už budem. Už budem. Už budem. Už budem spolu navždycky. Už budem spolu navždycky. Hledat ho. Už budem spolu navždycky. Hledat ho. Už budem spolu navždycky. Hledat houby magický. Budem spolu navždycky. Hledat houby magický. Spolu navždycky. Hledat houby magický. Mácky. Hledat houby magický. Hledat houby

Ubru s voskem lepí, uvidíš. Ubru s voskem lepí. Ubru s voskem lepí.

chvíli, teď v mojí starý koš, bylo to jenom na chvíli, teď v mojí starý košili, na chvíli, teď v mojí starý košili, nosíli, teď v mojí starý košili, teď v mojí starý košili.

každý mý chválí. Každý mý gesta, každý mý gesta dobře znáš. Každý mý gesta dobře znáš, každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš. Gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš. Znáš, taky mě v duchu proklínáš. To když si ně, taky mě v duchu proklínáš. To když si ně, mě v duchu proklínáš. To když si ně proklínáš.

tak nějak jsem a neměl vůbec nic. Tak nějak jsme měl vůbec nic. Tak nějak jsme to zvládli, vůbec nic. Tak nějak jsme to zvládli. Tak nějak jsme to zvládli. Tak nějak jsme to zvládli. Jak jsme to zvládli.

vzácné spojení, oči se v louže někdy nám vázne spojení, oči se v louže, někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění, vázne spojení, oči se v louže promění, oči se v louže promění, a já tě, oči se v louže promění.

0: 11 do 12 na Ruskej oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každýmu z nich jsem tady na týtočně.
0: Opravdu vás pobaví.
1: A každýmu z nich jsem tady na týtočně říkal.
0: Opravdu vás pobaví.
1: A každýmu z nich jsem tady na týtočně říkal. Neber úplatky.
0: Pobaví.
1: A každýmu z nich jsem tady na týtočně říkal. Neber úplatky. A každýmu z nich jsem tady na týtočně říkal. Neber úplatky, nebo se jsem tady na týtočně říkal. Neber úplatky, nebo se mě říkal. Neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, ber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, to zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je, ale je to marný, je to marný, je to marný.
0: Rock Radio.
1: Je to marný, je to marný.
0: Rock Radio.
1: Je to marný, je to marný.
0: Rock Radio.
1: Marný, je to marný.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Je to marný.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Mar.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej nářez, nebo radši něco, taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej nářez, nebo radši něco mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej nářez, nebo radši něco jemnějšího. Máte chuť na pořádný rokovej nářez, nebo radši něco jemnějšího. Rokovej nářez, nebo radši něco jemnějšího. Nebo radši něco jemnějšího. Něco jemnějšího. Z našeho nabušenýho jídlo. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na rokra jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na rok si vybere každej. Elektrický oběd na rok rádiu. Každý všední den u každej. Elektrický oběd na rok rádiu. Každý všední. Elektrický oběd na rok rádiu. Každý všední den úderem 11. Elektrický oběd na rok rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímět na rok rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme o rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vašem objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme po... A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme po dus... A hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme po dusí... Nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme po dusí... My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a... My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neúpen. Pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neúpen. Podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neúpejpejte a obme připečeme a naservírujeme. Tak se neúpejpejte a objedna... A naservírujeme. Tak se neúpejpejte a objednávejte. Elektrický obvír. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední dejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od

Rock Radio. Rock Radio.

0: Jirka Němý šetří slovama. Šetří slovama. Šetří Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale v... šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový. Rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Odpojit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána, nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána, rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána, rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána, rocková noc s Jirkou Němým. Pátku, od večera do rána, rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána, rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána, rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána, rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána, na Rock Rádiu s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána, na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku, od večera do rána, na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od pátku, od večera do rána, na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kecal.
2: Pangrác.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Kecal.
2: Pangrác.
1: Žádná za...
0: vás pobaví.
1: Kecal.
2: Pangrác.
1: Žádná zavazadla nemají. Kecal.
2: Pangrác.
1: Žádná zavazadla nemají. Kecal.
2: Pangrác.
1: Žádná zavazadla nemají.
2: Pangrác.
1: Žádná zavazadla nemají.
3: Žádná zavazadla.
2: Pangrác.
1: Žádná zavazadla nemají.
3: Žádná zavazadla.
1: Žádná zavazadla nemají.
3: Žádná zavazadla.
1: Žádná zavazadla nemají.
3: Žádná zavazadla.
1: Mají.
3: Žádná zavazadla.
4: Co je to? Co je tohle? No co to je?
5: No co to je? No co to, co to je?
4: Co je tohle? No co to je?
5: No co to je? No co to, co to je?
4: A? No co to je?
5: No co to je? No co to, co to je?
4: A?
5: No co je to?
4: To je.
5: No co to je? No co to, co to je?
4: A?
5: No co je tohle?
4: A?
5: To je. No co to, co to je?
4: A?
5: No co je tohle?
4: A?
5: No co to, co to je?
4: A?
5: No co je tohle?
4: A?
5: Co je tohle? Co je tohle? No co to je?
4: A?
5: No co je tohle?
4: A?
5: Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle?
4: A?
5: No co je tohle? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle?
6: Musíte Edu...
5: Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle?
6: Musíte Edu omluvit, je to
5: prle. Co je tohle? No co je tohle?
6: Musíte Edu omluvit, je to prostý pobíječ mu.
5: Tohle, no co je tohle?
6: Musíte Edu omluvit, je to prostý pobíječ mu.
5: Tohle.
6: Musíte Edu omluvit, je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají... Musíte Edu omluvit, je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličané. Edu omluvit, je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy.

0: jak říkají Angličani. Flyboy Eda. Oj, jak říkají Angličani. Flyboy Eda. Říkají Angličani. Flyboy Eda. Angličani. Flyboy Eda.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Flyboy Eda.
1: Rock Radio.
0: Flyboy Eda.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Eda.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině dio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slova. Usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slova. Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emoce.

Prozrať mi. Prozrať. Prozrať mi její jméno. Prozrať mi její jméno. Prozrať mi její jméno. Prozrať mi její jméno. Je král. Prozrať mi její jméno. Je král. Prozrať mi její jméno.

posledním tanečku, zatahá za špagát tanečku, zatahá za špagát tanečku, zatahá za špagátu, zatahá za špagát pohřeb, zatahá za špagát pohřební, tahá za špagát pohřebních špagát pohřebních.

pod bílým zemná a pod bílým závojem a pod bílým závojem a pod bílým závojem i prosvítajílým závojem i prosvítají ramenným závojem i prosvítají ramena i prosvítají ramena prozrať i prosvítají ramena prozrať prosvítají ramena prozrať ramena prozrať mi jméno tý ramena prozrať mi jméno tý co prozrať mi jméno tý co prozrať mi jméno tý co kluci o mi jméno tý co kluci o ní snotý co kluci o ní sní co kluci o ní sní co kluci o ní sní s láskou a kluci o ní sní s láskou a nenávistí o ní sní s láskou a nenávistí ní sní s láskou a nenávistí sní s láskou a nenávistí s láskou a nenávistí dává se s láskou a nenávistí.

písní, řekni, za čím se do písní, řekni, za čím se skrývá do písní, řekni, za čím se skrývá, řekni, za čím se skrývá, když v posledním, řekni, za čím se skrývá, když v posledním, ni za čím se skrývá, když v posledním, tam se skrývá, když v posledním, tanečka, když v posledním, tanečku, když v posledním, tanečku.

naše duše, často a pak chraňte naše duše, často zaznívá, chraňte naše duše.

0: Vyznávate jedine klasiku? Vyznávate jedine klasiku a Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý? AC/DC po ZZ Top. To je náš stream Legends of Rock. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na Rockový Radio CZ. Rock Radio. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat ma.
0: Radio. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat mago.
0: Název. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat mago.
2: Poloviční blázen.
0: U vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat mago.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor.
1: Nemůžeš napsat mago.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že...
1: Nemůžeš napsat mago.
2: Poloviční...

0: blázen bych napsal.
1: Doktor říká...
2: Magor.
0: Poloviční blázen bych napsal.
1: Doktor říká, že je momentálně zavostalej.
0: Poloviční blázen bych napsal.
1: Doktor říká, že je momentálně zavostalej.
0: Poloviční blázen bych napsal.
1: Doktor říká, že je momentálně zavostalej.
2: Mentálně.
1: Doktor říká, že je momentálně zavostalej.
2: Mentálně.
1: Říká, že je momentálně zavostalej.
2: Mentálně. A to by šlo.
1: Momentálně zavostalej.
2: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
1: Mentálně zavostalej.
2: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to. Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
3: Rock Radio.
2: A to by šlo. Jano, napiš to.
3: Rock Radio.
2: Jano, napiš to.
3: Rock Radio. Konec legrace.
2: Jano, napiš to.
3: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým. Naším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme poptáka.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.

0: Alternative. Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, Alice in Chains po White Stripes. Punk po White Stripes. Punk, grunge, alternativa Pie Stripes. Punk, grunge, alternativa Pie. Punk, grunge, alternativa Piekne na. Punk, grunge, alternativa Piekne na jednom. Punk, grunge, alternativa Piekne na jednom míste a non-stop. To je grunge, alternativa Piekne na jednom míste a non-stop. To je stream Alternative Rock. Alternativa Piekne na jednom míste a non-stop. To je stream Alternative Rock. Piekne na jednom míste a non-stop. To je stream Alternative Rock na rokový rádio míste a non-stop. To je stream Alternative Rock na rokový rádio C a non-stop. To je stream Alternative Rock na rokový rádio CZ. To je stream Alternative Rock na rokový rádio CZ.
1: Rock Radio.
0: Stream Alternative Rock na rokový rádio CZ. Rock na rokový rádio CZ.
1: Rock Radio. Nářez.
0: Rokový rádio CZ.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu
0: CZ.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Jo, 60. Jo.
1: Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Jo, 60. Je úplně normální.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Jo, 60. Je úplně normálně. Ale ty seš víc.
1: Pobaví.
2: Jo, 60. Je úplně normálně. Jo, 60. Je úplně normálně. Ale ty seš vyřízený. Jo, 60. Je úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
3: Jo,
2: 60. Je úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
3: Jseš vyřízená.
2: Já nejsem úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
3: Jseš vyřízená.
2: Já nejsem vyřízená, ale já nepotně. Ale ty seš vyřízený.
3: Jseš vyřízená.
2: Já nejsem vyřízená, ale já nejseš vyřízený.
3: Jseš vyřízená.
2: Já nejsem vyřízená, ale já nepotřebuji jezdit taxíkem.
3: Jseš vyřízená.
2: Já nejsem vyřízená, ale já nepotřebuji jezdit taxíkem.
3: Jsme vyřízená.
2: Já nejsem vyřízená, ale já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
4: Mně ne, hele, kvůli mě ne.
2: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
4: Kvůli mě ne.
2: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme. No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme. S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
3: Ale mě vůbec nezajímá.
2: Teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
3: Ale mě vůbec nezajímá.
4: Co děláte se svým manželem?
2: Rozhodně nejezdíme.
3: Ale mě vůbec nezajímá.
4: Co děláte se svým manželem?
2: Jezdíme.
3: Ale mě vůbec nezajímá.
4: Co děláte se svým manželem?
2: No, nejezdíme taxíkem.
3: Ale mě vůbec nezajímá.
4: Co děláte se svým manželem?
2: No, nejezdíme taxíkem.
3: Ale mě vůbec nezajímá.
4: Co děláte se svým manželem?
2: No, nejezdíme taxíkem.
3: Vůbec nezajímá.
4: Co děláte se svým manželem?
2: No, nejezdíme taxíkem.
4: Co děláte se svým manželem?
2: No, nejezdíme taxíkem.
4: No, to asi ne.
3: Manželem.
2: No, nejezdíme taxíkem.
4: No, to asi ne.
2: Nejezdíme taxíkem.
4: No to asi ne, no, tady představu.
2: Nechte.
4: No to asi ne, no, tady představu.
2: Nech toho.
4: No to asi ne, no, tady představu.
2: Nech toho.
4: No to asi ne, no, tady představu.
2: Nech toho.
4: No to asi ne, no, tady představu.
2: Nech toho.
4: Spadl v taxíku. Ne, no, tady představu.
2: Nech toho.
4: Spadl v taxíku.
2: Nech toho!
4: Spadl v taxíku.
2: No. Ale víš, čím to je? Víš, čím to je? Nech toho!
4: Spadl v taxíku.
2: No. Ale víš, čím to je? Víš, čím to je?

0: Vyším...
1: Spal na taxíku.
0: No. Vyším to je.
2: Čím to?
1: No. Můj řekni. Spal na taxíku.
0: No. Vyším to je.
1: Čím? Taxíku.
0: No. Vyším to je. Vyším to je.
2: Čím to?
1: No. Vyším to je. Mě teda zajímá, čím to je.
0: Nežmeš se, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
3: Rock Radio.
0: Rock Radio.
3: Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

Říkáte si... Říkáte si jen mrtvá... Říkáte si jen mrtvá ryba plave zpro... Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem. Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivou. Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není a ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Nosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. K na ruby. Mainstream není nic pro vás. Nalaďte si mainstream není nic pro vás. Nalaďte nic pro vás. Nalaďte si náš slušnej stream. Nalaďte si náš slušnej stream. Nalaďte si náš slušnej stream.

0: to slušně hraje. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio, rockně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio, rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio, rock je slušná Němým. Rock Radio, rock je slušná muzika. Rock Radio, rock je slušná muzika. Rock Radio, nářez. Rock je slušná muzika. Rock Radio, nářez. Je slušná muzika. Rock Radio, nářez. Opravdu slušná muzika. Rock Radio, nářez. Rock Radio, nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio, nářez. Opravdu vás pobaví. Jo, nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
0: Filip. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštý. Dobrý den. Filip Kaštan. Dobrý den. Filip Kaštan. Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody? Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody? Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Radio.
1: Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Radio.
1: Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Radio. Konec legendy.
1: Máte trochu vody?
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Pace.

Rock Radio. Roko. Rock Radio. Roková. Rock Radio. Roková. Rock Radio. Roková noc. Každý večer od Rock Radio. Roková noc. Každý večer od 10 startuje Rock Radio. Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Roková. Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Služ 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Slušná rocková muzika a legenda Česka startuje na Rock Rádiu Roková noc. Slušná rocková muzika a rádiu Roková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. A legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, jeho éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Roková Němý. Moc nemluví,

0: Poctivej český festák
1: nonstop, ale
0: Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají tě, jak si račte přát. To nejlepší z festáků s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je rok roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Laď Rock Radio Stage v dabu.

Až vyhodím kam video se podívám. Až vyhodím podívám. Až vyhodím kapesníky promáčený vám. Až vyhodím kapesníky promáčený slib mám. Až vyhodím kapesníky promáčený slib manželce, že...

Where is it?

víkend. Co já tu budu dělat na celý víkend? Co já tu budu dělat celý víkend? Co já tu budu dělat sám víkend? Co já tu budu dělat sám? Víkend. Co já tu budu dělat sám? Co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu snad. Co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem. Zůstal jsem tu s naším psíkem.

Rock Radio oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. A muzika.

Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd. Od pondělí. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd. Od pondělí. Rock Rádio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku. Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a Facebook oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořad vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně voslů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně voslých přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 pod Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti.

0: Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Vidíš to?
2: Vidím.
0: Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Vidíš to?
0: Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci spí.
0: Můžeme být hrdí.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím? Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: To?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Leď balonem.
2: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Leď balonem, bungee jump.
2: Slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Leď balonem, bungee jump.
2: Slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Leď balonem, bungee jumping. No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Leď balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok. Vidím já?
3: Co?
1: Leď balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok, padá.
3: Co?
1: Leď balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok, padákem. Balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok, padákem. Flyboard, nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
1: zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte,
1: který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
1: nezapomenutelný.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízkého počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás
4: vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se pomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se nezážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zákeh.
1: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může za
1: vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: Sny každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou.
4: Trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou.
4: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku.
4: Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
4: Zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže
4: za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší.
1: Širší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek.
1: Nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma.
1: Zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
1: Nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
1: Zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Chceme ho
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Chceme ho postavit vlastníma
4: zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama
5: zážitky.
4: CZ.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama
7: vybrat dobrý materiál
5: zážitky.
4: CZ.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama
7: vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem
7: a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte s
7: budovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem,
7: domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Zahrádka.
8: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
8: Na rozumem, budujte srdcem.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
8: Na budujte srdcem.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-eš. Zahrád

0: se se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz. Hádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo
0: kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Potřebuje Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou
0: .eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou
0: .eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto.
1: Hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte.
1: Profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a
1: u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte.
1: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
1: Vaši letošní úrodu zachrání Presto
2: se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
1: Vaši letošní úrodu zachrání Presto
2: a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
1: Vaši letošní úrodu zachrání Presto
2: slimáků na své zahradě.
1: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz.
1: Zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: Letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: Úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Topcentrum.cz.
0: E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Topcentrum.cz.
0: Partner pro vaši zahradu.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel
0: pro vaši zahradu.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní Z. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a Novy. Mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a Novy řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a Novy. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte při Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejkvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Heavy Duty v Praze. Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete tak Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na se. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz
0: Přijďte
3: topcentrum.cz
0: www.topcentrum.cz Přijďte si užít rozmarné
3: www.topcentrum.cz

0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace.
1: Topcentrum.cz.
0: Přijďte si užít rozmarné jaro do
1: Aquapalace.cz.
0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: UNEZ.
0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás.
0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí
0: rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má
0: Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě
0: Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na
1: To svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na
1: Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkou.
1: Vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkou.
1: Ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití. Na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské. Nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Akvapánu
0: s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Akvapách
0: v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha.
0: Za vlnobití nebo na pirátské

0: Housebrand Café, per favore. Housebrand Café, per favore. Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
0: Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand.
0: Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand.
0: Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu.
0: Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte.
0: Favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Housebrand.
0: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Housebrand.
2: Tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Housebrand.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Housebrandkáva.cz.
2: Tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Housebrandkáva.cz.
2: Zasloužíte pít.
3: Housebrandkáva.cz.
2: Jíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Věda.
2: Housebrandkáva.cz.
4: Věda. Řemeslo.
2: CZ.
4: Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci na řemeslo. Slimovice.

0: Američan v nemocnici zůstane nejméně tři v Africe. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav nyní vypadá nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav nyní vypadá dny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav nyní vypadá příznivě a muž je stále bez ošetřujících lékařů jeho stav nyní vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků. Jeho stav nyní vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Ústecký krajský soud na nemoci. Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ muže, který podle
1: ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů mučil znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu v Syřemi na Lounsku. Zachránila se útěkem předtím, muž znásilnil dvě jiné ženy, uvádí to obžaloba. Muži hrozí až 12 let vězení. Evropský parlament schválil rezoluci o stavu právního státu a Slovensko. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii
0: 3-1 a připsali si třetí ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 6-3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól střel v čase 51 minuta 5 vteřin.

0: celý den. Více na aquapalas.cz.
1: Domov, prosím.
0: Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
1: Domov pro seniory
0: Sulická. Aquapalas.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé
0: CZ.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho
1: lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter
1: péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stav. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně příjme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická, podívat. Více na domov.sulická.cz.
3: Rock Radio.
2: Více na domov.sulická.cz.
3: Rock Radio.
2: Sulická.cz.
3: Rock Radio.
2: Sulická.cz.

DABu i FM nebo na radia.cz. Ardon pre nebo na radia.cz. Ardon, prémiové pracovní a .cz. Ardon, prémiové pracovní a outdoor od Ardon, prémiové pracovní a outdoor Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ušedon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyspracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz.

0: 5 vteřin, útočník Jakub Flek. Vítězný gól střel v čase 51 minuta 5 vteřin, útočník Jakub Flek. Střel v čase 51 minuta 5 vteřin, útočník Jakub Flek.
1: Rokrát.
0: 51 minuta 5 vteřin, útočník Jakub Flek.
1: Rok rádio, počasí.
0: Minuta 5 vteřin, útočník Jakub Flek.
1: Rok rádio, počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a večer, místy až skoro jasno, zpočátku se ojediněle budou vyskytovat přeháňky. Polojasno ráno a večer, místy až skoro jasno, zpočátku se ojediněle budou vyskytovat přeháňky. Během dne večer, místy až skoro jasno, zpočátku se ojediněle budou vyskytovat přeháňky. Během dne skoro jasno, zpočátku se ojediněle budou vyskytovat přeháňky. Během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Zpočátku se ojediněle budou vyskytovat přeháňky. Během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší dne budou vyskytovat přeháňky. Během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 3 během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Ať už
0: teploty 18 až 23 stupňů Celsia. 23 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na se, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rokrá muzika do každého počasí. Rokrá do každého počasí. Rok rádio doprava
0: časí.
1: Rok rádio doprava. Rok rádio doprava. Rok rádio doprava.
0: Pozor si dejte pouze v Hradci Král.
1: Rok rádio doprava.
0: Pozor si dejte pouze v Hradci Králové na Pilnáčkově ulici.
1: Jo, doprava.
0: Pozor si dejte pouze v Hradci Králové na Pilnáčkově ulici. Pozor si dejte pouze v Hradci Králové na Pilnáčkově ulici, kde se srazily dva osobáky, jinak byste měli Hradci Králové na Pilnáčkově ulici, kde se srazily dva osobáky, jinak byste měli Pilnáčkově ulici, kde se srazily dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů. Ulici, kde se srazily dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů. Dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů. Jinak byste měli projet všude bez větších problémů.
1: Kolony neovlivníte.
0: Měli projet všude bez větších problémů.
1: Kolony neovlivníte.
0: Bez větších problémů.
1: Kolony neovlivníte. Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Lowman. Neovlivníte. Servis ano, Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano, Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc u Man. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc u servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.potiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka.loumann. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka.loumann.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka.loumann.cz. Na letiště.toyota.pomlčka.loumann.cz. Toyota.

0: info@louman.cz. Louman.cz. Rock.cz. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Parádní čtvrteční ráno vám přeje. Já jsem, Zuzko, poslouchal ty tvoje zprávy. Ebola, chci jenom říct, všichni tady umřeme. Zuzko, poslouchal ty tvoje zprávy. Ebola, chci jenom říct, všichni tady umřeme. Tvoje zprávy. Ebola, chci jenom říct, všichni tady umřeme.
3: My jsme hlavně se s Honzou s...
2: Ebola, chci jenom říct, všichni tady umřeme.
3: My jsme hlavně se s Honzou smáli.
2: Jenom říct, všichni tady umřeme.
3: My jsme hlavně se s Honzou smáli, že...
2: Všichni tady umřeme.
3: My jsme hlavně se s Honzou smáli, že nedorazil konvoj.
2: Umřeme.
3: My jsme hlavně se s Honzou smáli, že nedorazil konvoj, ale kovboj.
2: To taky.
3: Smáli, že nedorazil konvoj, ale kovboj.
2: To taky.
4: Fakt?
2: Jo, jo.
3: Ne, to si ne... Ale kovboj.
2: To taky.
4: Fakt?
2: Jo, jo.
3: Ne, to si neřekla, ale my jsme...
2: To... to taky.
4: Fakt?
2: Jo, jo.
3: Ne, to si neřekla, ale my jsme...
4: Fakt?
2: Jo, jo.
3: Ne, to si neřekla, ale my jsme to tam jako, že víš, jako, že to...
2: Jo, jo.
3: Ne, to si neřekla, ale my jsme to tam jako, že víš, jako, že to bylo takový spojení.
4: Já bych se nedivila, jako...
3: Ne, to si neřekla, ale my jsme to tam jako, že víš, jako, že to bylo takový spojení.
4: Já bych se nedivila, jako, kdybych to řekla.
3: Ale my jsme to tam jako, že víš, jako, že to bylo takový spojení.
4: Já bych se nedivila, jako, kdybych to řekla, to je...
3: Ne, komboj. Že víš, jako, že to bylo takový spojení.
4: Já bych se nedivila, jako, kdybych to řekla, to je...
3: Ne, komboj. To bylo takový spojení.
4: Já bych se nedivila, jako, kdybych to řekla, to je...
3: Ne, komboj.
2: Jsme tě samozřejmě, Zuzko, chtěli pochválit. Tím jsme tě samozřejmě, Zuzko, chtěli pochválit, že tě posloucháme, že?
3: Ano, samozřejmě.
2: Stejně jako Pilnáčkova, Pilnáčkova ulice, já vím, že věcem v doli, že tě posloucháme, že? Ano. Stejně jako Pilnáčkova ulice, já vím, že věcem v doprave, bychom se neměli smát, protože ten Pilnáčkova ulice, já vím, že věcem v doprave, bychom se neměli smát, protože to je retardovaný oškový. Pilnáčkova ulice, já vím, že věcem v doprave, bychom se neměli smát, protože to je retardovaný oškový. Že věcem v doprave, bychom se neměli smát, protože to je retardovaný oškový. Že když tam někdo třeba boural, ale teda Pilnáčkova ulice skvělá. Mě bavil ten kovboj. Tak každý jsme si skvry na slunce
3: asi.
4: Kdo z Ameriky dorazil kovboj a já wow.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno máme.
0: Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno.
0: Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno máme 6 hodin a... Hezké čtvrteční ráno máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Do Pražské... Hezké čtvrteční ráno máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Do Pražské ráno máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka a jsou tu zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po... Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po jedné ráno z pražského letiště. Fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po jedné ráno z pražského letiště konvoj s Američanem. Bulovka přijel dnes krátce po jedné ráno z pražského letiště konvoj s Američanem. Krátce po jedné ráno z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. A mého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Američan v nemocnici zůstane nejméně po kontaktu s nakaženým v Africe.

0: ako kovboj. A ja, wow. Sundej z toho konia. A wow. Sundej z toho konia.
1: Mě by zajímalo, co si...
0: Sundej z toho konia.
1: Mě by zajímalo, co si z tohoto úvodního vstupu vezmou naši...
0: Z toho konia.
1: Mě by zajímalo, co si z tohoto úvodního vstupu vezmou naši tři posluchači. Mě by zajímalo, co si z tohoto úvodního vstupu vezmou naši tři... Mě by zajímalo, co si z tohoto úvodního vstupu vezmou naši tři posluchači, to nás týká... Co si z tohoto úvodního vstupu vezmou naši tři posluchači, to nás týká porádu poslouchají.
2: Vůbec nic, tak pořád.
1: Úvodního vstupu vezmou naši tři posluchači, to nás týká porádu poslouchají.
2: Vůbec nic, tak
1: vezmou naši tři posluchači, to nás týká porádu poslouchají.
2: Vůbec nic, tak pořád.
1: Tak všem pěkný ráno.
2: Posluchači,
1: to nás týká porádu poslouchají.
2: Vůbec nic, tak pořád.
1: Tak všem pěkný ráno a posíláme Queeny I want
2: porádu poslouchají. Vůbec nic, tak pořád.
1: Tak všem pěkný ráno a posíláme Queeny.
2: Nic, tak pořád.
1: Tak všem pěkný ráno a posíláme Queeny I want to break free.
3: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Poslední grill, který vám rozdáme, jedná se o inteligentní. Přesně tak, máme tady předposlední grill, který vám rozdáme, jedná se o inteligentní kontaktní grill. SBG 631 SS, který má 7 programů. Ty vám zaručí dokonalý grilování. Má to SBG 631 SS, který má 7 programů. SBG 631 SS, který má 7 programů. Ty vám zaručí dokonalý grilování. Má to automatický senzory, který měří tloušťku masa, takže nic nepokazíte. Držíme palce.
1: Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte telefon.
0: Držíme palce, inteligentní.
1: Držíme palce, inteligentní grill určitě stojí za to, aspoň někdo chytrý.

0: za to aspoň někdo chytrej bude doma. Inteligentní grill určitě stojí za to aspoň někdo chytrej bude doma. A teď grill určitě stojí za to aspoň někdo chytrej bude doma. A teď už jedeme dál, Bohemian. Za to aspoň někdo chytrej bude doma. A teď už jedeme dál, Bohemian Metal Rhapsody. Někdo chytrej bude doma. A teď už jedeme dál, Bohemian Metal Rhapsody a vš... A teď už jedeme dál, Bohemian Metal Rhapsody a vše... A teď už jedeme dál, Bohemian Metal Rhapsody a vše ti můžu slíbit na Rock Rádiu. Jasně. Bohemian Metal Rhapsody a vše ti můžu slíbit na Rock Rádiu. Metal Rhapsody a vše ti můžu slíbit na Rock Rádiu. Já slibuju, že ten... Rhapsody a vše ti můžu slíbit na Rock Rádiu. Já slibuju, že ten grill někomu dáme.
1: Já tak.
0: Vše ti můžu slíbit na Rock Rádiu. Já slibuju, že ten grill někomu dáme.
1: Já
0: slíbit na Rock Rádiu. Já slibuju, že ten grill někomu dáme.
1: Já taky.
0: Rock Rádiu. Já slibuju, že ten grill někomu dáme.
1: Já taky.
0: Bude to tvoje teta.
1: Pod to se podepíšu.
0: Já slibuju, že ten grill někomu dáme.
1: Já taky.
0: Bude to tvoje teta.
1: Pod to se podepíšu, já tetu nemám.
0: Že ten grill někomu dáme.
1: Já taky.
0: Bude to tvoje teta.
1: Pod to se podepíšu.
0: Komu dáme.
1: Já taky.
0: Bude to tvoje teta.
1: Pod to se podepíšu, já tetu nemám, takže v pohodě.
0: Jo, tak babička, to je jedno.
1: Já taky.
0: Bude to tvoje teta.
1: Pod to se podepíšu, já tetu nemám, takže v pohodě.
0: Jo, tak babička, to je jedno. Bude to tvoje teta.
1: Pod to se podepíšu, já tetu nemám, takže v pohodě.
0: Jo, tak babička, to je jedno.
1: Babičku, pod to se podepíšu, já tetu nemám, takže v pohodě.
0: Jo, tak babička, to je jedno.
1: Babičku taky nejdu. Já tetu nemám, takže v pohodě.
0: Jo, tak babička, to je jedno.
1: Babičku taky nejdu. Jseš moc zadej, bež vyjmenovávat.
0: Jo, tak babička, to je jedno.
1: Babičku taky nejdu. Jseš moc zadej, bež vyjmenovávat další mrtvý.
0: Babička, to je jedno.
1: Babičku taky nejdu. Jseš moc zadej, bež vyjmenovávat další mrtvý.
2: Ne,
1: už taky ne, děkuju, seš moc zadej, bež vyjmenovávat další mrtvý
2: příbuzný.
1: Ne, děkuju, seš moc zadej, bež vyjmenovávat další mrtvý
2: příbuzný.
1: Ne, už jíkala. Bež vyjmenovávat další mrtvý
2: příbuzný.
1: Ne, už jíkala. Bávat další mrtvý
2: příbuzný.
1: Ne, už jíkala.
2: Příbuzný.
1: Ne, už jíkala.
2: Ne, už jíkala.
1: Ha ha ha.

0: Kapela All Time Now, Kapela All Time Now, Dear Maria, Count Me In. Kapela All Time Now, Dear Maria, Count Me In. Kapela All Time Now, Dear Maria, Count Me In. Marie, počítej se mnou. Kapela All Time Now, Dear Maria, Count Me In. Marie, počítej se mnou. Kapela All Time Now, Dear Maria, Count Me In. Marie, počítej se mnou. 10 minut po 6. Dear Maria, Count Me In. Marie, počítej se mnou. 10 minut po 6. Count me in, Marie, počítej se mnou, 10 minut po 6. In, Marie, počítej se mnou, 10 minut po 6. No a přátelé, protože... Počítej se mnou, 10 minut po 6. No a přátelé, protože je čtvrtek, máme tu... Mnou, 10 minut po 6. No a přátelé, protože je čtvrtek, máme tu... Po 6. No a přátelé, protože je čtvrtek, máme tu opět rozdávač... No a přátelé, protože je čtvrtek, máme tu opět rozdávačku inteligentního... No a přátelé, protože je čtvrtek, máme tu opět rozdávačku inteligentního grilu, abyste si... Čtvrtek máme tu opět rozdávačku inteligentního grilu, abyste si udělali... Opět rozdávačku inteligentního grilu, abyste si udělali doma maso kdekoliv... Rozdávačku inteligentního grilu, abyste si udělali doma maso kdekoliv... Inteligentního grilu, abyste si udělali doma maso kdekoliv... jakkoliv, který se udělá samo. Grilu, abyste si udělali doma maso, kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo.
1: A přesně.
0: Jste si udělali doma maso, kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo.
1: A přesně tak.
0: Doma maso, kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo.
1: A přesně tak máme tady předposlední.
0: Maso, kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo.
1: A přesně tak máme tady
0: před... Kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo.
1: A přesně tak máme tady předposlední grill, který vám rozdáme jedna...
0: Který se udělá samo.
1: A přesně tak máme tady předposlední grill, který vám rozdáme...
0: Samo.
1: A přesně tak máme tady předposlední...

Tak všem hostímilům a Monikám přejeme všechno nejlepší. Hostímilům a Monikám přejeme všechno nejlepší k svátku. A pojďme se Monikám přejeme všechno nejlepší k svátku. A pojďme se podíváme všechno nejlepší k svátku. A pojďme se podívat všechno nejlepší k svátku. A pojďme se podívat nejlepší k svátku. A pojďme se podívat na oslavence svátku a pojďme se podívat na oslavence, na ty hudební zase. A pojďme se podívat na oslavence, na ty hudební zase. 48 let slaví podívat na oslavence, na ty hudební zase. 40 na oslavence, na ty hudební zase. 48 let slaví kanadský zpěvák na oslavence, na ty hudební zase. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista, skladatel a oslavence, na ty hudební zase. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista, skladatel Adam Gonti na ty hudební zase. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista, skladatel Adam Gonti. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista, skladatel Adam Gonti je frontman kapely. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista, skladatel Adam Gonti je frontman kapely Three Days. Zpěvák, kytarista, skladatel Adam Gonti je frontman kapely Three Days. Skladatel Adam Gonti je frontman kapely Three Days Grace. Adam Gonti je frontman kapely Three Days Grace. Je frontman kapely Three Days Grace. Frontman kapely Three Days Grace. Kapely Three Days Grace. Grace.

Klávesák, klávesák, 79 let, už se blížíme k 80, má americký zpěvák. 79 let, už se blížíme k 80, má americký zpěvák a klávesák byl Chaplin. 79 let, už se blížíme k 80, má americký zpěvák a klávesák byl Chaplin. Už se blížíme k 80, má americký zpěvák a klávesák byl Chaplin. Dlouholetý člen kapely Chicago, má americký zpěvák a klávesák byl Chaplin. Dlouholetý člen kapely Chicago, zpěvák a klávesák byl Chaplin. Dlouholetý člen kapely Chicago, který si dal klávesák byl Chaplin, dlouholetý člen kapely Chicago, který si dal dlouholetý člen kapely Chicago, který si dal několik dlouholetý člen kapely Chicago, který si dal několik hlavních zpěvů v kapele Chicago, který si dal několik hlavních zpěvů, který si dal několik hlavních zpěvů v kapele dokonce, včetně tohodle. Který si dal několik hlavních zpěvů v kapele dokonce. Dal několik hlavních zpěvů v kapele dokonce, včetně tohodle. Hlavních zpěvů v kapele dokonce, včetně tohodle. Hlavních zpěvů v kapele dokonce, včetně tohodle. Zpěvů v kapele dokonce, včetně tohodle. Zpěvů v kapele dokonce, včetně tohodle.

0: Rádio. Rock Rádio. Rockový. Rock Rádio. Rockový kulendárium. Rock Rádio. Rockový kulendárium.
1: Ještě.
0: Rock Rádio. Rockový kulendárium.
1: Je 6:20.
0: Rock Rádio. Rockový kulendárium.
1: Je 6:20, čtvrtek 1.
0: Rokový kulendárium.
1: Je 6:20, čtvrtek 1.
0: Rokový kulendárium.
1: Je 6:20, čtvrtek 21.
0: Kulendárium.
1: Je 6:20, čtvrtek 21. května, kdo slaví svátek? Je 6:20, čtvrtek 21. května, kdo slaví svátek? Dneska je 6:20, čtvrtek 21. května, kdo slaví svátek? Dneska má svátek Monika. Čtvrtek 21. května, kdo slaví svátek? Dneska má svátek Monika. 21. května, kdo slaví svátek? Dneska má svátek Monika. Na kdo slaví svátek? Dneska má svátek Monika. Případně Mona Hostimil. Svátek. Dneska má svátek Monika. Případně Mona Hostimil. Dneska má svátek Monika. Případně Mona Hostimil. Hostislav. Svátek Monika. Případně Mona Hostimil. Hostislav a Monika. Případně Mona Hostimil. Hostislav a Konstantín. Případně Mona Hostimil. Hostislav a Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Mona Hostimil. Hostislav a Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostimil. Hostimil. Hostislav a Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je super. Hostislav a Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je Superman.
2: To je takový přívětivý jako.
1: Hostislav a Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je Superman.
2: To je takový přívětivý jako, že víš, že z toho cítíš.
1: A Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je Superman.
2: To je takový přívětivý jako, že víš, že z toho cítíš. Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je Superman.
2: To je takový přívětivý jako, že víš, že z toho cítíš domov. Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je Superman.
2: To je takový přívětivý jako, že víš, že z toho cítíš domov.
1: Hostimil je Superman.
2: To je takový přívětivý jako, že víš, že z toho cítíš domov.
1: Nebo teplý
2: trošku. Kam jdeš dneska na Kamnek? Takový přívětivý, jakože víš, že z toho cítíš domov.
1: Nebo teplý trošku.
2: Kam jdeš dneska na Kamnek, Hostimilovi? Jakože víš, že z toho cítíš domov.
1: Nebo teplý trošku.
2: Kam jdeš dneska na Kamnek, Hostimilovi? Z toho cítíš domov.
1: Nebo teplý trošku.
2: Kam jdeš dneska na Kamnek, Hostimilovi? Určitě navážíš domov.
1: Nebo teplý
2: kam jdeš
1: trošku.
2: Dneska na Kamnek, Hostimilovi? Určitě naváří a na...
1: Nebo teplý
2: kam jdeš
1: trošku.
2: Dneska na Kamnek, Hostimilovi? Určitě naváří a napeče. Dneska na Kamnek, Hostimilovi? Určitě naváří a napeče.
1: Tak všem Hostimilům a...
2: Hostimilovi? Určitě naváří a napeče.
1: Tak všem Hostimilům...
2: Určitě naváří a napeče.
1: Tak všem Hostimilům a Monikám...
2: Určitě naváří a napeče.
1: Tak všem Hostimilům a Monikám přejeme
2: určitě naváří a napeče.
1: Tak všem Hostimilům a Monikám přejeme všechno nejlepší.
2: Napeče.
1: Tak všem Hostimilům a Monikám přejeme všechno.

0: Tenhle ten šerif je jak saň, poznáte, že Jimmy není škod. Tenhle ten šerif je jak saň, Jimmy není škod. Tenhle ten šerif je jak saň a používá hned zbraň.
1: To je prostě
0: škod. Tenhle ten šerif je jak saň a používá hned zbraň.
1: To je prostě.
0: Tenhle ten šerif je jak saň a používá hned zbraň.
1: To je prostě starý, dobrý, poctivý.
0: Tenhle ten šerif je jak saň a používá hned zbraň.
1: To je prostě starý, dobrý, poctivý.
0: Jak saň a používá hned zbraň.
1: To je prostě starý, dobrý,
0: saň a používá hned zbraň.
1: To je prostě starý, dobrý, poctivý old school šláger ještě přesně tak. To je prostě starý, dobrý, poctivý old school šláger ještě přesně tak. To je prostě starý, dobrý, poctivý old school šláger ještě přesně tak.
2: Šláger TV.
1: Tak, no tak je to tvoje. Je starý, dobrý, poctivý old school šláger ještě přesně tak.
2: Šláger TV.
1: Tak, no dobrý, poctivý old school šláger ještě přesně tak.
2: Šláger TV.
1: Tak, no tak je to tvoje. Old school šláger ještě přesně tak.
2: Šláger TV.
1: Tak, no tak je to tvoje.
2: Happy birthday to you.
1: Šláger ještě přesně tak.
2: Šláger TV.
1: Tak, no tak je to tvoje.
2: Happy birthday to you.
1: Přesně tak.
2: Šláger TV.
1: Tak, no tak je to tvoje.
2: Happy birthday to you. Happy birthday.
1: Tak, no tak je to tvoje.
2: Happy birthday to you.
1: No tak je to tvoje.
2: Happy birthday.

0: slevou 30%, tenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%, není problém. Klikni na trenýrka, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%, není problém. Klikni na kalhotky se slevou 30%, není problém. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód se slevou 30%, není problém. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód procent, není problém. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. Co problém? Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno z karna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objedná.
0: Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš?
0: Jo, a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Tré! A jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra
0: 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Tré! Na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
0: Střeš rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Střešní okna.
1: Objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Střešní okna fenestra.
1: Máš.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Střešní okna fenestra.
1: Fenestra.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Střešní okna fenestra.
1: Fenestra.
2: Fenestra.cz.

71 let má americký bubeník Stanlinch, původní bubeník. 71 let má americký bubeník Stanlinch, původní bubeník. 71 let má americký bubeník Stanlinch, původní bubeník spolku Tom Petty. 71 let má americký bubeník Stanlinch, původní bubeník spolku Tom Petty. Má americký bubeník Stanlinch, původní bubeník spolku Tom Petty and the Heartbreakers. Bubeník Stanlinch, původní bubeník spolku Tom Petty and the Heartbreakers. Původní bubeník spolku Tom Petty and the Heartbreakers. Bubeník spolku Tom Petty and the Heartbreakers. Tom Petty and the Heartbreakers. Heartbreakers.

0: stejně jako vy.
1: CZ.
0: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
2: Kajarmark Bramburky.
0: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
2: Kajarmark Bramburky
0: stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za
0: jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17.
0: Jsme pro vás připravili.
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17.
0: Připravili.
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A svijanský Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A svijanský Márky 150 gramů za 17,90. A svijanský Más 100 gramů za 17,90. A svijanský Más světlý ležák z Kauflandka 17,90. A svijanský Más světlý ležák z Kauflandka 90. A svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. A svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za třský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 20. světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 20. žák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. kart za 13,90. Až do 26. května.
0: Kaufland.
2: 13,90. Až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Až do 26. května.
0: Kaufland.
3: Už zase nejde internet.
2: 26. května.
0: Kaufland.
3: Už zase nejde internet.
2: 20. května.
0: Kaufland.
3: Už zase nejde internet.
0: Kaufland.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi na je...
3: Už zase nejde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
3: Ne. Už zase nejde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
3: Ne. Už zase nejde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání.
3: Jde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru.
3: Ne.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost.
4: Ta je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný
3: po... Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný...
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný
3: pohyb?
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Dávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v Latinsko... U monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc... Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu... Pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých taše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením a navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes!
5: V latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes!
5: Taneční škola La Tropica v americkém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes!
5: Taneční škola La Tropical a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní rodilých tanečníků.
4: Yes!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor.
4: Yes!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den.
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den. Tanec.
5: Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den. Tanec.
6: Zábava.
4: Kamarádi.
5: Letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den. Tanec.
6: Zábava.
4: Kamarádi.
6: A k tomu i...
5: Příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den. Tanec.
6: Zábava.
4: Kamarádi.
6: A k tomu i...
5: Pro děti v Praze.
4: Celý den.
6: Tanec.
4: Zábava.
6: Kamarádi.
4: A k tomu i
6: základy španělštiny.
4: Celý den.
6: Tanec.
4: Zábava.
6: Kamarádi.
4: A k tomu i
6: základy španělštiny.
5: Přihlaste děti.
4: Tanec.
6: Zábava.
4: Kamarádi.
6: A k tomu i
4: základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na...
6: Zábava.
4: Kamarádi.
6: A k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na...
6: Kamarádi.
4: A k tomu i
6: základy španělštiny.
5: Přihlaste děti...

Song, který se jmenuje... Song, který se jmenuje You're Not Alone, nejsi sama, je to o stalking. Song, který se jmenuje You're Not Alone, nejsi sama, je to o stalkingu a vůch. Song, který se jmenuje You're Not Alone, nejsi sama, je to o stalkingu. Song, který se jmenuje You're Not Alone, nejsi sama, je to o stalkingu a vůchtě, kterou má ve sklepě potom. Se jmenuje You're Not Alone, nejsi sama, je to o stalkingu a vůchtě, kterou má ve sklepě potom. Nejsi sama, je to o stalkingu a vůchtě, kterou má ve sklepě potom. 83 let, nejsi sama, je to o stalkingu a vůchtě, kterou má ve sklepě potom. 83 let, je to o stalkingu a vůchtě, kterou má ve sklepě potom. 83 let byl slavil český rock'n'rollový stalkingu a vůchtě, kterou má ve sklepě potom. 83 let byl slavil český rock'n'rollový zpěvák, kterou má ve sklepě potom. 83 let byl slavil český rock'n'rollový zpěvák Mickey Volek potom. 83 let byl slavil český rock'n'rollový zpěvák Mickey Volek, legenda samozřejmě a jeden. 83 let byl slavil český rock'n'rollový zpěvák Mickey Volek, legenda samozřejmě a jeden. Byl slavil český rock'n'rollový zpěvák Mickey Volek, legenda samozřejmě a jeden. Český rock'n'rollový zpěvák Mickey Volek, legenda samozřejmě a jeden ze zakládajících. Mickey Volek, legenda samozřejmě a jeden ze zakládajících členů. Volek, legenda samozřejmě a jeden ze zakládajících členů kapely Olympic. Legenda samozřejmě a jeden ze zakládajících členů kapely Olympic. A jeden ze zakládajících členů kapely Olympic. Ze zakládajících členů kapely Olympic. Zakládajících členů kapely Olympic. Kapely Olympic.

0: K tomu i základy španělštiny.
1: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
0: Základy španělštiny.
1: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdny vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
2: Máte penzíko?
1: Je naučíme tančit. I o prázdninách.
2: Máte penzíko?
1: Tančit. I o prázdninách.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN.
1: I o prázdninách.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte...
1: O prázdninách.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších... Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost... Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Zíko, převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše N a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Pořád to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online s novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz, lomeno za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz, lomeno penzíko. Minut, třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz, lomeno penzíko. Během pauzy na kafe. Více na NN.cz, lomeno penzíko. Více na NN.cz, lomeno penzíko. Více na NN.cz, lomeno penzíko.
3: Kontejnery.cz,
2: lomeno penzíko.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý.
2: No penzíko.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Iko.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Stavek přináší mega akci 2 plus 1 ke každým dvěma kusům pistolové mega akci 2 plus 1 ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro 2 plus 1 ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX 2 plus 1 ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX 600 ke každým dvěma kusům pistolové

0: you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you.
1: Děkujem, krásný.
0: Birthday, happy birthday to you.
1: Děkujem, krásný to bylo.
2: Čím dál tím lepší.
0: Happy birthday to you.
1: Děkujem, krásný to bylo.
2: Čím dál tím lepší.
1: Jo, myslím, že...
0: to you.
1: Děkujem, krásný to bylo.
2: Čím dál tím lepší.
1: Jo, myslím, že to... Děkujem, krásný to bylo.
2: Čím dál tím lepší.
1: Jo, myslím, že to pilujem k dokonalosti. Děkujem, krásný to
2: čím
1: bylo.
2: Čím dál tím lepší.
1: Jo, myslím, že to pilujem k dokonalosti. Děkujem, krásný to
2: čím
1: bylo.
2: Čím dál tím lepší.
1: Jo, myslím, že to pilujem k dokonalosti.
2: Já potřebuji ještě ten dál tím lepší.
1: Jo, myslím, že to pilujem k dokonalosti.
2: Já potřebuji ještě ten indický podklad sežení.
1: Jo, myslím, že to pilujem k dokonalosti.
2: Já potřebuji ještě ten indický podklad sežení.
1: Jo, myslím, že to pilujem k dokonalosti.
2: Já potřebuji ještě ten indický podklad.
1: To pilujem k dokonalosti.
2: Já potřebuji ještě ten indický podklad, sežeďme ho do příště.
1: Sežeďme.
2: Já potřebuji ještě ten indický podklad, sežeďme ho do příště.
1: Seženeme. Příště a...
2: Já potřebuji ještě ten indický podklad, sežeďme ho do příště.
1: Seženeme. Příště...
2: Ještě ten indický podklad, sežeďme ho do příště.
1: Seženeme. Příště a za chvíli Aleš Brych...
2: Indický podklad, sežeďme ho do příště.
1: Seženeme. Příště a za chvíli Aleš Brychta výlet do Bájí.
2: Sežeňme ho do příště.
1: Seženeme. Příště a za chvíli Aleš Brychta výlet do Bájí. Seženeme. Příště a za chvíli Aleš Brychta výlet do Bájí. Příště a za chvíli Aleš Brychta výlet do Bájí.
3: Trénírka.
1: Za chvíli Aleš Brychta výlet do Bájí.
3: Trénírkárna.cz.
1: Aleš Brychta výlet do Bájí.
3: Trénírkárna.cz.
1: A výlet do Bájí.
3: Trénírkárna.cz.
1: Hej. Bájí.
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej ty. Ne ty.
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít drinky?
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít...
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a... Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou...

0: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu?
0: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starosti?
0: Vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starosti?
0: Nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
0: Ano, česká střešní
1: okna. Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
0: Ano, česká střešní okna.
1: Výměna střešních oken.

tepelné izolace Decfoam MX600, tím dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600, pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600, nyní navíc dostanete pro tepelné izolace Decfoam MX600, nyní navíc dostanete třetí kus tepelné izolace Decfoam MX600, nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Megafoam MX600, nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách 600, nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. Dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijď zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam Pro. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam Pro tepelné stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam Pro tepelné izolace zdarma. Do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam Pro tepelné izolace zdarma. 9. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam Pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam Pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam Pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz. Pro pěnu Decfoam Pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz. Top tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz. Top centrum izolace zdarma. Více na Dek.cz. Top centrum CZ. Více na Dek.cz. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého CZ. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičku. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milky CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a Tel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s Ký, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo ním. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najde Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také Onty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Topcentrum také online na www.topcentrum.cz. Topcentrum na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Podnikám a pod www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Podnikám a podcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Podnikám a potřebuju půjčit. www.topcentrum.cz. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na topcentrum.cz. Podnikám a potřebuju půjčit, ale CZ. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na

79 let už se blíží. 79 let už se blíží. 79 let už se blížíme k 80. Máme vždycky. 79 let už se blížíme k 80. Máme vždycky.

0: Přátelé, bezplatné zaměření? Vno, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření? Výrob Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření? Výroba, ale i profesionální montáž. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření? Výroba, ale i profesionální dodavatele. Bezplatné zaměření? Výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, vím bezplatné zaměření? Výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních měření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérní montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra mezi interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebrových obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz Nebem již 40 let. Fenestra.cz
1: V Kauflandu fandí
0: 40 let. Fenestra.cz
1: V Kauflandu fandíme hokeji
0: Fenestra.cz
1: V Kauflandu fandíme hokeji

0: mě kašlou. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení.
0: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju, banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA. Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA. Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju
1: úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit tak, budu půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když
1: potřebuju ACEMA?
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů? Já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je
0: tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je
0: 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
2: A 30?
1: ACEMA. Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
2: A 30?
1: ACEMA.
2: A 40?
1: ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
2: A 30?
1: ACEMA.
0: Ať potřebuju 20 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
2: A 30?
1: ACEMA.
2: A 40 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
2: A 30?
1: ACEMA.
2: A 40?
1: ACEMA.
2: A 50?
1: ACEMA. Řešení je ACEMA.
2: A 30?
1: ACEMA.
2: A 40?
1: ACEMA.
2: A 50?
1: ACEMA. Jde to i bez banky.
2: A 40?
1: ACEMA.
2: A 50?
1: ACEMA. Jde to i bez banky.
2: 40?
1: ACEMA.
2: A 50?
1: ACEMA. Jde to i bez banky.
3: Rok.
2: 50?
1: ACEMA. Jde to i bez banky.
3: Rok.
1: ACEMA, jde to i bez banky.
3: Rok Radio.
1: A jde to i bez banky.
3: Rok Radio.
1: Jde to i bez banky.

0: Když už patli,
1: že je tvořit zpět ze stínů.
0: Když už patli,
1: na zpět ze stínů.
0: Když už patli,
1: na zpět ze stínů.
0: Když už patli,
1: na stínů.
0: Když už patli,
1: na
0: když už patli.

0: Uvolněte se. And he shoots, he scores! Uvolněte se a nemusíte ani začít. Uvolněte se a ne... Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte pra... Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rokam šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rok rádio fandí hokej. Tak vzček. A hlavně nezdržujte hru. Rok rádio fandí hokej. Tak hlavně nezdržujte hru. Rok rádio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každujte hru. Rok rádio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na Rok rádio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na rádio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci ví hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajít, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavá. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát tahle připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Při výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Věta. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji každý den na Rok rádiu chybí. Mistrovství světa v hokeji každý den na Rok rádiu. Mistrovství světa v hokeji každý den na Rok rádiu. Světa v hokeji každý den na Rok rádiu. Top hokejové každý den na Rok rádiu. Top hokejové zážitky den na Rok rádiu. Top hokejové zážitky vám přádiu. Top hokejové zážitky vám při... Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavat... Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní technikum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní technikum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. Profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz zahradní techniky. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz Rocket Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
1: Hezké čtvrteční ráno má...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké čtvrteční ráno máme 6:30, jsou...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké čtvrteční ráno máme 6:30, jsou tu krátké...
0: Radio, co se děje?
1: Hezké čtvrteční ráno máme 6:30, jsou tu krátké...
0: Co se děje?
1: Hezké čtvrteční ráno máme 6:30...

0: Jsou tu krátké zprávy. Hezké čtvrteční ráno máme 6:30, jsou tu krátké zprávy. V Praze dnes za čtvrteční ráno máme 6:30, jsou tu krátké zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní máme 6:30, jsou tu krátké zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnost, jsou tu krátké zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident. Začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatel forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí. Počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí. Počítají více než 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční pro 80 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává mí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého a že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní trans letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní trans možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země vyšetřování českého Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země vyšetřování českého politika miliardáře kvůli realitní transakci na jihu země vyšetřování českého politika miliardáře trvalo realitní transakci na jihu země vyšetřování českého politika miliardáře trvalo čtyři na jihu země vyšetřování českého politika miliardáře trvalo 4 roky. Fotbalistině vyšetřování českého politika miliardáře trvalo 4 roky. Fotbalisté Karviné vyšetřování českého politika miliardáře trvalo 4 roky. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu politika miliardáře trvalo 4 roky. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu miliardáře trvalo 4 roky. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec trvalo 4 roky. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 překvapivě 4 roky. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 překvapivě. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 překvapivě ovládli. Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany po obratu Jablonec 3-1 překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany Jablonec 3-1 překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej. Překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej. Ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii.
1: Rock Radio.
0: Nejde o první velkou trofej v klubové historii.
1: Rock Radio.
0: Velkou trofej v klubové historii.
1: Rock Radio. Počasí.
0: V klubové historii.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místo.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno zpočátku.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro. Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer.

0: místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehled. Bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky, během dne jasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky, během dne místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky, během dne jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky, během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku, se budou ojediněle vyskytovat přehánky, během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku, ojediněle vyskytovat přehánky, během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 přehánky během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až tedy 8 dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až tedy 18 až 23 stupňů, ty hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až tedy 18 Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až tedy 18 až 23 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty 13 až tedy 18 až 23 stupňů Celsia. Teploty 13 až tedy 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Rock Radio.
0: Až tedy 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Rock Radio.
0: 20 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: V Hradci Králové. Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: V Hradci Králové se srazily dva osobáky na...
1: Rock Radio. Doprava.
0: V Hradci Králové se srazily dva osobáky...
1: Radio. Doprava.
0: V Hradci Králové se srazily dva osobáky na plná...
1: Doprava.
0: V Hradci Králové se srazily dva osobáky na Plnáčkově ulici a v Praze si dejte pozor na lip. V Hradci Králové se srazily dva osobáky na Plnáčkově ulici a v Praze si dejte pozor na Králové se srazily dva osobáky na Plnáčkově ulici a v Praze si dejte pozor na Limuské. Srazily dva osobáky na Plnáčkově ulici a v Praze si dejte pozor na Limuské. A v Praze si dejte pozor na Limuské. Dejte pozor na Limuské.
1: Instagram Rock Rádia.
0: Limuské.
1: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši skončí. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši skončí. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

Another bad day.

0: Tvůj... Tvůj největší fa... Tvůj největší favorit... Tvůj největší favorit Aleš Brichta. Tvůj největší favorit Aleš Brichta. Výlet do Bájí, chviličku. Tvůj největší favorit Aleš Brichta. Výlet do Bájí, chviličku. Po půl sedmí na Rock Radio. Tvůj favorit Aleš Brichta. Výlet do Bájí, chviličku. Po půl sedmí na Rock Radio. Aleš Brichta. Výlet do Bájí, chviličku. Po půl sedmí na Rock Radio. Co ty na to?
1: Brichten.
0: Do Bájí, chviličku. Po půl sedmí na Rock Radio. Co ty na to?
1: Brichten krásný.
0: Po půl sedmí na Rock Radio. Co ty na to?
1: Brichten krásný. Máme 6:30.
0: Radio. Co ty na to?
1: Brichten krásný. Máme 6:30, takže Zuzi zprávičky. Brichten krásný, máme 6:30, takže Zuzi zprávičky. Krásný, máme 6:30, takže Zuzi zprávičky. 6:30, takže Zuzi zprávičky. Zuzi zprávičky.
2: Uvolň.

Zuzko. Rock Radio. Zuzko, díky za zprávy, teď už... Radio. Zuzko, díky za zprávy, teď už si dáme dalšímu... Zuzko, díky za zprávy, teď už si dáme další muziku. Mega... Zuzko, díky za zprávy, teď už si dáme další muziku. Zuzko, díky za zprávy, teď už si dáme další muziku. Megadeth a letošní novinka. Díky za zprávy, teď už si dáme další muziku. Megadeth a letošní novinka. Už si dáme další muziku. Megadeth a letošní novinka. Opravdu snad posledního. Další muziku. Megadeth a letošní novinka. Opravdu styku. Megadeth a letošní novinka. Opravdu snad posledního alba. Another a letošní novinka z jejich opravdu snad posledního alba. Another bad novinka z jejich opravdu snad posledního alba. Another bad day, opravdu snad posledního alba. Another bad day, snad posledního alba. Another bad day, alba. Another bad day.

o něm zase mluví. Paul McCartney se teďka vyjádřil, protože se o něm zase mluví, bude vydávat novou desku.

0: hodně jakoby milí nejsou vlezlí, nešahají mi na prsa, na zadek a tak, což samozřejmě už se hodněkrát stalo, že někdo se pokouší vlezlí, nešahají mi na prsa, na zadek a tak, což samozřejmě už se hodněkrát stalo, že někdo se pokoušel mi na prsa, na zadek a tak, což samozřejmě už se hodněkrát stalo, že někdo se pokoušel tak to fyzicky a tak, což samozřejmě už se hodněkrát stalo, že někdo se pokoušel tak to fyzicky mě už se hodněkrát stalo, že někdo se pokoušel tak to fyzicky přiblížit. Hodněkrát stalo, že někdo se pokoušel tak to fyzicky přiblížit.
1: Je obrat
0: to,
1: jako ohrabat na fotce.
0: Pak málo, že někdo se pokoušel tak to fyzicky přiblížit.
1: Je obrat jako ohrabat na fotce.
0: Pak mám sto chutí jim dát lok. Tak to fyzicky přiblížit.
1: Je obrat jako ohrabat na fotce.
0: Pak mám sto chutí jim dát loket, ale tak to fyzicky přiblížit.
1: Je obrat jako ohrabat na fotce.
0: Pak mám sto chutí jim dát loket, ale fyzicky přiblížit.
1: Je obrat jako ohrabat na fotce.
0: Pak mám sto chutí jim dát loket, ale jakoby když jsou milí.
1: Obrat jako ohrabat na fotce.
0: Pak mám sto chutí jim dát loket, ale jakoby fotce. Pak mám sto chutí jim dát loket, ale jakoby když jsou milí a to, tak já se fotím ráda, mě to sto chutí jim dát loket, ale jakoby když jsou milí a to, tak já se fotím ráda, mně to přijde jako hrozně mim dát loket, ale jakoby když jsou milí a to, tak já se fotím ráda, mně to přijde jako hrozně milý, ale jakoby když jsou milí a to, tak já se fotím ráda, mně to přijde jako hrozně milý ta pozornost, ale pak když už jakoby když jsou milí a to, tak já se fotím ráda, mně to přijde jako hrozně milý ta pozornost, ale pak když už třeba přijde to, tak já se fotím ráda, mně to přijde jako hrozně milý ta pozornost, ale pak když už třeba přijde někdo třikrát a vidím ráda, mně to přijde jako hrozně milý ta pozornost, ale pak když už třeba přijde někdo třikrát, přijde jako hrozně milý ta pozornost, ale pak když už třeba přijde někdo třikrát a vím, že je to ten stejný milý ta pozornost, ale pak když už třeba přijde někdo třikrát a vím, že je to ten stejný člověk, za kterým už ale pak když už třeba přijde někdo třikrát a vím, že je to ten stejný člověk, za kterým už jsem si před když už třeba přijde někdo třikrát a vím, že je to ten stejný člověk, za kterým už jsem si předtím kde někdo třikrát a vím, že je to ten stejný člověk, za kterým už jsem si předtím dvě fotky dělala a vím, že je to ten stejný člověk, za kterým už jsem si předtím dvě fotky dělala, tak to už jsem taky taková rozpačitá. To ten stejný člověk, za kterým už jsem si předtím dvě fotky dělala, tak to už jsem taky taková rozpačitá z toho. Člověk, za kterým už jsem si předtím dvě fotky dělala, tak to už jsem taky taková rozpačitá z toho. Kterým už jsem si předtím dvě fotky dělala, tak to už jsem taky taková rozpačitá z toho, jako lehce. No. Předtím dvě fotky dělala, tak to už jsem taky taková rozpačitá z toho, jako lehce. No. Dělala, tak to už jsem taky taková rozpačitá z toho, jako lehce.
1: No. No,
0: tak to už jsem taky taková rozpačitá z toho, jako lehce.
1: No. No, jo, já pak bych...
0: Taky taková rozpačitá z toho, jako lehce.
1: No. No, jo, já pak bych to pak...
0: Pačitá z toho, jako lehce.
1: No. No, jo, já pak bych to pak ještě jako
0: lehce. No.
1: No, jo, já pak bych to pak ještě jako doprobral, aby jsme zase nebyli dlouhý každý. No, jo, já pak bych to pak ještě jako doprobral, aby jsme jo, já pak bych to pak ještě jako doprobral, aby jsme zase nebyli dlouhý každopádně. Jo, já pak bych to pak ještě jako doprobral, aby jsme zase nebyli dlouhý každopádně. Tím pádem otázka dneska, přátelé, bych to pak ještě jako doprobral, aby jsme zase nebyli dlouhý každopádně. Tím pádem otázka dneska, přátelé, ještě jako doprobral, aby jsme zase nebyli dlouhý každopádně. Tím pádem otázka dneska, přátelé, na vás. Aby jsme zase nebyli dlouhý každopádně. Tím pádem otázka dneska, přátelé, na vás. Jestli vy jsme zase nebyli dlouhý každopádně, tím pádem otázka dneska, přátelé, na vás. Dlouhý každopádně, tím pádem otázka dneska, přátelé, na vás. Jestli vy sami máte rádi, tím pádem otázka dneska, přátelé, na vás. Jestli vy sami máte rádi focení a hlavně otázka dneska, přátelé, na vás. Jestli vy sami máte rádi focení a hlavně jestli chodíte na vás. Jestli vy sami máte rádi focení a hlavně jestli chodíte jestli vy sami máte rádi focení a hlavně jestli chodíte tak vy sami máte rádi focení a hlavně jestli chodíte takhle teda lovit svoje oblíbence, svoje oblíbence focení a hlavně jestli chodíte takhle teda lovit svoje oblíbence, svoje oblíbený a hlavně jestli chodíte takhle teda lovit svoje oblíbence, svoje oblíbený zpěváky, herce, já nevím. Jestli chodíte takhle teda lovit svoje oblíbence, svoje oblíbený zpěváky, herce, lovit svoje oblíbence, svoje oblíbený zpěváky, herce, já nevím kohokoliv, když jdete na koncert nebo někam. Svoje oblíbence, svoje oblíbený zpěváky, herce, já nevím kohokoliv, když jdete na koncert nebo někam. Oblíbence, svoje oblíbený zpěváky, herce, já nevím kohokoliv, když jdete na koncert nebo někam. Nebo třeba moderátor zpěváky, herce, já nevím kohokoliv, když jdete na koncert nebo někam. Nebo třeba moderátory herce, já nevím kohokoliv, když jdete na koncert nebo někam. Nebo třeba moderátory

0: moderátory, jestli kokoliv, když jdete na koncert nebo někam, nebo třeba moderátory, jestli za nima běží koncert nebo někam, nebo třeba moderátory, jestli za nima běží kam, nebo třeba moderátory, jestli za nima běžíte se vyfotit, moderátory, jestli za nima běžíte se vyfotit, jestli si ty fotky pak někde vystavujete, nebo jestli za nima běžíte se vyfotit, jestli si ty fotky pak někde vystavujete, nebo jestli to pro vás jestli za nima běžíte se vyfotit, jestli si ty fotky pak někde vystavujete, nebo jestli to pro vás památka. Nima běžíte se vyfotit, jestli si ty fotky pak někde vystavujete, nebo jestli to pro vás památka, nebo jestli radši koukáte na ten kit, jestli si ty fotky pak někde vystavujete, nebo jestli to pro vás památka, nebo jestli radši koukáte na ten koncert, protože ty fotky pak někde vystavujete, nebo jestli to pro vás památka, nebo jestli radši koukáte na ten koncert, protože ta fotka vystavujete, nebo jestli to pro vás památka, nebo jestli radši koukáte na ten koncert, protože ta fotka vás vlastně nezajímá, jestli to pro vás památka, nebo jestli radši koukáte na ten koncert, protože ta fotka vás vlastně nezajímá, památka, nebo jestli radši koukáte na ten koncert, protože ta fotka vás vlastně nezajímá.
1: A můžete tam do komentářů hodit,
0: jestli radši koukáte na ten koncert, protože ta fotka vás vlastně nezajímá.
1: A můžete tam do komentářů hodit naše společný přátelství
0: na ten koncert, protože ta fotka vás vlastně nezajímá.
1: A můžete tam do komentářů hodit
0: protože ta fotka vás vlastně nezajímá.
1: A můžete tam do komentářů hodit naše společný
0: vlastně nezajímá.
1: A můžete tam do komentářů hodit naše společný příšerný selfiečka, na kterých vždycky vypadá. A můžete tam do komentářů hodit naše společný příšerný selfiečka, na kterých vždycky vypadám jak Helena Růžičková. Do komentářů hodit naše společný příšerný selfiečka, na kterých vždycky vypadám jak Helena Růžičková po party. Hodit naše společný příšerný selfiečka, na kterých vždycky vypadám jak Helena Růžičková. Společný příšerný selfiečka, na kterých vždycky vypadám jak Helena Růžičková po party. Tak příšerný selfiečka, na kterých vždycky vypadám jak Helena Růžičková po party. Takže kterých vždycky vypadám jak Helena Růžičková po party. Takže těším se.
0: To můžete taky mít.
1: Vypadám jak Helena Růžičková po party, takže těším se.
0: To můžete taky mít, tu ubijeme.
1: Růžičková po party, takže těším se.
0: To můžete taky mít, tu ubijeme. Pište
1: po party, takže těším se.
0: To můžete taky mít, tu ubijeme. Pište
1: těším se.
0: To můžete taky mít, tu ubijeme. Pište
1: ubijeme.
0: Pište pod aktuální příspěvek. To můžete taky mít, tu ubijeme. Pište
1: ubijeme.
0: Pište pod aktuální příspěvek. Mít, tu ubijeme. Pište
1: ubijeme.
0: Pište pod aktuální příspěvek na Facebooku, za chvíli to proberem. Pište
1: ubijeme.
0: Pište pod aktuální příspěvek na Facebooku, za chvíli to proberem. Pište
1: ubijeme.
0: Pište pod aktuální příspěvek na Facebooku, za chvíli to proberem. Za chvíli pište pod aktuální příspěvek na Facebooku, za chvíli to proberem. Za chvíli taky další muzika, byli Idol, pod aktuální příspěvek na Facebooku, za chvíli to proberem. Za chvíli taky další muzika, příspěvek na Facebooku, za chvíli to proberem. Za chvíli taky další muzika, byli Idol, Rebel Yell si dáme. Facebooku, za chvíli to proberem. Za chvíli taky další muzika, byli Idol, Rebel Yell si dáme. To proberem. Za chvíli taky další muzika, byli Idol, Rebel Yell si dáme. Za chvíli taky další muzika, byli Idol, Rebel Yell si dáme.
2: Baru do
0: muzika, byli Idol, Rebel Yell si dáme.
2: Baru dovolenou máme vyřešenou.
0: Idol, Rebel Yell si dáme.
2: Baru dovolenou máme vyřešenou.
0: Fuck. Yell si dáme.
2: Baru dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt.
2: Baru dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt. A kam pojedeme?
2: Na z... Baru dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt. A kam pojedeme?
2: Na zahradu.

0: Megadeth, another bad day, další špatný den. Megadeth, another bad day, další špatný den ve čtvrtek na Rock Rádiu 6 minut po půl sedmí. Máme dneska špatný den?
1: Mě bolí hlava.
0: Čtvrtek na Rock Rádiu 6 minut po půl sedmí. Máme dneska špatný den?
1: Mě bolí hlava.
0: Na Rock Rádiu 6 minut po půl sedmí. Máme dneska špatný den?
1: Mě bolí
0: 6 minut po půl sedmí. Máme dneska špatný den?
1: Mě bolí hlava od rána, ale jinak dobrý.
0: Tak to sedmí. Máme dneska špatný den?
1: Mě bolí hlava od rána, ale jinak dobrý.
0: Máme dneska špatný den?
1: Mě bolí hlava od rána, ale jinak dobrý.
0: Tak
1: Mě bolí hlava od rána, ale jinak dobrý.
0: Tak to si myslím, že bychom se mohli vylepšit.
1: Mě bolí hlava od rána, ale jinak dobrý.
0: Tak to si myslím, že bychom se
1: bolí hlava od rána, ale jinak dobrý.
0: Tak to si myslím, že bychom se mohli vylepšit něčím. Mohli bychom si dneska povídat zase
1: rána, ale jinak dobrý.
0: Tak to si myslím, že bychom se mohli vylepšit něčím. Mohli bychom si dneska povídat zase něčím
1: dobrý.
0: Tak to si myslím, že bychom se mohli vylepšit něčím. Mohli bychom si dneska povídat zase něčím zajímavým. Paul McCartney se teďka vyjádřil, protože se

0: Baumax nízké.
1: Hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky
1: u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco
1: na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když ultra...
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když ultravýhodné nabídky...
0: Max, nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když ultravýhodné nabídky...
0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když ultravýhodné nabídky...
0: Vždycky něco navíc.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro...
0: Něco navíc.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro... Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní s... Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vys... nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1, jen za 5590 Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1, jen za 5599. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1, jen za 5599 korun. Nejnižší cena za tyčový vysavač 4 v 1, jen za 5599 korun. Nejnižší cena 4 v 1, jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 3 dní, jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před 599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak ale za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak ale dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Tento týden v Kauflandu
2: op 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Tento týden
2: 99 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetří
2: korun. Když něco, tak Allegro.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například
2: něco, tak Allegro.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé
2: drogy.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky. Den v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za tu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 200. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32. Příklad berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Koforinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limon 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,2,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Lindt originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchbylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utilada 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utilada litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,91,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 20. Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. květké utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland. XXL za 59,90. Až do 26. května. Za 59,90. Až do 26. května. Kaufland. 9,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Zahrádkář se raduje.
3: Až do 26. května. Kaufland.
4: Zahrádkář se raduje.
3: 26. května. Kaufland.
4: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje.
3: Všna. Kaufland.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Hrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e shop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e shop.cz.

0: kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo
0: potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: @e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura
0: Shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snad
1: ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
1: nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků,
1: u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků, na své zahrady vyberete.
1: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků, na své
2: novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
1: Vaši letošní úrodu sto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto
1: se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání
1: přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání
1: Presto zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@e-shop.cz
1: na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@e-shop.cz.
2: Letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@e-shop.cz. Partner pro
2: zachrání Presto.
0: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: To.
0: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. @e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Zase tankuju.
0: Shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Zase tankuju. Po třetí.
0: Partner pro vaši zahradu.
3: Zase tankuju.
0: Hradu.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD.
3: Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line.
3: Tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line.
3: Tak to děláš špatně.
4: Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV. Špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1000. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1600. BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. X-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufrem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxus 16 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s 15 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
3: A tak
4: mě tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
3: A tak to bude
4: úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Jde pak. Za cenu rodina s kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Jde pak. Za luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Jde pak. Za cenu běžného spalováku.
3: BYD. A tak to bude drahé.
4: Jde pak. Za cenu běžného spalováku.
3: BYD. Bude drahé.
4: Jde pak. Za cenu běžného spalováku.
2: BYD C-Line 5.
4: Už jde pak. Za cenu běžného spalováku.
2: BYD C-Line 5. Už od 699 tisk.
4: Za cenu běžného spalováku.
2: BYD C-Line 5. Už od 600
4: běžného spalováku.
2: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební 99 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. 99 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Potřebuješ
2: zkušební jízda na byd.com.
5: Potřebuješ změnit splátku.

0: jízda na BYD.com.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou
0: BYD.com.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu
0: .com.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Nic splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden mobilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc a zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nepotřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Lyže.
3: Happy Sport.
0: Pro lepší příběhy.
2: Lyže.
3: Happy Sport.
0: Pro lepší příběhy.
2: Lyže.
3: Happy Sport.
2: Dětské
0: běhy.
2: Lyže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy.
2: Lyže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Lyže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Půjčovna.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Půjčovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Půjčovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy
2: kolo.
3: Happy Sport.
2: Půjčovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Půjčovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Půjčovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Sport. Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport. Bazar.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport. Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport. Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport. Nejjednodušné
2: dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Sport.
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
3: Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
3: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
3: Také sportu vede přes
2: Happy Sport.
3: Tu vede přes
2: Happy Sport. Happy Sport.
5: Chce sport. Chceš žít značkovej život? Chceš žít značkovej život? Chceš žít značkovej život? Nebo ten op... Chceš žít značkovej život? Nebo ten op... Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si... ...ovej život? Nebo ten opravdovej? Značka... Nebo ten opravdovej? Značka si ty... Ven opravdovej. Značka si ty.

0: www bez potisku c vdovej. Značka si ty. www bez potisku cz. Značka si ty. www bez potisku cz. Značka si ty. www bez potisku cz. Ty. www bez potisku cz.
1: Tak co koupel?
0: www bez potisku cz.
1: Tak co koupelna, hotová?
2: Super.
0: www bez potisku cz.
1: Tak co koupelna, hotová?
0: Tisku cz.
1: Tak co koupelna, hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, zad. Tak co koupelna, hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Tak co koupelna, hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Všechno hotový.
1: A sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je záchod?
2: Všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co? Všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Všechno hotový. A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Větrávání. Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak. Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne.
2: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradí...
2: Co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na... Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme... Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz. Ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz. Správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilátory.
1: Odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
1: Poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
1: Na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
1: Ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
4: Jak to má moto?
3: Ventilatory.cz.
4: Jak to má motora?
3: .cz.
4: Jak to má motora?
3: .cz.
4: Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava, či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava, s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava, problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbol. Dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbol. Je všude tam naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem. Světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá. Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Motokeci Marcela

Ermolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Řídíta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Řídíš rád kamion nebo dodávky do pátku na Rock Rádiu. Řídíš rád kamion nebo dodávku na Rock Rádiu. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. /kariéra. Asi svých řidičů váží. Spedit.cz. /kariéra. Uváží. Spedit.cz. /kariéra. Spedit.cz. /kariéra. CZ. /kariéra. Rock. /kariéra.

0: Května slevy až 25% na bazény. Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. Grily z do konce května slevy až 25% na bazény. Grily, zahradní nábytek a slevy až 25% na bazény. Grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5%
0: na bazény. Grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5%
0: grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5hvězdičkový rezort.
0: Zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Tak a nejen to.
1: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nejen to.
1: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo.
1: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je

the year.

Nemusíš být Nemusíš být mánička, abys byl rok. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Vidím tu lásky. Slušná muzika pro všechny. Vidím tu lásky svý stát. Muzika pro všechny.

nerad dělá selfiečky a my jsme tady před chvílí říkali, že Paul McCartney se nerad fotí.

0: ona je hrozně hodná, že vždycky fakt počká na každýho posledního, který prostě přijde bez nohou. Takže fakt, jak
1: se všema... Za mě je to v pořádku, takhle to měl vlastně Kája Kotů, mně to přijde krásný a to dělám stejně.
0: No ale... Když tu,
1: takhle což to měl vlastně Kája super. Kotů, mně to přijde krásný a to dělám stejně.
0: No ale, když tu frontu... Takže to je třeba docela děsivý.

0: teda.
1: No. Takže to je třeba docela děsivý a samozřejmě... Takže to je třeba docela děsivý a samozřejmě my jsme jako... Takže to je třeba docela děsivý a samozřejmě my jsme jako... Takže to je třeba docela děsivý a samozřejmě my jsme jako nobody, že jo, úplně... Takže to je třeba docela děsivý a samozřejmě my jsme jako nobody, že jo, úplně... Takže to je třeba docela děsivý a samozřejmě my jsme jako nobody, že jo, úplně nikdo a Paul McCartney... To docela děsivý a samozřejmě my jsme jako nobody, že jo, úplně nikdo a Paul McCartney s tím by se vyfotil úplně... A samozřejmě my jsme jako nobody, že jo, úplně nikdo a Paul McCartney s tím by se vyfotil úplně každej, takže my jsme jako nobody, že jo, úplně nikdo a Paul McCartney s tím by se vyfotil úplně každej, takže ten jeho jako nobody, že jo, úplně nikdo a Paul McCartney s tím by se vyfotil úplně každej, takže ten jeho postoj vlastně chápu.
2: Já jsem
1: úplně nikdo a Paul McCartney s tím by se vyfotil úplně každej, takže ten jeho postoj vlastně chápu.
2: Já jsem jezdila s jedním
1: McCartney s tím by se vyfotil úplně každej, takže ten jeho postoj vlastně chápu.
2: Já jsem jezdila s jedním nejmenovaným rapperem.
1: Úplně každej, takže ten jeho postoj vlastně chápu.
2: Já jsem jezdila s jedním nejmenovaným rapperem na show.
1: Takže ten jeho postoj vlastně chápu.
2: Já jsem jezdila s jedním nejmenovaným rapperem na show a ty
1: postoj vlastně chápu.
2: Já jsem jezdila s jedním nejmenovaným rapperem na show a ty měli jednu faninku. Já jsem jezdila s jedním nejmenovaným rapperem na show a ty měli jednu faninku, která jezdila. Jezdila s jedním nejmenovaným rapperem na show a ty měli jednu faninku, která jezdila. Nejmenovaným rapperem na show a ty měli jednu faninku, která jezdila. Nehledě na to, kde v republice rapperem na show a ty měli jednu faninku, která jezdila. Nehledě na to a ty měli jednu faninku, která jezdila. Nehledě na to, kde v republice měli koncert a byla na každý jednu faninku, která jezdila. Nehledě na to, kde v republice měli koncert a byla, která jezdila. Nehledě na to, kde v republice měli koncert a byla na každém tom koncertě. Nehledě na to, kde v republice měli koncert a byla na každém tom koncertě.
1: Máme jeden taky den takový.
2: V Brně to, kde v republice měli koncert a byla na každém tom koncertě.
1: Máme
2: jeden den
1: takový.
2: V republice měli koncert a byla na každém tom koncertě.
1: Máme
2: jeden den
1: takový.
2: V Brně, druhý den prostě a byla na každém tom koncertě.
1: Máme
2: jeden den
1: takový.
2: V Brně, druhý den prostě u tom koncertě.
1: Máme
2: jeden den
1: takový.
2: V Brně, druhý den prostě úplně na druhém koncertě.
1: Máme
2: jeden den
1: takový.
2: V Brně, druhý den prostě úplně na druhém konci republiky a tu
1: taky
2: den
1: takový.
2: V Brně, druhý den prostě úplně na druhém konci republiky a to už mi vlastně přišlo jako dost strašidelný. Druhý den prostě úplně na druhém konci republiky a to už mi vlastně přišlo jako dost strašidelný. Prostě úplně na druhém konci republiky a to už mi vlastně přišlo jako dost strašidelný, že jako jak moc velký musíš být na druhém konci republiky a to už mi vlastně přišlo jako dost strašidelný, že jako jak moc velký musíš být psychopublika a to už mi vlastně přišlo jako dost strašidelný, že jako jak moc velký musíš být psychouš, abys prostě vlastně přišlo jako dost strašidelný, že jako jak moc velký musíš být psychouš, abys prostě jezdil. Přišlo jako dost strašidelný, že jako jak moc velký musíš být psychouš, abys prostě jezdil, že jako jak moc velký musíš být psychouš, abys prostě jezdil z Brna do Ostravy. Velký musíš být psychouš, abys prostě jezdil z Brna do Ostravy, pak být psychouš, abys prostě jezdil z Brna do Ostravy, pak zase někam na abys prostě jezdil z Brna do Ostravy, pak jezdil z Brna do Ostravy, pak zase někam na Moravu, jako je to z Brna do Ostravy, pak zase někam na Moravu, jako je to teda za mě Brna do Ostravy, pak zase někam na Moravu, jako je to teda za mě už trošku moc. Ostravy, pak zase někam na Moravu, jako je to teda za mě už trošku, pak zase někam na Moravu, jako je to teda za mě už trošku moc.
1: Jsou takový fanoušci.
2: Někam na Moravu, jako je to teda za mě už trošku moc.
1: Jsou takový fanoušci.
2: Jako je to teda za mě už trošku moc.
1: Jsou takový fanoušci, kteří jezdí opravdu jako všude.
2: Teda za mě už trošku moc.
1: Jsou takový fanoušci, kteří jezdí opravdu jako všude.
2: Už trošku moc.
1: Jsou takový fanoušci, kteří jezdí opravdu jako všude.
2: Moc.
1: Jsou takový fanoušci, kteří jezdí opravdu jako všude. Mají. Takový fanoušci, kteří jezdí opravdu jako všude. Mají je všichni různí umělci, kteří jezdí opravdu jako všude. Mají je všichni různí umělci. Opravdu jako všude. Mají je všichni různí umělci z různých kapel. Všude mají je všichni různí umělci z různých kapel. A mají je všichni různí umělci z různých kapel a ne kapel.
2: Ale
1: všichni různí umělci z různých kapel a ne kapel.
2: Ale
1: je
2: jako
1: to tak.
2: Ty umělci jsou
1: umělci z různých kapel.

0: kapel a nekapel. Ale je jako to tak. Z různých kapel a nekapel.
1: Ale
0: je
1: jako
0: to tak.
1: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí jistý.
0: Je to... Z různých kapel a nekapel.
1: Ale
0: je
1: jako
0: to tak.
1: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí jistý.
0: Na jednu stranu...
1: Ale jako ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí jistý.
0: Na jednu stranu je to hezký. Na jednu stranu je to hezký.
1: Ale jako ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí jistý.
0: Na jednu stranu je to hezký. Na jednu stranu je to hezký.
1: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí jistý.
0: Na jednu stranu je to hezký. Na jednu stranu je to hezký.
1: Jsou za ně asi rádi, tak zaplatí jistek.
0: Na jednu stranu je to hezký, na jednu stranu je to hezký, no.
1: Rádi, tak zaplatí jistek.
0: Na jednu stranu je to hezký, na jednu stranu je to hezký, no. Tak je další po stranu je to hezký, na jednu stranu je to hezký, no. Tak je další pojí, na jednu stranu je to hezký, no. Tak je další pojídání za chvíli, tak už je to hezký, no. Tak je další pojídání za chvíli, tak už John Bon Jovi a... Tak je další povídání za chvíli, tak už John Bon Jovi a Blaze of Glory na Rock Radio. Tak je další povídání za chvíli, tak už John Bon Jovi a Blaze of Glory na Rock Radio. Další povídání za chvíli, tak už John Bon Jovi a Blaze of Glory na Rock Radio. Chvíli, tak už John Bon Jovi a Blaze of Glory na Rock Radio. John Bon Jovi a Blaze of Glory na Rock Radio. Blaze of Glory na Rock Radio. Na Rock Radio.

Vidím. Vidím tu lásce svý stát a... Vidím tu lásce svý stát a... Vidím tu lásce svý stát a turbo... Vidím tu lásce svý stát a turbo v 6 hodin... Vidím tu lásce svý stát a turbo v 6 hodin a 49... Vidím tu lásce svý stát a turbo v 6 hodin a 49... Vidím tu lásce svý stát a turbo v 6 hodin a 49 minut. Dneska je čtvrtek a turbo v 6 hodin a 49 minut. Dneska je čtvrtek a my jsme po 6 hodin a 49 minut. Dneska je čtvrtek a my jsme tady před chvílí říkali, že 49 minut. Dneska je čtvrtek a my jsme tady před chvílí říkali, že půl 9 minut. Dneska je čtvrtek a my jsme tady před chvílí říkali, že Paul McCartney se nerad minut. Dneska je čtvrtek a my jsme tady před chvílí říkali, že Paul McCartney. Dneska je čtvrtek a my jsme tady před chvílí říkali, že Paul McCartney se nerad fotí.

0: jestli lovíte známý vaše oblíbený zpěváky, herce nebo nějaký jiný lidi, abyste si je mohli vyfotit.
1: Ano.
2: Rock Radio.

Mesut. Devre başı bu.

to everything.

0: chcel, Jindřej, asi to přečtu tak, jak to je. Já chcel jednou vedle... Přečtu tak, jak to je. Já chcel jednou vedle Phila Bousmana. Já chcel jednou vedle Phila Bousmana, zpěváka z Whitechapel. A věřte mi, že sal jednou vedle Phila Bousmana, zpěváka z Whitechapel. A věřte mi, že jednou vedle Phila Bousmana, zpěváka z Whitechapel. A věřte mi, že selfie Phila Bousmana, zpěváka z Whitechapel. A věřte mi, že selfie jsme si neudělali. Nevím, proč.
1: Ona umí si nevyfotili, veď, kucí.
0: Hele, mně se tohleto jednou kdysi stalo, já když jsem byl...
1: Vyfotili, veď, kucí.
0: Hele, mně se tohleto jednou kdysi stalo, já když jsem byl hodně mladý, to bylo ještě třeba 17. století a byl... Hele, mně se tohleto jednou kdysi stalo, já když jsem byl hodně mladý, to bylo ještě třeba 17. století a byl jsem kdysi... Se tohleto jednou kdysi stalo, já když jsem byl hodně mladý, to bylo ještě třeba 17. století a byl jsem kdysi nakladně... Se stalo, já když jsem byl hodně mladý, to bylo ještě třeba 17. století a byl jsem kdysi nakladně v jednom... Byl hodně mladý, to bylo ještě třeba 17. století a byl jsem kdysi nakladně v jednom klubu... To bylo ještě třeba 17. století a byl jsem kdysi nakladně v jednom klubu na EAR, myslím. Tak jsem se potkal třeba 17. století a byl jsem kdysi nakladně v jednom klubu na EAR, myslím. Tak jsem se potkal na záchodě s Dětí a byl jsem kdysi nakladně v jednom klubu na EAR, myslím. Tak jsem se potkal na záchodě s Danem Bártou, že jo? Nakladně v jednom klubu na EAR, myslím. Tak jsem se potkal na záchodě s Danem Bártou, že jo? Klubu na EAR, myslím. Tak jsem se potkal na záchodě s Danem Bártou, že jo? EAR, myslím. Tak jsem se potkal na záchodě s Danem Bártou, že jo?
1: A chtěl jsi s ním dělat selfiečko na záchodě?
0: No jak? Tak jsem se potkal na záchodě s Danem Bártou, že jo?
1: A chtěl jsi s ním dělat selfiečko na záchodě?
0: No jako na záchodě s Danem Bártou, že jo?
1: A chtěl jsi s ním dělat selfiečko na záchodě?
0: No jako napadlo mě to. Bártou, že jo?
1: A chtěl jsi s ním dělat selfiečko na záchodě?
0: No jako napadlo mě to, ale on tam přišel a vlastně.
1: A chtěl jsi s ním dělat selfiečko na záchodě?
0: No jako napadlo mě to, ale on tam
1: s ním dělat selfiečko na záchodě?
0: No jako napadlo mě to, ale on tam přišel a vlastně už když jako přicházel tak
1: na záchodě?
0: No jako napadlo mě to, ale on tam přišel a vlastně už když jako přicházel tak se no jako napadlo mě to, ale on tam přišel a vlastně už když jako přicházel tak se jako rozespívával mě to, ale on tam přišel a vlastně už když jako přicházel, tak se jako rozespívával. Tam přišel a vlastně už když jako přicházel, tak se jako rozespívával, tak to bylo takový jako a vlastně už když jako přicházel, tak se jako rozespívával, tak to bylo takový jako když jako přicházel, tak se jako rozespívával, tak to bylo takový jako tam dělal ty své improvizace, tak se jako rozespívával, tak to bylo takový jako tam dělal ty své improvizace, já jsem se rozespívával, tak to bylo takový jako tam dělal ty své improvizace, já jsem se otočil. Tohle... Takový jako tam dělal ty své improvizace, já jsem se otočil.
1: On tohle dělá i v metru mimochodem.
0: Tam dělal ty své improvizace, já jsem se otočil.
1: On tohle dělá i v metru mimochodem.
0: Tam dělal ty své improvizace, já jsem se otočil.
1: On tohle dělá i v metru mimochodem, já jsem ho takhle.
0: Své improvizace, já jsem se otočil.
1: On tohle dělá i v metru mimochodem, já jsem ho takhle potkal.
0: Já jsem se otočil.
1: On tohle dělá i v metru mimochodem, já jsem ho takhle potkal. I v metru mimochodem, já jsem ho takhle potkal.
0: Když bys ho takhle potkal na záchodě, tak rozhodně bys taky neměla.
1: No taky bych nešla.
0: Když bys ho takhle potkal na záchodě, tak

0: System of a Down. System. System. System of a Down, System of a Down, a ich Chop Suey na Rock Rádiu 12. System of a Down, a ich Chop Suey na Rock Rádiu 12 minut po 7. System of a Down, a ich Chop Suey na Rock Rádiu 12 minut po 7. hodině ranní dnes. System of a Down, a ich Chop Suey na Rock Rádiu 12 minut po 7. hodině ranní dneska je čtvrtek. Chop Suey na Rock Rádiu 12 minut po 7. hodině ranní dneska je čtvrtek. A my Suey na Rock Rádiu 12 minut po 7. hodině ranní dneska je čtvrtek. 12 minut po 7. hodině ranní dneska je čtvrtek. A my si povídáme o tom, minut po 7. hodině ranní dneska je čtvrtek a my si povídáme o mý hodině ranní dneska je čtvrtek a my si povídáme o tom, jestli ranní dneska je čtvrtek a my si povídáme o tom, jestli vy tek a my si povídáme o tom, jestli vy přátelé děláte se a my si povídáme o tom, jestli vy přátelé děláte selfiečka s lidma o tom, jestli vy přátelé děláte selfiečka s lidma, který někde jestli vy přátelé děláte selfiečka s lidma, který někde potkáte na ulici a náhodou, přátelé, děláte selfiečka s lidma, který někde potkáte na ulici a náhodou je znáte a ne. Selfiečka s lidma, který někde potkáte na ulici a náhodou je znáte a nemyslím vaše sousedy. S lidma, který někde potkáte na ulici a náhodou je znáte a nemyslím vaše sousedy. S lidma, který někde potkáte na ulici a náhodou je znáte a nemyslím vaše sousedy. Lidma, který někde potkáte na ulici a náhodou je znáte a nemyslím vaše sousedy, ale třeba nějaký známý zpěváky. Potkáte na ulici a náhodou je znáte a nemyslím vaše sousedy, ale třeba nějaký známý zpěváky nebo jiný oblíbený. Náhodou je znáte a nemyslím vaše sousedy, ale třeba nějaký známý zpěváky nebo jiný oblíbený. A nemyslím vaše sousedy, ale třeba nějaký známý zpěváky nebo jiný oblíbený záležitosti. Ty ale třeba nějaký známý zpěváky nebo jiný oblíbený záležitosti. Ano. Ty se tváříš, že chceš jít známý zpěváky nebo jiný oblíbený záležitosti. Ano. Ty se tváříš, že chceš něco říct.
1: Ne, já se...
0: Zpěváky nebo jiný oblíbený záležitosti.
1: Ano.
0: Ty se tváříš, že chceš něco říct.
1: Ne, já se koukám, co tady máme za komentář.
0: Jiný oblíbený záležitosti.
1: Ano.
0: Ty se tváříš, že chceš něco říct.
1: Ne, já se koukám, co tady máme za komentáře, někteří jsou docela vtipní.
0: Záležitosti.
1: Ano.
0: Ty se tváříš, že chceš něco říct.
1: Ne, já se koukám, co tady máme za komentáře, někteří jsou docela vtipní, musím.
0: Ano. Ty se tváříš, že chceš něco říct.
1: Ne, já se koukám, co tady máme za komentáře, někteří jsou docela vtipní.
0: Říš, že chceš něco říct.
1: Ne, já se koukám, co tady máme za komentáře, někteří jsou docela vtipní, musím říct.
0: No,
1: ne, já se koukám, co tady máme za komentáře, někteří jsou docela vtipní, musím říct.
0: No, mně se líbilo.
1: Koukám, co tady máme za komentáře, někteří jsou docela vtipní, musím říct.
0: No, mně se líbilo, co napsal Ondřej.
1: Máme za komentáře, někteří jsou docela vtipní, musím říct.
0: No, mně se líbilo, co napsal Ondřej.
1: Který jsou docela vtipný, musím říct.
0: No, mně se líbilo, co napsal Ondřej.
1: Asi to... Vtipný, musím říct.
0: No, mně se líbilo, co napsal Ondřej. Asi to přečtu tak, jak to je. Já... No, mně se líbilo, co napsal Ondřej. Asi to přečtu tak, jak to je. Co napsal Ondřej. Asi to přečtu tak, jak to je. Já chci...

0: Rozhodně bys taky neměla.
1: No chuť taky bych si nešla si dělat selfie.
0: Když bys ho takhle potkal na záchodě, tak rozhodně bys taky neměla.
1: No chuť taky bych nešla si dělat selfiečko.
0: Na záchodě, tak rozhodně bys taky neměla.
1: No chuť taky bych nešla si dělat selfiečko, to asi ne, to bych ho asi nechala se hezky.
0: Bys taky neměla.
1: No taky bych nešla si dělat selfiečko, to asi ne, to bych ho asi nechala se hezky rozespívat. Taky bych nešla si dělat selfiečko, to asi ne, to bych ho asi nechala se hezky rozespívat. Každopádně Martin Fejfa se dělat selfiečko, to asi ne, to bych ho asi nechala se hezky rozespívat. Každopádně Martin Fejfa, náš kolega tady vyce, ne, to bych ho asi nechala se hezky rozespíval od klidu. Každopádně Martin Fejfar, náš kolega tady vytáhl, nechala se hezky rozespíval od klidu. Každopádně Martin Fejfar, náš kolega tady vytáhl taky fotku z ruky rozespíval od klidu. Každopádně Martin Fejfar, náš kolega tady vytáhl taky fotku zhruba z klidu. Každopádně Martin Fejfar, náš kolega tady vytáhl taky fotku zhruba z 19. Martin Fejfar, náš kolega tady vytáhl taky fotku zhruba z 19. století z začátcích. Fejfar, náš kolega tady vytáhl taky fotku zhruba z 19. století z začátcích, když jsem to tady vytáhl taky fotku zhruba z 19. století z začátcích, když jsem to soumyslím taky fotku zhruba z 19. století z začátcích, když jsem to soumyslím zhruba z 19. století z začátcích, když jsem to soumyslím první narozeniny rokrát století z začátcích, když jsem to soumyslím první narozeniny rokrát, já mám tam ještě asi, když jsem to soumyslím první narozeniny rokrát, já mám tam ještě asi o 60, jsem to soumyslím první narozeniny rokrát, já mám tam ještě asi o 60 kilo víc, než mám teď.
0: Myslíš první narozeniny, kde jsme...
1: Soumyslím první narozeniny rokrát, já mám tam ještě asi o 60 kilo víc, než mám teď.
0: Myslíš první narozeniny, kde jsme byli my...
1: Narozeniny rokrát, já mám tam ještě asi o 60 kilo víc, než mám teď.
0: Myslíš první narozeniny, kde jsme byli my dva spolu, ne?
1: Já mám tam ještě asi o 60 kilo víc, než mám teď.
0: Myslíš první narozeniny, kde jsme byli my dva spolu, ne?
1: Ano, o 60 kilo víc, než mám teď.
0: Myslíš první narozeniny, kde jsme byli my dva spolu, ne?
1: Ano, víc, než mám teď.
0: Myslíš první narozeniny, kde jsme byli my dva spolu, ne?
1: Ano. Ne, to už, to jsi tam ještě ani nebyl, podle mě.
0: První narozeniny, kde jsme byli my dva spolu, ne?
1: Ano. Ne, to už, to jsi tam ještě ani nebyl, podle mě, na těchhle těch...
0: Kde jsme byli my dva spolu, ne?
1: Ano. Ne, to už, to jsi tam ještě ani nebyl, podle mě, na... Ano. Ne, to už, to jsi tam ještě ani nebyl, podle mě, na těchhle těch, kdy jsi byl až na těch dalších. Ne, to už, to jsi tam ještě ani nebyl, podle mě, na těchhle těch, kdy jsi byl až na těch dalších.
0: Dobře.
1: Tak... Já jsi tam ještě ani nebyl, podle mě, na těchhle těch, kdy jsi byl až na těch dalších.
0: Dobře.
1: Já jsem tady díl, ani nebyl podle mě na těchhle těch, kdy jsi byl až na těch dalších.
0: Dobře.
1: Já jsem tady díl než ty, mám pocit trošku. Mě na těchhle těch, kdy jsi byl až na těch dalších.
0: Dobře.
1: Já jsem tady díl než ty, mám pocit, kdy jsi byl až na těch dalších.
0: Dobře.
1: Já jsem tady díl než ty, mám pocit trošku. Těch dalších.
0: Dobře.
1: Já jsem tady díl než ty, mám pocit trošku.
0: O něco, no. Asi. Dobře.
1: Já jsem tady díl než ty, mám pocit trošku.
0: O něco, no. Asi o dvě cesty.
1: No. Tady díl než ty, mám pocit trošku.
0: O něco, no. Asi o dvě cesty.
1: No. Než ty, mám pocit trošku.
0: O něco, no. Asi o dvě cesty.
1: No.
0: O něco, no. Asi o dvě cesty.
1: No. Myslím, že na těch...
0: Asi o dvě cesty.
1: No. Myslím, že na těchhle si ještě...
0: O dvě cesty.
1: No. Myslím, že na těchhle si ještě miláčku...
0: Ty.
1: No. Myslím, že na těchhle si ještě miláčku nebyl. Myslím, že na těchhle si ještě miláčku nebyl. My jsme spolu byli až na těch dalších. No. Myslím, že na těchhle si ještě miláčku nebyl. My jsme spolu byli až na těch dalších. No. Myslím, že na těchhle si ještě miláčku nebyl. My jsme spolu byli až na těch dalších. No.
0: No tak přátelé, každopádně my si...
1: Těchhle si ještě miláčku nebyl, my jsme spolu byli až na těch dalších, no.
0: No tak přátelé, každopádně
1: my... Miláčku nebyl, my jsme spolu byli až na těch dalších, no.
0: No tak přátelé, každopádně my si tady...
1: Až na těch dalších, no.
0: No tak přátelé, každopádně my si tady ještě popovídáme, jak jsme tady byli dlouho, ale to už budeme povídat někdy.
1: No.
0: No tak přátelé, každopádně my si tady ještě popovídáme, jak jsme tady byli dlouho, ale to už. No tak přátelé, každopádně my si tady ještě popovídáme, jak jsme tady byli dlouho, ale to už budeme povídat někde jinde, abyste zase byli. Každopádně my si tady ještě popovídáme, jak jsme tady byli dlouho, ale to už budeme povídat někde jinde, abyste zase tady ještě popovídáme, jak jsme tady byli dlouho, ale to už budeme povídat někde jinde, abyste zase byli. Jak jsme tady byli dlouho, ale to už budeme povídat někde jinde, abyste zase byli. No, přesně. Dlouho, ale to už budeme povídat někde jinde, abyste zase byli. No, přesně, my musíme jít ven, vytáhneme nože a někde jinde, abyste zase byli. No, přesně, my musíme jít ven, vytáhneme nože a vy si dejte divoce.
1: Jste zase pojď ven, vole!
0: No, přesně, my musíme jít ven, vytáhneme nože a vy si dejte divoce. No, přesně, my musíme jít ven, vytáhneme nože a vy si dejte divoce. Přesně, my musíme jít ven, vytáhneme nože a vy si dejte divoce. Divoký ven, vytáhneme nože a vy si dejte divoce. Divokýho byla.
1: Na Britney, pojď.
0: Ahoj lidi, tady Vašek Bože a vy si dejte divoce, divokýho byla.
1: Na Britney, pojď.
0: A vy si dejte divoce.

0: Divokýho Billa.
1: Na Britney, pojď.
2: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny
0: Divokýho Billa.
1: Na Britney, pojď.
2: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha.
0: Divokýho Billa.
1: Na Britney, pojď.
2: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Radio.
0: Divokýho Billa.
1: Na Britney, pojď.
2: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Turné 8 divokých.

nikdy nic nebude. Nová deska musí nějakou dobu trvat, nikdy nic nebudeme kopírovat. My to pro nová deska musí nějakou dobu trvat, nikdy nic nebudeme kopírovat. Nějakou dobu trvat, nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle, nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem servíme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, my to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. Dělat tuhle práci rychle neumíme.

20 let. Není děla tuhle práci, není fakt med. Makáme na tom už přes 20 let. Není to zpívání, asi není fakt med. Makáme na tom už přes 20 let.

lidi chtějí novou desku a co teď hned? A je to zpívání a není to rap, ale lidi chtějí...

rozjezd z Honzou. Jako na běžícím pásu. Rokovej rozjezd. Jako na běžícím pásu. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Jako na běžícím pásu. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: festivalu Rock In, který budu moderovat, takže jak to říct, první zastávku putovního festivalu Rock In, který budu moderovat, takže se tam společně uvidíme. První zastávku putovního festivalu Rock In, který budu moderovat, takže se putovního festivalu Rock In, který budu moderovat, takže se tam společně uvidíme. A vy se můžete těšit na festivalu Rock In, který budu moderovat, takže se tam společně uvidíme. A vy se můžete Rock In, který budu moderovat, takže se tam společně uvidíme. A vy se můžete těšit, který budu moderovat, takže se tam společně uvidíme. A vy se můžete těšit na nabitej program, takže se tam společně uvidíme. A vy se můžete těšit na nabitej program od 14 hodin uvidíme. A vy se můžete těšit na nabitej program od 14 hodin začínáme. A vy se můžete těšit na nabitej program od 14 hodin začínáme skupinou Alkohol následně Dšit na nabitej program od 14 hodin začínáme skupinou Alkohol následně Dimitri. Pak horbitej program od 14 hodin začínáme skupinou Alkohol následně Dimitri. 14 hodin začínáme skupinou Alkohol následně Dimitri, pak horký že slíže začínáme skupinou Alkohol následně Dimitri, pak horký že slíže Trauten skupinou Alkohol následně Dimitri, pak horký že slíže Trautenberg a zakončují traktoři, který slaví Alkohol následně Dimitri, pak horký že slíže Trautenberg a zakončují traktoři, který slaví 25 Dimitri, pak horký že slíže Trautenberg a zakončují traktoři, který slaví 25 let na scéně, pak horký že slíže Trautenberg a zakončují traktoři, který slaví 25 let na scéně. No, že Trautenberg a zakončují traktoři, který slaví 25 let na scéně. No a my jednomu zakončují traktoři, který slaví 25 let na scéně. No a my jednomu z vás rozdáme traktoři, který slaví 25 let na scéně. No a my jednomu z vás rozdáme 10 lupí, slaví 25 let na scéně. No a my jednomu z vás rozdáme 10 lupí, 20 let na scéně. No a my jednomu z vás rozdáme 10 lupenů a dneska má na scéně. No a my jednomu z vás rozdáme 10 lupenů a dneska máte poslední šanci na to. No a my jednomu z vás rozdáme 10 lupenů a dneska máte poslední šanci. My jednomu z vás rozdáme 10 lupenů a dneska máte poslední šanci na to si o vás rozdáme 10 lupenů a dneska máte poslední šanci na to si o ně napsat. A rozdáme 10 lupenů a dneska máte poslední šanci na to si o ně napsat. A respektive a dneska máte poslední šanci na to si o ně napsat. A respektive vyfotit snímek poslední šanci na to si o ně napsat a respektive vyfotit snímek z vaší na to si o ně napsat a respektive vyfotit snímek z vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit o ně napsat a respektive vyfotit snímek z vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vypsat a respektive vyfotit snímek z vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit a respektive vyfotit snímek z vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit a jednomu z vyfotit snímek z vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit a jednomu z vás s vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit a jednomu z vás za to partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit a jednomu z vás za to odměníme 10 lístky. Chtěli vyrazit a jednomu z vás za to odměníme 10 lístkama. Jsem řekla jak Mr. Yoda. Vyrazit a jednomu z vás za to odměníme 10 lístkama. Jsem řekla jak Mr. Yoda. Vás za to odměníme 10 lístkama. Jsem řekla jak Mr. Yoda. To kdyby obcoval za to odměníme 10 lístkama. Jsem řekla jak Mr. Yoda, to kdyby obcoval s Jolandou, to nevadí. Odměníme 10 lístkama. Jsem řekla jak Mr. Yoda, to kdyby obcoval s Jolandou 10 lístkama. Jsem řekla jak Mr. Yoda, to kdyby obcoval s Jolandou, to nevadí.
1: Hezký češtin.
0: Jsem řekla jak Mr. Yoda, to kdyby obcoval s Jolandou, to nevadí.
1: Hezký češtin.
0: Kdyby obcoval s Jolandou, to nevadí.
1: Hezký češtin.
0: Obcoval s Jolandou, to nevadí.
1: Hezký češtin.
0: Landou, to nevadí.
1: Hezký češtin. Pokud chcete 10 lupenů na rok. Pokud chcete 10 lupenů na roky. Pokud chcete 10 lupenů na Rockin do Českých Budějic, tak si pokud chcete 10 lupenů na Rockin do Českých Budějic, tak si pokud chcete 10 lupenů na Rockin do Českých Budějic, tak si napište na chcete 10 lupenů na Rockin do Českých Budějic, tak si napište na náš e-mail studio@lupenu na Rockin do Českých Budějic, tak si napište na náš e-mail studio@českýchbudějic, tak si napište na náš e-mail studio@rokovieradio.budějc, tak si napište na náš e-mail studio@rokovieradio.cz, tak si napište na náš e-mail studio@rokovieradio.cz a samozřejmě připojte na náš e-mail studio@rokovieradio.cz a samozřejmě připojte tu naprosto světovou fotografii vaš e-mail studio

0: Advance aj krásne. Advance aj krásny cover. Advance aj krásny cover songu od Abby S. Advance aj krásny cover. Advance aj krásny cover songu od Abby SOS 21 minut. Advance aj krásny cover songu od Abby SOS 21 minut. Advance aj krásny cover songu od Abby SOS 21 minut. Po sedmí krásný cover songu od Abby SOS 21 minut. Po sedmí hodině. Dneska je čtvrtek songu od Abby SOS 21 minut. Po sedmí hodině. Dneska je čtvrtek, není Abby SOS 21 minut. Po sedmí hodině. Dneska je čtvrtek, není SOS 21 minut. Po sedmí hodině. Dneska je čtvrtek, není 20 minut po 7 hodině. Dneska je čtvrtek, není středa, ale to znamená, že po 7 hodině. Dneska je čtvrtek, není středa, ale to znamená, že už za 2 dny bude sobota. A vy dneska je čtvrtek, není středa, ale to znamená, že už za 2 dny bude sobota. A vy čtvrtek, není středa, ale to znamená, že už za 2 dny bude sobota. A vystartuje středa, ale to znamená, že už za 2 dny bude sobota. A vystartuje letošní ale to znamená, že už za 2 dny bude sobota a vystartuje letošní ročník, znamená, že už za 2 dny bude sobota a vystartuje letošní ročník putovní dny bude sobota a vystartuje letošní ročník putovního festiáku Rockbota a vystartuje letošní ročník putovního festiáku Rock in startuje letošní ročník putovního festiáku Rock in, který se usídlí hned tuhle tu sobotu. Letošní ročník putovního festiáku Rock in, který se usídlí hned tuhletu sobotu v Českých Budějovicích. Ročník putovního festiáku Rock in, který se usídlí hned tuhletu sobotu v Českých Budějovicích. Putovního festiáku Rock in, který se usídlí hned tuhletu sobotu v Českých festiáku Rock in, který se usídlí hned tuhletu sobotu v Českých Budějovicích. Rock in, který se usídlí hned tuhletu sobotu v Českých Budějovicích. A my budeme u toho, samozřejmě. Se usídlí hned tuhletu sobotu v Českých Budějovicích. A my budeme u toho, hned tuhletu sobotu v Českých Budějovicích. A my budeme u toho, samozřejmě,
1: V
0: Českých Budějovicích. A my budeme u toho, samozřejmě, Budějovicích. A my budeme u toho, samozřejmě, A my budeme u toho, samozřejmě,
1: Ty jsi začal mutovat ve 40 letech, ty jodin ten mat.
0: A my budeme u toho, samozřejmě,
1: Ty jsi začal mutovat ve 40 letech, ty jodin ten mat pozdě.
0: Budeme u toho, samozřejmě,
1: Ty jsi začal mutovat ve 40 letech, ty jodin ten mat pozdě.
0: Ne, tak to je tím, že nevím, mám svoje dny asi. Povídej.
1: Ano, přátelé, čeká nás velká... Ano, přátelé, čeká nás velká veselice, už tuto...
0: Ano,
1: přátelé, čeká nás velká veselice, už tuto sobotu se... Ano, přátelé, čeká nás velká veselice, už tuto sobotu se sejdeme v Českých Budějovicích. Ano, přátelé, čeká nás velká veselice, už tuto sobotu se sejdeme v Českých Budějovicích a odstartujeme první. Festivalu Rock in, který bude první zastávku putovního

0: studio@rokovieradio.cz a samozřejmě připojte tu naprosto světovou fotografii. studio@rokovieradio.cz a samozřejmě připojte tu naprosto světovou fotografii vaší skupiny. rokovieradio.cz a samozřejmě připojte tu naprosto světovou fotografii vaší skupiny, pokud možno, aby měli všichni. CZ a samozřejmě připojte tu naprosto světovou fotografii vaší skupiny, pokud možno, aby připojte tu naprosto světovou fotografii vaší skupiny, pokud možno, aby měli všichni oblečení. Naprosto světovou fotografii vaší skupiny, pokud možno, aby měli všichni oblečení. A
1: ale
0: šanci
1: nemusí mít právě
0: fotografii vaší skupiny, pokud možno, aby měli všichni oblečení. A
1: ale
0: šanci
1: nemusí mít právě, že když nebudou
0: skupiny, pokud možno, aby měli všichni oblečení. A
1: ale
0: šanci
1: nemusí mít právě, že když nebudou mít tak
0: pokud možno, aby měli všichni oblečení. A
1: ale
0: šanci
1: nemusí mít právě, že když nebudou
0: aby měli všichni oblečení. A
1: ale
0: šanci
1: nemusí mít právě, že když nebudou mít tak šance vyšší.
0: A
1: ale
0: šanci
1: nemusí mít právě, že když nebudou mít tak šance vyšší.
0: Dobře, beru zpět, ať nemají oblečení.
1: Ale šanci nemusí mít právě, že když nebudou mít tak šance vyšší.
0: Dobře, beru zpět, ať nemají oblečení.
1: Právě, že když nebudou mít tak šance vyšší.
0: Dobře, beru zpět, ať nemají oblečení a šanci máte
1: budou mít tak šance vyšší.
0: Dobře, beru zpět, ať nemají oblečení a šanci máte do dnešních
1: tak šance vyšší.
0: Dobře, beru zpět, ať nemají oblečení a šanci máte do dnešních. Dobře, beru zpět, ať nemají oblečení a šanci máte do dnešních 15 hodin. My někoho zpět, ať nemají oblečení a šanci máte do dnešních 15 hodin. My někoho oblečení a šanci máte do dnešních 15 hodin. My někoho potom vybereme. Šanci máte do dnešních 15 hodin. My někoho potom vybereme a zítra
1: naše
0: do dnešních 15 hodin. My někoho potom vybereme a zítra
1: naše odborná porota
0: hodin. My někoho potom vybereme a zítra
1: naše odborná porota nevědomých jako vždy.
0: My někoho potom vybereme a zítra
1: naše odborná porota nevědomých jako vždy.
0: No tak já to říkám jako že my potom vybereme a zítra
1: naše odborná porota nevědomých jako vždy.
0: No tak já to říkám
1: zítra naše odborná porota nevědomých jako vždy.
0: No tak já to říkám jako že my, aby tam zase někdo
1: odborná porota nevědomých jako vždy.
0: No tak já to říkám jako že my, aby tam zase někdo potom nadával, že jsme vybrali zrovna
1: ta nevědomých jako vždy.
0: No tak já to říkám jako že my, aby tam zase někdo potom nadával, že jsme vybrali
1: jako vždy.
0: No tak já to říkám jako že my, aby tam zase někdo potom nadával, že jsme vybrali zrovna tohle toho. Tak já to říkám jako že my, aby tam zase někdo potom nadával, že jsme vybrali zrovna tohle toho. No a že my, aby tam zase někdo potom nadával, že jsme vybrali zrovna tohle toho. No a pak tam zase někdo potom nadával, že jsme vybrali zrovna tohle toho. No a pak někoho zítra nadával, že jsme vybrali zrovna tohle toho. No a pak někoho zítra ráno v rokovém rozjezdu zrovna tohle toho. No a pak někoho zítra ráno v rokovém rozjezdu. No a pak někoho zítra ráno v rokovém rozjezdu vyhlásíme a budeme mu volat. No a pak někoho zítra ráno v rokovém rozjezdu vyhlásíme a budeme pak někoho zítra ráno v rokovém rozjezdu vyhlásíme a budeme mu volat a gratulovat. Budeme si s ním strašně povídat. Zítra ráno v rokovém rozjezdu vyhlásíme a budeme mu volat a gratulovat. Budeme si s ním strašně v rokovém rozjezdu vyhlásíme a budeme mu volat a gratulovat. Budeme si s ním strašně povídat o tom, jak je ta fotka krásná. Vyhlásíme a budeme mu volat a gratulovat. Budeme si s ním strašně povídat o tom, jak je ta fotka. A budeme mu volat a gratulovat. Budeme si s ním strašně povídat o tom, jak je ta fotka krásná.
1: No, takže
0: volat a gratulovat. Budeme si s ním strašně povídat o tom, jak je ta fotka krásná.
1: No, takže držíme palec a
0: budeme si s ním strašně povídat o tom, jak je ta fotka krásná.
1: No, takže držíme
0: s ním strašně povídat o tom, jak je ta fotka krásná.
1: No, takže držíme palec a
0: povídat o tom, jak je ta fotka krásná.
1: No, takže držíme palec a blízký
0: jak je ta fotka krásná.
1: No, takže držíme palec a blízky můžou být vaše.
0: Krásná.
1: No, takže držíme palec a blízky můžou být vaše.
2: Tvrdou muziku.
1: No, takže držíme palec a blízky můžou být vaše.
2: Tvrdou muziku ti.
1: Palec a blízky můžou být vaše.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matra.
1: Blízky můžou být vaše.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace.
1: Můžou být vaše.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Za chvíli se vrátíme s další muzikou.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: Za chvíli se vrátíme s další muzikou.
0: Hubičku CZ.
1: Za chvíli se vrátíme s další muzikou. Dáme si Ozzyho Osborna.
0: CZ.
1: Za chvíli se vrátíme s další muzikou. Dáme si Ozzyho. Za chvíli se vrátíme s další muzikou. Dáme si Ozzyho Osborna a jeho... Za chvíli se vrátíme s další muzikou, dáme si Ozzyho Osborna a jeho... Chvíli se vrátíme s další muzikou, dáme si Ozzyho Osborna a jeho Perryho Masona. Další muzikou dáme si Ozzyho Osborna a jeho Perryho Masona. Si Ozzyho Osborna a jeho Perryho Masona. Osborna a jeho Perryho Masona. Jeho Perryho Masona.
2: Já no. Já nový plot mám. Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Plot.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni.
2: Nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni.
2: Plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty do Pěchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Všechno dobrý. Dobrý.
4: Když vyrábíte z vlastní... Když vyrábíte z vlastního a nemusíte si na nic hrát, Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový... Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaří Cimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Francimel.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Atención!
4: Boží nápoj. Váš farmář František.
5: Atención!
4: Váš farmář František.
5: Atención, señoras y señores.
6: La Tropic.
4: Más František.
5: Atención, señoras y señores.
6: La Tropical.
5: Atención, señoras y señores.
6: La Tropical Party opět roztáčí.
5: Atención, señoras y señores.
6: La Tropical Party opět roztáčí.
5: Atención, señoras y señores.
6: La Tropical Party opět roztáčí smích.
5: Señoras y señores.
6: La Tropical Party opět roztáčí smích. La Tropical Party opět roztáčí smích. Tropical Party opět roztáčí smích.
5: Un, dos, tres.
6: Taneční škola Larty opět roztáčí smích.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical opět roztančí smích.
5: Un, dos, tres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny smích.
5: Un, dos, tres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce.
5: Un, dos, tres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
5: Un, dos, tres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na ten taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na ten nejlepší škola La Tropical zve všechny příznivce latinsko

0: zábavy Natrkal zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostnivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředkoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smídán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit. Všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Přijďte žít.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Přijďte žít.
1: Yes. La Tropical.
0: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Přijďte žít.
1: Yes.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes.
0: Další lepit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobčit, přijďte žít.
1: Yes.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17.
1: Yes.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smícho. To sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smícho. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smícho. Více hodin. La Tropical Party na terase Smícho. La Tropical Party na terase Smícho. Více na party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Na terase Smíchov. Více na www.lachov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar.
0: Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar.
0: Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar.
0: Na www.latropical.cz.
2: Awarashar.
0: La Tropical.cz.
2: Awarashar.
3: Připadá.cz.
2: Awarashar.
3: Připadáš si ve značku.
2: Awarashar.
3: Připadáš si ve značkovej. Připadáš si ve značkovej hadrech jako. Připadáš si ve značkovej hadrech jako větší chlap? Připadáš si ve značkovej hadrech jako větší chlap? Připadáš si ve značkovej hadrech jako větší chlap? No, jak značkovej hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. VV chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. VV chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. VVV, no jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. VVV, bez potisku, co myslíš? Já se oblíkám bez potisku. VVV, bez potisku, já se oblíkám bez potisku. VVV, bez potisku, CZ. Bez potisku. VVV, bez potisku, CZ.
4: Bolkafest.
3: VVV, bez potisku, CZ.
4: Bolkafest 2020.
3: VVV, bez potisku, CZ.
4: Bolkafest 2026 už
3: 20
4: Bolkafest 2026 už 29 Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na Krest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor 5. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí 5. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitr. Krásné louce v Mladé Boleslavi.

0: vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Se v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Harley vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Harley, Valda Gang, Jiří Kop. Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Harley, Valda Gang, Jiří Kotry, Rybičky 48. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho 48. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Polka Fest 2000.
0: Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Polka Fest 2026.
0: Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Polka Fest 2026.
0: Vstupenky za a mnoho dalších.
1: Polka Fest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na
1: Polka Fest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
2: Odplouvám kránu.
0: Zakoupíš na vstupnafest.cz.
2: Odplouvám kránu.
0: Vstupnafest.cz.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu
0: Z.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu
0: nejen
2: odplouvám kránu. Na katamaránu
0: nejenom kránu, ale i po celý den můžete
2: kránu. Na katamaránu
0: nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmod
2: na katamaránu
0: nejenom kránu, ale i po celý den můžete
2: na katamaránu
0: nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
2: nejmodernějších
0: nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrických nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrických katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku k Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutná Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny triku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky. V Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátně si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní pro všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní pky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
0: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
0: Oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
0: Na katamaránu.
2: Odplouvám.

0: výrobků. Bítky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 6. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května. Široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v
0: CZ. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo.
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevou. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se... Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. A je teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodej 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně cent. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken.
1: Rezervace. Planeo.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken.
1: Planeo.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový lež. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový na sezónu. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19. Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenský ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nes tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo ne druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 20. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland druhy za 23,90. Až do 26. května. 23,90. Až do 26. května. Kaufland. Až do 26. května. Kaufland.
3: Fíha!
2: Do 26. května. Kaufland.
3: Fíha!
2: Do května. Kaufland.
3: Fíha!
4: V Majalandu.
2: Kaufland.
3: Fíha!
4: V Majalandu otevřeli nové venkovní...
3: Fíha!
4: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce!
3: Tak fíha!
4: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce!
3: Tak se při...
4: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce!
3: Tak se přileďte s dětmi!
4: Otevřeli nové venkovní atrakce!
3: Tak se přileďte s dětmi!
4: Pořádně vydo... Venkovní atrakce!
3: Tak se přileďte s dětmi!
4: Pořádně vydovádět!
3: Atrakce!
4: Tak se přileďte s dětmi!
3: Pořádně vydovádět!
4: Tak se přileďte s dětmi!
3: Pořádně vydovádět!
4: V květnu jeďte
3: s dětmi!
4: Pořádně vydovádět!
5: V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky
3: pořádně vydovádět!
5: V květnu je venku otevřeno každý víkend.

0: venku otevřeno každý víkend a taky dět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích a pozor. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích a pozor. Otevřeno každý víkend a taky o svátcích a pozor. Vyhrát můžete každý víkend a taky o svátcích a pozor. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu taky o svátcích a pozor. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za svátcích a pozor. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. A pozor. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz. Novou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz. Za 10 000. Více na Majaland.cz. Více na Majaland.cz. Více na Majaland.cz.
1: Rock Radio.
0: Majaland.cz.
1: Rock
0: Radio.

Matrace.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou matrace Hercules Klima od matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Hercules Klima od matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma od matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Boat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory.
0: Slevu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sli ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků.

0: Pukový rozjezd čtvrtek, Anabel, Zuzka, tady ten plešatej. Pukový rozjezd čtvrtek, Anabel, Zuzka, tady ten plešatej pán. Čtvrtek, Anabel, Zuzka, tady ten plešatej pán a tak dál.
1: Ten náš
0: Anabel, Zuzka, tady ten plešatej pán a tak dál.
1: Ten náš Honzík.
0: Zuzka, tady ten plešatej pán a tak dál.
1: Ten náš Honzíček rozsahuj.
0: Tady ten plešatej pán a tak dál.
1: Ten náš Honzíček rozsahuj.
0: Plešatej pán a tak dál.
1: Ten náš Honzíček rozsahuj. Máme zpoždění nemá.
0: Pán a tak dál.
1: Ten náš Honzíček rozsahuj. Máme zpoždění nemelapu. Ten náš Honzíček rozsahuj. Máme zpoždění nemelapu. Zíček rozsahuj. Máme zpoždění nemelapu. Zuzka, máš.
0: Zrov si nablilok.
1: Máme zpoždění nemelapu. Zuzka, máš.
0: Zrov si nablilok krku.
1: Máme zpoždění nemelapu. Zuzka, máš.
0: Zrov si nablilok krku.
1: Máme zpoždění nemelapu. Zuzka, máš.
0: Zrov si nablilok krku.
2: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší te přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největší na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami svět. Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového dají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav to je rok. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. Nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav to je Rock Radio z festiáků, kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. Víc českýho kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. Víc českýho bav to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyší. Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač. Českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio nikde jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage v dabu. Jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage v dabu. Uslyšíš. Lač. Rock Radio Stage v dabu. Lač. Rock Radio Stage v dabu. Lač. Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio v dabu. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno má.
2: Rock Radio, co se děje?
3: Hezké.
2: Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé.
2: Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno máme krátce po půl osmé.
2: Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy.
2: Radio, co se děje?
3: Hezké ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy.
2: V Praze je.
3: Hezké ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. V Praze máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnost. Krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní. Jdeme na rychlé zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum právě. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec.

0: Globsec Forum. Třídenní program zahájí Mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezidence Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů. Zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 608 Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 608. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí, což je dole. Počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí. Účastí více než 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční 80 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že dokonce teď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možné. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možné. Národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra. Prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra. Očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše. Kvůli do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše. Roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitě o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země vyšetřování českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země vyšetřování českého politika kvůli realitní transakci na jihu země vyšetřování českého politika a miliardáře trvalo 4 transakci na jihu země. Vyšetřování českého politika a miliardáře trvalo 4 roky. Na jihu země. Vyšetřování českého politika a miliardáře trvalo 4 roky. Francouz. Vyšetřování českého politika a miliardáře trvalo 4 roky. Francouz. Českého politika a miliardáře trvalo 4 roky. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného politika a miliardáře trvalo 4 roky. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praže trvalo 4 roky. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz 4 roky. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku. Úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku. Fotbalista podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku. Podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku. Fotbalisté Karviné zdolali o praní špinavých peněz a daňového úniku. Fotbalisté Karviné zdolali špinavých peněz a daňového úniku. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec daňového úniku. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 překvapivě ovládli. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 překvapivě ovládli domácí pohár. Prosím zdolali po obratu Jablonec 3-1 překvapivě ovládli domácí pohár. Obratu Jablonec 3-1 překvapivě ovládli domácí pohár. Proslezanec 3-1 překvapivě ovládli domácí pohár. Proslezany jde o první velkou trofej v klubové. A překvapivě ovládli domácí pohár. Proslezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Ovládli domácí pohár. Proslezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Rok. Pohár. Proslezany jde o první velkou trofej v klubové historii.
1: Rok Rádio.
0: Proslezany jde o první velkou trofej v klubové historii.
1: Rok Rádio.
0: Jde o první velkou trofej v klubové historii.
1: Rok Rádio. Počasí.
0: Velkou trofej v klubové historii.
1: Rok Rádio. Počasí.
0: Dneska bude v klubové historii.
1: Rok Rádio. Počasí.
0: Dneska historii.
1: Rok Rádio. Počasí.
0: Dneska bude oblačno až polojasno ráno.
1: Rok Rádio. Počasí.
0: Dneska bude oblačno až polojasno ráno.
1: Rádio. Počasí.
0: Dneska bude oblačno až polojasno ráno a večer místy až
1: počasí.
0: Dneska bude oblačno až polojasno ráno a večer místy až skoro jasno s počasí. Dneska bude oblačno až polojasno ráno a večer místy až skoro jasno s počátku se budou oblačno až polojasno ráno.

0: A večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat jasno ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky. Během dne místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky. Během dne místy ještě hlavně skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky. Během dne místy ještě hlavně na počátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky. Během dne místy ještě hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvíce ojediněle vyskytovat přehánky. Během dne místy ještě hlavně na Moravě a ve Slezsku vyskytovat přehánky. Během dne místy ještě hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat během dne místy ještě hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 do během dne místy ještě hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 a 20 stupňů Celsia.
1: Rock Radio doprava.
0: Na D7 stupňů Celsia.
1: Rock Radio doprava.
0: Na D7 pozor ve směru na
1: Rock Radio doprava.
0: Na D7 pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru.
1: Rock Radio doprava.
0: Na D7 pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru.
1: Radio doprava.
0: Na D7 pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru se řeší nehoda, bouralo se tak. Na D7 pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru se řeší nehoda, bouralo se taky. Na D7 pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru se řeší nehoda, bouralo se taky na Pražském okruhu. Pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru se řeší nehoda, bouralo se taky na Pražském okruhu na exitu. Na Prahu na 6. kilometru se řeší nehoda, bouralo se taky na Pražském okruhu na exitu číslo 16. Kilometru se řeší nehoda, bouralo se taky na Pražském okruhu na exitu číslo 16. Na se řeší nehoda, bouralo se taky na Pražském okruhu na exitu číslo 16, nehoda bouralo se taky na Pražském okruhu na exitu číslo 16, na výjezdu směr na Pražském okruhu na exitu číslo 16, na výjezdu směr D7 a stále se řeší taky nehoda okruhu na exitu číslo 16, na výjezdu směr D7 a stále se řeší taky nehoda na exitu číslo 16, na výjezdu směr D7 a stále se řeší taky nehoda 16, na výjezdu směr D7 a stále se řeší taky nehoda na silnici číslo 13, na výjezdu směr D7 a stále se řeší taky nehoda na silnici číslo 37 a stále se řeší taky nehoda na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary. Na stále se řeší taky nehoda na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary na 79 nehoda na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary na 9 číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary na 79 km 13 na trase Liberec Karlovy Vary na 79 km u obce Obrněc Karlovy Vary na 79. kilometru u obce Obrnice. Vary na 79. kilometru u obce Obrnice. 79. kilometru u obce Obrnice.
1: Kolony
0: kilometru u obce Obrnice.
1: Kolony ne
0: u obce Obrnice.
1: Kolony neovlivníte.
0: Obrnice.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louma. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražského. Ovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.u letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. letiště.toyota.louman.cz. toyota.louman.cz. rock.louman.cz. rock.cz.
2: Zuzanko, díky, jedeme dál.

0: Zuzanko, díky, jedeme dál. Rock Radio. Zuzanko, díky, jedeme dál. Teď tu máme... Zuzanko, díky, jedeme dál. Teď tu máme Orel. Zuzanko, díky, jedeme dál. Teď tu máme Orel, co volá po... Zuzanko, díky, jedeme dál. Teď tu máme Orel, co volá poštolku od Avatarů. Zuzanko, díky, jedeme dál. Teď tu máme Orel, co volá poštolku od Avatarů. Medál, teď tu máme Orel, co volá poštolku od Avatarů. Orel přistál. Tu máme Orel, co volá poštolku od Avatarů. Orel přistál. Orel, co volá poštolku od Avatarů. Orel přistál.
1: Orel volá poštolku.
0: Poštolku od Avatarů. Orel přistál.
1: Orel volá poštolku.
0: Avatarů. Orel přistál.
1: Orel volá poštolku.
0: Orel přistál.
1: Orel volá poštolku.

Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, Perry Mason. Ozzy Osbourne, Perry Mason, Rock Radio. Rock. Ozzy Osbourne, Perry Mason. Ozzy Osbourne, Perry Mason, Rock Radio, Rockovej rozjezd. Ozzy Osbourne, Perry Mason, Rock Radio, Rockovej rozjezd, čtvrtek a na... Ozzy Osbourne, Perry Mason, Rock Radio, Rockovej rozjezd, čtvrtek a na Bell, Zuzka. Osbourne, Perry Mason, Rock Radio, Rockovej rozjezd, čtvrtek a na Bell, Zuzka, tady ten... Mason, Rock Radio,

0: A jsme dneska ptáme, jestli vy někoho lovíte na selfiečka, na fotky. A napsal nám, dělá selfiečka, proto se vás my dneska ptáme, jestli vy někoho lovíte na selfiečka, na fotky. A napsal nám Honza. A proto se vás my dneska ptáme, jestli vy někoho lovíte na selfiečka, na fotky. A napsal nám Honza. My dneska ptáme, jestli vy někoho lovíte na selfiečka, na fotky. A napsal nám Honza. Včera, jestli vy někoho lovíte na selfiečka, na fotky. A napsal nám Honza. Včera jsem lovíte na selfiečka, na fotky. A napsal nám Honza. Včera jsem v Sušici na fotky a napsal nám Honza. Včera jsem v Sušici potkal skupinu Vysací zámek. Chvíli Honza. Včera jsem v Sušici potkal skupinu Vysací zámek. Chvíli jsem přemýšlel. Včera jsem v Sušici potkal skupinu Vysací zámek. Chvíli jsem v Sušici potkal skupinu Vysací zámek. Chvíli jsem přemýšlel, že bych je poprosil. Třeba potkal skupinu Vysací zámek. Chvíli jsem přemýšlel, že bych je poprosil. Vysací zámek. Chvíli jsem přemýšlel, že bych je poprosil. Třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochymek. Chvíli jsem přemýšlel, že bych je poprosil. Třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochy. Chvíli jsem přemýšlel, že bych je poprosil. Třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochy z kapely Pčel, že bych je poprosil. Třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochy z kapely PV prosil. Třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochy z kapely PVA, nechcete třeba něco podepsat. Třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochy z kapely PVA, nechcete třeba něco podepsat. Ahoj, já jsem Kochy z kapely PVA, nechcete třeba něco podepsat. Já jsem Kochy z kapely PVA, nechcete třeba něco podepsat. Kapely PVA, nechcete třeba něco podepsat. Nechcete třeba něco podepsat.
1: To je muzický.
0: Podepsat.
1: To je muzický.
0: Hele, mně se stalo, mně se stalo.
1: To je muzický.
0: Hele, mně se stalo, mně se stalo něco podobného.
1: To je muzický.
0: Hele, mně se stalo něco podobného.
1: To je muzický.
0: Hele, mně se stalo něco podobného. To nevím, to tam bohužel nepíše.
1: To je muzický.
0: Hele, mně se stalo něco podobného. To nevím, to tam bohužel nepíše. Ale hele, mně se stalo něco podobného. To nevím, to tam bohužel nepíše. Ale když jsme někde hráli, mně se stalo něco podobného. To nevím, to tam bohužel nepíše. Ale když jsme někde hráli, byl to nějaký docela velký festiák. Co podobného? To nevím, to tam bohužel nepíše. Ale když jsme někde hráli, byl to nějaký docela velký film, to tam bohužel nepíše, ale když jsme někde hráli, byl to nějaký docela velký festiák, ale když jsme někde hráli, byl to nějaký docela velký festiák, takže jsem tam řádil, ale když jsme někde hráli, byl to nějaký docela velký festiák, takže jsem tam řádil na pódiu, a jsme někde hráli, byl to nějaký docela velký festiák, takže jsem tam řádil na pódiu a potom nějaký docela velký festiák, takže jsem tam řádil na pódiu a velký festiák, takže jsem tam řádil na pódiu a potom někde jsem se tam takže jsem tam řádil na pódiu a potom někde jsem se tam motal a přišli tam řádil na pódiu a potom někde jsem se tam motal a přišli za mnou dvě holky na pódiu a potom někde jsem se tam motal a přišli za mnou dvě holky a potom někde jsem se tam motal a přišli za mnou dvě holky a jedna je mohla potom někde jsem se tam motal a přišli za mnou dvě holky a jedna je mohli se tam motal a přišli za mnou dvě holky a jedna je mohli bys vás poprosit a držela v ruce mobil, tak já jako přišli za mnou dvě holky a jedna je mohli bys vás poprosit a držela v ruce mobil, tak já jako jasně, že se s ní půjdu fotit holky a jedna je mohli bys vás poprosit a držela v ruce mobil, tak já jako jasně, že se s ní půjdu fotit a oni a jedna je mohli bys vás poprosit a držela v ruce mobil, tak já jako jasně, že se s ní půjdu fotit bys vás poprosit a držela v ruce mobil, tak já jako jasně, že se s ní půjdu fotit a oni ne prosit a držela v ruce mobil, tak já jako jasně, že se s ní půjdu fotit a oni ne jako jestli byste nás nevyfotili a držela v ruce mobil, tak já jako jasně, že se s ní půjdu fotit a oni ne jako jestli byste nás nevyfotil, tak já jako jasně, že se s ní půjdu fotit a oni ne jako jestli byste nás nevyfotil. Jasně, že se s ní půjdu fotit a oni ne jako jestli byste nás nevyfotil. Mm-hmm. Tak jsem sklapnul fotit a oni ne jako jestli byste nás nevyfotil. Mm-hmm. Tak jsem sklapnul to, vyfotil tady jsem. Ne jako jestli byste nás nevyfotil. Mm-hmm. Tak jsem sklapnul to, vyfotil
1: tady
0: jsem.
1: Tady Janíčka to napsala.
0: Jestli byste nás nevyfotil. Mm-hmm. Tak jsem sklapnul to, vyfotil
1: tady
0: jsem.
1: Tady Janíčka to napsala do
0: cíl. Mm-hmm. Tak jsem sklapnul to, vyfotil
1: tady
0: jsem.
1: Tady Janíčka to napsala do cíl. Mm-hmm.
0: Tak jsem sklapnul to, vyfotil
1: tady
0: jsem.
1: Tady Janíčka to napsala.
0: Tak jsem sklapnul to, vyfotil
1: tady
0: jsem.
1: Tady Janíčka to napsala docela dobře na koncertě a při.
0: Sklapnul to, vyfotil
1: tady
0: jsem.
1: Tady Janíčka to napsala docela dobře na koncertě a.

0: při podpisovci, při, tady Janíčka to napsala docela dobře, na koncertě a při podpisovci, to napsala docela dobře, na koncertě a při podpisovci, při podpisovce, docela dobře, na koncertě a při podpisovci, při podpisovce, dobře, na koncertě a při podpisovci, při podpisovce, pardon, proč ne, na koncertě a při podpisovci, při podpisovce, pardon, proč ne, tam se s tím taksovci, při podpisovce, pardon, proč ne, tam se s tím tak nějak podpisovce, pardon, proč ne, tam se s tím tak nějak počítá, ale na ulici nikoho zase, pardon, proč ne, tam se s tím tak nějak počítá, ale na ulici nikoho zastavit a chtít fotku, to proč ne, tam se s tím tak nějak počítá, ale na ulici nikoho zastavit a chtít fotku, to tam se s tím tak nějak počítá, ale na ulici nikoho zastavit a chtít fotku, to rozhodně ne, i celebrita jen člověk nějak počítá, ale na ulici nikoho zastavit a chtít fotku, to rozhodně ne, i celebrita jen člověk a má nárok na, ale na ulici nikoho zastavit a chtít fotku, to rozhodně ne, i celebrita jen člověk a má nárok na soukromý život mimo práci, si nikoho zastavit a chtít fotku, to rozhodně ne, i celebrita jen člověk a má nárok na soukromý život mimo, a chtít fotku, to rozhodně ne, i celebrita jen člověk a má nárok na soukromý život mimo práci, rozhodně ne, i celebrita jen člověk a má nárok na soukromý život mimo práci, i když s novináři za zády, celebrita jen člověk a má nárok na soukromý život mimo práci, i když s novináři, člověk a má nárok na soukromý život mimo práci, i když s novináři za zádelí. Mně už se tohle teda stalo, nárok na soukromý život mimo práci, i když s novináři za zádelí. Mně už se tohle teda stalo, počkej, to se mi stalo, život mimo práci, i když s novináři za zádelí. Mně už se tohle teda stalo, počkej, to se mi stalo loni na, i když s novináři za zádelí. Mně už se tohle teda stalo, počkej, to se mi stalo loni na koupališti, když jsem se tam zrovna zádelí. Mně už se tohle teda stalo, počkej, to se mi stalo loni na koupališti, když jsem se tam zrovna dělí. Mně už se tohle teda stalo, počkej, to se mi stalo loni na koupališti, když jsem se tam zrovna dusila langošem. Že mi zastalo, počkej, to se mi stalo loni na koupališti, když jsem se tam zrovna dusila langošem, že mi zaskočil. A najednou, to se mi stalo loni na koupališti, když jsem se tam zrovna dusila langošem, že mi zaskočil. Stalo loni na koupališti, když jsem se tam zrovna dusila langošem, že mi zaskočil. A najednou nějaký pán, ježiš, vy jste, když jsem se tam zrovna dusila langošem, že mi zaskočil. A najednou nějaký pán, dusila langošem, že mi zaskočil. A najednou nějaký pán, ježiš, vy jste tam, že mi zaskočil. A najednou nějaký pán, ježiš, vy jste tam, na bez rokrády a na bez to skočil. A najednou nějaký pán, ježiš, vy jste tam, na bez rokrády a na bez to najednou nějaký pán, ježiš, vy jste tam, na bez rokrády a na bez to nějaký pán, ježiš, vy jste tam, na bez rokrády a na bez to vy jste tam, na bez rokrády a na bez to
1: já vás poznávám po hlase.
0: Ano, a teď rokrády a na bez to
1: já vás poznávám po hlase.
0: A teď ano, a teď mě taky po
1: to já vás poznávám po hlase.
0: A teď ano, a teď mě taky poznala paní.
1: Já vás poznávám po hlase.
0: A teď ano, a teď mě taky poznala paní u kadeřníka, minule jsem byla v
1: akvaru. Já vás poznávám po hlase.
0: A teď ano, a teď mě taky poznala paní u kadeřníka, minule jsem byla v akvaparku, říká. Ano, a teď mě taky poznala paní u kadeřníka, minule jsem byla v akvaparku, říká. Je rok rádio. Ale jako říkám, já jsem tak mě taky poznala paní u kadeřníka, minule jsem byla v akvaparku, říká. Je rok rádio. Ale jako říkám, já znala paní u kadeřníka, minule jsem byla v akvaparku, říká, je rok rádio. Ale jako říkám, minule jsem byla v akvaparku, říká, je rok rádio. Ale jako říkám, já jsem taková, že mě to nevadí ani v tom v parku, říká, je rok rádio. Ale jako říkám, já jsem taková, že mě to nevadí ani v tom v uvozovkách soukromém. Rádio. Ale jako říkám, já jsem taková, že mě to nevadí ani v tom v uvozovkách soukromém životě, takže klidně. Říkám, já jsem taková, že mě to nevadí ani v tom v uvozovkách soukromém životě, takže klidně si choď. Mě to nevadí ani v tom v uvozovkách soukromém životě, takže klidně si choďte v akvaparku, když se zrovna ani v tom v uvozovkách soukromém životě, takže klidně si choďte v akvaparku, když se zrovna nedávím langošem, je to v pohodě. Uvozovkách soukromém životě, takže klidně si choďte v akvaparku, když se zrovna nedávím langošem, je to v pohodě.
1: Tak se bež dávit.
0: Životě, takže klidně si choďte v akvaparku, když se zrovna nedávím langošem, je to v pohodě.
1: Tak se bež
0: choďte v akvaparku, když se zrovna nedávím langošem, je to v pohodě.
1: Tak se bež dávit něčím jiným.
0: V parku, když se zrovna nedávím langošem, je to v pohodě.
1: Tak se bež dávit něčím jiným. Většinou, co tě znám, tak vždycky
0: nedávím langošem, je to v pohodě.
1: Tak se bež dávit něčím jiným. Většinou, co tě
0: langošem, je to v pohodě.
1: Tak se bež dávit něčím jiným. Většinou, co tě znám, tak vždycky ještě někde potkám, tak něco jíš, tak tak se bež dávit něčím jiným. Většinou, co tě znám, tak vždycky ještě někde potkám, tak něco jíš, tak přátelé, dobrou chuť. Něčím jiným. Většinou, co tě znám, tak vždycky ještě někde potkám, tak něco jíš, tak přátelé, většinou, co tě znám, tak vždycky ještě někde potkám, tak něco jíš, tak přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna skýdáte. Co tě znám, tak vždycky ještě někde potkám, tak něco jíš, tak přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna skýdáte. Jdeme dál, za chvíli další, vždycky ještě někde potkám, tak něco jíš, tak

0: přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte, jdeme dál, za chvíli další vzkazy a tak dále. Kam tak něco jíš, tak přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte, jdeme dál, za chvíli další vzkazy a tak dále. Tak přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte, jdeme dál, za chvíli další vzkazy a tak dále. Jutro chuť, pokud zrovna snídáte, jdeme dál, za chvíli další vzkazy a tak dále. Snídáte, jdeme dál, za chvíli další vzkazy a tak dále. YouTube without you. Jdeme dál, za chvíli další vzkazy a tak dál. YouTube without you. Chvíli další vzkazy a tak dál. YouTube without you.
1: Všeco.
0: Tak dál. YouTube without you.
1: Vše, co potřebuji za cenu.
0: YouTube without you.
1: Vše, co potřebuji.
0: YouTube without you.
1: Vše, co potřebuji za cenu.
0: YouTube without you.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krv. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 70 cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 100, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 zaplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero čata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,70 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,70 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. A nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. 1,75 litru za 26,90. Lidl 75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj.
1: Za 26,90. Lidl, to se vyplatí. 6,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Karga.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin.
1: To se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
1: Platí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme s mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi. U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na Carglass všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na Carglass.cz a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na Carglass.cz, všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na Carglass.cz. Za vás. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví.
2: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
2: Na Carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
2: CZ.
3: Carglass

0: 7 hodin 37 minut. 7 hodin 37 minut. 7 hodin 37 minut. Avatar The Eagle. 7 hodin 37 minut. 7 hodin 37 minut. Avatar The Eagle Has Landed. Orel přistál. 7 hodin 37 minut. Avatar The Eagle Has Landed. 7 hodin 37 minut. Avatar The Eagle Has Landed. Orel přistál. Minut. Avatar The Eagle Has Landed. Orel přistál. Což se nám právě stalo, šéf přišel. Avatar The Eagle Has Landed. Orel přistál. Což se nám právě stalo, šéf přišel do práce. Has Landed. Orel přistál. Což se nám právě stalo, šéf přišel do práce a my se musíme tvářit, že něco děláme. Orel přistál. Což se nám právě stalo, šéf přišel do práce a my se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se málem počul.
0: Což se nám právě stalo, šéf přišel do práce a my se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se vám
0: právě stalo, šéf přišel do práce a my se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se málem počúral strachy, protože zase na mě bafnul.
0: Šéf přišel do práce a my se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se málem počúral strachy, protože zase na mě bafnul ze zadu.
0: My se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se málem počúral strachy, protože zase na mě bafnul ze zadu, že
0: že něco děláme.
1: A já jsem se málem počúral strachy, protože zase na mě bafnul ze zadu, že normálně. Málem počúral strachy, protože zase na mě bafnul ze zadu, že
0: To cítím, no.
1: Dělala strachy, protože zase na mě bafnul ze zadu, že normálně.
0: To cítím, no.
1: Zase na mě bafnul ze zadu, že normálně.
0: To cítím, no. Přátelé.
1: Ze zadu, že normálně.
0: To cítím, no. Přátelé, Paul McCartney se...
1: Normálně.
0: To cítím, no. Přátelé, Paul McCartney... To cítím, no. Přátelé, Paul McCartney se nerad fotí tím, no. Přátelé, Paul McCartney se nerad fotí s fanouškama, nerad dělá. Přátelé, Paul McCartney se nerad fotí s fanouškama, nerad dělá. Přátelé, Paul McCartney se nerad fotí s fanouškama, nerad dělá selfiečka, proto... Paul McCartney se nerad fotí s fanouškama, nerad dělá selfiečka, proto se vás mi dneska... McCartney se nerad fotí s fanouškama, nerad dělá selfiečka, proto se vás mi dneska... Nerad fotí s fanouškama, nerad dělá selfiečka, proto se vás mi dneska ptáme, jestli vy někoho lovíte na selfiečka, na fotkama, nerad dělá selfiečka, proto se vás...

0: Nejlepší.
1: CarGlass opraví, CarGlass vymění.
0: Nejlepší výběr.
1: Opraví, CarGlass vymění.
0: Nejlepší výběr,
1: CarGlass vymění.
0: Nejlepší výběr, nejnižší
1: vymění.
0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene CCS. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene CZ. V našich prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene CZ. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene CZ. Benešově. Více na Bene CZ.
2: Hausbrand Café per favore.
0: Cena Bene CZ.
2: Hausbrand Café per favore.
3: Sì, signor
0: CZ.
2: Hausbrand Café per favore.
3: Sì, signor.
2: Hausbrand Café per favore.
3: Sì, signora.
2: Hausbrand Café per favore.
3: Sì, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si.
2: Hausbrand Café per favore.
3: Sì, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si.
2: Per favore.
3: Sì, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zas.
3: Sì, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zaslouží.
3: Signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Tepít. Housebrandkáva.cz. Housebrandkáva.cz. Káva.cz. CZ.
5: Léto chutná ve špatně. Léto chutná ve Španělsku. Léto chutná ve Španělsku. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevy. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevy za architekturou. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevy za architekturou do Bilba. Chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevy za architekturou do Bilba. Pokaždé jinak. Na tapas do Sevy za architekturou do Bilba. Jinak. Na tapas do Sevy za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Na tapas do Sevy za architekturou do Bilba. Nebo za sluncem do Barcelony. Vy za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha. Architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací. Můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.španělskýchměst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg. Tečka aero. Vyberte si téměř

0: Vouse destinací na www.prg.aero. Vouse destinací na www.prg.aero.
1: Co to je?
2: Dobravár.
0: Cína www.prg.aero.
1: Co to je?
2: Dobravár. Vezeme vám.
0: Prg.aero.
1: Co to je?
2: Dobravár. Vezeme vám pračku.
1: A co?
0: Aero.
1: Co to je?
2: Dobravár. Vezeme vám pračku.
1: A co to je?
2: Dobravár. Vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám.
1: Co to je?
2: Dobravár. Vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám. Dobravár. Vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme. Dobravár. Vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a stám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič.
1: Teď.
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si.
2: Vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si
2: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na
2: vrtání a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
2: Starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání.
2: Odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
1: Tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi
1: rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi
1: zníme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a peňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověs šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospeciál. Zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospeciál. A pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Stavíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Stavebniny Deť přináší mega akci.
3: Opravdový elektrospecialista.
4: Stavebniny Deť přináší mega akci. Při zapůjčení
3: elektrospecialista.
4: Stavebniny Deť přináší mega akci. Při zapůjčení. Stavebniny Deť přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilton Nuron. Stavebniny Deť přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilton Nuron vám Deť přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilton Nuron vám nyní půjčíme mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilton Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Při zapůjčení a kukladi v Hilton Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Půjčení a kukladi v Hilton Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. V Hilton Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Deť platí Hilton Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Deť platí do 20. Půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Deť platí do 20. Baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Deť platí do 29. května. Mega akce v půjčovnách stavebnin Deť platí do 29. května včetně rezerv. V půjčovnách stavebnin Deť platí do 29. května včetně rezervací. Stavebnin Deť platí do 29. května včetně rezervací. Tak si do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilton Nuron 9. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilton Nuron 9. včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilton Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilton Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na deck.cz. Tak si půjčte a kukladiva Hilton Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na deck.cz. Kukladiva Hilton Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na deck.cz. Hilton Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na deck.cz. Bateriemi zdarma. Více na deck.cz. Zdarma. Více na deck.cz.
5: Hledáte
3: deck.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám
3: CZ.
5: Hledáte adrenalin, ale všech. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okouka adrenalin, ale všechno už vám přijde.

0: přijde okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má přijde okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž ukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách je.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát,
0: kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Ach, ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Zkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z největších.
2: Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budou se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: Vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pas. Z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pas. V Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak. Pak si to pí.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak. Pak si to pěkně se běhnete do
1: 101 metrů nad zemí.
0: A pak. Pak si to pěkně se běhnete do
1: nad zemí.
0: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
0: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
0: Tak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
0: To pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořád
0: se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Ten.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Firma adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Firma na zážitky.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Te pouze na
2: firma na zážitky
1: CZ. Mami, tati, víte kam
2: firma na zážitky
1: CZ. Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet
2: na zážitky
1: CZ. Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet
4: do zoochly
1: CZ. Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet
4: do zoochly.
1: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet
4: do zoochly. Tam můžeme krmit.
1: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit daňky. Víte kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit na výlet?
4: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit daňky
4: a taky dykobrazy.
1: Do zoo chleby.
4: Tam můžeme krmit daňky
1: a taky dykobrazy.
4: A mají chleby.
1: Tam můžeme krmit daňky
4: a taky dykobrazy.
1: A mají tam i lvy.
4: Tam můžeme krmit daňky
1: a taky dykobrazy.
4: A mají tam i lvy.
1: Jo,
4: můžeme krmit daňky
1: a taky dykobrazy.
4: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme tam přijít
4: a taky dykobrazy.
1: A mají tam i lvy.
4: Jo, a můžeme tam přijít
1: taky dykobrazy.
4: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako.
4: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: Mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: A jest i lvy.
1: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: A jestli dostanu hlad, tak tam mají.
4: A můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: A jestli dostanu hlad, tak tam mají.
4: Přespat, to bude jako v safari.
1: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší pa.

0: palačinky. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleb, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleb, nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Začalo to lakem na parkety.
0: Činky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou malu.
0: Co, jedeme? Zoo chleby.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju.
0: Zoo chleby.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
0: Chleby.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profikol. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profikolor na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Maluju celý dětský pokojíček. S profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Dětský pokojíček. S profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasád, vrátím se se vzorníkem.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli novníkem. Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte. V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Podu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vidovat. Nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vidovádět. Atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vidovádět. V květnu je venku otevřeno. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vidovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend. S dětmi. Pořádně vidovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend. Pořádně vidovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. Vidovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhranu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více nám. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více nám. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland. Můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland.cz. Narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland.cz. Za 10 tisíc. Více na Majaland.cz. Za 10 tisíc. Více na Majaland.cz. Více na Majaland.cz. Majaland.cz.
4: Rock.
3: CZ.
4: Rock.

Nemusíš být kdo ví. Nemusíš být. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byl. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Musíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Ka pro všechny. Všechny.

0: Minut před osmou na Rock Radio Pain a jejich tancování se smrtí. Připadám si úplně minut před osmou na Rock Radio Pain a jejich tancování se smrtí. Připadám si úplně takový na Rock Radio Pain a jejich tancování se smrtí. Připadám si úplně takový naladěný. Zatancoval s někým, kdo už nemá tep.
1: Od 7 hodiny ranní. Tolik Moravě.

0: Jak vždy to bude nabídka velká, ceny mírné, a to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Radio, to bude nabídka velká, ceny mírné, a to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Radio se chystá nabídka velká, ceny mírné, a to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Radio se chystá ceny mírné, a to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Radio se chystá v sobotu, a to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Radio se chystá v sobotu v Hradci Králové hodiny raní. Tolik oblíbená Night Radio se chystá v sobotu v Hradci Králové. Je tedy v Chlumci nad Cidlinou od 6:30. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou od 6:30 podvečer. Od 2 hodiny Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou od 6:30 podvečer. Od 2 hodiny později v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou od 6:30 podvečer. Od 2 hodiny později Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou od 6:30 podvečer. Od 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr je tedy v Chlumci nad Cidlinou od 6:30 podvečer. Od 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec Cidlinou od 6:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u 6:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu. A o 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert. Později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hyper. Celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní z Cuk. Směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní z Cuk. A pak projížďka městem, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní z Cuk. A pak projížďka večer u hypermarketu Albert hlavní z Cuk. A pak projížďka městem z hypermarketu Albert hlavní z Cuk. A pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli Albert hlavní z Cuk. A pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli hlavní z Cuk. A pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční guláš cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní, dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec od 10. raní, dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec raní, dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do rek zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně. Což je věc, která se prostě nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně. Což je věc, která se i o zápis do registru dárců kostní dřeně. Což je věc, která se prostě cení. No a ten psí guláš do registru dárců kostní dřeně. Což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je dárců kostní dřeně. Což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bod dřeně. Což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus, stejně jako možnost, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus, stejně jako možnost kouknout cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus, stejně jako možnost kouknout na nové oblek. Psí gulášek bez psů, to je takový bonus, stejně jako možnost kouknout na nové oblekací mototrendy. Bez psů, to je takový bonus, stejně jako možnost kouknout na nové oblekací mototrendy. Ale neváhejte, kdo takový bonus, stejně jako možnost kouknout na nové oblekací mototrendy. Ale neváhejte, kdo dřív přijde. Možnost kouknout na nové oblékací mototrendy. Ale neváhejte, kdo dřív přijde, kouknout na nové oblékací mototrendy. Ale neváhejte, kdo dřív přijde.
1: Rock Radio.
0: Oblékací mototrendy. Ale neváhejte, kdo dřív přijde. Mototrendy. Ale neváhejte, kdo dřív přijde.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: Neváhejte, kdo dřív přijde.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: Kdo dřív přijde.
1: Rock Radio Motokeci.
0: Kde?
1: Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Motokeci.

8 minut před 8. 8 minut před 8. 8 minut před 8 na Rock Radio Pain a jejich 8 minut před 8 na Rock Radio Pain a jejich 8 minut před 8 na Rock Radio Pain a jejich 8 minut před 8 na Rock Radio Pain a jejich tanc.

0: naší druhý společný hodinky na Rock Rádiu právě dohrál. Song naší druhý společný hodinky na Rock Rádiu právě dohrál. Toutou a Hold Line neboli Dršlein. Druhý společný hodinky na Rock Rádiu právě dohrál. Toutou a Hold Line neboli Dršleinu. Druhý hodinky na Rock Rádiu právě dohrál. Toutou a Hold Line neboli Dršleinu. Dvě minuty před rádiu právě dohrál. Toutou a Hold Line neboli Dršleinu. Dvě minuty před 8 hodinou raní. Hrál Toutou a Hold Line neboli Dršleinu. Dvě minuty před 8 hodinou raní.
1: A my držíme časovou lineu a...
2: To je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: 26. května.
1: Kaufland.
0: 6. května.
1: Kaufland.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizí...
1: Kaufland.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí. Než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix Česneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Předprodej brzy končí. Až 21. června. Buď u toho. Předprodej brzy končí. 1. června. Buď u toho. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na... Buď u toho. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. Toho. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. Prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. CZ končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. CZ.
3: A potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: A půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně. Banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema. A... Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 mil. Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 mil. Potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: Hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co
4: Acema?
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů? Potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: Půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů? 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema. A řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A potřebuju 20 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 5 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i
3: Acema. A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
1: Právě teď v Planeo.
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
1: Právě teď v Planeo.
4: Acema. Jde to i bez banky.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevou.
4: Jde to i bez banky.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony.
4: Bez banky.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Navštiv prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen. Elektrodny se slevovými kupony až 40%. Navštivte jednu s slevovými kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát smažák.
1: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz to bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokej
1: bez kempu.cz.
2: V Kauflandu fandíme
1: CZ.
2: V Kauflandu fandíme. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark Bramburky.
2: Hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 7.
2: Jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů.
2: Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90.
2: Vás připravili.
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Mark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Más Světlý 150 gramů za 17,90. A Svijanský Más Svět gramů za 17,90. A Svijanský Más Světlý ležák z Kaufland Kart za 17,90. A Svijanský Más Světlý ležák z Kaufland Kart. A Svijanský Más Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Svijanský Más Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 20. Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května
2: Kaufland
3: Kart za 13,90. Až do 26. května
2: Kaufland
3: 13,90. Až do 26. května
2: Kaufland.
3: Dřív až do 26. května
2: Kaufland.
3: Dřív do 20.

0: než 3. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Navštivte Mercedes
0: 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio
0: my skladem. Planeo.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v
0: Planeo.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 100. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 100. Zaregistrujte se dnes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy 40 let inovací.
2: Ardon, prémiové pracovní a
3: radia.cz.
2: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyskný montérky. www.ardon.cz www.ardon.cz.

ráno je 8 hodin, jsou... Zprávy. Hezké čtvrteční ráno je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Zprávy. Hezké čtvrteční ráno je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Do Pražské... Hezké čtvrteční ráno je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice... Hezké čtvrteční ráno je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice... Čtvrteční ráno je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka... Ráno je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po jedné hodin, jsou tu další zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po jedné hodině ráno zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po jedné hodině ráno. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po jedné hodině ráno z pražského letiště konvoj z akutní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po jedné hodině ráno z pražského letiště konvoj Bulovka přijel dnes krátce po jedné hodině ráno z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je krátce po jedné hodině ráno z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na hodině ráno z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktčanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Američan v nemocnici, kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Američan v nemocnici zření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Američan v nemocnici ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci s nakaženým v Africe. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. V Africe. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů je nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav teď vypadá příznivě. 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav teď vypadá příznivě a muž je stále v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav teď vypadá příznivě. A muž je podle ošetřujících lékařů jeho stav teď vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Ošetřujících lékařů jeho stav teď vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Jeho stav teď vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Ústecký krajský soud vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Ústecký krajský soud a muž je stále bez příznaků nemoci. Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ ale bez příznaků nemoci. Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ muže, který u nemoci. Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ muže, který podle Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ muže, který Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů mučil z nás soud dnes začne projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů mučil začne projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů mučil znásilňovat případ muže, který podle vyšetřovatelů mučil znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu v Syře muže, který podle vyšetřovatelů mučil znásilňoval a věznil ženu ve vyšetřovatelů mučil, znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu v Syřemi na Lounsku. Mučil, znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu v Syřemi na Lounsku. Zachránil a věznil ženu ve sklepě domu v Syřemi na Lounsku. Zachránila se útěkem a věznil ženu ve sklepě domu v Syřemi na Lounsku. Zachránila se útěkem ve sklepě domu v Syřemi na Lounsku. Zachránila se útěkem předtím v domu v Syřemi na Lounsku. Zachránila se útěkem předtím muž znásilnil dvě jiné v Lounsku. Zachránila se útěkem. Předtím muž znásilnil dvě jiné ženy. Muži chránila se útěkem. Předtím muž znásilnil dvě jiné ženy. Muži hrozí až 2 útěkem. Předtím muž znásilnil dvě jiné ženy. Muži hrozí až 12 let vězení. Předtím muž znásilnil dvě jiné ženy. Muži hrozí až 12 let vězení. Evnil dvě jiné ženy. Muži hrozí až 12 let vězení. Evropský parlament schválil ženy. Muži hrozí až 12 let vězení. Evropský parlament schválil rezoluci o stavu hrozí až 12 let vězení. Evropský parlament schválil rezoluci o stavu právního státu a 12 let vězení. Evropský parlament schválil rezoluci o stavu Evropský parlament schválil rezoluci o stavu právního státu a podezření parlament schválil rezoluci o stavu právního státu a podezření na zneužívání schválil rezoluci o stavu právního státu a podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku o stavu právního státu a podezření

0: na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vyznal vnitřního státu a podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vyzval v ní evropskou podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vyzval v ní evropskou komisi zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vyzval v ní evropskou evropských fondů na Slovensku. Vyzval v ní evropskou komisi, aby všemi možnými pro na Slovensku. Vyzval v ní evropskou komisi, aby všemi možnými prostředky vyzval v ní Evropskou komisi, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování v ní Evropskou komisi, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot komisi, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku, možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze evropských a narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze evropských daňových poplatníků Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze evropských daňových poplatníků Unie na Slovensku a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Čeští hokejisté a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Čeští hokejisté plnila peníze evropských daňových poplatníků. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtce evropských daňových poplatníků. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovských poplatníků. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovků. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálie. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálie. Čeští porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálie 3-1 a připsali si čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálie 3-1 a připsali si třetí na mistrovství světa Itálie 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku světa Itálie 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 6 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 6-4 třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 6-40 minuty národní tým prohrství ve skupině B. Ještě na začátku 6-40 minuty národní tým prohrával B. Ještě na začátku 6-40 minuty národní tým prohrával. Vítězně na začátku 6-40 minuty národní tým prohrával. Vítězný 40. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól střelil útočníka minuty národní tým prohrával. Vítězný gól střelil útočník Jakub Fleck. Národní tým prohrával. Vítězný gól střelil útočník Jakub Fleck.
1: Rock Radio.
0: Prohrával. Vítězný gól střelil útočník Jakub Fleck.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Vítězný gól střelil útočník Jakub Fleck.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Vítězný gól střelil útočník Jakub Fleck.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude ovel útočník Jakub Fleck.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes útočník Jakub Fleck.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno.
1: Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku. Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle. Oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat. No ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky. Místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky. Během dne místy hlavně na jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky. Během dne místy hlavně na se budou ojediněle vyskytovat přehánky. Během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku měly vyskytovat přehánky. Během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku nejvyšší teploty během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku nejvyšší teploty se budou pohybovat během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
2: A moudrá lidová pranostika pro dnešní
0: stupni Celsia.
2: A moudrá lidová pranostika pro dnešní den říká A moudrá lidová pranostika pro dnešní den říká. A moudrá lidová pranostika pro dnešní den říká. Až přijde máj, pranostika pro dnešní den říká. Až přijde máj, vyženeme kozy v háji. Pro dnešní den říká. Až přijde máj, vyženeme kozy v háji. Den říká. Až přijde máj, vyženeme kozy v háji.
3: Už mám vyhnaný několik.
2: Až přijde máj,

Poslední song naší... Poslední song naší druhý... Poslední song naší druhý společný hodinky na Rock Rádiu... Poslední song naší druhý společný hodinky na Rock Rádiu právě dohrál touto... Poslední song naší druhý společný hodinky na Rock Rádiu právě dohrál. Poslední song naší...

0: Máj, vyženeme kozy v háj. Přijde máj, vyženeme kozy v háj.
1: My už mám vyhnaný několik týdnů.
0: Vyženeme kozy v háj.
1: My už mám vyhnaný několik týdnů.
0: Vyženeme kozy v háj.
1: My už mám vyhnaný několik týdnů.
0: V háj.
1: My už mám vyhnaný několik týdnů.
2: Spahotel.
1: My už mám vyhnaný několik týdnů.
2: Spahotel Děvín, Marie.
1: Vyhnaný několik týdnů.
2: Spahotel Děvín. Spahotel Děvín, Mariánské lázně. Spahotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí. Spahotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí. Spahotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury. Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury. Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury. Turistika. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury. Turistika. Prostředí lesoparku. Lázeňské procedury. Turistika. Léčivé prameny. Spa-parku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Prameny. Spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Hotel Děvín. Rockern. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 pozor.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 pozor, pokud jedete ve směru na Brno na...
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 pozor, pokud jedete ve směru na Brno na 160.
2: Doprava.
3: Na D1 pozor, pokud jedete ve směru na Brno na 164. Na D1 pozor, pokud jedete ve směru na Brno na 164. kilometru se srazíte. Pozor, pokud jedete ve směru na Brno na 164. kilometru se srazíte. Pokud jedete ve směru na Brno na 164. kilometru se srazily dva osoby. Na Brno na 164. kilometru se srazily dva osobáky. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně. Na 164. kilometru se srazily dva osobáky. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně. Na 4. kilometru se srazily dva osobáky. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně. Hodně silný provoz. Metru se srazily dva osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. Vyrazily dva osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. V Jablonci nad Nisou je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. V Jablonci nad Nisou se bouralo na Liberecký levý jízdní pruh a hodně silný provoz. V Jablonci nad Nisou se bouralo na hodně silný provoz. V Jablonci nad Nisou se bouralo na Liberecké ulici zasahující provoz. V Jablonci nad Nisou se bouralo na Liberecké ulici zasahují tam záchranáři a řeší se v Jablonci nad Nisou se bouralo na Liberecké ulici zasahují tam záchranáři a řeší se nad Nisou se bouralo na Liberecké ulici zasahují tam záchranáři a řeší se taky nehoda bouralo na Liberecké ulici zasahují tam záchranáři a řeší se taky nehoda na Pražské ulici zasahují tam záchranáři a řeší se taky nehoda na Pražském okruhu ve směru kde desítce na 60 zasahují tam záchranáři a řeší se taky nehoda na Pražském okruhu ve směru kde záchranáři a řeší se taky nehoda na Pražském okruhu ve směru kde desítce na 61. půltém a řeší se taky nehoda na Pražském okruhu ve směru kde desítce na 61. půltém řeší se taky nehoda na Pražském okruhu ve směru kde desítce na 61. půltém okruhu ve směru kde desítce na 61. půltém kilometru okruhu ve směru kde desítce na 61. půltém kilometru kde desítce na 61. půltém kilometru na 61. půltém kilometru.
2: Instagram Rock Rádia.
3: Prvníma půltém kilometru.
2: Instagram Rock Rádia. To je
3: půltém kilometru.
2: Instagram Rock Rádia. To je Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je

slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mob Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příslušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši Skoda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastaví. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Radši zkontrolujte až zastavíte. Zkontrolujte až zastavíte. Zastavíte.

0: samozřejmě. Jdeme dál. Teplej lidský slovo.
1: Ale jenom teplý, prosím vás.
0: Samozřejmě. Jdeme dál. Slovo.
1: Ale jenom teplý, prosím vás.
0: Samozřejmě. Jdeme dál. Harley, proč pocit mám?
1: Ale jenom teplý, prosím vás.
0: Samozřejmě. Jdeme dál. Harley, proč pocit mám?
1: Teplý, prosím vás.
0: Samozřejmě. Jdeme dál. Harley, proč pocit mám? Samozřejmě. Jdeme dál. Harley, proč pocit mám? Jdeme dál. Harley, proč pocit mám? Dál. Harley, proč pocit mám?
2: Rock Radio.
0: Harley, proč pocit mám?
2: Rock Radio.
0: Pocit mám?

0: Rokovej rozjezd. Rock Radio, Rokovej rozjezd. Rock Radio, Rokovej rozjezd. Rock Radio, Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Radio, Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Den jako korálek vám.
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Den jako korálek vám přeje.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Den jako korálek vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Den jako korálek vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
1: Čumáci.
2: Den jako korálek vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
1: Tři.
2: Den jako korálek vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
5: 3 minuty po 8 ve čtvrtek.
2: Den jako korálek vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
5: 3 minuty po 8 ve čtvrtek.
2: Korálek vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
5: 3 minuty po 8 ve čtvrtek 21.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
5: 3 minuty po 8 ve čtvrtek 21. května. 3 minuty po 8 ve čtvrtek 21. května. Přátelé, už za půl hodinky 8 ve čtvrtek 21. května. Přátelé, už za půl hodinky 21. května. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat další 20. května. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat další na. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat další inteligentní. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat další inteligentní hodinky. Budeme rozdávat další inteligentní kontaktní grill senkor. Rozdávat další inteligentní kontaktní grill senkor.
3: Ano, takže si o něj napište.
5: Další inteligentní kontaktní grill senkor.
3: Ano, takže si o něj napište.
5: Inteligentní kontaktní grill senkor.
3: Ano, takže si o něj napište.
5: Kontaktní grill senkor.
3: Ano, takže si o něj napište na náš messenger.
5: Grill senkor.
3: Ano, takže si o něj napište na náš messenger. Připojte telefonní číslo a zvedejte popud.
5: Kor.
3: Ano, takže si o něj napište na náš messenger. Připojte telefonní číslo a zvedejte popud. Ano, takže si o něj napište na náš messenger. Připojte telefonní číslo a zvedejte popud. Devátý telefon.
5: A když
3: něj napište na náš messenger, připojte telefonní číslo a zvedejte po půl devátý telefon. Náš messenger, připojte telefonní číslo a zvedejte po půl devátý telefon.
5: A když už se budete to...
3: Připojte telefonní číslo a zvedejte po půl devátý telefon.
5: A když už se budete toulat na...
3: ...číslo a zvedejte po půl devátý telefon.
5: A když už se budete toulat na našich sítích, podívejte se...
3: ...po půl devátý telefon.
5: A když už se budete toulat na našich sítích, podívejte se na naše dnešní
3: telefon.
5: A když už se budete toulat na našich sítích, podívejte se na naše dnešní téma, to je focení se známým Maxi. Když už se budete toulat na našich sítích, podívejte se na naše dnešní téma, to je focení se známým Maxi. Toulat na našich sítích, podívejte se na naše dnešní téma, to je focení se známým Maxi. A třeba nám tam nechte nějaký, podívejte se na naše dnešní téma, to je focení se známým Maxi. A třeba nám tam nechte nějaký, na naše dnešní téma, to je focení se známým Maxi. A třeba nám tam nechte nějaký teplej, to je focení se známým Maxi. A třeba nám tam nechte nějaký teplej lidský slovo.
3: Ale jenom
5: cení se známýma ksichtama a třeba nám tam nechte nějaký teplej lidský slovo.
3: Ale je
5: tam a třeba nám tam nechte nějaký teplej lidský slovo.
3: Ale jenom teplý, prosím vás.
5: Třeba nám tam nechte nějaký teplej lidský slovo.
3: Ale jenom teplý, prosím vás.
5: Samozřejmě nějaký teplej lidský slovo.
3: Ale jenom teplý, prosím vás.

0: Rádio. Zprávy.
1: Hezké čtvrtek.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké čtvrtek.
0: Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno.

0: Tábora a hrajou
1: kde
0: tam...
1: Kde to je?
0: U Tábora.
1: Děkuju.
0: Hrajou do 7. v Želeči u Tábora a hrajou
1: kde
0: tam...
1: Kde to je?
0: U Tábora.
1: Děkuju.
0: U Tábora a hrajou
1: kde
0: tam...
1: Kde
0: to je? U Tábora.
1: Děkuju.
0: Hrajou tam třeba tři sestry a hrajou
1: kde
0: tam...
1: Kde
0: to je? U Tábora.
1: Děkuju.
0: Hrajou tam třeba tři sestry, Dimitry, Olympici a hrajou
1: kde
0: tam...
1: Kde
0: to je? U Tábora.
1: Děkuju.
0: Hrajou tam třeba tři sestry, Dimitry... U Tábora.
1: Děkuju.
0: Hrajou tam třeba tři sestry, Dimitry, Olympici, Harley.
1: Děkuju.
0: Hrajou tam třeba tři sestry, Dimitry, Olympici, Harley, pan... Hrajou tam třeba tři sestry, Dimitry, Olympici, Harley. Panoptiko a tři sestry Dimitry, Olympici, Harley, Panoptiko a spoustu třeba Dimitry, Olympici, Harley, Panoptiko a spoustu třeba Debuspici, Harley, Panoptiko a spoustu třeba Debustrol, Valdagenka, spoustu dalších rokových kapel, Harley, Panoptiko a spoustu třeba Debustrol, Valdagenka, spoustu dalších rokových kapel, takže si myslím, že to a spoustu třeba Debustrol, Valdagenka, spoustu dalších rokových kapel, takže si myslím, že to je tu třeba Debustrol, Valdagenka, spoustu dalších rokových kapel, takže si myslím, že to je Gusto nebo Cílovtrol, Valdagenka, spoustu dalších rokových kapel, takže si myslím, že to je Gusto nebo Cílovka naše, spoustu dalších rokových kapel, takže si myslím, že to je Gusto nebo Cílovka našich kapel, takže si myslím, že to je Gusto nebo Cílovka naše, našich posluchačů. A já pro vás myslím, že to je Gusto nebo Cílovka naše, našich posluchačů. A Gusto nebo Cílovka naše, našich posluchačů. A já pro vás mám 10% Gusto nebo cílovka naše, našich posluchačů. A já pro vás mám 10% cílovka naše, našich posluchačů. A já pro vás mám 10% slevu našich posluchačů. A já pro vás mám 10% slevu na lupení. Ano, chceš
1: říct? Já jsem chtěl ještě říct, že tam hrajou Morčata na útěku, moje oblíbení, anebo Černá třeba.
0: No,
1: ještě říct, že tam hrajou Morčata na útěku, moje oblíbení, anebo Černá třeba.
0: No, jako je tam hodně kapel. No, já jsem vypíchla takový
1: Morčata na útěku, moje oblíbení. Anebo Černá třeba.
0: No, jako je tam hodně kapel. No, já jsem vypíchla takový ty známější.
1: Oblíbení anebo Černá třeba.
0: No, jako je tam hodně kapel. No, já jsem vypíchla takový ty známější. Každopádně.
1: Nebo Černá třeba.
0: No, jako je tam hodně kapel. No, já jsem vypíchla takový ty známější. Každopádně.
1: To budu...
0: No, jako je tam hodně kapel. No, já jsem vypíchla takový ty známější. Každopádně.
1: To budu
0: jsem hodně kapel. No, já jsem vypíchla takový ty známější. Každopádně.
1: To budu.
0: No, já jsem vypíchla takový ty známější. Každopádně.
1: To budu kluci rádi.
0: Pardon. Chtěla být známější. Každopádně chtěla...
1: To budou kluci rádi.
0: Pardon. Chtěla... Každopádně chtěla...
1: To budou kluci rádi.
0: Pardon. Chtěla jsem říct, že...
1: To budou kluci rádi.
0: Pardon. Chtěla jsem říct, že...
1: To budou kluci rádi.
0: Pardon. Chtěla jsem říct, že pro vás mám 10% slevu, mám
1: rádi.
0: Pardon. Chtěla jsem říct, že pro vás mám 10% slevu, mám speciál. Chtěla jsem říct, že pro vás mám 10% slevu, mám speciál. Speciální unikátní kód, který najdete na místě. Chcem říct, že pro vás mám 10% slevu, mám speciální unikátní kód, který najdete na pro vás mám 10% slevu, mám speciální unikátní kód, který najdete na mých sociálních sítích, to znamená Facebook. Vás mám 10% slevu, mám speciální unikátní kód, který najdete na mých sociálních sítích. Slevu mám speciální unikátní kód, který najdete na mých sociálních sítích, to znamená Facebook, Instagram. Speciální unikátní kód, který najdete na mých sociálních sítích, to znamená Facebook, Instagram. Tam jsem vám ten kód, který najdete na mých sociálních sítích, to znamená Facebook, Instagram, tam jsem vám to najdete na mých sociálních sítích, to znamená Facebook, Instagram, tam jsem vám to nazdílela, takže pokud na mých sítích, to znamená Facebook, Instagram, tam jsem vám to nazdílela, takže pokud chcete ušetřit, vidíme se Facebook, Instagram, tam jsem vám to nazdílela, takže pokud chcete ušetřit, vidíme se v Želči, Instagram, tam jsem vám to nazdílela, takže pokud chcete ušetřit, vidíme se v Želči u Tábora, budu jsem vám to nazdílela, takže pokud chcete ušetřit, vidíme se v Želči u Tábora, budu se na vás velmi těšit. Takže pokud chcete ušetřit, vidíme se v Želči u Tábora, budu se na vás velmi těšit.
1: Takže se slyšeli, můžete Anabel
0: ušetřit, vidíme se v Želči u Tábora, budu se na vás velmi těšit.
1: Takže se slyšeli, můžete Anabel napsat.
0: Vidíme se v Želči u Tábora, budu se na vás velmi těšit.
1: Takže se slyšeli, můžete Anabel napsat.
0: Či u Tábora, budu se na vás velmi těšit.
1: Takže se slyšeli, můžete Anabel napsat a pokud
0: se na vás velmi těšit.
1: Takže se slyšeli, můžete Anabel napsat a pokud chcete, můžete napsat. Takže se slyšeli, můžete Anabel napsat a pokud chcete, můžete napsat.
0: Mi nemusíte koupit si lístky.
1: Takže se slyšeli, můžete Anabel napsat a pokud chcete, můžete napsat.
0: Mi nemusíte koupit si lístky, můžete.
1: Dobře, tak si kupte lístky, Anabel napsat a pokud chcete, můžete napsat.
0: Mi nemusíte koupit si lístky, můžete.
1: Dobře, tak si kupte lístky, můžete napsat a pokud chcete, můžete napsat.
0: Mi nemusíte koupit si lístky, můžete.
1: Dobře, tak si kupte lístky, můžete napsat.
0: Mi nemusíte koupit si lístky, můžete.
1: Dobře, tak si kupte lístky, můžete napsat i mně.
0: Mi nemusíte

0: Koupit si lístky můžete.
1: Dobře, tak si kupte lístky. Můžete napsat i mě na moje sociální...
0: Koupit si lístky můžete.
1: Dobře, tak si kupte lístky. Můžete napsat i mě na moje sociální... Dobře, tak si kupte lístky. Můžete napsat i mě na moje sociální sítě. Já sice... můžete napsat i mě na moje sociální sítě. Já sice žádnej kód nemám, ale dám vám lajk. Můžete napsat i mě na moje sociální sítě. Já sice žádnej kód nemám, ale dám vám lajčík na to, když... Mě na moje sociální sítě. Já sice žádnej kód nemám, ale dám vám lajčík na to, když mi napíšete.
0: Ano, a hlavně...
1: Na sítě. Já sice žádný kód nemám, ale dám vám lajčík na to, když mi napíšete.
0: Ano, a
1: žádný kód nemám, ale dám vám lajčík na to, když mi napíšete.
0: Ano, a hlavně takový ty hezký
1: mám, ale dám vám lajčík na to, když mi napíšete.
0: Ano, a hlavně takový ty hezký paní, když mu budou psát, tak Honzíka
1: lajčík na to, když mi napíšete.
0: Ano, a hlavně takový ty hezký paní, když mu budou psát, tak Honzíka to
1: napíšete.
0: Ano, a hlavně takový ty hezký paní, když mu budou psát, tak Honzíka to potěší. Takže mu dejte follow. A hlavně takový ty hezký paní, když mu budou psát, tak Honzíka to potěší. Takže mu dejte follow.
1: Nebo unfollow.
0: Ty hezký paní, když mu budou psát, tak Honzíka to potěší. Takže mu dejte follow.
1: Nebo unfollow.
0: Když mu budou psát, tak Honzíka to potěší. Takže mu dejte follow.
1: Nebo unfollow. Tak jo, jdeme dál.
0: Tak Honzíka to potěší. Takže mu dejte follow.
1: Nebo unfollow. Tak jo, jdeme dál. Aerosmith.
0: Takže mu dejte follow.
1: Nebo unfollow. Tak jo, jdeme dál. Aerosmith. Hole in my soul.
0: Follow.
1: Nebo unfollow. Tak jo, jdeme dál. Aerosmith. Hole in my soul. Díra v... Nebo unfollow. Tak jo, jdeme dál. Aerosmith, hole in my soul, díra v... Tak jo, jdeme dál. Aerosmith, hole in my soul, díra v mojí... Jdeme dál. Aerosmith, hole in my soul, díra v mojí duši.
0: No díky božu, že...
1: Aerosmith, hole in my soul, díra v mojí duši.
0: No díky božu, že... Bože...
1: Soul, díra v mojí duši.
0: No díky božu, že... Bože, že v duši.
1: Soul, díra v mojí duši.
0: No díky božu, že... Bože, že v duši a ne jinde.
1: Díra v mojí duši.
0: No díky božu, že v... Bože, že v duši a ne jinde.
1: Duši.
0: No díky božu, že v... Bože, že v duši a ne jinde. Božu, že v... Bože, že v duši a ne jinde. Bože, že v duši a ne jinde. Duši a ne jinde. Mm-hmm.

0: Pozdravy z Finska na Rock Rádiu. Pozdravy z Finska na Rock Rádiu. Pozdravy z Finska na Rock Rádiu. Stratovarius a Pecka. Pozdravy z Finska na Rock Rádiu. Stratovarius a Pecka z roku 2013. Pozdravy z Finska na Rock Rádiu. Stratovarius a Pecka z roku 2013. Unbreakable neboli Nerve. Z Finska na Rock Rádiu. Stratovarius a Pecka z roku 2013. Unbreakable Rock Rádiu. Stratovarius a Pecka z roku 2013. Unbreakable neboli Nerozbitný, což mi tady rozhodně jsme. Stratovarius a Pecka z roku 2013. Unbreakable neboli Nerozbitný, což mi tady rozhodně jsme. A Pecka z roku 2013. Unbreakable neboli Nerozbitný, což mi tady rozhodně jsme. Protože 2013. Unbreakable neboli Nerozbitný, což mi tady rozhodně jsme. Protože 4/9, Unbreakable neboli Nerozbitný, což my tady rozhodně jsme, protože 4/9,
1: já jsme předávám hodně rozbitný.
0: Rozbitný, což my tady rozhodně jsme, protože 4/9,
1: já jsme předávám hodně rozbitný.
0: Což my tady rozhodně jsme, protože 4/9,
1: já jsme předávám hodně rozbitný.
0: Předávám slovo Anabel, kde jsme, protože 4/9,
1: já jsme předávám hodně rozbitný.
0: Předávám slovo, že 4/9,
1: já jsme předávám hodně rozbitný.
0: Předávám slovo Anabel, která je ještě v celku. 9,
1: já předávám
0: Předávám slovo Anabel, která je ještě v celku. Předávám slovo Anabel, která je ještě v celku.
2: Ano, my pro vás máme tip na letní.
0: Předávám slovo Anabel, která je ještě v celku.
2: Ano, my pro vás máme tip na letní festivaly, protože kromě roku.
0: Slovo Anabel, která je ještě v celku.
2: Ano, my pro vás máme tip na letní festivaly, protože
0: Anabel, která je ještě v celku.
2: Ano, my pro vás máme tip na letní festivaly, protože kromě Rokinu nás čeká i spoustu dalších. Ano, my pro vás máme tip na letní festivaly, protože kromě Rokinu nás čeká. Pro vás máme tip na letní festivaly, protože kromě Rokinu nás čeká i spoustu dalších festivalů. Máme tip na letní festivaly, protože kromě Rokinu nás čeká i spoustu dalších festivalů. Letní festivaly, protože kromě Rokinu nás čeká i spoustu dalších festivalů, například Magma, protože kromě Rokinu nás čeká i spoustu dalších festivalů, například Magma Fest. Rokinu nás čeká i spoustu dalších festivalů, například Magma Fest, který budu moderovat, nebo případně Food. Spoustu dalších festivalů, například Magma Fest, který budu moderovat, nebo případně festivalů, například Magma Fest, který budu moderovat, nebo případně Food Fest, který se koná, například Magma Fest, který budu moderovat, nebo případně Food Fest, který se koná 17. až 18. 7. v Žilině, který budu moderovat, nebo případně Food Fest, který se koná 17. až 18. moderovat, nebo případně Food Fest, který se koná 17. až 18. 7. v Žaleči, případně Food Fest, který se koná 17. až 18. 7. v Žaleči u Tábora a hraju tam Food Fest, který se koná 17. až 18. 7. v Žaleči u Tábora a hraju tam na 17. až 18. 7. v Žaleči u Tábora a hraju tam až 18. 7. v Žaleči u Tábora.

Honzu. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

Panoptiko, proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22. Panoptiko, proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Panoptiko, proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Dneska se vás ptáme, jestli lovíte něž na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Dneska se vás ptáme, jestli lovíte nějaký celebrit 8 hodin a 22 minut. Dneska se vás ptáme, jestli lovíte nějaký celebrity a muzikant 20 minut. Dneska se vás ptáme, jestli lovíte nějaký celebrity a muzikant. Dneska se vás ptáme, jestli lovíte nějaký celebrity a muzikanty a herce a kohokoliv a fotíte. Máme, jestli lovíte nějaký celebrity a muzikanty a herce a kohokoliv a fotíte se. Lovíte nějaký celebrity a muzikanty a herce a kohokoliv a fotíte se s nima, jestli vám to dělá dobře. Celebrity a muzikanty a herce a kohokoliv a fotíte se s nima, jestli vám to a muzikanty a herce a kohokoliv a fotíte se s nima, jestli vám to dělá dobře na čů. Teda taká jedna písně. Muzikanty a herce a kohokoliv a fotíte se s nima, jestli vám to dělá dobře na čů. Teda taká jedna písnička. Herce a kohokoliv a fotíte se s nima, jestli vám to dělá dobře na čů. Teda taká jedna písnička. Napsal nám fotíte se s nima, jestli vám to dělá dobře na čů. Teda taká jedna písnička. Napsal nám, jestli vám to dělá dobře na čů. Teda taká jedna písnička. Napsal nám Roman. Tak dělá dobře na čů. Teda taká jedna písnička. Napsal nám Roman. Tak určitě. Teda taká jedna písnička. Napsal nám Roman. Tak určitě. Taká jedna písnička. Napsal nám Roman. Tak určitě. Poslalčka. Napsal nám Roman. Tak určitě. Napsal nám Roman. Tak určitě. Poslal k tomu fotku, jo, to jsem zapomněl říct. Tak určitě. Poslal k tomu fotku, jo, to jsem zapomněl říct. Určitě. Poslal k tomu fotku, jo, to jsem zapomněl říct. Je tam vyfocený. Poslal k tomu fotku, jo, to jsem zapomněl říct. Je tam vyfocený, doufám, že nekecám, měl by to být teda Markýza. Poslal k tomu fotku, jo, to jsem zapomněl říct. Je tam vyfocený, doufám, že nekecám, měl by to být fotku, jo, to jsem zapomněl říct. Je tam vyfocený, doufám, že nekecám, měl by to být teda Markýza. Říct, je tam vyfocený, doufám, že nekecám, měl by to být teda Martin Švejda. Tam vyfocený, doufám, že nekecám, měl by to být teda Martin Švejda, asi z Valda Gangu. Doufám, že nekecám, měl by to být teda Martin Švejda, asi z Valda Gangu. Jsou tam vyfocený. Měl by to být teda Martin Švejda, asi z Valda Gangu. Jsou tam vyfocený teda Martin Švejda, asi z Valda Gangu. Jsou tam vyfocený spolu a jsou si podobný. Švejda, asi z Valda Gangu. Jsou tam vyfocený spolu a jsou si podobný jako vejce vejci. A Roman k tomu píše. Asi z Valda Gangu. Jsou tam vyfocený spolu a jsou si podobný jako vejce vejci. A Roman k tomu Valda Gangu. Jsou tam vyfocený spolu a jsou si podobný jako vejce vejci. A Roman k tomu píše. Ten spolu a jsou si podobný jako vejce vejci. A Roman k tomu píše, ten jsou si podobný jako vejce vejci. A Roman k tomu píše, tento kostým vznikl na popud toho, jako vejce vejci. A Roman k tomu píše, tento kostým vznikl na popud toho, že jednou na festivalu vejce vejci. A Roman k tomu píše, tento kostým vznikl na popud toho, že jednou na festivalu přišel. A Roman k tomu píše, tento kostým vznikl na popud toho, že jednou na festivalu přišel na vátý. Píše, tento kostým vznikl na popud toho, že jednou na festivalu přišel na vátý pán. Tento kostým vznikl na popud toho, že jednou na festivalu přišel na vátý pán a chtěl se vznikl na popud toho, že jednou na festivalu přišel na vátý pán a chtěl se vyfotit. Prý jsem ten, co bude, že jednou na festivalu přišel na vátý pán a chtěl se vyfotit. Prý jsem ten, co bude za chvilku na festivalu přišel na vátý pán a chtěl se vyfotit. Prý jsem ten, co bude za chvilku vyšel na vátý pán a chtěl se vyfotit. Prý jsem ten, co bude za chvilku vystupovat. A zrovna měl pán a chtěl se vyfotit. Prý jsem ten, co bude za chvilku vystupovat. A zrovna měl začít fotit. Prý jsem ten, co bude za chvilku vystupovat. A zrovna měl začít Valda Gang. Jeho kamarád říkal, jsem ten, co bude za chvilku vystupovat. A zrovna měl začít Valda Gang. Jeho kamarád říkal, za chvilku vystupovat. A zrovna měl začít Valda Gang. Jeho kamarád říkal, že se mám vyfotit. A zrovna měl začít Valda Gang. Jeho kamarád říkal, že se mám vyfotit, jinak mi nedá pokoj. A zrovna měl začít Valda Gang. Jeho kamarád říkal, že se mám vyfotit, jinak mi nedá pokoj. Na Valda Gang. Jeho kamarád říkal, že se mám vyfotit, jinak mi nedá pokoj. Nakonec manželka jeho kamarád říkal, že se mám vyfotit, jinak mi nedá pokoj. Nakonec manželka vytvořila kostým, říkal, že se mám vyfotit, jinak mi nedá pokoj. Nakonec manželka vytvořila kostým a dostal jsem se až mám vyfotit, jinak mi nedá pokoj. Nakonec manželka vytvořila kostým a dostal jsem se až jinak mi nedá pokoj.

0: Nakonec manželka vytvořila kostým a dostal jsem se koj. Nakonec manželka vytvořila kostým a dostal jsem se až na pódium kval. Nakonec manželka vytvořila kostým a dostal jsem se až na pódium kval.
1: Hustý. No, Fany Michalichalík má taky svýho dvojníka, jestli to víš.
0: Nevím.
1: Ne, a právě když jsem s ním měla zpívat na lodi před 2 lety, tak svýho dvojníka, jestli to víš.
0: Nevím.
1: Ne, a právě když jsem s ním měla zpívat na lodi před 2 lety, tak jsem tam, jestli to víš.
0: Nevím.
1: Ne, a právě když jsem s ním měla zpívat na lodi před 2 lety. Ne, a právě když jsem s ním měla zpívat na lodi před 2 lety, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pánem a říkám ahoj. Když jsem s ním měla zpívat na lodi před 2 lety, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pánem a říkám ahoj. Zpívat na lodi před 2 lety, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pánem a říkám ahoj Fany, tak ti před 2 lety, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pánem a říkám ahoj Fany, tak čau jak lety, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pánem a říkám ahoj Fany, tak čau jak se máš a on říká, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pánem a říkám ahoj Fany, tak čau jak se máš a on říká, cizím pánem a říkám ahoj Fany, tak čau jak se máš a on říká, říkám ahoj Fany, tak čau jak se máš a on říká, já nejsem Fany a říká, ajajaj, tak čau jak se máš a on říká, já nejsem Fany a říká, čau jak se máš a on říká, já nejsem Fany a říká, ajajaj, tyjo, takže on říká, já nejsem Fany a říká, ajajaj, tyjo, takže jako asi těch dvojníků, tak já nejsem Fany a říká, ajajaj, tyjo, takže jako já nejsem Fany a říká, ajajaj, tyjo, takže jako asi těch dvojníků, tak jsem Fany a říká, ajajaj, tyjo, takže jako asi těch dvojníků takhle víc těch známých. Ajajaj, tyjo, takže jako asi těch dvojníků takhle víc těch známých osobností, no.
0: No,
1: tyjo, takže jako asi těch dvojníků takhle víc těch známých osobností, no.
0: No, my jsme jeden čas
1: jako asi těch dvojníků takhle víc těch známých osobností, no.
0: No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely
1: asi těch dvojníků takhle víc těch známých osobností, no.
0: No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely
1: takhle víc těch známých osobností, no.
0: No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely
1: těch známých osobností, no.
0: No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely, to jsou ještě kluci
1: od
0: no. No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely, to jsou ještě kluci. No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely, to jsou ještě kluci od Prota, tak jsme si říkali, že bychom chtěli s klukama z kapely, to jsou ještě kluci od Prota, tak jsme kapely, to jsou ještě kluci od Prota, tak jsme si říkali, že bychom mohli obcházet takhle jsou ještě kluci od Prota, tak jsme si říkali, že bychom mohli obcházet takhle kluci od Prota, tak jsme si říkali, že bychom mohli obcházet takhle na kšeftech lidí, kteří jsou od Prota, tak jsme si říkali, že bychom mohli obcházet takhle na kšeftech lidí, kteří jsou někomu podobní, že se s nima chceme. Jsme si říkali, že bychom mohli obcházet takhle na kšeftech lidí, kteří jsou někomu podobní, že se s nima chceme. Ale že bychom mohli obcházet takhle na kšeftech lidí, kteří jsou někomu podobní, že se s nima chceme vyfotit. Takhle na kšeftech lidí, kteří jsou někomu podobní, že se s nima chceme vyfotit, jo. Kšeftech lidí, kteří jsou někomu podobní, že se s nima chceme vyfotit, jo. Kteří jsou někomu podobní, že se s nima chceme vyfotit, jo. Já nevím, třeba jsme někde potkali někoho podobný, že se s nima chceme vyfotit, jo. Já nevím, třeba jsme někde potkali někoho, kdo vypadal jak Dejdar, jsme vyfotit, jo. Já nevím, třeba jsme někde potkali někoho, kdo vypadal jak Dejdar, kdyby neměl fotit, jo. Já nevím, třeba jsme někde potkali někoho, kdo vypadal jak Dejdar, kdyby neměl. Já nevím, třeba jsme někde potkali někoho, kdo vypadal jak Dejdar, kdyby neměl kde bydlet. Já nevím, třeba jsme někde potkali někoho, kdo vypadal jak Dejdar, kdyby neměl kde bydlet, nebo něco takového, někoho, kdo vypadal jak Dejdar, kdyby neměl kde bydlet, nebo něco takového. A nějaký jako další jak Dejdar, kdyby neměl kde bydlet, nebo něco takového. A nějaký jako další pány, kdyby neměl kde bydlet, nebo něco takového. A nějaký jako další pány jsme potkali, chtěli jsme založit, kdyby neměl kde bydlet, nebo něco takového. A nějaký jako další pány jsme potkali, chtěli jsme založit nějakou let, nebo něco takového. A nějaký jako další pány jsme potkali, chtěli jsme založit nějakou speciální stránku na to, pak jsme se na to. A nějaký jako další pány jsme potkali, chtěli jsme založit nějakou speciální stránku na to, pak jsme se na to vykašlali. Nějaký jako další pány jsme potkali, chtěli jsme založit nějakou speciální stránku na to, pak jsme se na to vykašlali.
1: To je možná škoda podle mě.
0: Pány jsme potkali, chtěli jsme založit nějakou speciální stránku na to, pak jsme se na to vykašlali.
1: To je možná škoda podle mě.
0: Chtěli jsme založit nějakou speciální stránku na to, pak jsme se na to vykašlali.
1: To je možná škoda podle mě.
0: Chtěli jsme speciální stránku na to, pak jsme se na to vykašlali.
1: To je možná škoda podle mě. Chtěli jsme úspěch.
0: Já si myslím taky. Tak možná to pak jsme se na to vykašlali.
1: To je možná škoda podle mě. Chtěli jsme úspěch.
0: Já si myslím taky. Tak možná to ještě vykašlali.
1: To je možná škoda podle mě. Chtěli jsme úspěch.
0: Já si myslím taky. Tak možná to ještě promyslíme.
1: Možná škoda podle mě. Chtěli jsme úspěch.
0: Já si myslím taky. Tak možná to ještě promyslíme.
1: Chtěli jsme úspěch.
0: Já si myslím taky. Tak

0: Možná to ještě promyslíme, ať prostě uděláme celebrity z někoho. Já si myslím taky. Tak možná to ještě promyslíme, ať prostě uděláme celebrity z někoho, kdo si to zaslouží z obyčejných. Já taky. Tak možná to ještě promyslíme, ať prostě uděláme celebrity z někoho, kdo si... Možná to ještě promyslíme, ať prostě uděláme celebrity z někoho, kdo si to zaslouží z obyčejných lidí.
1: Hudba budoucnosti.
0: Myslíme, ať prostě uděláme celebrity z někoho, kdo si to zaslouží z obyčejných lidí.
1: Hudba budoucnosti.
0: Tak. Uděláme celebrity z někoho, kdo si to zaslouží z obyčejných lidí.
1: Hudba budoucnosti.
0: Tak. Díky za ty z někoho, kdo si to zaslouží z obyčejných lidí.
1: Je to hudba budoucnosti.
0: Tak. Díky za komenty, kdo si to zaslouží z obyčejných lidí.
1: Je to hudba budoucnosti.
0: Tak. Díky za komenty, další za chvíli.
1: Je to hudba budoucnosti.
0: Tak. Díky za komenty.
1: Hudba budoucnosti.
0: Tak. Díky za komenty, další za chvíli. Za chvíli taky škorpíci a... Tak. Díky za komenty, další za chvíli. Za chvíli taky škorpíci a Rhythm of Love. Díky za komenty, další za chvíli taky škorpíci a Rhythm of Love Rytmus. Díky za komenty, další za chvíli taky škorpíci a Rhythm of Love Rytmus lásky. Ty další za chvíli taky škorpíci a Rhythm of Love Rytmus lásky. Ale za chvíli taky škorpíci a Rhythm of Love Rytmus lásky. Taky škorpíci a Rhythm of Love Rytmus lásky. A Rhythm of Love Rytmus lásky. Nejlepší rytmus lásky.
2: Nejlepší výběr
0: lásky.
2: Nejlepší výběr není. Nejlepší výběr nejnižší ceny. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbrad. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Benecká 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz.
3: Jíst zdravěji.
2: Více na Bene.cz.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snad.
2: CZ.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Prom. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 20 ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Nebo bio olivový Promise 120 gramů za 29,90. Nebo bio olivový olej půl litru za 139,20 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 a 10 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 bioolivový olej půl litru za 139,90 Albert. Olej půl litru za 139,90. Albert. Za 139,90. Albert.
4: Co je? Funguj.
3: 90.

0: Co je? Funguj ty, křápe.
1: Albert.
0: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím.
0: Co je? Funguj ty, křápe. Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
0: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
0: Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
0: Křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kleknul vám kompresor? Pořiďte se.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si.
2: Musím dneska dodělat.
3: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní
2: dodělat.
3: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za... Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou... Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na... Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství www.kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, sorry, vzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, venkotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, z a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, vento, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz
4: Praho, přijdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný.
4: Technika.cz.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný.
4: CZ.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám ne... Prav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. Bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učtečeš je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, baku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Vše babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, řeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neuteč. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, CZ. Sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, CZ. Tak pojďte do to pomínky. Registrace

0: jděte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš auto jděte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš auto spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodej. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Branka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Domov pro seniory.
0: Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přípravy.
0: Vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přípravy.
0: Praze a v Náchodě.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: Hodě.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo...
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí...
1: Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a...
1: Hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má...
1: Péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše koho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučím ter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a te praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně be naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická mínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz. K nám podívat. Více na domov.sulická.cz. Více na domov.sulická.cz.
3: Topcentrum.cz.
2: Dodavatel.sulická.cz.
3: Topcentrum.cz.
2: Sulická.cz.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel.cz. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Opcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy pro svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarna. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Buď techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Buďte od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Buďte připraveni s Hondy a nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštiv startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicani s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy.

0: Duty v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.top. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum. Najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. .cz. www.topcentrum.cz.
1: Bam bara.
0: www.topcentrum.cz.
1: Bam bara.
0: topcentrum.cz.
1: Bam bara. Mám barák děravej, mě do postele fiť. Mám barák děravej, mě do postele fičí. Barák děravej, mě do postele fičí. Děravej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad se mě do postele fičí, stele fičí, snad zna fičí, snad známý poraděj, snad známý poraděj, jinak se, snad známý poraděj, jinak jsem, snad známý poraděj. Jinak jsem jí poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. Rock Radio M nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ. Rock Radio.

www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz

0: Honzou a Anabel. Celý týden pro... Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. Který do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upou Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásov. Pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku pečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rokrády Pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rokrádiu. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rokrádiu. A grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rokrádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rokrádiu. Jednou v rokovém rozjezdu na Rokrádiu.
1: Jednoduše si užijte bleskové
0: rozjezdu na Rokrádiu.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení
0: na Rokrádiu.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektro. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Že si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Te bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Druhého dne. Planeo.

0: Asistence zaznamenal David Tomášek. Vran útočník Jakub Flek. Dvě asistence zaznamenal David Tomášek. V brance Italů byl poprvé Jakub Flek. Dvě asistence zaznamenal David Tomášek. V brance Italů byl poprvé. Dvě asistence zaznamenal David Tomášek. V brance Italů byl poprvé na turnaji. Zaznamenal David Tomášek. V brance Italů byl poprvé na turnaji víc než David Tomášek. V brance Italů byl poprvé na turnaji víc než dvoumetrový talent. V brance Italů byl poprvé na turnaji víc než dvoumetrový talent Klara. Talů byl poprvé na turnaji víc než dvoumetrový talent Klara, který patří Anaheimu, ale příležitě poprvé na turnaji víc než dvoumetrový talent Klara, který patří Anaheimu, ale turnaji víc než dvoumetrový talent Klara, který patří Anaheimu, ale příležitost dvoumetrový talent Klara, který patří Anaheimu, ale příležitost v NHL doteď nedostal. České brank talent Klara, který patří Anaheimu, ale příležitost v NHL doteď nedostal. Který patří Anaheimu, ale příležitost v NHL doteď nedostal. České brankoviště Heil pod Anaheimu, ale příležitost v NHL doteď nedostal. České brankoviště Heil příležitost v NHL doteď nedostal. České brankoviště Heil podruhé na šampionátu Pavlát. Tost v NHL doteď nedostal. České brankoviště Heil podruhé na šampionátu doteď nedostal. České brankoviště Heil podruhé na šampionátu Pavlát. Podle očekávání měl o dost víc pal. České brankoviště Heil podruhé na šampionátu Pavlát. Podle očekávání Heil podruhé na šampionátu Pavlát. Podle očekávání měl o dost víc práce Klara, jenže Italové druhé na šampionátu Pavlát. Podle očekávání měl o dost víc práce Klara, jenže Italové nepouštěli šampionátu Pavlát. Podle očekávání měl o dost víc práce Klara, jenže Italové nepouštěli Čechy do Pavlát. Podle očekávání měl o dost víc práce Klara, jenže Italové nepouštěli Čechy do žádných vyložených šancí. Očekávání měl o dost víc práce Klara, jenže Italové nepouštěli Čechy do žádných vyložených. O dost víc práce Klara, jenže Italové nepouštěli Čechy do žádných vyložených šancí. Pátý zápas čeká se Klara, jenže Italové nepouštěli Čechy do žádných vyložených šancí. Pátý zápas čeká Rulíkové, nepouštěli Čechy do žádných vyložených šancí. Pátý zápas čeká Rulíkův do žádných vyložených šancí. Pátý zápas čeká Rulíkův výběr v sobotu vyložených šancí. Pátý zápas čeká Rulíkův výběr v sobotu od pátý zápas čeká Rulíkův výběr v sobotu od 16 hodin a 20 minut proti zápas čeká Rulíkův výběr v sobotu od 16 hodin a 20 minut proti Rulíkův výběr v sobotu od 16 hodin a 20 minut proti Slovensku, které má po třech v sobotu od 16 hodin a 20 minut proti Slovensku, které má od 16 hodin a 20 minut proti Slovensku, které má po třech utkáních hodin a 20 minut proti Slovensku, které má po třech utkáních 8 bodů. Minut proti Slovensku, které má po třech utkáních 8 bodů. Proti Slovensku, které má po třech utkáních 8 bodů. Které má po třech utkáních 8 bodů. Top. Třech utkáních 8 bodů.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum.
0: 8 bodů.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Vesel zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz
2: Rock Radio
1: techniky. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz
2: Rock Radio Doprava
1: .cz
2: Rock Radio Doprava
1: .cz
2: Rock Radio Doprava
0: Na D5 se sebou
2: Rock Radio Doprava
0: Na D5 se sebou ralo ve
2: Rock Radio Doprava
0: Na D5 se sebou ralo ve směru na Plzeň
2: Radio.

0: Tam spívali... Tam spívali Sight ne gól.
1: Ja spívam...
0: Tam spívali Sight ne gól.
1: Ja spívam gól, pretože...
0: Tam spívali Sight ne gól.
1: Ja spívam gól.
0: Tam spívali Sight ne gól.
1: Ja spívam gól, pretože...
0: Tam spívali Sight ne gól.
1: Ja spívam gól, pretože bude hokej.
0: Teď pívali Sight ne gól.
1: Ja spívam gól, pretože bude hokej.
0: Teď?
1: Ne,
0: ne gól.
1: Ja spívam gól, pretože bude hokej.
0: Teď?
1: Ja spívam gól, pretože bude hokej.
0: Teď?
1: Ne, pretože bude hokej.
0: Teď?
1: Ne, až za chvilku. Hned bude hokej.
0: Teď?
1: Ne, až za chvilku. Hned.
0: Počkáme ještě. Teď?
1: Ne, až za chvilku. Hned.
0: Počkáme ještě.
1: Ne, až za chvilku. Hned.
0: Počkáme ještě. Už?
1: Ne, až za chvilku. Hned.
0: Počkáme ještě. Už? Co?
1: Hned.
0: Počkáme ještě. Už? Co? Jo?
1: Pusto!
0: Počkáme ještě. Už? Co? Jo?
1: Pusto!
2: Pivo.
0: Už? Co? Jo?
1: Pusto!
2: Pivo.
0: Už? Co? Jo?
1: Pusto!
2: Pivo vychlazený, kámoši pozvaný.
0: Už? Co? Jo?
1: Pusto!
2: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní.
0: Co? Jo?
1: Pusto!
2: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní.
0: Jo?
1: Pusto!
2: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní. Maso. Pivo vychlazený, kámoši pozvaní. Maso naloží. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej roz... Nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd.

0: Na D5 se bouralo ve směru na Plzeň na 37.
1: Doprava.
0: Na D5 se bouralo ve směru na Plzeň na 37. kilometru. Na D5 se bouralo ve směru na Plzeň na 37. kilometru se srazily dva. Se bouralo ve směru na Plzeň na 37. kilometru se srazily dva osobáky a pozoru na Plzeň na 37. kilometru se srazily dva osobáky a pozor na Plzeň na 37. kilometru se srazily dva osobáky a pozor 37. kilometru se srazily dva osobáky a pozor si dejte na nehodu taky v Ostravě na 8. kilometru se srazily dva osobáky a pozor si dejte na nehodu taky v Ostravě na ulici 28. kterou se srazily dva osobáky a pozor si dejte na nehodu taky v Ostravě na ulici 28. října. Osobáky a pozor si dejte na nehodu taky v Ostravě na ulici 28. a pozor si dejte na nehodu taky v Ostravě na ulici 28. října. Dejte na nehodu taky v Ostravě na ulici 28. října.
1: Kolony neovlivní.
0: V Ostravě na ulici 28. října.
1: Kolony
0: 28. října.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano.
0: To je 28. října.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Loum. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražské. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman/letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Víc na letiště.toyota.louman.cz. letiště.toyota.louman.cz. Louman.cz. Louman.cz. Rock.cz. Rock Radio.
2: A teď už vám
1: Rock Radio. Rock Radio.
2: A teď už vám
1: Rock Radio.
2: A teď už vám Kissin Dynamite zaspívají, že nejste...
1: Radio.
2: A teď už vám Kissin Dynamite zaspívají, že nejste sami, což nejste, protože... A teď už vám Kissin Dynamite zaspívají, že nejste sami, což nejste, protože posloucháte. A teď už vám Kissin Dynamite zaspívají, že nejste sami, což nejste, protože posloucháte Rock Radio a za chvíli někomu dám. Kissin Dynamite zaspívají, že nejste sami, což nejste, protože posloucháte Rock Radio a za chvíli někomu dám. Zaspívají, že nejste sami, což nejste, protože posloucháte Rock Radio a za chvíli někomu dáme grill. Zaspívají, že nejste sami, což nejste, protože posloucháte Rock Radio a za chvíli někomu dáme grill. Což nejste, protože posloucháte Rock Radio a za chvíli někomu dáme grill. Posloucháte Rock Radio a za chvíli někomu dáme grill. Radio a za chvíli někomu dáme grill. Někomu dáme grill.

0: Mistrovství světa v hokeji na rok. Mistrovství světa v hokeji na rok rádiu. Mistrovství světa v hokeji na rok rádiu.
1: Čeští hokejisté porazili
0: Mistrovství světa v hokeji na rok rádiu.
1: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na
0: Mistrovství světa v hokeji na rok rádiu.
1: Čeští hokejisté porazili ve
0: v hokeji na rok rádiu.
1: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství
0: na rok rádiu.
1: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3. Porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství v tém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Již mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě ta Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 640 si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 640 třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 640 minuty národní tým prohrával v skupině B. Ještě na začátku 640 minuty národní tým prohrával vítězný gol. Ještě na začátku 640 minuty národní tým prohrával vítězně na začátku 640. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól vstřelil v 51. minutě. 40. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól vstřelil v 51. minutě národní tým prohrával. Vítězný gól vstřelil v 51. minutě útočník Jakub Fleck. Národní tým prohrával. Vítězný gól vstřelil v 51. minutě útočník Jakub Fleck. Dvě asist prohrával. Vítězný gól vstřelil v 51. minutě útočník Jakub Fleck. Vítězný gól vstřelil v 51. minutě útočník Jakub Fleck. Dvě asistence zaznamenal David. Gól vstřelil v 51. minutě útočník Jakub Fleck. Dvě asistence zaznamenal David. 30. minutě útočník Jakub Fleck. Dvě

0: v 8 hodin a 3 a Kissin Dynamine s peckou You're Not Alone. Ty nejsi sám v 8 hodin a 3 Dynamine s peckou You're Not Alone. Ty nejsi sám v 8 hodin a 38 minut, což je pravda. Mámkou You're Not Alone. Ty nejsi sám v 8 hodin a 38 minut, což je pravda. Máme po... Ty nejsi sám v 8 hodin a 38 minut, což je pravda. Máme po půl devátý, je čtvrtek, 8 hodin a 38 minut, což je pravda. Máme po půl devátý, je čtvrtek, leží nám tady v pořadí 8 minut, což je pravda. Máme po půl devátý, je čtvrtek, leží nám tady v pořadí čtvrtej elektric, což je pravda. Máme po půl devátý, je čtvrtek, leží nám tady v pořadí čtvrtej elektrický grill a hned máme po půl devátý, je čtvrtek, leží nám tady v pořadí čtvrtej elektrický grill. Po půl devátý, je čtvrtek, leží nám tady v pořadí čtvrtej elektrický grill a hned jak tady čtvrtek, leží nám tady v pořadí čtvrtej elektrický grill a hned jak tady Anabel dochrochtá, taky jako leží nám tady v pořadí čtvrtej elektrický grill a hned jak tady Anabel dochrochtá, taky jako čuníka čtvrtej elektrický grill a hned jak tady Anabel dochrochtá, taky jako čuníka dáme na ten grill a hned jak tady Anabel dochrochtá, taky jako čuníka dáme na ten grill a hned jak tady Anabel dochrochtá, taky jako čuníka dáme na ten grill a uděláme si z Anabel dochrochtá, taky jako čuníka dáme na ten grill a uděláme si z ní dobrý stejčky. Taky jako čuníka dáme na ten grill a uděláme si z ní dobrý stejčky.
1: Škvarečky.
0: Čuníka dáme na ten grill a uděláme si z ní dobrý stejčky.
1: Škvarečky.
0: Grill a uděláme si z ní dobrý stejčky.
1: Škvarečky.
0: Uděláme si z ní dobrý stejčky.
1: Škvarečky.
0: Dobrý stejčky.
1: Škvarečky. Škvarečky.
2: Těšíš se, je tam vyražený tvé jméno.
0: Ježiš, no, strašně se těším. Těší se jeden.
2: Zuzka tak jedno dostane. Je tam vyražený.

0: Žený tvé jméno.
1: Ježiš, no, strašně se těším. Těší se
0: Zuzka
1: jeden.
0: Tak jedno dostane, neboj. Jméno.
1: Ježiš, no, strašně se těším. Těší
0: Zuzka
1: se jeden.
0: Tak jedno dostane, neboj.
1: Těší se jeden. Ježiš, no, strašně se těším. Těší
0: Zuzka
1: se jeden.
0: Tak jedno dostane, neboj.
1: Těší se jeden. Se těším. Těší
0: Zuzka
1: se jeden.
0: Tak jedno dostane, neboj.
1: Těší se jeden šťastlivec,
0: Zuzka
1: se jeden.
0: Tak jedno dostane, neboj.
1: Těší se jeden šťastlivec, který to mejdlo
0: dostane, neboj.
1: Těší se jeden šťastlivec, který to mejdlo dostane k tomu grilu, aby se s tím vždycky. Těší se jeden šťastlivec, který to mejdlo dostane k tomu grilu, aby se s tím vždycky namastil. Těší se jeden šťastlivec, který to mejdlo dostane k tomu grilu, aby se s tím vždycky namastil. Který to mejdlo dostane k tomu grilu, aby se s tím vždycky namastil. Kriste, pane námušník, dostane k tomu grilu, aby se s tím vždycky namastil. Kriste, pane námušník, když žádná firma nic, aby se s tím vždycky namastil. Kriste, pane námušník, když žádná firma nic nedá, vždycky namastil. Kriste, pane námušník, když žádná firma nic nedá, tak mobily do ručky. Kriste, pane námušník, když žádná firma nic nedá, tak mobily do ručky, jdeme volat. Kriste, pane námušník, když žádná firma nic nedá, tak mobily do ručky, jdeme volat. Když žádná firma nic nedá, tak mobily do ručky, jdeme volat.
2: Drby.
1: Nic nedá, tak mobily do ručky, jdeme volat.
2: Drby z ohrad a
1: mobily do ručky, jdeme volat.
2: Drby z ohrad a výběhu zoo Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelč. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásí. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kraje. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z krby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádku zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
3: Venku je tak hezky.
2: Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí.
2: Hlásíme se z králičí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět.
2: Se z králičí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma.
2: Děti. Zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v. Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovám. Tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vy jsem přeci králík. Hop, tak já skočím. Hopnu. Vy jsem přeci králík. Já skočím. Hopnu. Vy jsem přeci králík. Hopnu. Vy jsem přeci králík. Vy jsem přeci králík.
2: Zoopark z...
3: Vy jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín.
3: Králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně... Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u... Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Prahy a hodně blízko u zvířat. Hodně blízko u zvířat. Blízko u zvířat.
4: Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přání.
2: Zvířat.
4: Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelský a... Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je... Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalypto nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalypto přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalypto sféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc.

0: Fest 2026, Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších 2026, Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 20, Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24, Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku je dobrý až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku je dobrý stupenky pro jednotlivce 7. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku je dobrý stupenky pro jednotlivce i spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku je dobrý stupenky pro jednotlivce i dvojčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku je dobrý stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji. Na Bejzeny na Otočku je dobrý stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzen.cz. Je dobrý stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzen.cz.
1: Bejzen.
0: Stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzen.cz.
1: Bejzen Firefest mediálně
0: chce i dvojce v prodeji na Bejzen.cz.
1: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio.
0: Prodej na Bejzen.cz.
1: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z Pražské? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z Pražského letiště může? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z Pražského? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z Pražského letiště můžete letět? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z Pražského letiště můžete letět přížitku se vejde do jednoho léta z Pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací jednoho léta z Pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě z Pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i do můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba jdem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Kontejnery Siegel, dobrý.
2: Tu na prg.aero.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý.
2: Tečka aero.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner a...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: Siegel, dobrý den.
4: Dobrý,

0: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
0: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsme, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Se dostanou všude. www.siegel.cz
3: Top centrum
2: www.siegel.cz www.siegel.cz
3: Top centrum CZ
2: CZ
3: Top centrum CZ Top centrum CZ Dodavatel pro mistry svého Top centrum CZ Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top centrum CZ Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou CZ Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Skovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna start techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy jiné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz na www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz
4: Písečná bouře nebo
3: www.topcentrum.cz
4: Písečná bouře nebo
3: topcentrum.cz
4: Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Už se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč? Barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč? Wow, barva mechanický pomeranč? Wow, barva mechanický pomeranč? Profi voda. Barva mechanický pomeranč. Profi voda. S tou se nemusí. Pomeranč.

Ladí. Ladíte rokovej rozjezd. Ladíte rokovej rozjezd Rock Radio. Ladíte rokovej rozjezd Rock Radio a Kiss in Dynamite s peckou. Ladíte rokovej rozjezd Rock Radio a Kiss in Dynamite s peckou. Ladíte rokovej rozjezd Rock Radio a Kiss in Dynamite s peckou. You're not alone. Ty nejsi. Ladíte rokovej rozjezd Rock Radio a Kiss in Dynamite s peckou. You're not alone. Ty nejsi sám. Rozjezd Rock Radio a Kiss in Dynamite s peckou. You're not alone. Ty nejsi sám.

0: CZ. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu web. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně 79,90 se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně 79,90 za jeden. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Lidlu vepřová Krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata je Krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata je 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90. Rajčata 1 kg za 34,90 a Coca-Cola 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 za 94,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litrů za 26,90. Coca-Cola Zero 1,75 litrů za 26,90. Lidl. To Zero 1,75 litrů za 26,90. Lidl. 75 litrů za 26,90. Lidl. To se vyplatí. Litrů za 26,90. Lidl. To se vyplatí. 26,90. Lidl. To se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší Megaakce.
0: 50. Lidl. To se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší Megaakce.
0: Lidl. To se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší Megaakce.
0: Se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší Megaakce. Nejprodávanější karesítka. Stavebniny Dek přináší Megaakce. Nejprodávanější karesítka. Stavebniny Dek přináší Megaakce. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky náší Megaakce. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých akci. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 4. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 4. Karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 436. H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Megaak skvělých 436 korun včetně DPH. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 20.36 korun včetně DPH. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 29. včetně DPH. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 29. DPH. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesítka ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesítka za super cenu. Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesítka za super cenu. Do 29. května. Tak si přijďte pro karesítka za super cenu. Více 9. května. Tak si přijďte pro karesítka za super cenu. Více na Dek.cz. Května. Tak si přijďte pro karesítka za super cenu. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro karesítka za super cenu. Více na Dek.cz. Pro karesítka za super cenu. Více na Dek.cz. Super cenu. Více na Dek.cz.
2: Potřebuješ
1: více na Dek.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku?
1: Dek.cz.
2: Potřebuješ změnit? Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní? Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou? Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš měnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden s flexibilní

půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš civilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a čkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase tu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjč pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš dopad na potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš dopad. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit online nebo na pobočce. A je to. Home Credit pobočce. A je to. Home Credit pro lepší příběhy. A je to. Home Credit pro lepší příběhy. A je to. Home Credit pro lepší příběhy. Home Credit pro lepší příběhy. Rock Credit pro lepší příběhy. Rock Radio pro lepší příběhy. Rock příběhy.

0: bejvalka, co to znamená? Co všechno si tvoje bejvalka ještě nechala?
1: Ale...
0: Nechala si ho bejvalka, co to znamená? Co všechno si tvoje bejvalka ještě nechala?
1: Ale tak jako nechala si nějaký...
0: Bejvalka, co to znamená? Co všechno si tvoje bejvalka ještě nechala?
1: Ale tak jako nechala si nějaký drobnosti z kuchyně.
0: Znamená, co všechno si tvoje bejvalka ještě nechala?
1: Ale tak jako nechala si nějaký drobnosti z kuchyně.
0: Bejvalka ještě nechala.
1: Ale tak jako nechala si nějaký drobnosti z kuchyně, ten grill hrozně chtěla, tak si ho nechala. Ale tak jako nechala si nějaký drobnosti z kuchyně, ten grill hrozně chtěla, tak si ho nechala. Ale tak jako nechala si nějaký drobnosti z kuchyně, ten grill hrozně chtěla, tak si ho nechala. Nechala si nějaký drobnosti z kuchyně, ten grill hrozně chtěla, tak si ho nechala. Ale nějaký drobnosti z kuchyně, ten grill hrozně chtěla, tak si ho nechala. Ale zjistil jsem, že kuchyně, ten grill hrozně chtěla, tak si ho nechala. Ale zjistil jsem, že by se mi docela šikl nechtěla, tak si ho nechala. Ale zjistil jsem, že by se mi docela šikl novej, takže jsem využil nechala. Ale zjistil jsem, že by se mi docela šikl novej, takže jsem využil šanci a vyšlo to, což je úplně parádní.
0: A vyšlo to, ty jsi mi úplně dal takový jako deja vu, protože mně se to stalo.
1: Je úplně parádní.
0: A vyšlo to, ty jsi mi úplně dal takový jako deja vu, protože mně se to stalo taky. A vyšlo to, ty jsi mi úplně dal takový jako deja vu, protože mně se to stalo taky. Ty mi úplně dal takový jako deja vu, protože mně se to stalo taky. Dostali jsme jako svatební dar od takový jako deja vu, protože mně se to stalo taky. Dostali jsme jako svatební dar od tchána, úplně nádher, že mně se to stalo taky. Dostali jsme jako svatební dar od tchána, úplně nádherný, taky. Dostali jsme jako svatební dar od tchána, úplně nádherný francouzský kontaktní. Dostali jsme jako svatební dar od tchána, úplně nádherný francouzský kontaktní grill. Dar od tchána, úplně nádherný francouzský kontaktní grill. Tchána, úplně nádherný francouzský kontaktní grill. A když jsme se úplně nádherný francouzský kontaktní grill. A když jsme se pak rozváděli s mojí bývalou francouzský kontaktní grill. A když jsme se pak rozváděli s mojí bývalou kontaktní grill. A když jsme se pak rozváděli s mojí bývalou milou, tak si ho vzala taky. A když jsme se pak rozváděli s mojí bývalou milou, tak si ho vzala taky. Takže jo, tak... rozváděli s mojí bývalou milou, tak si ho vzala taky. Takže jo, tak to... soutli s mojí bývalou milou, tak si ho vzala taky. Takže bývalou milou, tak si ho vzala taky. Takže
1: jo, tak to
0: soucítím.
1: Ale
0: tak si ho vzala taky.
1: Takže jo, tak soucítím. Ale důležitý je, když si člověk...
0: Tak si ho vzala taky. Takže
1: jo, tak
0: soucítím.
1: Ale důležitý je, když si člověk rozejde z grácí.
0: Takže
1: jo, tak to
0: stává,
1: ale důležitý je, když se člověk rozejde z grácí a
0: takže
1: jo, tak to
0: stává,
1: ale důležitý je, když se člověk rozejde z grácí a všechno
0: stává,
1: ale důležitý je, když se člověk rozejde z grácí a všechno probíhá tak, jak má.
2: Tak to vám závidím.
1: Důležitý je, když se člověk rozejde z grácí a všechno probíhá tak, jak má.
2: Tak to vám závidím.
1: Člověk rozejde z grácí a všechno probíhá tak, jak má.
2: Tak to vám závidím, to mně se nestalo.
1: Z grácí a všechno probíhá tak, jak má.
2: Tak to vám závidím, to mně se nestalo skoro nikdy, jo, s jedním.
1: Všechno probíhá tak, jak má.
2: Tak to vám závidím, to mně se nestalo skoro nikdy, jo, s jedním bejvalem. Mám dobré.
1: Tak jak má.
2: Tak to vám závidím, to mně se nestalo skoro nikdy, jo, s jedním bejvalem. Mám dobré vztahy. Tak to vám závidím, to mně se nestalo skoro nikdy, jo, s jedním bejvalem. Mám dobré vztahy, ale to je tak všechno. To mně se nestalo skoro nikdy, jo, s jedním bejvalem. Mám dobré vztahy, ale to je tak všechno na počítači. To skoro nikdy, jo, s jedním bejvalem. Mám dobré vztahy, ale to je tak všechno na počítači. S jedním bejvalem. Mám dobré vztahy, ale to je tak všechno na počítači. Abych to na prstech jednoho bejvalem. Mám dobré vztahy, ale to je tak všechno na počítači. Abych to na prstech jednoho prstu. Mám dobré vztahy, ale to je tak všechno na počítači. Abych to na prstech jednoho prstu. Já to je tak všechno na počítači. Abych to na prstech jednoho prstu.
1: Tak to říct nemůžu.
2: Počítala bych to na prstech jednoho prstu.
1: Tak to říct nemůžu. Mím fakt, jako máme...
2: To na prstech jednoho prstu.
1: Tak to říct nemůžu. Mím fakt, jako máme super...
2: Jednoho prstu.
1: Tak to říct nemůžu. Mím fakt, jako máme super vztah v podstatě... Tak to říct nemůžu. Mím fakt, jako máme super vztah v podstatě, dál jsme zůstali kamarádi. Tak to říct nemůžu. Mím fakt, jako máme super vztah v podstatě, dál jsme zůstali kamarádi a říct nemůžu. Mím fakt, jako máme super vztah v podstatě, dál jsme zůstali kamarádi a tak jako máme super vztah v podstatě, dál jsme zůstali kamarádi a super vztah v podstatě, dál jsme zůstali kamarádi a tak vychováváme furt naše děti. V podstatě dál jsme zůstali kamarádi a tak vychováváme furt naše, dál jsme zůstali kamarádi a tak vychováváme furt naše děti společně.
2: No tak.
1: Kamarádi a tak vychováváme furt naše děti společně.

0: No tak to je krásný.
1: A tak vychováváme furt naše děti společně.
0: No tak to je krásný.
2: Když jsi takhle
1: vychováváme furt naše děti společně.
0: No tak to je krásný.
2: Když jsi takhle vzala tvoje bývalá dvě igelitky.
1: Naše děti společně.
0: No tak to je krásný.
2: Když jsi takhle vzala tvoje bývalá dvě igelitky a odešla, tak to ještě
1: dobrý.
0: No tak to je krásný.
2: Když jsi takhle vzala tvoje bývalá dvě igelitky a odešla, tak to ještě dobrý.
0: No tak to je krásný.
2: Když jsi takhle vzala tvoje bývalá dvě igelitky a odešla, tak to ještě dobrý, lepší než. Když jsi takhle vzala tvoje bývalá dvě igelitky a odešla, tak to ještě dobrý, lepší než půlit barák a děti a psa všechno. Vzala tvoje bývalá dvě igelitky a odešla, tak to ještě dobrý, lepší než půlit barák a děti a psa všechno. To je vzala dvě igelitky a odešla, tak to ještě dobrý, lepší než půlit barák a děti a psa všechno. To je fajn.
1: Jo, tak
2: psa odešla, tak to ještě dobrý, lepší než půlit barák a děti a psa všechno. To je fajn.
1: Jo, tak psa si psa
2: to je ještě dobrý, lepší než půlit barák a děti a psa všechno. To je fajn.
1: Jo, tak psa si posíláme s dětma.
2: Půlit barák a děti a psa všechno. To je fajn.
1: Jo, tak psa si posíláme s dětma.
2: Já psa všechno, to je fajn.
1: Jo, tak psa si posíláme s dětma.
2: Tak já, to je fajn.
1: Jo, tak psa si posíláme s dětma. Jo, tak psa si posíláme s dětma.
2: Tak já doufám, že neskončí na tom grilu.
1: Ne. Psa si posíláme s dětma.
2: Tak já doufám, že neskončí na tom
1: grilu. Psa si posíláme s dětma.
2: Tak já doufám, že neskončí na tom grilu. Tak já doufám, že neskončí na tom grilu. Ne nic, pardon, já jsem se chtěl zeptat.
1: Ne,
2: tak já doufám, že neskončí na tom grilu. Ne nic, pardon, já jsem se chtěl zeptat. Zeptat ještě. Tak já doufám, že neskončí na tom grilu. Ne nic, pardon, já jsem se chtěl zeptat. Zeptat ještě. Na jednu věc řešíme, že neskončí na tom grilu. Ne nic, pardon, já jsem se chtěl zeptat. Zeptat ještě. Na jednu věc grilu. Ne nic, pardon, já jsem se chtěl zeptat. Zeptat ještě. Na jednu věc řešíme dneska. Pardon, já jsem se chtěl zeptat. Zeptat ještě. Na jednu věc řešíme dneska téma. Zeptat ještě. Na jednu věc řešíme dneska téma focení s muzikantama nebo s nějakýma lidma. Zeptat ještě. Na jednu věc řešíme dneska téma focení s muzikantama nebo s nějakýma lidma. Ještě. Na jednu věc řešíme dneska téma focení s muzikantama nebo s nějakýma lidma. Co máme věc řešíme dneska téma focení s muzikantama nebo s nějakýma lidma. Co máme rádi? Seštika téma focení s muzikantama nebo s nějakýma lidma. Co máme rádi? Focení s muzikantama nebo s nějakýma lidma. Co máme rádi? Sešti spíš ten člověk, který se na to vykašle s muzikantama nebo s nějakýma lidma. Co máme rádi? Sešti spíš ten člověk, který se na to vykašle radši s nějakýma lidma. Co máme rádi? Sešti spíš ten člověk, který se na to vykašle radši si vychutná koncert nebo pak někde. Co máme rádi? Seš ty spíš ten člověk, který se na to vykašle, radši si vychutná koncert nebo pak někde třeba vystuješ tu frontu. Seš ty spíš ten člověk, který se na to vykašle, radši si vychutná koncert nebo pak někde třeba vystuješ tu frontu třeba kvůli dětem. Člověk, který se na to vykašle, radši si vychutná koncert nebo pak někde třeba vystuješ tu frontu třeba kvůli vykašle, radši si vychutná koncert nebo pak někde třeba vystuješ tu frontu třeba kvůli dětem nebo kvůli sobě nebo chutná koncert nebo pak někde třeba vystuješ tu frontu třeba kvůli dětem nebo kvůli sobě nebo máš někde někoho, tak opak někde třeba vystuješ tu frontu třeba kvůli dětem nebo kvůli sobě, nebo máš někde někoho takového, vystuješ tu frontu třeba kvůli dětem nebo kvůli sobě, nebo máš někde někoho takového, koho si fakt jako vždycky tu třeba kvůli dětem nebo kvůli sobě, nebo máš někde někoho takového, koho si fakt jako vždycky dětem nebo kvůli sobě, nebo máš někde někoho takového, koho si fakt jako vždycky chtěl potkat a mít s ním aspoň sobě, nebo máš někde někoho takového, koho si fakt jako vždycky chtěl potkat a mít s ním aspoň fotku. Až někde někoho takovýho, koho si fakt jako vždycky chtěl potkat a mít s ním aspoň fotku.
1: Hele, tak
2: koho takovýho, koho si fakt jako vždycky chtěl potkat a mít s ním aspoň fotku.
1: Hele, tak úplně
2: si fakt jako vždycky chtěl potkat a mít s ním aspoň fotku.
1: Hele, tak úplně upřímně, že bych s někým
2: vždycky chtěl potkat a mít s ním aspoň fotku.
1: Hele, tak úplně upřímně, že bych s někým potřeboval nutně fotku.
2: Mít s ním aspoň fotku.
1: Hele, tak úplně upřímně, že bych s někým potřeboval nutně fotku, úplně ne, já si radši
2: fotku.
1: Hele, tak úplně upřímně, že bych s někým potřeboval nutně fotku, úplně ne, já si radši vychutnám tu hudbu. Hele, tak úplně upřímně, že bych s někým potřeboval nutně fotku, úplně ne, já si radši vychutnám tu hudbu a nechávám ty lidi. Úplně upřímně, že bych s někým potřeboval nutně fotku, úplně ne, já si radši vychutnám tu hudbu a nechávám. Bych s někým potřeboval nutně fotku, úplně ne, já si radši vychutnám tu hudbu a nechávám ty lidi bejt. Jako nějaký potřeboval nutně fotku, úplně ne, já si radši vychutnám tu hudbu a nechávám ty lidi bejt. Jako nějaký podpis mám, ale pak když já si radši vychutnám tu hudbu a nechávám ty lidi bejt. Jako nějaký podpis mám, ale pak když vidím ty fronty, radši vychutnám tu hudbu a nechávám ty lidi bejt. Jako nějaký podpis mám, ale pak když vidím ty fronty, tak se mi v tom úplně a nechávám ty lidi bejt. Jako nějaký podpis mám, ale pak když vidím ty fronty, tak se mi v tom úplně stát nechce. Bejt. Jako nějaký podpis mám, ale pak když vidím ty fronty, tak se mi v tom úplně stát nechce.
0: To já chápu, já nevystojím frontu ani na lang.
1: Podpis mám, ale pak když vidím ty fronty, tak se mi v tom úplně stát nechce.
0: To já chápu, já nevystojím frontu ani na langoš.
1: Pak když vidím

0: Jo. Rock Radio. Jo, 8 hodin 42 minut. Rock Radio. Jo, 8 hodin 42 minut jsme zpátky. Jo, 8 hodin 42 minut jsme zpátky. Jo, 8 hodin 42 minut jsme zpátky a další grill letí, no nebo teda pošlo. Jo, 8 hodin 42 minut jsme zpátky a další grill letí, no 42 minut jsme zpátky a další grill letí, no nebo teda pošleme ho. Jsme zpátky a další grill letí, no nebo teda pošleme ho. Standovi do a další grill letí, no nebo teda pošleme ho. Standovi do Aše, dobrý ráno přejem. Letí, no nebo teda pošleme ho. Standovi do Aše, dobrý ráno přejem. No, nebo teda pošleme ho Standovi do Aše. Dobrý ráno přejem.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý.
0: Pošleme ho Standovi do Aše. Dobrý ráno přejem.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý ráno všem. Čuma.
0: Pošleme ho Standovi do Aše. Dobrý ráno přejem.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý ráno.
0: Do Aše. Dobrý ráno přejem.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý ráno všem. Čumáci.
0: Do Aše. Dobrý ráno přejem.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý ráno všem. Čumáci.
1: Ahoj.
0: Vítě zdravíme. Čumáno přejem.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý ráno všem, čumáci.
1: Ahoj.
0: Vítě zdravíme, čumáčko.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý ráno všem, čumáci.
1: Ahoj.
0: Vítě zdravíme, čumáčko. Ahoj.
2: Dobrý ráno všem, čumáci.
1: Ahoj.
0: Vítě zdravíme, čumáčko. Ahoj.
2: Dobrý ráno všem, čumáci.
1: Ahoj.
0: Vítě zdravíme, čumáčko. Ahoj.
1: Čumáčko.
2: Proci.
1: Ahoj.
0: Vítě zdravíme, čumáčko. Ahoj.
1: Čumáčko.
0: Prosím tě.
1: Ahoj.
0: Vítě zdravíme, čumáčko. Ahoj.
1: Čumáčko.
0: Prosím tě, Stando, čumáčko, ahoj.
1: Čumáčko.
0: Prosím tě, Stando, ty jsi... Ahoj.
1: Čumáčko.
0: Prosím tě, Stando, ty jsi do toho...
1: Čumáčko.
0: Prosím tě, Stando, ty jsi do toho vzkazu psal, že by si... Prosím tě, Stando, ty jsi do toho vzkazu psal... Prosím tě, Stando, ty jsi do toho vzkazu psal, že by se ti novej grill hodil. Stando, ty jsi do toho vzkazu psal, že by se ti novej grill hodil, protože si jeden měl... Ty jsi do toho vzkazu psal, že by se ti novej grill hodil, protože si jeden měl doma, ale... Vzkazu psal, že by se ti novej grill hodil, protože si jeden měl doma, ale nechala si ho bejvalka, že by se ti novej grill hodil, protože si jeden měl doma, ale nechala si ho bejvalka. Co to znamená? Grill hodil, protože si jeden měl doma, ale nechala si ho bejvalka. Protože si jeden měl doma, ale nechala si ho bejvalka. Co to znamená? Co všechno si tvoje bejvalka? Že si jeden měl doma, ale nechala si ho bejvalka. Co to znamená? Co všechno si tvoje bejvalka ještě nechala? Doma, ale nechala si ho

0: kvalitní vrtané kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivod. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Pro kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vše, co klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuje za cenu
0: desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuje za cenu
0: rukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci.

0: fronty, tak se mi v tom úplně stát nechce.
1: To já chápu, já nevystojím frontu ani na langoš.
0: Tak se mi v tom úplně stát nechce.
1: To já chápu, já nevystojím frontu ani na langoš, natož na podpis, takže tomu velmi dobře rozumím.
0: Stát nechce.
1: To já chápu, já nevystojím frontu ani na langoš, natož na podpis, takže tomu... To já chápu, já nevystojím frontu ani na langoš, natož na podpis, takže tomu velmi dobře rozumím.
0: Stačí.
1: Já nevystojím frontu ani na langoš, natož na podpis, takže tomu velmi dobře rozumím. Frontu ani na langoš, natož na podpis, takže tomu velmi dobře rozumím.
0: Stačí vždycky fronta na pivo a na...
1: Natož na podpis, takže tomu velmi dobře rozumím.
0: Stačí vždycky fronta na
1: pivo, takže tomu velmi dobře rozumím.
0: Stačí vždycky fronta na pivo a na záchod.
1: Vy velmi dobře rozumím.
0: Stačí vždycky fronta na pivo a na záchod.
1: Vy
0: tak. Stačí vždycky fronta na pivo a na záchod.
1: Vy tak. Ano.
0: Stačí vždycky fronta na pivo a na záchod.
1: Vy tak. Ano.
2: Tak myslím, že s tebou...
0: Stačí vždycky fronta na pivo a na záchod.
1: Vy tak. Ano.
2: Tak myslím, že s tebou stan do souzní.
0: Pivo a na záchod.
1: Vy tak. Ano.
2: Tak myslím, že s tebou stan do souzníme.
1: Vy tak. Ano.
2: Tak myslím, že s tebou stan do souzníme. V tom...
1: Ano.
2: Tak myslím, že s tebou stan do souzníme. V tom případě ještě jednou gratuluje. Tak myslím, že s tebou stan do souzníme. V tom případě ještě jednou gratulujem. Grilujete s tebou stan do souzníme. V tom případě ještě jednou gratulujem. Grilujete tvůj přiletí. V tom případě ještě jednou gratulujem. Grilujete tvůj přiletí příští týden. V tom případě ještě jednou gratulujem. Grilujete tvůj přiletí příští týden někdy, takže pak klidně ještě jednou gratulujem. Grilujete tvůj přiletí příští týden někdy. Ještě jednou gratulujem, grill je tvůj, přiletí příští týden někdy, takže pak klidně pošli, jak s dětskama grem. Grill je tvůj, přiletí příští týden někdy, takže pak klidně pošli, jak s dětskama grilujete. Tvůj, přiletí příští týden někdy, takže pak klidně pošli, jak s dětskama grilujete. Pozdravuj od nás svůj. Příští týden někdy, takže pak klidně pošli, jak s dětskama grilujete. Pozdravuj od nás někdy, takže pak klidně pošli, jak s dětskama grilujete. Pozdravuj od nás svůj. Bejvalou samozřejmě tam má grill svůj. Pak klidně pošli, jak s dětskama grilujete. Pozdravuj od nás svůj bejvalou, samozřejmě tam má gedl svůj, tak pošli, jak s dětskama grilujete, pozdravuj od nás svůj bejvalou, samozřejmě tam má gedl svůj, tak ta nám fotku grilujete, pozdravuj od nás svůj bejvalou, samozřejmě tam má gedl svůj, tak ta nám fotku posílat nemusí a pozdravuj od nás svůj bejvalou, samozřejmě tam má gedl svůj, tak ta nám fotku posílat nemusí a mě se krásně. Bejvalou, samozřejmě tam má gedl svůj, tak ta nám fotku posílat nemusí a mě se krásně. Tam má gedl svůj, tak ta nám fotku posílat nemusí a mě se krásně. Ta nám fotku posílat nemusí a mě se krásně.
0: Super, díky moc.
2: Fotku posílat nemusí a mě se krásně.
0: Super, díky moc. Mějte se hezky. Čau, čau.
2: Ahoj. Posílat nemusí a mě se krásně.
0: Super, díky moc. Mějte se hezky. Čau, čau.
2: Ahoj. Se krásně.
0: Super, díky moc. Mějte se hezky. Čau, čau.
2: Ahoj.
0: Super, díky moc. Mějte se hezky. Čau, čau.
2: Ahoj. No a přátelé, pokud...
0: Moc, mějte se hezky. Čau, čau.
2: Ahoj. No a přátelé, pokud nemůžete dočkat se zítra poslední...
0: Mějte se hezky. Čau, čau.
2: Ahoj. No a přátelé, pokud nemůžete dočkat...
0: Čau, čau.
2: Ahoj. No a přátelé, pokud nemůžete dočkat se zítra poslední rozdávačky... Ahoj. No a přátelé, pokud nemůžete dočkat se zítra poslední rozdávačky... No a přátelé, pokud nemůžete dočkat se zítra poslední rozdávačky, která bude v půl... Pokud nemůžete dočkat se zítra poslední rozdávačky, která bude v půl osmi a ještě jeden inteligentní grill. Chcete dočkat se zítra poslední rozdávačky, která bude v půl osmi a ještě jeden inteligentní grill nám tu bude ležet. Tak se zítra poslední rozdávačky, která bude v půl osmi a ještě jeden inteligentní grill nám tu bude rozdávačky, která bude v půl osmi a ještě jeden inteligentní grill nám tu bude ležet. Tak si ho můžete, která bude v půl osmi a ještě jeden inteligentní grill nám tu bude ležet. Tak si ho můžete třeba půl osmi a ještě jeden inteligentní grill nám tu bude ležet. Tak si ho můžete třeba jít koupit i do inteligentní grill nám tu bude ležet. Tak si ho můžete třeba jít koupit i do krámu, ideálně grill nám tu bude ležet, tak si ho můžete třeba jít koupit i do krámu, ideálně do jedný ze 120 bude ležet, tak si ho můžete třeba jít koupit i do krámu, ideálně do jedný ze 123 prodejen. Tak si ho můžete třeba jít koupit i do krámu, ideálně do jedný ze 123 prodejen Planeo. Jít koupit i do krámu, ideálně do jedný ze 123 prodejen Planeo, anebo si ho můžete do krámu, ideálně do jedný ze 123 prodejen Planeo, anebo si ho můžete objednat. Do jedný ze 123 prodejen Planeo, anebo si ho můžete objednat na jejich webu 123 prodejen Planeo, anebo si ho můžete objednat na jejich prodejen Planeo, anebo si ho můžete objednat na jejich webu Planeo, anebo si ho můžete objednat na jejich webu planeo.cz. Můžete objednat.

0: na jejich webu planeo.cz. Objednat na jejich webu planeo.cz. Na jejich webu planeo.cz.
1: Jednoduše si užijte
0: planeo.cz.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení.
0: CZ.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Planeo. Planeo.

0: A teď už další muzika. A teď už další muzika.
1: Dan Landa.
0: A teď už další muzika.
1: Dan Landa, jo, ulice.
0: A teď už další muzika.
1: Dan Landa, jo, ulice.
0: A teď už další muzika.
1: Dan Landa, jo, ulice.
0: Další muzika.
1: Dan Landa, jo, ulice. Dan Landa, jo, ulice. A jo, ulice. Ulice.

Všechno zkazí, po plus jedeš jeden. Všechno zkazí, po plus jedeš jeden. Do druhýho, po plus jedeš jeden. Do druhýho nůž vrazí, po plus jedeš jeden. Do druhýho nůž vrazí, jedeš jeden. Do druhýho nůž vrazí. Do druhýho nůž vrazí. Jinde zase, do druhýho nůž vrazí. Jinde zase večer, do druhýho nůž vrazí.

0: Nemusíš mít školu.
1: Noci královna, no problém.
0: Nemusíš mít školu roku.
1: Královna, no problém.
0: Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker.
1: No problém.
0: Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker.
1: Problem.
0: Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Ku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. A muzika pro všechny. Pro všechny.

0: komentářů. Třeba Mirka píše, mám špatnou paměť na obličeje, takže na ulici můžou být celebrity před komentářů. Třeba Mirka píše, mám špatnou paměť na obličeje, takže na ulici můžou být celebrity před... Třeba Mirka píše, mám špatnou paměť na obličeje, takže na ulici můžou být celebrity přede mnou v bezpeče. Mám špatnou paměť na obličeje, takže na ulici můžou být celebrity přede mnou v bezpečí. Rozhodně nebudu paměť na obličeje, takže na ulici můžou být celebrity přede mnou v bezpečí. Rozhodně nebudu nahánět s mobilem, protože ani na obličeje, takže na ulici můžou být celebrity přede mnou v bezpečí. Rozhodně nebudu nahánět s mobilem. Na ulici můžou být celebrity přede mnou v bezpečí. Rozhodně nebudu nahánět s mobilem, protože ani nepoznám, o koho se celebrity přede mnou v bezpečí. Rozhodně nebudu nahánět s mobilem, protože ani nepoznám, o koho se jedná. Přede mnou v bezpečí. Rozhodně nebudu nahánět s mobilem, protože ani nepoznám, o koho se jedná.
1: Tak mě před
0: bezpečí. Rozhodně nebudu nahánět s mobilem, protože ani nepoznám, o koho se jedná.
1: Tak mě před barákem
0: nebudu nahánět s mobilem, protože ani nepoznám, o koho se jedná.
1: Tak mě před barákem, když venčím psa, by nepoznal ani vlastní.
0: S mobilem, protože ani nepoznám, o koho se jedná.
1: Tak mě před barákem, když venčím psa, by nepoznal ani vlastní děda, ty ona.
0: Nepoznám, o koho se jedná.
1: Tak mě před barákem, když venčím psa, by nepoznal ani vlastní
0: se jedná.
1: Tak mě před barákem, když venčím psa, by nepoznal ani vlastní děda, ty ona. Tak mě před barákem, když venčím psa, by nepoznal ani vlastní děda, ty ona. Na to nějaký barákem, když venčím psa, by nepoznal ani vlastní děda, ty ona. Na to nějaký by nepoznal ani vlastní děda, ty ona. Na to nějaký faroušek.
0: Je pravda, že jsem tam
1: klidná vlastní děda, ty ona. Na to nějaký faroušek.
0: Je pravda, že jsem tam
1: Na to nějaký faroušek.
0: Je pravda, že jsem tam
1: klidná.
0: Náhodou jsem
1: Na to nějaký faroušek.
0: Je pravda, že jsem tam
1: klidná.
0: Náhodou jsem tam žil tuhle šel.
1: Na to nějaký faroušek.
0: Je pravda, že jsem tam
1: klidná.
0: Náhodou jsem tam žil tuhle šel a to
1: nějaký faroušek.
0: Je pravda, že jsem tam
1: klidná.
0: Náhodou jsem tam žil tuhle šel a to jsem se tě fakt.
1: Je pravda, že jsem tam klidná.
0: Náhodou jsem tam žil tuhle šel a to jsem se tě fakt lék, jako jsem myslel, že mě chceš okrást. Náhodou jsem tam žil tuhle šel a to jsem se tě fakt lék, jako jsem myslel, že mě chceš okrást.
1: Na moje narozeniny, jako jak jsem mě
0: Náhodou jsem tam žil tuhle šel a to jsem se tě fakt lék, jako jsem myslel, že mě chceš okrást.
1: Na moje narozeniny, jako jak jste mě vytáhli v županu, tak to si
0: fakt lék, jako jsem myslel, že mě chceš okrást.
1: Na moje narozeniny, jako jak jste mě vytáhli v županu,
0: Dominik píše, já jsem se akorát fotil na kriminál. S tím souzním.
1: Ano, s tím souhlasíme.
0: Dominik píše, já jsem se akorát fotil na...
1: Ano, s tím souhlasíme.
0: Dominik píše, já jsem se akorát fotil na kriminálce s bílou zdí.
1: S tím souhlasíme.
0: Dominik píše, já jsem se akorát fotil na kriminálce s bílou zdí. S tím už tolik nesouzním, ale nevím. Dominik píše, já jsem se akorát fotil na kriminálce s bílou zdí. S tím už tolik nesouzním, ale Dominik píše, já jsem se akorát fotil na kriminálce s bílou zdí. S tím už tolik nesouzním, ale nevím, proč to udělal. Se akorát fotil na kriminálce s bílou zdí. S tím už tolik nesouzním, ale nevím, proč to udělal.
1: No tak to
0: na kriminálce s bílou zdí. S tím už tolik nesouzním, ale nevím, proč to udělal.
1: No tak

0: Napiš bílou zdí. S tím už tolik nesouzním, ale nevím, proč to udělal.
1: No tak to, napiš nám, Domčo, co
0: s tím už tolik nesouzním, ale nevím, proč to udělal.
1: No tak to, napiš nám, Domčo, co s koho si
0: okrát zabil. Co se provedl, ale nevím, proč to udělal.
1: No tak to, napiš nám, Domčo, co s koho si okrát zabil, nebo tak.
0: Ty si udělal.
1: No tak to, napiš nám, Domčo, co s koho si okrát zabil, nebo tak.
0: Ty si potkal Anabel venku někde?
1: No tak to, napiš nám, Domčo, co s koho si okrát zabil, nebo tak.
0: Ty si potkal Anabel venku někde?
1: Ne. Napiš nám, Domčo, co si koho si okrát zabil, nebo
0: přesně,
1: tak.
0: Ty si potkal Anabel venku někde?
1: No, co si koho si okrát zabil,
0: přesně,
1: nebo tak.
0: Ty si potkal Anabel venku někde? Ne.
1: Jako pořád zabil, nebo
0: přesně,
1: tak.
0: Ty si potkal Anabel venku někde? Ne.
1: Jako, chci brzej zase.
0: Ne. Ty si potkal Anabel venku někde? Ne.
1: Jako, chci brzej zase.
0: Anabel venku někde? Ne.
1: Jako, chci brzej zase.
0: A Libor někde? Ne.
1: Jako, chci brzej zase.
0: A Libor...
1: Jako, chci brzej zase.
0: A Libor, ten to zavřel tady...
1: Chci brzej zase.
0: A Libor, ten to zavřel tady, aby to...
1: Chci brzej zase.
0: A Libor, ten to zavřel tady... A Libor, ten to zavřel tady, aby to souznělo zase. A Libor, ten to zavřel tady, aby to souznělo zase s naší Zuzkou. Kde pak? A Libor, ten to zavřel tady, aby to souznělo zase s naší Zuzkou. Kde pak? Radši si dáme spolu. Ten to zavřel tady, aby to souznělo zase s naší Zuzkou. Kde pak? Radši si dáme spolu tady, aby to souznělo zase s naší Zuzkou. Kde pak? Radši si dáme spolu panáka. No a to souznělo zase s naší Zuzkou. Kde pak? Radši si dáme spolu panáka.
1: No a Zuzka tam má krásný...
0: Souznělo zase s naší Zuzkou. Kde pak? Radši si dáme spolu panáka.
1: No a Zuzka tam má krásný...
0: Zuzkou. Kde pak? Radši si dáme spolu panáka.
1: No a Zuzka tam má krásný selfiečko.
0: Radši si dáme spolu panáka.
1: No a Zuzka tam má krásný selfiečko s fanouškem.
0: To je pravda, Zuzko. Si dáme spolu panáka.
1: No a Zuzka tam má krásný selfiečko s fanouškem.
0: To je pravda, Zuzko. Okomentuj to. Panáka.
1: No a Zuzka tam má krásný selfiečko s fanouškem.
0: To je pravda, Zuzko, okomentuj to.
1: No a Zuzka tam má krásný selfiečko s fanouškem.
0: To je pravda, Zuzko, okomentuj to.
2: No prostě mi...
1: Krásný selfiečko s fanouškem.
0: To je pravda, Zuzko, okomentuj to.
1: No... Fanouškem.
0: To je pravda, Zuzko, okomentuj to.
2: No prostě mi to loni nějak nen...
0: Pravda, Zuzko, okomentuj to.
2: No prostě mi to loni nějak na narozeninách nesedlo...
0: Okomentuj to.
2: No prostě mi to loni nějak na narozeninách. No prostě mi to loni nějak na narozeninách nesedlo. Prostě. No prostě mi to loni nějak na narozeninách nesedlo. Prostě. To loni nějak na narozeninách nesedlo. Prostě. Nějak na narozeninách nesedlo. Prostě. Vypadá všude jako nějak nesedlo. Prostě. Vypadá všude jako zombie na těch. Prostě. Vypadá všude jako zombie na těch fotkách. Prostě. Vypadá všude jako zombie na těch. Vypadá všude jako zombie na těch fotkách, takže děkuju všem. Tak. Vypadá všude jako zombie na těch fotkách, takže děkuju všem.
1: Takhle vypadají všechny moje.
2: Vypadá všude jako zombie na těch fotkách, takže děkuju všem.
1: Takhle vypadají všechny moje fotky s fanouškama, bych chtěl.
2: Zombie na těch fotkách, takže děkuju všem.
1: Takhle vypadají všechny moje fotky s fanouškama, bych chtěl.
2: Takže děkuju všem.
1: Takhle vypadají všechny moje fotky s fanouškama, bych chtěla říct, že já tam vždycky vypadám
2: všem.
1: Takhle vypadají všechny moje fotky s fanouškama, bych chtěla říct, že já tam vždycky vypadám jak svoje vlastní babička, mám 16 brat. Vypadají všechny moje fotky s fanouškama, bych chtěla říct, že já tam vždycky vypadám jak svoje vlastní babička, mám 16 brat. A moje fotky s fanouškama, bych chtěla říct, že já tam vždycky vypadám jak svoje vlastní babička, mám 16 brat. Bych chtěla říct, že já tam vždycky vypadám jak svoje vlastní babička, mám 16 brat a tak, takže jako já tam vždycky vypadám jak svoje vlastní babička, mám 16 brat a tak, takže jako já
2: už
1: jsem
2: se nefotím.
1: No, já jo, vlastní babička, mám 16 brat a tak, takže jako já
2: už
1: jsem
2: se nefotím.
1: No, já jo, ale babička, mám 16 brat a tak, takže jako já
2: už
1: jsem
2: se nefotím.
1: No, já jo, ale i s tím, že počítám s tím z brat a tak, takže jako já
2: už
1: jsem
2: se nefotím.
1: No, já jo, ale i s tím, že počítám, takže jako já
2: už
1: jsem
2: se nefotím.
1: No, já jo, ale i s tím, že počítám s tím z brat. No, já jo, ale i s tím, že počítám s tím, že to bude utrpný.
0: Mně to přijde...
1: No, já jo, ale i s tím, že počítám s tím, že to bude utrpný.
0: Mně to přijde hezký, je to památka na to, když si...
1: Ale i s tím, že počítám s tím, že to bude utrpný.
0: Mně to přijde hezký, je to památka na to, když si bejval...
1: Že počítám s tím, že to bude utrpný.
0: Mně to přijde hezký, je to památka na...

0: na to, když jsi bývala mladá.
1: Jakože tím, že to bude utrpný.
0: Mně to přijde hezký, je to památka na to, když jsi bývala mladá. Jakože tahle fotka. Mně to přijde hezký, je to památka na to, když jsi bývala mladá. Jakože tahle fotka už. Mně to přijde hezký, je to památka na to, když jsi bývala mladá. Jakože tahle fotka už právě ne. Tak to památka na to, když jsi bývala mladá. Jakože tahle fotka už právě ne. Tak přátelé, to když jsi bývala mladá. Jakože tahle fotka už právě ne. Tak přátelé, hezký den vám přeju. Jakože tahle fotka už právě ne. Tak přátelé, hezký den vám všem a tahle fotka už právě ne. Tak přátelé, hezký den vám všem a poslední. Tak přátelé, hezký den vám všem a poslední song se ještě dáme. Přátelé, hezký den vám všem a poslední song se ještě dáme. Mr. a den vám všem a poslední song se ještě dáme. Mr. a Broken Wings na Rock Rádiu.
2: Páčík, slimáčík.
0: Všem a poslední song se ještě dáme. Mr. a Broken Wings na Rock Rádiu.
2: Páčík, slimáčík.
0: Poslední song se ještě dáme. Mr. a Broken Wings na Rock Rádiu.
2: Páčík, slimáčík.
0: Ještě dáme. Mr. a Broken Wings na Rock Rádiu.
2: Páčík, slimáčík.
0: A Broken Wings na Rock Rádiu.
2: Páčík, slimáčík.
0: A Broken Wings na Rock Rádiu.
2: Páčík, slimáčík.
0: Rádiu.
2: Páčík, slimáčík. Páčík.

Iron Saber. Iron Saber, I have him at. Iron Saber, I. Iron Saber, I heavy metal never dies. Na Rock Rádiu. Iron Saber, I heavy metal never dies. Iron Saber, I heavy metal never dies. Na Rock Rádiu 8 minut před 9. Iron Saber, I heavy metal never dies. Na Rock Rádiu 8 minut před 9. I heavy metal never dies. Na Rock Rádiu 8 minut před 9. Heavy metal never dies. Na Rock Rádiu 8 minut před 9. Heavy metal nikdy neumírá. Na Rock Rádiu 8 minut před 9. Heavy metal nikdy neumírá. Punks 8 minut před 9. Heavy metal nikdy neumírá. Punks not dead a taky před 9. Heavy metal nikdy neumírá. Punks not dead a taky fotky. Heavy metal nikdy neumírá, Punks not dead a taky fotky s lidma. Metal nikdy neumírá, Punks not dead a taky fotky s lidma, který už tu dlouho nebudou. Umírá, Punks not dead a taky fotky s lidma, který už tu dlouho nebudou. Neumírají, protože jsou dead a taky fotky s lidma, který už tu dlouho nebudou. Neumírají fotky s lidma, který už tu dlouho nebudou. Neumírají, protože zůstanou s lidma, který už tu dlouho nebudou. Neumírají, protože zůstanou na památku. Ptali jsme se vás dneska, na už tu dlouho nebudou. Neumírají, protože zůstanou na památku. Ptali jsme se vás dneska na to, jestli se fotíte. Neumírají, protože zůstanou na památku. Ptali jsme se vás dneska na to. Neumírají, protože zůstanou na památku. Ptali jsme se vás dneska na to, jestli se fotíte s muzikantama nebo s celebritami. Neumírají, protože zůstanou na památku. Ptali jsme se vás dneska na to, jestli se fotíte s muzikantama na památku. Ptali jsme se vás dneska na to, jestli se fotíte s muzikantama nebo s celebritama. Nechali jste nám tam pár. Ptali jsme se vás dneska na to, jestli se fotíte s muzikantama nebo s celebritama. Nechali jste nám tam pár. Dneska na to, jestli se fotíte s muzikantama nebo s celebritama, nechali jste nám tam pár. Jestli se fotíte s muzikantama nebo s celebritama, nechali jste nám tam pár krásných komentářů. Třeba Mirka píše, muzikantama nebo s celebritama, nechali jste nám tam pár krásných komentářů. Třeba nebo s celebritama, nechali jste nám tam pár krásných komentářů. Třeba Mirka, nechali jste nám tam pár krásných komentářů. Třeba Mirka píše, mám tam pár krásných komentářů. Třeba Mirka píše, mám špatnou paměť na obličeji.

0: Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za
0: vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17.
0: Jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90.
0: Připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. A svijanský más Svijark bramburky 150 gramů za 17,90. A svijanský más 150 gramů za 17,90. A svijanský más světlý ležák Scout gramů za 17,90. A svijanský más světlý ležák Scout 17,90. A svijanský más světlý ležák Scoutland Card 10. A svijanský más světlý ležák Scoutland Card za 13,90. Svijanský más světlý ležák Scoutland Card za 13,90. Až světlý ležák Scoutland Card za 13,90. Až do 26. května ležák Scoutland Card za 13,90. Až do 26. května Card za 13,90. Až do 26. května
0: Kaufland
1: za 13,90. Až do 26. května
0: Kaufland
1: 90. Až do 26. května
0: Kaufland.
1: Až do 26. května
0: Kaufland.
2: Pekelný ostrov
1: 6. května
0: Kaufland.
2: Pekelný ostrov se
0: Kaufland.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
0: Kaufland.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července. Ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července. Holíšov rozpálí, buď u toho. 3. a 4. července. Holíšov rozpálí Švéd toho. 3. a 4. července. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 3. a 4. července. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri divoký Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri divoký Bill. Rybičky 48.

0: Pusťte k vodě, nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Doktor Max.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
0: Doktor Max.

0: Hledej na Honzu. Prodejna Honda Velká Chuchle. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniky Ego, která se napradní techniky Honda, nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým Honda, nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle. Aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle. Najdete zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle. Se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a se prosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: V Kauflandu.
0: Podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: V Kauflandu fandíme
0: Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: V Kauflandu fandíme
0: Velká Chuchle.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150
1: stejně jako vy.

0: Farmel, to je boží nápoj. Váš farmitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Vacova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. CZ. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František.
1: Rock Radio. Slušnej rok.
0: Váš farmář František.
1: Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a
0: František.
1: Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a střední. Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika. A střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Ve světě plném hrozby.
1: Rock je slušná muzika.
2: Ve světě plném hrozná
1: muzika.
2: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, která je základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.

a bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci Rozvoj pro Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci a bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci křehká bezpečnost. Nelze odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci křehká bezpečnost. Odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci křehká bezpečnost. Podle něj si Evropa zvykla. Řekl to na konferenci křehká bezpečnost. Podle něj si Evropa zvykla na komfort a konferenci křehká bezpečnost. Podle něj si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost a spolehala na bezpečnost. Podle něj si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na Spojené státy, které už podle něj si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na Spojené státy, které už ovšem podle Pavla zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na Spojené státy, které už ovšem podle Pavla nechtějí komfort a bezpečnost a spoléhala na Spojené státy, které už ovšem podle Pavla nost a spoléhala na Spojené státy, které už ovšem podle Pavla nechtějí být garantem, který za Evropu Spojené státy, které už ovšem podle Pavla nechtějí být garantem, který za Evropu vše vyřeší, které už ovšem podle Pavla nechtějí být garantem, který za Evropu vše vyřeší. Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění. Jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně. Česká unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. S rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se zdržela. OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se zdržela. Rezoluci o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se zdržela. Rezoluci podpořila rezoluce. Při středečním hlasování se zdržela. Rezoluci podpořila rezoluce podpořila loňským hlasování se zdržela. Rezoluci podpořila rezoluce podpořila loňské se zdržela. Rezoluci podpořila rezoluce podpořila loňské stanovisko mezinárodní. Rezoluci podpořila rezoluce podpořila loňské stanovisko mezinárodního soudního dvora. Podpořila rezoluce podpořila loňské stanovisko mezinárodního soudního dvora. Rezoluce podpořila loňské stanovisko mezinárodního soudního dvora, podle kterého odpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Okolí jihoitalské porušování svých klimatických závazků. Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno porušování svých klimatických závazků. Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno klimatických závazků. Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení oků. Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4. Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4. Italské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 desetiny. Dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 desetiny stupně. Zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 desetiny stupně. Podle agentury AFP se při zemětřesení o síle 4,4 desetiny stupně. Podle agentury AFP 4,4 desetiny stupně. Podle agentury AFP se při silných 4 desetiny stupně. Podle agentury AFP se při silných otřesech probudilo stupně. Podle agentury AFP se při silných otřesech probudilo mnoho lidí, kteří následně. Podle agentury AFP se při silných otřesech probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. AFP se při silných otřesech probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Bezprostředně při silných otřesech probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Bezprostředně po zemětřesení nebyli lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Bezprostředně po zemětřesení nebyly hlášené následně vyběhli na ulice. Bezprostředně po zemětřesení nebyly hlášené žádné ulice. Bezprostředně po zemětřesení nebyly hlášené žádné větší škody. Bezprostředně po zemětřesení nebyly hlášené žádné větší škody. Z preventivních důvodů ale úřady po zemětřesení nebyly hlášené žádné větší škody. Z preventivních důvodů ale úřady uzavřely nebyly hlášené žádné větší škody. Z preventivních důvodů ale úřady uzavřely některé školy. Žádné větší škody. Z preventivních důvodů ale úřady uzavřely některé škody. Z preventivních důvodů ale úřady uzavřely některé školy. Nemotivních důvodů ale úřady uzavřely některé školy. Nymburští basketbalisté jsou po dva úřady uzavřely některé školy. Nymburští basketbalisté jsou po 22. uzavřely některé školy. Nymburští basketbalisté jsou po 22. byli. Nymburští basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále. Basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o jsou po 22. v ligovém

0: sestry, Škvor a další. Více na Petry, Divokej byl, Tři sestry, Škvor a další. Více na Kej byl, Tři sestry, Škvor a další. Více na Pekelný, Tři sestry, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ, mediálním partnerem a další. Více na Pekelný ostrov CZ, mediálním partnerem festivalu. Více na Pekelný ostrov CZ, mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Na Pekelný ostrov CZ, mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Ostrov CZ, mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. CZ, mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Létem
0: festivalu je Rock Radio.
1: Rock
0: Radio.
1: Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálí. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálí. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si s letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Ve kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti.

0: finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V 20. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili 98. budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili 98-86 a sérii o 21. titul. V Opavě zvítězili 98-86 a sérii ovládli. V Opavě zvítězili 98-86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy. Vítězili 98-86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy. 98-86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy. 86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy.
1: Rock Radio.
0: Počasí. Ta série ovládli 4-0 na zápasy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ovládli 4-0 na zápasy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno a pasy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až sk...
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až sk...
1: Jo. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, s počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, s počátku. Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, s počátku. Oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, s počátku. Ojediněle se budou vyskytovat přesno, večer místy až skoro jasno, s počátku. Ojediněle se budou vyskytovat přehánky během dne, místy hlavně na místy až skoro jasno, s počátku. Ojediněle se budou vyskytovat přehánky během dne, s počátku. Ojediněle se budou vyskytovat přehánky během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Ojediněle se budou vyskytovat přehánky během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Ojediněle se budou vyskytovat přehánky během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty naměříme přehánky během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty naměříme místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia. Teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia. Naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia.
2: Spa Hotel 9.
0: 18 až 23 stupni Celsia. 23 stupni Celsia.
2: Spa Hotel 9.
0: Celsia.
2: Spa Hotel 9. Mariánské Lázně. Hotel Děvín, Mariánské Lázně. Vku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Spa Hotel Děvín. Hotel Děvín.
0: Stále opatrně.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Stále opatrně v Ostravě na
1: ulici. Rock Radio. Doprava.
0: Stále opatrně v Ostravě na ulici 8.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Stále opatrně v Ostravě na ulici 28. října.
1: Radio. Doprava.
0: Stále opatrně v Ostravě na ulici 28. října, kde se...
1: Doprava.
0: Stále opatrně v Ostravě na ulici 28. října, kde... Stále opatrně v Ostravě na ulici 28. října, kde se srazily dva osobáky a dvě auta v sobě. Opatrně v Ostravě na ulici 28. října, kde se srazily dva osobáky. Na ulici 28. října, kde se srazily dva osobáky a dvě auta v sobě, máme taky na D5 ve směru 20. října, kde se srazily dva osobáky a dvě auta v sobě, máme taky na D5, kde se srazily dva osobáky a dvě auta v sobě, máme taky na D5 ve směru na Plzeň, na 37 dva osobáky a dvě auta v sobě, máme taky na D5 ve směru na Plzeň a dvě auta v sobě, máme taky na D5 ve směru na Plzeň na 37. kilo. Sobě máme taky na D5 ve směru na Plzeň na 37. kilometru. Na D5 ve směru na Plzeň na 37. kilometru. Směru na Plzeň na 37. kilometru.
2: Instagram Rokra
0: na 37. kilometru.

Aranha. Denne řeším kvalitu. Denne řeším kvalitu u zvířat. Denne řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denne řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na Denne řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Denne řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme z respektí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka v přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na Farma mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na Farma Nemcova.cz probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na Farma Nemcova.cz Francimel pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel.

0: Instagram Rock Rádia.
1: 30. kilometru.
0: Instagram Rock Rádia.
1: Kilometru.
0: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Na jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Či zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

Radio. Rock Radio. Rock Radio. Správně.

0: proto jsem jako to chtěl odlehčit, že se jako na to ptám, víš, jako já právě to... myslel, že fandíš jim, proto jsem jako to chtěl odlehčit, že jsem z toho jako nebyl nervózní, že jsem vlastně, víš, jako já právě to... myslel, že fandíš jim, proto jsem jako to chtěl odlehčit, že jsem z toho jako nebyl nervózní, že jsem vlastně myslel na tebe, říkal jsem si, no, ale tak aspoň Zuzka bude mít radost.
1: Ne, tak jako říkala jsem si samozřejmě, jako že...
0: No, ale tak aspoň Zuzka bude mít radost.
1: Ne, tak jako říkala jsem si samozřejmě, jako že...
0: Aspoň Zuzka bude mít radost.
1: Ne, tak jako říkala jsem si samozřejmě, jako že... Prvně to přeju... Ne, tak jako říkala jsem si samozřejmě, jako že... Prvně to přeju Čechům. A kdy... jsem si samozřejmě, jako že... Prvně to přeju Čechům. A kdyby to náhodou nevyšlo... Prvně jako že... Prvně to přeju Čechům. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak budu v pohodě. Prvně to přeju Čechům. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak budu v pohodě, jako jo. Mně to přeju Čechům. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak budu v pohodě, jako jo. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak budu v pohodě, jako jo. Ale kdyby to náhodou nevyšlo, tak budu v pohodě, jako jo.
0: Ale jsou na dobrý cestě kluci tvoji.
1: Tak budu v pohodě, jako jo.
0: Ale jsou na dobrý cestě kluci tvoji, no.
1: Tak budu v pohodě, jako jo.
0: Ale jsou na dobrý cestě kluci tvoji, no.
1: Myslíš, no?
0: Já myslím.
1: Pohodě, jako jo.
0: Ale jsou na dobrý cestě kluci tvoji, no.
1: Myslíš, no?
0: Ale jsou na dobrý cestě kluci tvoji, no.
1: Myslíš, no?
0: Já myslím, že jako...
1: Myslím, jako...
0: Na dobrý cestě kluci tvoji, no.
1: Myslíš, no?
0: Já myslím, že jako...
1: Myslím, jako,
0: že... Kluci tvoji, no.
1: Myslíš, no?
0: Já myslím, že jako...
1: Myslím, jako,
0: ten brankář, jako, myslím, že tam o to...
1: Myslíš, no?
0: Já myslím, že jako...
1: Myslím, jako,
0: ten brankář, že, no. Jako, myslím, že tam o toho bych to jako...
1: Myslíš, no?
0: Já myslím, že jako...
1: Myslím, jako,
0: ten
1: že,
0: brankář, no. Jako, myslím, že tam o toho bych to jako... Já myslím, že jako...
1: Myslím, jako,
0: ten brankář, no. Jako, myslím, že tam o toho bych to jako...
1: Klaro,
0: odrazil.
1: Klaro, myslím, jako,
0: ten brankář, no. Jako, myslím, že tam o toho bych to jako...
1: Klaro,
0: odrazil.
1: Klaro je dobrý, no.
0: O toho bych se odrazil, myslím, že tam o toho bych to jako...
1: Klaro,
0: odrazil.
1: Klaro je dobrý, no.
0: O toho bych se odrazil.
1: No, tak má 2 metry, viď.
0: O toho bych to jako...
1: Klaro,
0: odrazil.
1: Klaro je dobrý, no.
0: O toho bych se odrazil.
1: No, tak má 2 metry, viď, to je jako...
0: Klaro, odrazil.
1: Klaro je dobrý, no.
0: O toho bych se odrazil.
1: No, tak má 2 metry, viď, to je jako... Klaro je dobrý, no.
0: O toho bych se odrazil.
1: No, tak má 2 metry, viď, to je jako neskutečný.
0: No, vidíš to. O toho bych se odrazil.
1: No, tak má 2 metry, viď, to je jako neskutečný.
0: No, vidíš to.
1: Zabere celou bránu. Tak má 2 metry, viď, to je jako neskutečný.
0: No, vidíš to.
1: Zabere celou bránu.
0: Teď jste se tady bavili o těch...
1: Metry, viď, to je jako neskutečný.
0: No, vidíš to.
1: Zabere celou bránu. Teď jste se... jako neskutečný.
0: No, vidíš to.
1: Zabere celou bránu.
0: Teď jste se tady bavili o těch selfie, tak kdyby si...
1: Neskutečný.
0: No, vidíš to.
1: Zabere celou bránu.
0: Teď jste se tady bavili o těch selfie, tak kdyby si... No, vidíš to.
1: Zabere celou bránu.
0: Teď jste se tady bavili o těch selfie, tak kdyby si s ním udělala selfie, hele.
1: Celou bránu.
0: Teď jste se tady bavili o těch selfie, tak kdyby si s ním udělala selfie, hele.
1: To by bylo krásné.
0: Tady bavili o těch selfie, tak kdyby si s ním udělala selfie, hele.
1: To by bylo krásné. Někde dole.
0: Po betony selfie, tak kdyby si s ním udělala selfie, hele.
1: To by bylo krásné. Někde dole.
0: Po betony bys, kdyby si s ním udělala selfie, hele.
1: To by bylo krásné. Někde dole.
0: Po betony bys byla, tak možná selfie, hele.
1: To by bylo krásné. Někde dole.
0: Po betony bys byla, tak možná.
1: To by bylo krásné. Někde dole.
0: Po betony bys byla, tak možná. Dobrý, tak krásně.
1: Někde dole.
0: Po betony bys byla, tak možná. Dobrý, tak po betony bys byla, tak možná. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkony bys byla, tak možná. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkujeme, 4 minuty po 9. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkujeme, 4 minuty po 9. hodině startuje rok. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkujeme, 4 minuty po 9. hodině startuje rokový. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkujeme, 4 minuty po 9. hodině startuje rokový odpoledne. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkujeme, 4 minuty po 9. hodině startuje rokový odpoledne, s vámi je Kamila. Zuzko, děkujeme, 4 minuty po 9. hodině startuje rokový odpoledne, s vámi je Kamila, pojďme si dát zdrac. 4 minuty po 9. hodině startuje rokový odpoledne, s vámi je Kamila, pojďme si dát zdrac. 9. hodině startuje rokový odpoledne, s vámi je Kamila, pojďme si dát zdrac. Startuje rokový odpoledne, s vámi je Kamila, pojďme si dát zdrac. S vámi je Kamila, pojďme si dát zdrac. Kamila, pojďme si dát zdrac. Zdrac.

0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu...
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Podle prezidenta... Hezké dopoledne je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude... Hezké dopoledne je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících desetiletích další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících desetiletích největší bezpeč. Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících desetiletích největší Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bez bude Rusko i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bazících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze odkladatích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze odkladatích bezpečnostní hrozbou pro Evropu.

0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: To bylo drama včera, Zuzko.
0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: To bylo drama včera, Zuzko, co?
2: Myslíš hokej?
0: No. Dopoledne s Kamilem Drábem.
1: To bylo drama včera, Zuzko, co?
2: Myslíš hokej?
0: Drábem.
1: To bylo drama včera, Zuzko, co?
2: Myslíš hokej?
1: No.
2: No.
1: To bylo drama včera, Zuzko, co?
2: Myslíš hokej?
1: No.
2: No, bylo.
1: Drama včera, Zuzko, co?
2: Myslíš hokej?
1: No.
2: No, bylo.
1: Dívala ses na to?
2: Sledovala jsem to.
1: Zuzko, co?
2: Myslíš hokej?
1: No.
2: No, bylo.
1: Dívala ses na to?
2: Sledovala jsem to. Myslíš hokej?
1: No.
2: No, bylo.
1: Dívala ses na to?
2: Sledovala jsem to po očku. Hokej?
1: No.
2: No, bylo.
1: Dívala ses na to?
2: Sledovala jsem to po očku a... No, bylo.
1: Dívala ses na to?
2: Sledovala jsem to po očku a...
1: Po očku? Dívala ses na to?
2: Sledovala jsem to po očku a...
1: Po očku?
2: No, musím říct, že teda...
1: Dívala ses na to?
2: Sledovala jsem to po očku a...
1: Po očku?
2: No, musím říct, že sledovala jsem to po očku a...
1: Po očku?
2: No, musím říct, že teda jsem z toho byla hodně nervózní. Jako to po očku a...
1: Po očku?
2: No, musím říct, že teda jsem z toho byla hodně... A...
1: Po očku?
2: No, musím říct, že teda jsem z toho byla hodně nervózní, jako že
1: fakt?
2: To pro nás nevypadalo vůbec dobře.
1: Po očku?
2: No, musím říct, že teda jsem z toho byla hodně nervózní. Jako, že
1: fakt?
2: To pro nás nevypadalo vůbec dobře. Musím říct, že teda jsem z toho byla hodně nervózní, jako, že
1: fakt?
2: To pro nás nevypadalo vůbec dobře. Teda jsem z toho byla hodně nervózní, jako, že
1: fakt?
2: To pro nás nevypadalo vůbec dobře.
1: Já nebyl nervózní.
2: Hodně nervózní, jako, že
1: fakt?
2: To pro nás nevypadalo vůbec dobře.
1: Já nebyl nervózní, i když to pro nás nevypadalo
2: fakt?
1: Dobře.
2: Jako, že
1: fakt?
2: To pro nás nevypadalo vůbec dobře.
1: Já nebyl nervózní, i když to pro nás nevypadalo.
2: Pro nás nevypadalo vůbec dobře.
1: Já nebyl nervózní, i když to pro nás nevypadalo
2: fakt?
1: Dobře.
2: Vůbec dobře.
1: Já nebyl nervózní. I když to pro nás nevypadalo
2: fakt?
1: Dobře.
2: Jak to?
1: Nevím. Byl nervózní, i když to pro nás nevypadalo
2: fakt?
1: Dobře.
2: Jak to?
1: Nevím.
2: Bylo
1: to jedno, když to pro nás nevypadalo
2: fakt?
1: Dobře.
2: Jak to?
1: Nevím.
2: Bylo ti to jedno,
1: nějak.
2: Jo?
1: Vypadalo
2: fakt?
1: Dobře.
2: Jak to?
1: Nevím.
2: Bylo
1: to
2: ti to jedno,
1: nějak.
2: Jo? Tak to já zase jako to... Jak to?
1: Nevím.
2: Bylo ti
1: to jedno,
2: jedno, jo? Tak to já zase jako to...
1: Nevím.
2: Bylo ti
1: to
2: jedno,
1: nějak.
2: Jo? Tak to já zase jako to docela... Bylo ti to jedno, jo? Tak to já zase jako to docela prožívám, když už to sleduju, jo? Tak to já zase jako to docela prožívám, když už to sleduju.
1: Jo, takhle.
2: Tak to já zase jako to docela prožívám, když už to sleduju.
1: Jo, takhle.
2: Tak to já zase jako to docela prožívám, když už to sleduju.
1: Jo, takhle.
2: Tak to jako prožívám. To docela prožívám, když už to sleduju.
1: Jo, takhle.
2: Tak to jako prožívám, i když už to sleduju.
1: Jo, takhle.
2: Tak to jako prožívám. I když samozřejmě víš, že já mám vřelý vztah k Itálii.
1: Aha, jo, takhle.
2: Tak to jako prožívám. I když samozřejmě víš, že já mám vřelý vztah k Itálii.
1: Aha,
2: tak to jako prožívám. I když samozřejmě víš, že já mám vřelý vztah k Itálii. Takže
1: aha,
2: i kdyby to prožívám. I když samozřejmě víš, že já mám vřelý vztah k Itálii. Takže
1: aha,
2: i kdyby
1: no právě
2: to...
1: proto se jako na to ptám, víš.
2: I když samozřejmě víš, že já mám vřelý vztah k Itálii. Takže
1: aha,
2: i kdyby
1: no právě
2: to...
1: proto se jako na to ptám, víš.
2: Víš, že já mám vřelý vztah k Itálii. Takže i
1: no právě proto se jako na to ptám, víš, jako já právě
2: to...
1: myslel, že fandíš jim, jo, proto se...
2: Tak Itálii, takže
1: aha, jo,
2: i kdyby
1: no právě
2: to...
1: proto se jako na to ptám, víš, jako já právě
2: to...
1: myslel, že fandíš jim, jo, proto jsem...
2: Takže
1: aha, jo,
2: i
1: no
2: to...
1: právě proto se jako na to ptám, víš, jako já právě
2: to...
1: myslel, že fandíš jim, jo, proto... no právě
2: to...
1: proto se jako na to ptám, víš, jako já právě
2: to...
1: myslel, že fandíš jim, jo, proto...

Rokový dopoledne. Rokový dopoledne s Kamilem Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem. Dnes s Kamilem Drábem.

Musíme na něj vzpomenout s událostí, která je spojená s jeho při dnešním dni. Musíme na něj vzpomenout s událostí, která je spojená s jeho úmrtím, protože právě dny musíme na něj vzpomenout s událostí, která je spojená s jeho úmrtím, protože právě 21. musíme na něj vzpomenout s událostí, která je spojená s jeho úmrtím, protože právě 21. května s událostí, která je spojená s jeho úmrtím, protože právě 21. května, která je spojená s jeho úmrtím, protože právě 21. května v roce 2016, tedy je to 10 let s jeho úmrtím, protože právě 21. května v roce 2016, tedy je to 10 let, protože právě 21. května v roce 2016, tedy je to 10 let, zemřel. Bylo mu 21. května v roce 2016, tedy je to 10 let, zemřel. Bylo mu pouhých 1 v roce 2016, tedy je to 10 let, zemřel. Bylo mu pouhých 51 let. A jak vždycky všichni 16, tedy je to 10 let, zemřel. Bylo mu pouhých 51 let. A jak vždycky všichni muzika to 10 let, zemřel. Bylo mu pouhých 51 let. A jak vždycky všichni muzikanti říkají, zemřel, bylo mu pouhých 51 let. A jak vždycky všichni muzikanti říkají, že budou hrát až do penálu, mu pouhých 51 let. A jak vždycky všichni muzikanti říkají, že budou hrát až do penálu, 50 let. A jak vždycky všichni muzikanti říkají, že budou hrát až do penálu, tak jemu se to všichni muzikanti říkají, že budou hrát až do penálu, tak jemu se to bohužel povedlo. Muzikanti říkají, že budou hrát až do penálu, tak jemu se to bohužel povedlo. Hrát až do penálu, tak jemu se to bohužel povedlo, i když si myslím, že to neplánoval tak brzo. Takže zazpomínejte hlavně bubeníci na něj a něco si od něj poslechněte. Wars je prostě neskutečný. Máme tady Luci, dáme si Elena Elandeho a vzdejte mu tím hold. My si pojďme dát další muziku, máme tady Luci, dáme si

Journey na Rock Rádiu 9 hodin. Journey na Rock Rádiu 9 hodin a Journey na Rock Rádiu 9 hodin a 19. Journey na Rock Rádiu 9 hodin a 19 minut. Journey na Rock Rádiu 9 hodin a 19 minut a pojďme se podívat. Journey na Rock Rádiu 9 hodin a 19 minut a pojďme se podívat. Journey na Rock Rádiu 9 hodin a 19 minut a pojďme se podívat na dnešní datum 21. 9 hodin a 19 minut a pojďme se podívat na dnešní datum 19 minut a pojďme se podívat na dnešní datum 21. květen. Já samozřejmě za nás bubeníky a pojďme se podívat na dnešní datum 21. květen.

0: Elena Old. My si pojďme dát další muziku, máme tady Luci, dáme si Elena Elandeho a čekají nás taky Guano Apes.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky, anebo...
1: Na.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky, anebo... Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky, anebo třeba... Se slevou 30% chceš mít trenky, boxerky, ponožky, anebo třeba kalotky. Se slevou 30% není pro... Se slevou 30% není problém. Klikni na trenírkárna.cz a kalotky. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Tréto 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz
2: s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz
4: Housebrand Cafe.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz
3: A zítra máš.
1: Trénírkárna.cz
4: Housebrand Café per...
1: Trénírkárna.cz
4: Housebrand Café per favore.
1: Trénírkárna.cz
4: Housebrand Café per favore.
5: Sì, signora.
1: .cz
4: Housebrand Café per favore.
5: Sì, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz Můžete pít. Housebrandkáva.cz Housebrandkáva.cz
7: Allegro.cz Allegro Smart Weeks už běží. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival... Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objev Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den těž 50%.

0: druhy 250 gramů za 32,90. Kofolky různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál 250 gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,290. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 10. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 20. Originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května XXL za 59,90. Až do 26. května Kaufland. Za 59,90. Až do 26. května Kaufland. 9,90. Až do 26. května Kaufland.
1: Tohle nepsa.
0: Až do 26. května Kaufland.
1: Tohle nepřeslechněte.
0: 26. května Kaufland.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen.
0: Května Kaufland.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-Hybrid. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-Hybrid s motorem o výkonu. Vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-Hybrid s motorem o výkonu, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-Hybrid s motorem o výkonu až 150 koní ji nečekali. Prostorný Caddy e-Hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 700. Prostorný Caddy e-Hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 750. E-Hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 tisíc. S motorem o výkonu až 150 koní již za 759 tisíc 900 korun a ikonu až 150 koní již za 759 tisíc 900 korun a ikonický koní již za 759 tisíc 900 korun a ikonický ID Buzz již za 759 tisíc 900 korun a ikonický ID Buzz již za 99 tisíc 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 tisíc 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 tisíc 900 korun. A ikonický ID Buzz již za 959 tisíc 900 korun. ID Buzz již za 959 tisíc 900 korun. Již za 959 tisíc 900 korun.
2: Tati ETF
1: 959 tisíc 900 korun.
2: Tati ETF
1: 900 korun.
2: Tati ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha. Korun.
2: Tati ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
2: Nebo Tati ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
2: Nebo být Tati ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
2: Nebo BT ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
2: Nebo BTC nebo NFT je teď nejlepší věc.
1: Aha.
2: Nebo BTC nebo NFT i když nejlepší věc.
1: Aha.
2: Nebo BTC nebo NFT i když to už.
1: Aha.
2: Nebo BTC nebo NFT i když to už.
3: A co SSB?
2: Nebo BTC nebo NFT i když to už.
3: A co SSB?
2: SSB. BTC nebo NFT i když to už.
3: A co SSB?
2: SSB. Co je SSB? NFT i když to už.
3: A co SSB?
2: SSB. Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podnik. A co SSB?
2: SSB. Co je SSB?
3: Garantované úročení. SSB.
2: SSB. Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
2: SSB. Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
2: A to je nějaká nová investice. Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
2: A to je
3: garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.

0: bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
0: To je stavební, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
0: To je stavební spoření od Buzinky, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
0: To je stavební spoření od Buzinky.
1: Aha. A to je nějaká nová investice?
0: To je stavební spoření od Buzinky.
1: Aha, a kde se to dá? Nějaká nová investice?
0: To je stavební spoření od Buzinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout? Investice?
0: To je stavební spoření od Buzinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
0: No normálně v George.
2: Stáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka.cz. Zhodnocení až 5,3%. Buzinka.cz.
3: Odplouvám kránu.
2: Až 5,3%. Buzinka.cz.
3: Odplouvám kránu.
2: 3%. Buzinka.cz.
3: Odplouvám kránu.
2: Buzinka.cz.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Nejenom kránu.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete...
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i...
3: Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější...
3: Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.
3: Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě.
3: Kránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Kránu. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí. V Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luk v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luk vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě i hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro chutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firmy v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci s ním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
4: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu. Na katam.
4: Výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
4: Nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu. Na katamarán.
4: Akci.
3: Odplouvám kránu. Na katamarán.
4: www.prague.
3: Mám kránu. Na katamarán.
4: www.pragboats.cz.
3: Už ví. Tak. Na katamarán.
4: www.pragboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak.
3: Na katamarán.
4: www.pragboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru. www.pragboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu. www.pragboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu. Začalo to Prague Boats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu. Začalo to lakem na parkety a najednou
3: CZ. Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský. Tak vzhůru na palubu. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský. Vzhůru na palubu. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček s profikou. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček s profikolor. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček s profikolor. Natřete celý dům parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček s profikolor. Natřete celý dům byt i maluju celý dětský pokojíček s profikolor. Natřete celý dům byt i zahradský pokojíček s profikolor. Natřete celý dům byt i zahradu
5: fasádu
4: s profikolor. Natřete celý dům byt i zahradu
5: fasádu.
4: Vrátím. Natřete celý dům, byt i zahradu.
5: Fasádo, vrátím se vzorník.
4: Dům, byt i zahradu.
5: Fasádo, vrátím se vzorník.

0: Potřebuješ změnit i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
0: Potřebuješ změnit splátku.
1: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
0: Potřebuješ změnit splátku.
1: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
0: Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od
1: Vrátím se vzorníkem.
0: Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu. Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš. Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut o potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut o. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Nenechte si ujít skvěle na...
1: A je to.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro...
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venko...
0: Credit. Pro lepší příběhy.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venko...
0: Lepší příběhy.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobítky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobky venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20% na široký výběr

Komerční bank platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Až do 30 milionů korun. Komerční banka. Milionů korun. Komerční banka. Komerční banka. Komerční banka.

0: Objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé part s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Nových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. A skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetří.
0: Když něco, tak Allegro.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například
0: tak Allegro.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 200. V Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250. Opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofolauky, párky, různé

0: CZ. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Podnikáte? Tak něco...
0: CZ. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Podnikáte?
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Podnikáte? Tak něco...
0: Sleeping and Living.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořit, tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis. Podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis. A s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis. A zhodnoťte na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis. A zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% hodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun 5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun.

i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock.cz. Rock Radio.cz. Rock Radio.

0: shoots, he scores! And he shoots, he scores! And he shoots, he scores!
1: Uvoľni.
0: And he shoots, he scores!
1: Uvoľni.
0: And he shoots, he scores!
1: Uvoľnite se a ne... Uvolněte se a nemusíte ani zakázat. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. Říte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rok, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rok rádio fandí hokej. Nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rok rádio fandí hokej a hlavně nezdržujte hru. Rok rádio fandí hokej, tak mě nezdržujte hru. Rok rádio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se pře hru. Rok rádio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci. Rok rádio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavého hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavého, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektron připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronici výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektron zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den.
2: Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. Profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.radí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.webdovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz zahradní techniky. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz

0: na koncerty, festivaly a pošlete nám to na e-mail studio@, se kterou jezdíte na koncerty, festivaly a pošlete nám to na e-mail studio@rokovýradio.cz, koncerty, festivaly a pošlete nám to na e-mail studio@rokovýradio.cz, samozřejmě a pošlete nám to na e-mail studio@rokovýradio.cz, nám to na e-mail studio@rokovýradio.cz, samozřejmě čím bude ta fotka originální, studio@rokovýradio.cz, samozřejmě čím bude ta fotka originálnější, @rokovýradio.cz, samozřejmě čím bude ta fotka originálnější, tím je to radio.cz, samozřejmě čím bude ta fotka originálnější, tím je to lepší a má být, samozřejmě čím bude ta fotka originálnější, tím je to lepší a má větší šanci, čím bude ta fotka originálnější, tím je to lepší a má větší šanci, že zaujme naši odbornou, fotka originálnější, tím je to lepší a má větší šanci, že zaujme naši odbornou, tím je to lepší a má větší šanci, že zaujme naši odbornou porotu, no a ta na základě vašich je to lepší a má větší šanci, že zaujme naši odbornou porotu. No a ta na základě vašich má větší šanci, že zaujme naši odbornou porotu. No a ta na základě vašich došlých zaujme naši odbornou porotu. No a ta na základě vašich došlých fotek vybere potom někou porotu. No a ta na základě vašich došlých fotek vybere. No a ta na základě vašich došlých fotek vybere potom někoho, kdo na základě vašich došlých fotek vybere potom někoho, kdo od nás ty lupeny dostane. A dostane jich 10, jak jsem říkal, pro celou partu. Což si myslím, že je skvělý. Dostane jich 10, jak jsem říkal, pro celou partu. Což si myslím, že je skvělý. Tak to rychle udělej, jak jsem říkal, pro celou partu. Což si myslím, že je skvělý. Tak to rychle udělej partu. Což si myslím, že je skvělý. Tak to rychle udělejte, protože čas máte, myslím, že je skvělý. Tak to rychle udělejte, protože čas máte ještě dneska do 15. hodiny. Tak to rychle udělejte, protože čas máte ještě dneska do 15. hodiny a pak tak to rychle udělejte, protože čas máte ještě dneska do 15. hodiny a pak se to celý uzavře. Rychle udělejte, protože čas máte ještě dneska do 15. hodiny a pak se to celý uzavře. No, že čas máte ještě dneska do 15. hodiny a pak se to celý uzavře. No a máte ještě dneska do 15. hodiny a pak se to celý uzavře. No a zítra v rokovým dneska do 15. hodiny a pak se to celý uzavře. No a hodiny a pak se to celý uzavře. No a zítra v rok to celý uzavře. No a zítra v rokovým rozjezdu potom se dozvíte. No a zítra v rokovým rozjezdu potom se dozvíte, jestli jste to právě. A zítra v rokovým rozjezdu potom se dozvíte. A zítra v rokovým rozjezdu potom se dozvíte, jestli jste to právě vy, ten v rokovým rozjezdu, potom se dozvíte, jestli jste to právě vy, ten šťastlivec, který těch 10 lupenů, potom se dozvíte, jestli jste to právě vy, ten šťastlivec, který těch 10 lupenů má a může vyrazit, potom se dozvíte, jestli jste to právě vy, ten šťastlivec, který těch 10 lupenů má a může vyrazit, jestli jste to právě vy, ten šťastlivec, který těch 10 lupenů má a může vyrazit do Českých Budějovic, to právě vy, ten šťastlivec, který těch 10 lupenů má a může vyrazit do Českých Budějovic na slivec, který těch 10 lupenů má a může vyrazit do Českých Budějovic na Rokin. Těch 10 lupenů má a může vyrazit do Českých Budějovic na Rokin. Takže posílejte, jak jsem říkal, má a může vyrazit do Českých Budějovic na Rokin. Takže posílejte, jak jsem říkal, dneska poslední možnost do Českých Budějovic na Rokin. Takže posílejte, jak jsem říkal, dneska poslední možnost na Rokin. Takže posílejte, jak jsem říkal, dneska poslední možnost a zítra uvidíte jak Rokin. Takže posílejte, jak jsem říkal, dneska poslední možnost a zítra uvidíte jak to dopadlo. Takže posílejte, jak jsem říkal, dneska poslední možnost a zítra uvidíte jak to dopadlo. Posílejte, jak jsem říkal, dneska poslední možnost a zítra uvidíte, jak to dopadlo. Dneska poslední možnost a zítra uvidíte, jak to dopadlo.
1: Tvrdou muziku ti přináší
0: možnost a zítra uvidíte, jak to dopadlo.
1: Tvrdou muziku ti přináší
0: zítra uvidíte, jak to dopadlo.
1: Tvrdou muziku ti přináší
0: jak to dopadlo.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima.

Guano Apes na Rock Rádiu 9 hodin a 3... Guano Apes na Rock Rádiu 9 hodin a 30... Guano Apes na Rock Rádiu 9 hodin... Guano Apes na Rock Rádiu 9 hodin a 39... Guano Apes na Rock Rádiu 9 hodin a 39 minut. A já tady mám pro vás Guano Apes na Rock Rádiu 9 hodin a 39 minut. A já tady mám pro vás pozvánku na Rock Rádiu 9 hodin a 39 minut. A já tady mám pro vás pozvánku a zároveň 9 hodin a 39 minut. A já tady mám pro vás pozvánku a zároveň takovou 9 minut. A já tady mám pro vás pozvánku a zároveň takovou jakože akci React. A já tady mám pro vás pozvánku a zároveň takovou jakože akci reakci na 23 pro vás pozvánku a zároveň takovou jakože akci reakci pozvánku a zároveň takovou jakože akci reakci na 23 zároveň takovou jakože akci reakci na 23 květen, což je takovou jakože akci reakci na 23 květen, což je teď v sobotu, protože v Českých Budějovicích proběhne akci reakci na 23 květen, což je teď v sobotu, protože v Českých Budějovicích proběhne rok intenci na 23. květen, což je teď v sobotu, protože v Českých Budějovicích proběhne. Na 23. květen, což je teď v sobotu, protože v Českých Budějovicích proběhne rock in. Ten první. Květen, což je teď v sobotu, protože v Českých Budějovicích proběhne rock in. Ten první. A samozřejmě teď v sobotu, protože v Českých Budějovicích proběhne rock in. Ten první. A samozřejmě v Českých Budějovicích proběhne rock in. Ten první. A samozřejmě Rock Rádio bude u toho, aby proběhne rock in. Ten první. A samozřejmě Rock Rádio bude u toho, aby se můžete těšit rock in. Ten první. A samozřejmě Rock Rádio bude u toho, aby se můžete těšit na kapely Alk. První. A samozřejmě Rock Rádio bude u toho, aby se můžete těšit na kapely Alk. Samozřejmě Rock Rádio bude u toho, aby se můžete těšit na kapely Alkohol. Horký že slíže bude u toho, aby se můžete těšit na kapely Alkohol. Horký že slíže Dimitri Trautenberg a Traktor. To jistě všichni se můžete těšit na kapely Alkohol. Horký že slíže Dimitri Trautenberg a Traktor. To jistě všichni víte, vy co na kapely Alkohol. Horký že slíže Dimitri Trautenberg a Traktor. To jistě všichni víte, Alkohol, horký že slíže Dimitri Trautenberg a Traktor. To jistě všichni víte, vy co jste si koupili, že Dimitri Trautenberg a Traktor. To jistě všichni víte, vy co jste si koupili lísky, ale vy Trautenberg a Traktor. To jistě všichni víte, vy co jste si koupili lísky, ale vy co jste si ještě nekoupili Traktor. To jistě všichni víte, vy co jste si koupili lísky, ale vy co jste si ještě nekoupili, váhali jste, a nebo to jistě všichni víte, vy co jste si koupili lísky, ale vy co jste si ještě nekoupili, váhali jste, a vy co jste si koupili lísky, ale vy co jste si ještě nekoupili, váhali jste, a nebo třeba na ně nemáte finance, ale vy co jste si ještě nekoupili, váhali jste, anebo třeba na ně nemáte finance, tak máte možnost je získat. Si ještě nekoupili, váhali jste, anebo třeba na ně nemáte finance, tak máte možnost je získat. Koupili, váhali jste, anebo třeba na ně nemáte finance, tak máte možnost je získat od nás. A to máte finance, tak máte možnost je získat od nás. A to dokonce, tak máte možnost je získat od nás. A to dokonce pro celou partu. Stačí te možnost je získat od nás. A to dokonce pro celou partu. Stačí, když se vyfotíte od nás, a to dokonce pro celou partu. Stačí, když se vyfotíte se svojí pas, a to dokonce pro celou partu. Stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou pro celou partu. Stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, se kterou jezdíte na koncerty, festival partu. Stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, se kterou jezdíte na. Stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, se kterou jezdíte na koncerty, festivaly a pošle se vyfotíte se svojí partičkou, se kterou jezdíte na koncerty, festivaly a pošlete nám to na e-mail se svojí partičkou, se kterou jezdíte.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou na cezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Z. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Proležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz.
1: No a když se baví...
0: Zdarma. Matrace zahubičku.cz.
1: No a když se bavíme o...
0: Zahubičku.cz.
1: No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli jednoho inter...
0: Zahubičku.cz.
1: No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli... No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli jednoho interpreta. No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli jednoho interpreta z té pětice dáme. A... No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli jednoho interpreta z té pětice dáme a budou to. Bavíme o rokinech, tak si za chvíli jednoho interpreta z té pětice dáme a budou to horký žeslíže. Přidám taky fuzi a nebo si za chvíli jednoho interpreta z té pětice dáme a budou to horký žeslíže. Přidám AC/DC. No a vy ostatní, kteří to máte do Budějovic daleko nebo se chystáte na nějak. No a vy ostatní, kteří to máte do Budějovic daleko nebo se chystáte na nějakou jinou akci, tak si počkejte, protože který to máte do Budějovic daleko nebo se chystáte na nějakou jinou akci, tak si počkejte, protože pro vás máme kulturní tip. Daleko nebo se chystáte na nějakou jinou akci, tak si počkejte, protože pro vás máme kulturní tip. Se chystáte na nějakou jinou akci, tak si počkejte, protože pro vás máme kulturní tipy. Tak abyste věděli, kde se co bude jinou akci, tak si počkejte, protože pro vás máme kulturní tipy. Tak abyste věděli, kde se co bude dít. Tak si počkejte, protože pro vás máme kulturní tipy. Tak abyste věděli, kde se co bude dít. Protože pro vás máme kulturní tipy, tak abyste věděli, kde se co bude dít. Pro vás máme kulturní tipy, tak abyste věděli, kde se co bude dít.
0: Baru.
1: Kulturní tipy, tak abyste věděli, kde se co bude dít.
0: Baru.
1: Tak abyste věděli, kde se co bude dít.
0: Baru. Dovolenou máme vyřešenou.
1: Kde se co bude dít.
0: Baru. Dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt. A kam...
0: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
0: Na zahrad. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
0: Na zahradu. Dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
0: Na zahradu máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mačenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu.
2: Fakt, a kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25%.
2: Pojedeme.
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25%. Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25%. Na bazény. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25%. Na bazény. Grily, zahradní nábytek a do konce května slevy až 25%. Na bazény. Grily, zahradní nábytek na slevy až 25%. Na bazény. Grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže
0: 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort.
0: Bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort.
0: Grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort.
0: Zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: A nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je ba-
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax, nízké ceny.
2: Pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax, nízké ceny.
2: Rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax, nízké ceny.
2: Na zahradě.
0: Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc. To je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Střešní okna Fenestra. Feny a vždycky něco navíc. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
0: Ano, i něco navíc. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
0: Ano, víc.

0: střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v
0: ní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Let.
1: Výměna střešních oken.

0: další. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Další La Tropical Party je... Přijďte tančit, přijďte žít. Další La Tropical Party je už tuto sobotu o te tančit, přijďte žít. Další La Tropical Party je už tuto přijďte žít. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. To sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 20 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více La Tropical.cz. Awara Shar. Kal.cz. Awara Shar.
1: Stavebniny Dek.
0: Awara Shar.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci.
0: Shar.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci. Smrk. Stavebniny Dek přináší megaakci. Smrková palubka Klasik. Stavebniny Dek přináší megaakci. Smrková palubka Klasik, tloušťky pa... Stavebniny Dek přináší megaakci. Smrková palubka Klasik, tloušťky 15 mm. Přináší megaakci. Smrková palubka Klasik, tloušťky 15 mm. Akci. Smrková palubka Klasik, tloušťky 15 mm. V kvalitě AB. Smrková palubka Klasik, tloušťky 15 mm. V kvalitě AB. Metr milých 245 korun, včetně DPH. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 245 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super 5. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
0: Přijďte si už
1: smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
0: Přijďte si užít
1: palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
0: Přijďte
1: za super cenu. Více na Dek.cz.
0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
1: Více na Dek.cz.
0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. Každý den voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším
2: 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu,
2: vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském
2: víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na bavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátském tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalas Praha
0: s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalas Praha. Zábava
0: v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalas Praha. Zábava na celý
0: vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquap
0: nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalas Praha. Zábava na celý den.
0: Pirátské lodi.
2: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz. Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz. Zábava na celý den, více na aquapalas.cz. Zábava na celý den, více na aquapalas.cz.
3: Lyže.
2: Den, více na aquapalas.cz.
3: Lyže.
2: Happy aquapalas.cz.
3: Lyže.
2: Happy sport.
3: Dětské kolo.
2: CZ.
3: Lyže.
2: Happy sport.
3: Dětské kolo.
2: Happy sport.
3: Lyže.
2: Happy sport.
3: Dětské kolo.
2: Happy sport.
3: Půjčov. Lyže.
2: Happy sport.
3: Dětské kolo.
2: Happy sport.
3: Půjčovna.
2: Happy sport.
3: Lyže.

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výrob okna fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešní, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, umýva, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interní montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Stor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra interiérových obkladů. Střešní okna fenestra mezi vámi a nebem obkladů. Střešní okna fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Okna fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Atención, señoras y señores.
0: Již 40 let. Fenestra.cz.
1: Atención, señoras y señores.
0: 40 let. Fenestra.cz.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Park.
0: Fenestra.cz.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích. La Tropical Party opět roztančí smích. Taneční škola La Party opět roztančí smích.
1: Stres.
2: Taneční škola roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinsko. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Ve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, svi příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshop latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, ne terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeah. La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: La yeah. Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeah.

0: Že?
1: Happy Sport.
0: Detské kolo.
1: Happy Sport.
0: Poučovna.
1: Happy Sport.
0: Detské kolo.
1: Happy Sport.
0: Poučovna.
1: Happy Sport.
0: Detské kolo.
1: Happy Sport.
0: Poučovna.
1: Happy Sport.
0: Servo.
1: Happy Sport.
0: Poučovna.
1: Happy Sport.
0: Servis.
1: Happy Sport.
0: Bazar.
1: Happy Sport.
0: Poučovna.
1: Happy Sport.
0: Servis.
1: Happy Sport.
0: Bazar.
1: Happy Sport.
0: Šťas. Poučovna.
1: Happy Sport.
0: Servis.
1: Happy Sport.
0: Bazar.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
1: Sport.
0: Servis.
1: Happy Sport.
0: Bazar.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
2: Happy.
0: Servis.
1: Happy Sport.
0: Bazar.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Sport.
0: Bazar.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
0: Happy.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Happy Sport. Nejít.
0: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede.
0: Happy Sport.
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
2: Happy Sport.
1: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
2: Happy Sport.
1: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
2: Happy Sport.
1: Ke sportu vede přes.
2: Happy Sport.
1: Přes
2: Happy Sport.

0: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak, banky na mě kašlou.
0: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
0: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
0: Acema. Jdete úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
0: Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
0: Acema. Jde to i bez...
1: Potřebuju půjčit tak 10 milionů.
0: Acema. Jde to i bez banky.
2: Právě teď...
1: Tak 10 milionů.
0: Acema. Jde to i bez banky.
2: Právě teď v Planeo.
1: Milionů.
0: Acema. Jde to i bez banky.
2: Právě teď v Planeo. Premi...
0: Acema. Jde to i bez banky.
2: Právě teď v Planeo. Premi...
0: Jde to i bez banky.
2: Právě teď v Planeo. Premiové elektrobanky. Právě teď v Planeo. Premiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeo. Premiové elektrodny se slevovými kupony až 40. Planeo. Premiové elektrodny se slevovými kupony až 40. Premiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Spěcháte? Ne. Elektrodny se slevovými kupony až 40%. Spěcháte? Nebojte. Slevovými kupony až 40%. Spěcháte? Nebojte. Až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připraví 100%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival.
2: Minut od rezervace. Planeo.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží...
2: Planeo.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární...
2: Planeo.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40.
3: Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
5: Hvězdného Marilyna Mansona.
4: Přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
5: Hvězdného Marilyna Mansona.
4: Halloween slavící 40. výročí.
5: Hvězdného Marilyna Mansona.
4: Slavné slavící 40. výročí.
5: Hvězdného Marilyna Mansona.
4: Slavné Arch Enemy.
5: In Flames.
4: Slaughter to Prey výročí.
5: Hvězdného Marilyna Mansona.
4: Slavné Arch Enemy.
5: In Flames.
4: Slaughter to Prey.
5: Hvězdného Marilyna Mansona.
4: Slavné Arch Enemy.
5: In Flames.
4: Slaughter to Prey.
5: Marilyna Mansona.
4: Slavné Arch Enemy.
5: In Flames.
4: Slaughter to Prevail.
5: The Rasmus.
4: Slavné Arch Enemy.
5: In Flames.
4: Slaughter to Prevail.
5: The Rasmus.
4: Přijede Dirk Schneider z Hity Except.
5: In Flames.
4: Slaughter to Prevail.
5: The Rasmus.
4: Přijede Dirk Schneider z Hity Except. Nebo Slaughter to Prevail.
5: The Rasmus.
4: Přijede Dirk Schneider z Hity Except. Nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of
4: Prevail.
5: The Rasmus.
4: Přijede Dirk Schneider z Hity Except. Nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Otros. Přijede Dirk Schneider z Hity Except. Nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Dirk Schneider z Hity Except. Nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. Except. Nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. července. U Jelínka ve Vizu. Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicí.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka
3: of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. 16. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Kauflandu fandíme hokeji s
4: Jelínka ve Vizovicích.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
7: Kajarmark Brambur.
6: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
7: Kajarmark Brambur.
6: Hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
7: Kajarmark Brambur. 150 gramů.
6: Proto jsme pro vás připravili.
7: Kajarmark Brambur. 150 gramů za.
6: To jsme pro vás připravili.
7: Kajarmark Brambur. 150 gramů za 17.
6: Připravili.
7: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Smburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más 50 gramů za 17,90. A Svijanský más

0: Světlý ležák 1290 a Svijanský más Světlý ležák z Kaufland Kart 20 a Svijanský más Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 a Svijanský más Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do más Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 20. Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května Kart za 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
0: 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
0: až do 26. května
1: Kaufland
0: 26. května
1: Kaufland
0: Května
1: Kaufland Kaufland
2: Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
3: 22. a 23.
2: Radio, co se děje?
3: 22. a 23.
2: Děje.
3: 22. a 23. 22. a 23. května pořádají 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open 20. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival 20. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku těšit se můžete na nepřeberný punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na rybičky nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. V ten samej termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath. Klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. Na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne

0: Střešní okna mezi vámi a nebem Jitra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střeštra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střeštra?

0: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si... Když vyrábíte z vlastního mléka, Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němců. Vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodinného mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurt. Nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a fický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotický nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotický. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. S respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte v přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na Farmanem a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz Francimel. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Přímo na farmanemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Francimel.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Podniký
0: nápoj. Váš farmář František.
1: Podnikám a potřebuju
0: Váš farmář František.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale
0: František.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od AC.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.

Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrovej festival Malva Fest u Malova Fesor. V sobotu proběhne multižánrovej festival Malva Fest u Malovarský. V sobotu proběhne multižánrovej festival Malva Fest u Malovarskýho rybník. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Ryb Malva Fest u Malovarskýho rybníku. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.

Rokový dopoledne. Rokový dopoledne s Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem. S Kamilem Drábem.

0: A svijanský más, světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až más, světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až dotlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
0: Až do 26. května.
1: Kaufland.
0: Do 26. května.
1: Kaufland.
0: 6. května.
1: Kaufland.
0: Kaufland.
1: Kaufland.
2: Zase tankuju. Po třetí.
3: CZ.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já
2: zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám
2: tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD
2: Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5.
2: Velký týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1000 špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vzdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina 16 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxus. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A
4: extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude
4: úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
4: A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
4: Depak. Za cenu běžného na kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
4: Depak. Za cenu běžného spalováku. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
4: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line.
2: A tak to bude drahé.
4: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD
2: C-Line. Drahé.
4: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od špak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 690. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostor. Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušeb už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na 99 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD 1000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com.

0: více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Zkušební jízda na byd.com. Zkušební jízda na byd.com.
1: Vše pro bagr, vše
0: byd.com.
1: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.

0: Začalo to lakem. Začalo to lakem na parkety a... Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokoj. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor na... Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor na třetec. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor na třetec celý dům, byt i zahradu. Najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor na třetec celý dům, byt i zahradu. Dětský pokojíček. Z Profikolor na třetec celý dům, byt i zahradu. Z Profikolor na třetec celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se vzorkem.
0: Kolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
0: Dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
0: Zahradu.
1: Fasádo, vrátím se vzorníkem. Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: V Kauflandu fandím.
1: Vrátím se vzorníkem.
2: Kauflandu fandí
1: se vzorníkem.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark Brambur.
2: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark Bramburky.
2: Stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark Bramburky 150.
2: Vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90.
2: Pro vás připravili.
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A svě.
2: Připravili.
3: Kajarmark Brambur. 150 gramů za 17,90 a svijanský mák. Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský mák. 150 gramů za 17,90 a svijanský mák. Světlý ležák 100 gramů za 17,90 a svijanský mák. Světlý ležák z Kaufland Card za 17,90 a svijanský mák. Světlý ležák z Kaufland Card 90 a svijanský mák. Světlý ležák Kauflandkart za 13.

0: Náhradní díly pro bagry.
1: Bagr vše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom.
1: Pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé radní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše
0: bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše
0: na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
0: Místě. Pohodlné objednání.

i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Ardon nebo na radia.cz. Ardon, prémiové radia.cz. Ardon, prémiové pracovní a outdoor od.cz. Ardon, prémiové pracovní z. Ardon, prémiové pracovní a out. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný mont pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardy-a-obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz.

0: zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě. Je stále bez dny v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě. Je stále bez příznaků nemoci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě. Je stále bez příznaků nemoci. Ultrastav teď vypadá příznivě. Je stále bez příznaků nemoci. Ultrajemné nanopříznivě je stále bez příznaků nemoci. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat stále bez příznaků nemoci. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat ochranný film uvnitř plic nemoci. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat ochranný film uvnitř plic. Studie akademie. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat ochranný film uvnitř plic. Studie Akademie věd zjistila. Nanoplasty mohou narušovat ochranný film uvnitř plic. Studie Akademie věd zjistila, že narušovat ochranný film uvnitř plic. Studie Akademie věd zjistila, že pronikají do ochranný film uvnitř plic. Studie Akademie věd zjistila, že pronikají do vnitř plic. Studie Akademie věd zjistila, že pronikají do vrstvy, která udržuje plicní sklíp. Studie Akademie věd zjistila, že pronikají do vrstvy, která udržuje plicní sklíp. Akademie věd zjistila, že pronikají do vrstvy, která udržuje plicní sklípky otevřené. To může zjistila, že pronikají do vrstvy, která udržuje plicní sklípky otevřené. To může oslabit její funkci. Pronikají do vrstvy, která udržuje plicní sklípky otevřené. To může oslabit její vrstvy, která udržuje plicní sklípky otevřené. To může oslabit její funkci a stěžovat dýchání. Udržuje plicní sklípky otevřené. To může oslabit její funkci a stěžovat dýchání. Vědci proto upozorňují sklípky otevřené. To může oslabit její funkci a stěžovat dýchání. Vědci proto může oslabit její funkci a stěžovat dýchání. Vědci proto upozorňují na nutnost zkoumat funkci a stěžovat dýchání. Vědci proto upozorňují na nutnost zkoumat dýchání. Vědci proto upozorňují na nutnost zkoumat dlouhodobé dopady vdechování nanoplastů. Vědci proto upozorňují na nutnost zkoumat dlouhodobé dopady vdechování nanoplastů. Proto upozorňují na nutnost zkoumat dlouhodobé dopady vdechování nanoplastů. Na nutnost zkoumat dlouhodobé dopady vdechování nanoplastů. Fotbalisté Karviné zkoumat dlouhodobé dopady vdechování nanoplastů. Fotbalisté Karviné dopady vdechování nanoplastů. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a pstů. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli doma. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezan Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou na a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubu. Domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start. Velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční kole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Rock Radio.
1: Tak jdeme ještě na počasí. Dneska bude převážně oblačno. Počítejte s tím, že na východě při zvětšené ještě na počasí. Dneska bude převážně oblačno. Počítejte s tím, že na východě při zvětšené počasí. Dneska bude převážně oblačno. Počítejte s tím, že na východě při zvětšené dneska bude převážně oblačno. Počítejte s tím, že na východě při zvětšené oblačnosti potom můžou přijít i převážně oblačno. Počítejte s tím, že na východě při zvětšené oblačnosti potom můžou přijít i přehánky. Počítejte s tím, že na východě při zvětšené oblačnosti potom můžou přijít i přehánky a teploty mezi 19 že na východě při zvětšené oblačnosti potom můžou přijít i přehánky a teploty mezi 19 až 3 na východě při zvětšené oblačnosti potom můžou přijít i přehánky a teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia zvětšené oblačnosti potom můžou přijít i přehánky a teploty mezi

0: Semi rozhodání.
1: Vše pro Bagr.cz.
0: Semi rostou digitál.
1: Pro Bagr.cz.
0: Semi rostou
1: Bagr.cz.
0: Semi rostou digitální čísla mizí. Semi rostou digitální čísla mizí. Ale zlato to... Semi rostou digitální čísla mizí. Ale zlato to... Semi rostou digitální čísla mizí. Ale zlato to tu bude vždycky. Rostou digitální čísla mizí. Ale zlato to tu bude vždycky. A u portálu digitální čísla mizí. Ale zlato to tu bude vždycky. A u čísla mizí. Ale zlato to tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které... To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty... A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží... Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince... Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jděte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AC. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána. Ta ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. To portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Rock Radio. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Bezpečí. AU portál.cz. Rock Radio. Portál.cz. Rock Radio. Rock Radio.

0: 19 až 23 stupni Celsia. Prostě potom můžou přijít i přeháňky a teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia. Přijít i přeháňky a teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia. Spahotelky a teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia. 19 až 23 stupni Celsia.
1: Spa Hotel Děvín, Marián...
0: 23 stupni Celsia.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně.
0: Celsia.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Prameny. Spa Hotel Děvín. Spa Hotel Děvín. Hotel Děvín.
0: A ještě se podíváme na
2: Rock Radio doprava.
0: A ještě
2: Rock Radio doprava.
0: A ještě se podíváme na naše silnice.
2: Rock Radio doprava.
0: A ještě se podíváme na naše silnice v tuhle chvíli.
2: Radio doprava.
0: A ještě se podíváme na naše silnice v tuhle chvíli. Tady mám upozornění z Česka.
2: Doprava.
0: A ještě se podíváme na naše silnice v tuhle chvíli. Tady mám upozornění z... A ještě se podíváme na naše silnice v tuhle chvíli. Tady mám upozornění z Českých Budějovic konkrétně. A ještě se podíváme na naše silnice v tuhle chvíli. Tady mám upozornění z Českých Budějovic konkrétně. Na naše silnice v tuhle chvíli. Tady mám upozornění z Českých Budějovic konkrétně ulice Boženy Němcové. Tam silnice v tuhle chvíli. Tady mám upozornění z Českých Budějovic konkrétně ulice Boženy Němcové. Tam je hlášena. Tady mám upozornění z Českých Budějovic konkrétně ulice Boženy Němcové. Tam z Českých Budějovic konkrétně ulice Boženy Němcové. Tam je hlášená nehoda. Dvou osobních aut, která tam komplik Budějovic, konkrétně ulice Boženy Němcové, tam je hlášená nehoda dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd, takně ulice Boženy Němcové, tam je hlášená nehoda dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd, tak očekávejte Němcové, tam je hlášená nehoda dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd, tak očekávejte. Je hlášená nehoda dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd, tak očekávejte. Dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd, tak očekávejte menší zdržení. Aut, která tam komplikuje průjezd, tak očekávejte menší zdržení. Jinak se to zdá být dobrý, v ostatních klikuje průjezd, tak očekávejte menší zdržení. Jinak se to zdá být dobrý, v ostatních místech, kde ladíte rokrádio, tak očekávejte menší zdržení. Jinak se to zdá být dobrý, v ostatních místech, kde ladíte rokrádio, aspoň tedy ladíte menší zdržení. Jinak se to zdá být dobrý, v ostatních místech, kde ladíte rokrádio, menší zdržení. Jinak se to zdá být dobrý, v ostatních místech, kde ladíte rokrádio, aspoň tedy na těch větších. Jinak se to zdá být dobrý, v ostatních místech, kde ladíte rokrádio, aspoň tedy na těch větších tazích a v těch větších městech, tak v ostatních místech, kde ladíte Rock Radio, aspoň tedy na těch větších tazích a v těch větších městech, takže kde ladíte Rock Radio, aspoň tedy na těch větších tazích a v těch větších městech, takže jezděte Rock Radio, aspoň tedy na těch větších tazích a v těch větších městech, takže jezděte dál opatrně a v těch větších tazích a v těch větších městech, takže jezděte dál opatrně a v pořádku dojete v těch tazích a v těch větších městech, takže jezděte dál opatrně a v pořádku dojete šťastnou cestu. A v těch větších městech, takže jezděte dál opatrně a v pořádku dojete šťastnou cestu.
2: Kolony.
0: V těch městech, takže jezděte dál opatrně a v pořádku dojete šťastnou cestu.
2: Kolony neovlivníte.
0: Jezděte dál opatrně a v pořádku dojete šťastnou cestu.
2: Kolony neovlivní.
0: Opatrně a v pořádku dojete šťastnou cestu.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano.
0: Dojete šťastnou cestu.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman.
0: Cestu.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivní.

0: Vníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Vníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Letiště.toyota-louman.cz. Toyota-louman.cz. Louman.cz. Rock Radio. Rock.cz. Rock Radio. Rockový dopo. Rock Radio. Rockový dopoledne. Rock Radio. Rockový dopoledne. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Máme 10 hodin.
0: Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Máme 10 hodin a to přes...
0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Máme 10 hodin a to přesně s...
0: Dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Máme 10 hodin a to přesně s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký čtvrtek.
0: Kamilem Drábem.
1: Máme 10 hodin a to přesně s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký čtvrtek. Máme 10 hodin a to přesně s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký čtvrtek. 10 hodin a to přesně s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký čtvrtek 21. května a samozřejmě tady mám pro vás. To přesně s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký čtvrtek 21. května a samozřejmě tady mám pro vás spoustu Kamil Dráb. Já vám přeju hezký čtvrtek 21. května a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. A tady hezký čtvrtek 21. května a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. 21. května a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky a taky si udělám za chvíli radost května a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky a taky si udělám za chvíli radost, protože tady mám pro vás spoustu muziky a taky si udělám za chvíli radost, protože o mě se spoustu muziky a taky si udělám za chvíli radost, protože o mě se traduje, že jsem takový a taky si udělám za chvíli radost, protože o mě se traduje, si udělám za chvíli radost, protože o mě se traduje, že jsem takový ochránce, protože o mě se traduje, že jsem takový ochránce těch O mě se traduje, že jsem takový ochránce těch zapomenutých alb. O mě se traduje, že jsem takový ochránce těch zapomenutých alb, že jsem takový ochránce těch zapomenutých alb, nebo respektive jsem takový ochránce těch zapomenutých alb, nebo respektive takových těch od těch zapomenutých alb, nebo respektive takových těch od kterých zapomenutých alb, nebo respektive takových těch od kterých zapomenutých alb, nebo respektive takových těch od kterých dávají všichni, nebo respektive takových těch, od kterých dávají všichni ruce pryč. A tak si tady vytáhneme A taky si k tomu něco řekneme, ať je nějaká bžunda a zase hraje.

0: zprávy.
1: Krásné.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne.
0: Radio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Do fakultní nemocnice. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Do fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půl. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Do fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půlpoledne přeje Kuba Bělák. Do fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půlnoci z pražského letiště Kuba Bělák. Do fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půlnoci z pražského letiště fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem. Nice Bulovka přijel krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem. U kterého krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Afričanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Afričanem, podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle lékaře. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá

se nakrkneme ty, jak se tomu... A taky si k tomu něco řekneme, ať je nějaká bžunda a zase nakrkneme ty... Si k tomu něco řekneme, ať je nějaká bžunda a zase nakrkneme ty... Jak se tomu říká, konzervativní, chtěl jsem říct, ať je nějaká bžunda a zase nakrkneme ty... Jak se tomu říká, konzervativní, chtěl jsem říct skalní, ale bžunda a zase nakrkneme ty... Jak se tomu říká, konzervativní, chtěl jsem říct skalní, ale ne, skalní fanoušek jsem já, nakrkneme ty... Jak se tomu říká, konzervativní. Chtěl jsem říct skalní, ale ne. Skalní fanoušek, který právě je schopný akceptovat i album třeba, který není oblíbený. Ale ty konzervativní akceptovat i album třeba, který není oblíbený. Ale ty konzervativní, ty s tím problém mají. I album třeba, který není oblíbený. Ale ty konzervativní, ty s tím problém mají. Ale teď si dáme něco, který není oblíbený. Ale ty konzervativní, ty s tím problém mají. Ale teď si dáme něco, co je všeoblíbený. Ale ty konzervativní, ty s tím problém mají. Ale teď si dáme něco, co je vše konzervativní, ty s tím problém mají. Ale teď si dáme něco, co je všeobecně oblíbený, problém mají. Ale teď si dáme něco, co je všeobecně oblíbený a potom asi. Ale teď si dáme něco, co je všeobecně oblíbený a potom asi není potřeba mluvit. Co je všeobecně oblíbený a potom asi není potřeba mluvit. Takže obecně oblíbený a potom asi není potřeba mluvit. Takže začneme a potom asi není potřeba mluvit. Takže začneme tuhle tu 60 minutovku s akcept, potom asi není potřeba mluvit. Takže začneme tuhle tu 60 minutovku s akcept a metal není potřeba mluvit. Takže začneme tuhle tu 60 minutovku s akcept a metal hard mluvit. Takže začneme tuhle tu 60 minutovku s akcept a metal hard. Takže začneme tuhle tu 60 minutovku s akcept a metal hard. Tuhle tu 60 minutovku s akcept a metal hard. Accept a metal heart. Accept a metal heart.

jen z toho důvodu, že to nejsou ti, co to byli předtím, že už tam není ten u sestavu, jen z toho důvodu, že to nejsou ti, co to byli předtím, že už tam není ten a tak jen z toho důvodu, že to nejsou ti, co to byli předtím, že už tam není ten a tak dál. A přitom třeba ta muzika, že to nejsou ti, co to byli předtím, že už tam není ten a tak dál. A přitom ti, co to byli předtím, že už tam není ten a tak dál. A přitom třeba ta muzika na tom albu tím, že už tam není ten a tak dál. A přitom třeba ta muzika na tom albu je, už tam není ten a tak dál. A přitom třeba ta muzika na tom albu je naprosto výborná a když ten a tak dál. A přitom třeba ta muzika na tom albu je naprosto výborná a když dál. A přitom třeba ta muzika na tom albu je naprosto výborná a když k ní výborná a když k ní přistupujete bez předsudků, tak jako třeba já, tak a když k ní přistupujete bez předsudků, tak jako třeba já, tak s ním přistupujete bez předsudků, tak jako třeba já, tak tam nakonec jste bez předsudků, tak jako třeba já, tak tam nakonec ty skvělý věci, tak jako třeba já, tak tam nakonec ty skvělý věci o třeba já, tak tam nakonec ty skvělý věci objeví. Tak tam nakonec ty skvělé věci objevíte a nakonec si řeknete, hele, ta deska je vlastně konec ty skvělé věci objevíte a nakonec si řeknete, hele, ta deska je vlastně ty skvělé věci objevíte a nakonec si řeknete, hele, ta deska je vlastně skvělé věci objevíte a nakonec si řeknete, hele, ta deska je vlastně jako super. Tak není to jako to bylo předtím a nakonec si řeknete, hele, ta deska je vlastně jako super. Tak není to, jako to bylo. Si řeknete, hele, ta deska je vlastně jako super. Tak není to, jako to bylo předtím, ale je to jiný a je to deska je vlastně jako super. Tak není to, jako to bylo předtím, ale je to jiný a je to skvělý. Jako super. Tak není to, jako to bylo předtím, ale je to jiný a je to skvělý. A to si myslím, tak není to, jako to bylo předtím, ale je to jiný a je to skvělý. A to si myslím, že je právě případ to bylo předtím, ale je to jiný a je to skvělý. A to si myslím, že je právě případ tohohle alba u kapely předtím, ale je to jiný a je to skvělý. A to si myslím, že je právě případ tohohle alba u kapely Deep Purple, která je to jiný a je to skvělý. A to si myslím, že je právě případ tohohle alba a je to skvělý. A to si myslím, že je právě případ tohohle alba u kapely Deep Purple. A to si myslím, že je právě případ tohohle alba u kapely Deep Purple, která to měla vždycky. Myslím, že je právě případ tohohle alba u kapely Deep Purple, která to měla vždycky. Případ tohohle alba u kapely Deep Purple, která to měla vždycky bohatý, hlavně teda v 70. letech alba u kapely Deep Purple, která to měla vždycky bohatý, hlavně teda v Deep Purple, která to měla vždycky bohatý, hlavně teda v 70. letech na změny v sestavě, která to měla vždycky bohatý, hlavně teda v 70. letech na změny v sestavě a na vlastní vždycky bohatý, hlavně teda v 70. letech na změny v sestavě a na vlastně úplně bohatý, hlavně teda v 70. letech na změny v sestavě a na vlastně úplně hlavně teda v 70. letech na změny v sestavě a na vlastně úplně jinou odnož svojí muziky v letech na změny v sestavě a na vlastně úplně jinou odnož svojí muziky, ale na změny v sestavě a na vlastně úplně jinou odnož svojí muziky, ale nakonec se z toho a na vlastně úplně jinou odnož svojí muziky, ale na vlastně úplně jinou odnož svojí muziky, ale nakonec se z toho vždycky tak jakože v jinou odnož svojí muziky, ale nakonec se z toho vždycky tak jakože v uvozovkách vylhali odnož svojí muziky, ale nakonec se z toho vždycky tak jakože v uvozovkách vylhali a třeba podobné muziky, ale nakonec se z toho vždycky tak jakože v uvozovkách vylhali a třeba podobný, ale nakonec se z toho vždycky tak jakože v uvozovkách vylhali a třeba podobný případ mám se z toho vždycky tak jakože v uvozovkách vylhali a třeba podobný případ mám i Judas Priest, kde desky tak jakože v uvozovkách vylhali a třeba podobný případ mám i Judas Priest, kde v uvozovkách vylhali a třeba podobný případ mám i Judas Priest, kde desky z Rip vylhali a třeba podobný případ mám i Judas Priest, kde desky z Ripem Ovencem jsou naprosto třeba podobný případ mám i Judas Priest, kde desky z Ripem Ovencem jsou naprosto zhaněný, ale přitom jsou naprosto luxusní. Tak Jagulator ještě ne. Zhaněný, ale přitom jsou naprosto luxusní. Tak Jagulator ještě ne, ale třeba ale přitom jsou naprosto luxusní. Tak Jagulator ještě ne, ale třeba Demolition, tak to je za to luxusní. Tak Jagulator ještě ne, ale třeba Demolition, tak to je za mě prostě naprosto. Jagulator ještě ne, ale třeba Demolition, tak to je za mě prostě naprosto

0: King of Dreams a Deep Purple na Rock Radio rok 1990. King of Dreams a Deep Purple na Rock Radio rok 1990. Dali jsme si King of Dreams a Deep Purple na Rock Radio rok 1990. Dali jsme si Dreams a Deep Purple na Rock Radio rok 1990. Dali jsme si právě teď něco málo Purple na Rock Radio rok 1990. Dali jsme si právě teď něco málo po čtvrt na 11 na Rock Radio rok 1990. Dali jsme si právě teď něco málo po čtvrt na 11. Já jsem v úvodu hodiny 1990. Dali jsme si právě teď něco málo po čtvrt na 11. Já jsem v úvodu hodiny říkal, že se 90. Dali jsme si právě teď něco málo po čtvrt na 11. Já jsem v úvodu hodiny říkal, že se pozastavím. Jsme si právě teď něco málo po čtvrt na 11. Já jsem v úvodu hodiny říkal, že se pozastavím u Alp. Teď něco málo po čtvrt na 11. Já jsem v úvodu hodiny říkal, že se pozastavím u Alp, který po čtvrt na 11. Já jsem v úvodu hodiny říkal, že se pozastavím u Alp, který jsou
1: jen z toho důvodu, že to nejsou ti, co to byli předtím, že už bo tu danou sestavu.

úžasný, ale třeba Demolition, tak to je za mě prostě naprosto úžasný album. Stejně tak jako u Iron Maiden, Demolition, tak to je za mě prostě naprosto úžasný album. Stejně tak jako u Iron Maiden, Demolition, tak to je za mě prostě naprosto úžasný album. Stejně tak jako u Iron Maiden, to je za mě prostě naprosto úžasný album. Stejně tak jako u Iron Maiden, X-Factor, která je naprosto úžasný album. Stejně tak jako u Iron Maiden, X-Factor, která úžasný album. Stejně tak jako u Iron Maiden, X-Factor, která vyšla s Blazem Baileym. Stejně tak jako u Iron Maiden, X-Factor, která vyšla s Blazem Baileym. Není Maiden, X-Factor, která vyšla s Blazem Baileym. Není tam Bruce Dickinson, tak X-Factor, která vyšla s Blazem Baileym. Není tam Bruce Dickinson, takže spousta lidí. X-Factor, která vyšla s Blazem Baileym. Není tam Bruce Dickinson, takže spousta lidí to vyšla s Blazem Baileym. Není tam Bruce Dickinson, takže spousta lidí to Baileym. Není tam Bruce Dickinson, takže spousta lidí to schodila a řekli tam Bruce Dickinson, takže spousta lidí to schodila a řekli, že tohle to poslouchat nebudem. A teď se k tomu, že spousta lidí to schodila a řekli, že tohle to poslouchat nebudem. A teď se k tomu třeba to schodila a řekli, že tohle to poslouchat nebudem. A teď se k tomu třeba po letech vrací. Schodila a řekli, že tohle to poslouchat nebudem. A teď se k tomu třeba po letech vrací a zjišťují, že ty alba a řekli, že tohle to poslouchat nebudem. A teď se k tomu třeba po letech vrací a zjišťují, že ty alba jsou skvělý. Stejně tak tohle to poslouchat nebudem. A teď se k tomu třeba po letech vrací a zjišťují, že ty alba jsou skvělý. Stejně tak je na tom třeba i metr nebudem. A teď se k tomu třeba po letech vrací a zjišťují, že ty alba jsou skvělý. Stejně tak je na tom třeba i Metallica se k tomu třeba po letech vrací a zjišťují, že ty alba jsou skvělý. Stejně tak je na tom třeba po letech vrací a zjišťují, že ty alba jsou skvělý. Stejně tak je na tom třeba i Metallica se zjišťují, že ty alba jsou skvělý. Stejně tak je na tom třeba i Metallica s deskami Load a Reload. Alba jsou skvělý. Stejně tak je na tom třeba i Metallica s deskami Load a Reload. Stejně tak je na tom třeba i Metallica s deskami Load a Reload. Taky třeba i Metallica s deskami Load a Reload. Taky spousta fanoušků to definitivně odepsala deskami Load a Reload. Taky spousta fanoušků to definitivně Load a Reload. Taky spousta fanoušků to definitivně odepsala a přitom dneska zpětně Load. Taky spousta fanoušků to definitivně odepsala a přitom dneska zpětně se ukazuje spousta fanoušků to definitivně odepsala a přitom dneska zpětně se ukazuje, že když k tomu opravdu spousta fanoušků to definitivně odepsala a přitom dneska zpětně se ukazuje, že když k tomu definitivně odepsala a přitom dneska zpětně se ukazuje, že když k tomu opravdu přistoupíte bez toho předsudcela a přitom dneska zpětně se ukazuje, že když k tomu opravdu přistoupíte bez toho předsudka zpětně se ukazuje, že když k tomu opravdu přistoupíte bez toho předsudku, tak se ukazuje, že když k tomu opravdu přistoupíte bez toho předsudku, tak ty desky jsou skvělý. Já bych třeba, když k tomu opravdu přistoupíte bez toho předsudku, tak ty desky jsou skvělý. Já bych k tomu opravdu přistoupíte bez toho předsudku, tak ty desky jsou skvělý. Já bych třeba vyzdvihnul ještě éru s stoupíte bez toho předsudku, tak ty desky jsou skvělý. Já bych třeba vyzdvihnul ještě předsudku, tak ty desky jsou skvělý. Já bych třeba vyzdvihnul ještě éru s Tonym, tak ty desky jsou skvělý. Já bych třeba vyzdvihnul ještě éru s Tony Martinem v rámci Black Sabbath, pro skvělý. Já bych třeba vyzdvihnul ještě éru s Tony Martinem v rámci Black Sabbath. Třeba vyzdvihnul ještě éru s Tony Martinem v rámci Black Sabbath, protože éru s Tony Martinem v rámci Black Sabbath, protože třeba taková deska s Tony Martinem v rámci Black Sabbath, protože třeba taková deska Tyr, tak tu Martinem v rámci Black Sabbath, protože třeba taková deska Tyr, tak tu já jsem slyšel třeba konkrétně úplně první Black Sabbath, protože třeba taková deska Tyr, tak tu já jsem slyšel třeba konkrétně, protože třeba taková deska Tyr, tak tu já jsem slyšel třeba konkrétně úplně první deska Tyr, tak tu já jsem slyšel třeba konkrétně úplně první od jako od Black Sabbath a tak tu já jsem slyšel třeba konkrétně úplně první od jako od Black Sabbath. Já jsem slyšel třeba konkrétně úplně první od jako od Black Sabbath. A na tý dva konkrétně úplně první od jako od Black Sabbath. A na tý strašně ujíždím, teď jsem si první od jako od Black Sabbath. A na tý strašně ujíždím, teď jsem si koupil i Black Sabbath. A na tý strašně ujíždím, teď jsem si koupil i na vinilu a hraje to prostě pat. A na tý strašně ujíždím, teď jsem si koupil i na vinilu a hraje to prostě parádně, je to skvělý. A na tý strašně ujíždím, teď jsem si koupil i na vinilu a hraje to prostě parádně, je to skvělý. Strašně ujíždím, teď jsem si koupil i na vinilu a hraje to prostě parádně, je to skvělý. Milu ujíždím, teď jsem si koupil i na vinilu a hraje to prostě parádně, je to skvělý. Milu třeba i desku Risk i na vinilu a hraje to prostě parádně, je to skvělý.

Miluju třeba i desku Risk od Megadeth, což je taky a hraje to prostě parádně, je to skvělý. Miluju třeba i desku Risk od Megadeth, je parádně, je to skvělý. Miluju třeba i desku Risk od Megadeth, což je taky taková skvělý. Miluju třeba i desku Risk od Megadeth, což je taky taková, řekněme, hodně odsouzená. Miluju třeba i desku Risk od Megadeth, což je taky taková, řekněme, hodně odsouzená deska v rámci Risk od Megadeth, což je taky taková, řekněme, hodně odsouzená deska v rámci jejich No a můžeme třeba zmínit i odsouzená grafii.

0: svý oblíbený kapely, která byla odsouzena, svý oblíbený kapely, která byla odsouzená k tomu, aby se jakože v úvozovkách kapely, která byla odsouzená k tomu, aby se jakože v úvozovkách neměla líbit, ale přesto odsouzená k tomu, aby se jakože v úvozovkách neměla líbit, ale přesto vy na ní ujíždíte. K tomu, aby se jakože v úvozovkách neměla líbit, ale přesto vy na ní ujíždíte. Takový, aby se jakože v úvozovkách neměla líbit, ale přesto vy na ní ujíždíte. Takový guilty pressure. Jakože v úvozovkách neměla líbit, ale přesto vy na ní ujíždíte. Takový guilty pressure. Tak napište, neměla líbit, ale přesto vy na ní ujíždíte. Takový guilty pressure. Tak napište klidně a já, ale přesto vy na ní ujíždíte. Takový guilty pressure. Tak napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu. Ujíždíte, takový guilty pressure. Tak napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu. Dáme si guilty pressure. Tak napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu. Dáme si Ospring. Tak napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu. Dáme si Ospring, Miroš Majda bude a taky Queeni. Napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu. Dáme si Ospring, Miroš Majda bude a taky Queeni na Rock Rádiu. K tomu pustím další hudbu. Dáme si Ospring, Miroš Majda bude a taky Queeni na Rock Rádiu. Další hudbu dáme si Ospring, Miroš Majda bude a taky Queeni na Rock Rádiu. Si Ospring, Miroš Majda bude a taky Queeni na Rock Rádiu. Miroš Majda bude a taky Queeni na Rock Rádiu. A taky Queeni na Rock Rádiu.
1: Tak tohle nevím.
0: Na Rock Rádiu.
1: Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: A to je tram.
2: Zase všude tolik vody.
1: A to je puch.
2: Zase všude tolik vody.
1: A to je puch.
2: Jak? Zase všude tolik vody.
1: A to je puch.
3: Jak odvětra do zá...
1: A to je puch.
3: Jak odvětra do zápach...
1: A to je puch.
3: Jak odvětra do zápach, vlhkost a špatný vzduch...
1: To je puch.
3: Jak odvětra do zápach, vlhkost a špatný vzduch... Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátor. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůže. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory. Pach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz.
4: Světy trání na jednom místě.
3: Vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz.
4: Světy trání na jednom místě.
3: Pomůžeme na ventilátory.cz.
4: Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory.cz.
4: Ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory.cz.
4: CZ. Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory.cz.
4: Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory.cz.
4: Trání na jednom místě.
5: Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím.
5: .cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: To.
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co? Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem.
7: Pají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, drift.
7: Pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting. No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, drift. Co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting.
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting. Skok padákem, fly, led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet další, rafting, skok padákem.

0: Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásné
0: lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásné
0: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
0: další zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
0: který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
0: můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek prostného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vyber
1: Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si
1: vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se neplný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
0: Vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit. Pítkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na
0: zážitek. Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na
0: zážitek. Nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Zit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Jist zdraví.
1: Dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Jist zdravěji.
1: Zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Jist zdravěji jde v Albertu snadno.
2: Zážitky.
1: CZ.
0: Jist zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu
1: CZ.
0: Jist zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny a jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny a jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem věji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Obné týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízkém novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 102 za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29 nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Nebo Bio Olive Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Nebo Bio Olivový 120 gramů za 29,90. Nebo Bio Olivový olej půl litru za 139 gramů za 29,90. Nebo Bio Olivový olej půl litru za 139,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 olivový olej půl litru za 139,90 Albert.
3: Fíha!
0: Půl litru za 139,90 Albert.
3: Fíha!
0: V maj 39,90 Albert.
3: Fíha! V Majalandu
0: 50 Albert.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní...
0: Albert.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Do otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vidová venkovní

0: vytrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vytrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno, přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a tak pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a tak vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, v květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za deset. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na majaland.cz. Oslavu za 10 tisíc. Více na majaland.cz. 10 tisíc. Více na majaland.cz.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho.
0: Více na majaland.cz.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a
0: majaland.cz.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte
0: CZ.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Jevko, převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko, vte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem. Vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online. S kem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzíko. Pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzíko. Více na NN.cz / penzíko.
2: Připadáš si ve značkovej...
1: Více na NN.cz / penzíko.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako...
1: CZ / penzíko.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako... Větší chlap?
1: / penzíko.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako... Větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Kontaktu.
2: www.bezpotisku.cz. www.bezpotisku.cz.
3: Kontejnery Siegel.
2: CZ.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu...
4: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
4: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel.
4: Ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše
4: fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.

0: Máte problém?
1: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
2: Pekelný
1: ostrov všude. www.siegel.cz.
2: Pekelný ostrov se blíží. Buď u
1: www.siegel.cz.
2: Pekelný ostrov se blíží.
1: Siegel.cz.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
1: CZ.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští roho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri divoký byl Princess Republic. Rybičky 48. Dimitri divoký byl. Rybičky 48.

0: Milwaukee, tři svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohově. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Milwaukee Heavy Duty v Praze.
1: To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.

0: Technika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Vzduchotechnika.cz. To je fičák. CZ. To je fičák.
1: Rok.
0: To je fičák.

0: sestry, Škvor a další. Více Divokej byl, tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov, sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mitry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov Or a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem Fese na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Festivalu je Rock Radio.
1: Léto. Doktor
0: je Rock Radio.
1: Léto. Doktor.
0: Jo.
1: Léto. Doktor. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se ne... Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se... Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálí vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte s letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si po v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti ke kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. A starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Pustte k vodě. Doktor Max.
2: Top Centrum CZ.
1: Pustte k vodě. Doktor Max.
2: Top Centrum CZ.
1: Doktor Max.
2: Top Centrum CZ.
1: Max.
2: Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní technikum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hotel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od

Nazdar bando, tady... Nazdar bando... Nazdar bando, tady Miroš Majdá. Nazdar bando, tady Miroš Majdá, zdravím všechny posluchače. Nazdar bando, tady Miroš Majdá, zdravím všechny posluchače Rograd. Nazdar bando, tady Miroš Majdá, zdravím všechny posluchače Rográdia. Nazdar bando, tady Miroš Majdá, zdravím všechny posluchače Rográdia. Užívejte dne a poslouchejte. Tady Miroš Majdá, zdravím všechny posluchače Rográdia. Užívejte dne a poslouchejte v plný palbě. Zdravím všechny posluchače Rográdia. Užívejte dne a poslouchejte v plný palbě. Posluchače Rográdia, užívejte dne a poslouchejte v plný palbě. Rádia, užívejte dne a poslouchejte v plný palbě. Dne a poslouchejte v plný palbě. Poslouchejte v plný palbě.

0: kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rock Radio. A od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rock Radio. Pátku v Rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte
0: jízdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte
0: Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Dne. Planeo.

Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Kámoši poz... Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso na... Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže... Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu... Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na tvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování. Tu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte. Chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku, nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Cel toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kondy do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku.

Hodina 30 si Queeny na Rock Rádiu, rok 1989. 10 hodina 37 minut na Rock Rádiu, rok 1989. 10 hodina 37 minut, to je aktuální čas a 1989. 10 hodina 37 minut, to je aktuální čas a já už 9. 10 hodina 37 minut, to je aktuální čas a já už vás v 10 hodina 37 minut, to je aktuální čas a já už vás v tuhle tu chvíli můžu pozvat na náš 7 minut, to je aktuální čas. A já už vás v tuhle tu chvíli můžu pozvat na náš web rokový aktuální čas a já už vás v tuhle tu chvíli můžu pozvat na náš web rokový a já už vás v tuhle tu chvíli můžu pozvat na náš web rokový radio.cz do sekce post. Už vás v tuhle tu chvíli můžu pozvat na náš web rokový radio.cz do sekce po chvíli můžu pozvat na náš web rokový radio.cz do sekce post podcast web rokový radio.cz do sekce post podcast, kde najdete rozhovor, který radio.cz do sekce post podcast, kde najdete rozhovor, který jsme včera měli do sekce post podcast, kde najdete rozhovor, který jsme včera měli a to post podcast, kde najdete rozhovor, který jsme včera měli a to v rámci hvězdní hodiny mezi, kde najdete rozhovor, který jsme včera měli a to v rámci hvězdní hodiny mezi 9. rozhovor, který jsme včera měli a to v rámci hvězdní hodiny mezi 9. a 10. hodinou, který jsme včera měli a to v rámci hvězdní hodiny mezi 9. a 10. hodinou dorazil Márdě z Vypsaných. Včera měli a to v rámci hvězdní hodiny mezi 9. a 10. hodinou dorazil Márdě z Vypsaných. To v rámci hvězdní hodiny mezi 9. a 10. hodinou dorazil Márdě z Vypsaných Fixy a bylo to velice hvězdní hodiny mezi 9. a 10. hodinou dorazil Márdě z Vypsaných Fixy a bylo to velice výživný 9. a 10. hodinou dorazil Márdě z Vypsaných Fixy a bylo to velice výživný dorazil Márdě z Vypsaných Fixy a bylo to velice výživný bych řekl. Jednak jsme si povídali z Vypsaných Fixy a bylo to velice výživný, bych řekl. Jednak jsme si povídali samozřejmě a bylo to velice výživný, bych řekl. Jednak jsme si povídali samozřejmě o velice výživný, bych řekl. Jednak jsme si povídali samozřejmě o věcech, které výživný, bych řekl. Jednak jsme si povídali samozřejmě o věcech, které jsou spojené s hokejem, protože jednak jsme si povídali samozřejmě o věcech, které jsou spojené s hokejem, protože Márdy samozřejmě o věcech, které jsou spojené s hokejem, protože Márdy je spjatý s samozřejmě o věcech, které jsou spojené s hokejem, protože Márdy je spjatý s Pardubickým o věcech, které jsou spojené s hokejem, protože Márdy je spjatý s Pardubickým a vlastech, které jsou spojené s hokejem, protože Márdy je spjatý s Pardubickým a vlastně mistrovským s hokejem, protože Márdy je spjatý s Pardubickým a vlastně mistrovským týmem, který Márdy je spjatý s Pardubickým a vlastně mistrovským týmem, který letos vyhrál spjatý s Pardubickým a vlastně mistrovským týmem, který letos vyhrál tý s Pardubickým a vlastně mistrovským týmem, který letos vyhrál titul, taky jsme a vlastně mistrovským týmem, který letos vyhrál titul, taky jsme si povídali mistrovským týmem, který letos vyhrál titul, taky jsme si povídali o nový desce, kterým týmem, který letos vyhrál titul, taky jsme si povídali o nový desce, která týmem, který letos vyhrál titul, taky jsme si povídali o nový desce, která vyjde, letos vyhrál titul, taky jsme si povídali o nový desce, která vyjde už zítra a taky jsme si povídali o nový desce, která vyjde už zítra, si povídali o nový desce, která vyjde už zítra a jmenuje se Ideál, nový desce, která vyjde už zítra a jmenuje se Ideál, která vyjde už zítra a jmenuje se Ideál a taky nám Márdy už zítra a jmenuje se Ideál a taky nám Márdy z týletý a jmenuje se Ideál a taky nám Márdy z týletý desky a jmenuje se Ideál a taky nám Márdy z týletý desky zahrál Ideál a taky nám Márdy z týletý desky zahrál takovou neoficiální píseň a taky nám Márdy z týletý desky zahrál takovou neoficiální píseň Márdy z týletý desky zahrál takovou neoficiální píseň nebo respektive další týletý desky zahrál takovou neoficiální píseň nebo respektive další píseň z desky, ale neoficiálně zahrál takovou neoficiální píseň nebo respektive další píseň z desky, ale neoficiálně takovou neoficiální píseň nebo respektive další píseň z desky, ale neoficiálně, protože ji zahrál na neoficiální píseň nebo respektive další píseň z desky, ale neoficiálně, protože ji zahrál na akustiku píseň nebo respektive další píseň z desky, ale neoficiálně, protože ji zahrál na akustiku. A

A nebo respektive další píseň z desky, ale neoficiálně, protože ji zahrál na akustiku. Takže tohle to všechno najdete jednak na našich sociálních sítích, že je to velice exkluzivní. A věřím, že to bude hodně kulisí, takže bude o čem povídat a věřím, že to

0: bude hodně zajímavý. Takže se máte o čem povídat a věřím, že to bude hodně zajímavý. Takže se máte na co těšit ve středu Jirka a věřím, že to bude hodně zajímavý. Takže se máte na co těšit ve středu a věřím, že to bude hodně zajímavý. Takže se máte na co těšit ve středu Jirka Daron, Pragokoncert, hvězdný host, hodně zajímavý. Takže se máte na co těšit ve středu Jirka Daron, Pragokoncert, hvězdný host, Rokrá. Takže se máte na co těšit ve středu Jirka Daron, Pragokoncert, hvězdný host, Rokrádianu. A máte na co těšit ve středu Jirka Daron, Pragokoncert, hvězdný host, Rokrádianu. A teď už pojďme na další muziku. Středu Jirka Daron, Pragokoncert, hvězdný host, Rokrádianu. A teď už pojďme na další muziku. Bastard si dáme si taky Pragokoncert, hvězdný host, Rokrádianu. A teď už pojďme na další muziku. Bastard si dáme si taky hvězdný host, Rokrádianu. A teď už pojďme na další muziku. Bastard si dáme si taky Rokrádianu. A teď už pojďme na další muziku. Bastard si dáme si taky Briana Adamse a nebo Nirvánu. Pojďme na další muziku. Bastard si dáme si taky Briana Adamse a nebo Nirvánu. Bastard si dáme si taky Briana Adamse a nebo Nirvánu.
1: Ahoj,
0: dáme si taky Briana Adamse a nebo Nirvánu.
1: Ahoj, jsem Martin.
0: Briana Adamse a nebo Nirvánu.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglasu.
0: Nebo Nirvánu.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglasu. Když vám praskne čelní... Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglasu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglasu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Jsem Martin, mechanik Scarglasu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám mechanik Scarglasu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systém. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřeší. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz, také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: A rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Jít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Mail.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Mail.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Nejlepší.
2: Carglass vymění.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
2: vymění.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
4: Nové styly pro...
3: CZ.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v... Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinuj právě teď.

0: kick. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinuj. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinuj. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kick. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kick. Den. A pro zvláštní momenty. Kick. Víc než si myslíte. Pro zvláštní momenty. Kick. Víc než si myslíte. Kick. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Myslíte.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: No, chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i... Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako brazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu... Můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší pal... Bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co je? A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby. Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby. Palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby.
3: Dřív než začnou prázdniny, než...
2: Tak co jedeme? Zoo chleby.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na do...
2: Zoo chleby.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na...
2: Chleby.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix čas vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už devo GP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky 1. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrom Brno. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrom Brno. CZ. Brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrom Brno. CZ. Vstupenky pořídíš na automotodrom Brno. CZ. Pořídíš na automotodrom Brno.cz. Automotodrom Brno.cz. Brno.cz.
4: Léto chutná v
5: ICZ.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé. Léto chutná v Itálii pokaždé. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Léto

Dali jsme si Queeny na Rock Rádiu Rock 9. Dali jsme si Queeny na Rock Rádiu Rock. Dali jsme si Queeny na Rock Rádiu Rock 1980. Dali jsme si Queeny na Rock Rádiu Rock 1980. Dali jsme si Queeny na Rock Rádiu Rock 1989. Dali jsme si Queeny na Rock Rádiu Rock 1989. 10.

ochutná v Itálii pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosféru v Itálii pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za každé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha mu atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha mu Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 218 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.a. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Profi voda. 200 destinací na www.prg.aero. Profi voda. Destinací na www.prg.aero. Profi voda. www.prg.aero. Profi voda. Prg.aero.

0: Lidl, to se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci.
0: To se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2+1 ke každým. Stavebniny Dek přináší mega akci. 2+1 ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro. Stavebniny Dek přináší mega akci. 2+1 ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace. Mega akci. 2+1 ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace. 2+1 ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX6. 1 ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600. Nyní navíc tím dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600. Nyní navíc dostanete pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus tepelné izolace Decfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma Decfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dekplat 600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dekplatí do 29. Navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dekplatí do 29. května. Tak třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dekplatí do 29. května. Mega akce ve stavebninách Dekplatí do 29. května. Tak si přijďte akce ve stavebninách Dekplatí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace v měnách Dekplatí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Tého května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dekce. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
2: Právě teď
1: pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
2: Právě teď v Planeo.
1: Plné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
2: Právě teď v Planeo.
1: Prémiové elektřiny zdarma. Více na Dek.cz.
2: Právě teď v Planeo.
1: EZ.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 4 Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Navštivte elektrodny se slevovými kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen mými kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 100%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 100%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami sklad prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami sklad nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel
2: 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Jsou s užitkovými vozy
2: položkami skladem. Planeo.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení
2: skladem. Planeo.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
2: Planeo.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
4: Já.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
4: Já.
3: Protože užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé.
4: Já.
3: Vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé.
4: Já na tyrli.
3: Majitelé spokojení.
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé.
4: Já na tyrli.
3: Spokojení.
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé.
4: Já na tyrli.
3: A se zárukou.
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé.
4: Já na tyrli.
3: A se zárukou na. Protože jsou spolehlivé.
4: Já na tyrli.
3: A se zárukou na 5 let zdarma.
4: Já.
3: Zicha.
4: Spolehlivé. Já na tyrli.
3: A se zárukou na 5 let zdarma.
4: Já.
3: Zicha.
4: Spolehlivé. Já na tyrli.
3: A se zárukou na 5 let zdarma.
4: Já.
3: Zicha. Spolehněte se na německou. A se zárukou na 5 let zdarma.
4: Já.
3: Zicha. Spolehněte se na německou. Zárukou na 5 let zdarma.
4: Já.
3: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz
4: zdarma.
3: Já.
4: Zicha.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel.
4: Zicha.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel. Movano, Vivaro nebo Kombo. Německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel. Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní

0: Pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Kombo. Nyní v akční nabídce. Nyní v akční nabídce.
1: Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě to. Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě to postele fičí. Barák děravej. Mě to postele fičí. Barák děravej. Mě to postele fičí. Dravej. Mě to postele fičí. Mě to postele fičí. Snad postele fičí. Snad známý tele fičí. Snad známý poradí. Snad známý poradí. Jinak jsem snad známý poradí. Jinak jsem známý poradí. Jinak jsem mý poradí. Jinak jsem poradí. Jinak jsem. Jinak jsem. Jsem. Já bych si role ty na cestě odstety.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Ne studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuje.
0: Klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou
0: chci. Letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka.
0: CZ.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu web. Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně. Je za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně. Chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 39,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 a 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 a keříková rajčata 1 kg za 34,90 a Coca-Cola ta 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 104,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26 Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90 Lidl Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl. To se 1,75 litru za 26,90. Lidl. To 75 litru za 26,90. Lidl. To se vyplatí. Stavebniny za 26,90. Lidl. To se vyplatí. Stavebniny za 26,90. Lidl. To se vyplatí. Stavebniny deck přináší.

Okna sukorady.cz. Sukorady.cz.

Rokový do... Rokový dopoledne s Kamil... Rokový dopoledne s Kamilem... Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem. Drábem.

0: a zítra máš. Trenirkarna.cz.
1: Navštivte Mercedes-Benz studio.
0: Až a zítra máš. Trenirkarna.cz.
1: Navštivte Mercedes-Benz studio.
0: Až Trenirkarna.cz.
1: Navštivte Mercedes-Benz studio Praha v galerii Mánes.
0: Trenirkarna.cz.
1: Navštivte Mercedes-Benz studio Praha v galerii Mánes a oslavte.
0: .cz.
1: Navštivte Mercedes-Benz studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 104. Navštivte Mercedes-Benz studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi Mercedes-Benz studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 50 technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 20. AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. LC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. 3, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz studio vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz studio 19. do 24. května. Mercedes-Benz studio Praha. 19. do 24. května. Mercedes-Benz studio Praha.
2: Bolkafest
1: 4. května. Mercedes-Benz studio Praha.
2: Bolkafest
1: května. Mercedes-Benz studio Praha.
2: Bolkafest 2000
1: Mercedes-Benz studio Praha.
2: Bolkafest 2026 už
1: studio Praha.
2: Bolkafest 2026 už 29. Bolkafest 2026 už 29. Bolkafest 2026 už 29. a 30. května 2026 už 29. a 30. května na krásné louce 26 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi 5. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48 na louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48 Mladé Boleslavi vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48 Harley Valdagen vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48 Harley Valdagen Jiří Škvor Dimitri Rybičky 48 Harley Valdagenk, Jiří Korn a Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valdagenk, Jiří Korn a mnoho dalších. Rybičky 48, Harley, Valdagenk, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest
1: 48, Harley, Valdagenk, Jiří Korn a mnoho dalších. Harley, Valdagenk, Jiří Korn a mnoho dalších.
2: Bolkafest 2.
1: Valdagenk, Jiří Korn a mnoho dalších.
2: Bolkafest 2026.
1: Vstupenky za Jiří Korn a mnoho dalších.
2: Bolkafest 2026.
1: Vstupenky zakoupíš na a mnoho dalších.
2: Bolkafest 2026.
1: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.
2: Bolkafest 2026.
1: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.
2: 2026.
1: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest. CZ.
2: Domov 26.
1: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest. CZ.
2: Domov.
1: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest. CZ.
2: Domov pro seniory Sulická.
1: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest. CZ.
2: Domov pro seniory Sulická.
1: Na vstup na fest. CZ.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé
1: péče. Fest. CZ.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
1: Z.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
1: Hledáme někoho
2: pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
1: Hledáme někoho, kdo přecká hledá.

0: upřímné péče.
1: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter.
0: Upřímné péče.
1: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemá. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. A respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám, podíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Nání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov mínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov pomlčka Sulická, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov pomlčka Sulická, CZ. Přijďte se k nám podívat. Více na domov pomlčka Sulická, CZ.
2: Léto volá.
1: K nám podívat. Více na domov pomlčka Sulická, CZ.
2: Léto volá. Voda.
1: Více na domov pomlčka Sulická, CZ.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy.
1: Domov pomlčka Sulická, CZ.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírej.
1: Sulická, CZ.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od Z. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od A. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 20. lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28. set. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28. set. A vydejte se do Albertu od 13.5. do 28. set. A vydejte se do přírody se značkovou výbavou 15.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou 8.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 60. A vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61. Přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatky značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatky Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatky nepromokavé vaky se slevou až 61%. Stany Karimatky nepromokavé 61%. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vych na procent. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Mokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. A spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Tak
2: a dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Tak děti, zítra je taky den. A
2: pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku.
2: Přírodě. Albert.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď
2: Albert.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat. Spinkat.
4: Luboši, ty

0: 是丢了你哦，你自己能不能用？如果是丢了你哦，你自己能不能用？如果是丢了你哦，你自己能不能用？不是丢了你哦，你自己能不能用？
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezpovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. To bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. Kempu.cz.
2: Ardon prémio. Ardon prémiové pracovní. Ardon prémiové pracovní a Ardon prémiové pracovní a outdoor. Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www. oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz. Bezat.

0: trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky?
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky?
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod radio a procent? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod... Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod radio a jede to. 30% navštěvně na trenirkarna.cz. Napiš kod radio a jede to. 30% na všechno z trenirkarna.cz. Napiš kod radio a jede to. 30% na CZ. Napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
2: Dnes objedná?
1: Napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Jo a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
2: Dnes objednáš?
1: To. 30% na všechno s kódem radio.
2: Dnes objednáš? A zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
1: Na všechno s kódem radio.
2: Dnes objednáš? A zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
1: S kódem radio.
2: Dnes objednáš? A zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
2: Navštiv s objednáš

0: a 43. Tu pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 43 korun a 43 haléřů. Dopravce American 40 korun a 43 haléřů. Dopravce American Airlines dnes zahájí pro 43 haléřů. Dopravce American Airlines dnes zahájí 40 haléřů. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Philadelphia. American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Philadelphia. První letadlo odstartuje dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Philadelphia. První letadlo odstartuje ze Spojených států. Zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Philadelphia. První letadlo odstartuje ze Spojených přímé lince mezi Prahou a Philadelphia. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v se mezi Prahou a Philadelphia. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane Prahou a Philadelphia. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a Fi. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane. Letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce tuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6 let a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6 leté pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6 leté přestávce, která dopravce denní spojení obnovuje po více než 6 leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Denní spojení obnovuje po více než 6 leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Obnovuje po více než 6 leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Čeští hokejisté více než 6 leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Čeští hokejisté porazili přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Čeští hokejisté porazili, která začala s koronavirovou krizí. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství s virovou krizí. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali si čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali si tak třetí porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině světa Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině světa Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas 1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas čeká Rulík. Psali si tak třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas čeká Rulíku ve výběr. Třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas čeká Rulíku ve výběr. Ve skupině B. Pátý zápas čeká Rulíku ve výběr v sobotu proti. Pátý zápas čeká Rulíku ve výběr v sobotu proti Slovensku. Pas čeká Rulíku ve výběr v sobotu proti Slovensku.
1: Rock Radio. Počasí.
0: A Rulíku ve výběr v sobotu proti Slovensku.
1: Rock Radio.
0: Výběr v sobotu proti Slovensku.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Jak to bude vypadat tu proti Slovensku?
1: Rock Radio. Počasí.
0: Jak to
1: Slovensku? Rock Radio. Počasí.
0: Jak to bude vypadat s počasím dneska?
1: Radio. Počasí.
0: Jak to bude vypadat s počasím dneska? Převážně oblač.
1: Počasí.
0: Jak to bude vypadat s počasím dneska? Převážně oblačno a odpoledne na východě. Jak to bude vypadat s počasím dneska? Převážně oblačno a odpoledne na východě při zvýšení. Jak to bude vypadat s počasím dneska? Převážně oblačno a odpoledne na východě při zvýšení. S počasím dneska převážně oblačno a odpoledne na východě při zvýšení. Převážně oblačno a odpoledne na východě při zvýšené oblačnosti se můžou oblačno a odpoledne na východě při zvýšené oblačnosti se můžou dostavit i nějaký ty přehánky. No a teplo a odpoledne na východě při zvýšené oblačnosti se můžou dostavit i nějaký ty přehánky. Východě při zvýšené oblačnosti se můžou dostavit i nějaký ty přehánky. No a teplo.

0: Teploty mezi 19 až 3 zvýšené oblačnosti se můžou dostavit i nějaký ty přeháňky.
1: Toyota Louman, nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Toyota Louman, nový servis.

Servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toje. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Jděte víc na letiště.toyota-louman.cz. letiště.toyota-louman.cz. toyota-louman.cz. rockalouman.cz. rockradio.cz. rockradio elektrik.

Mám chuť na to si připomenout naše víkendové song, který je vždy standardně ode mě a dneska mám chuť na to si připomenout naše víkendové, který je vždy standardně ode mě a dneska mám chuť na to si připomenout naše víkendové radovánky. Standardně ode mě a dneska mám chuť na to si připomenout naše víkendové radovánky v rámci kapely. Dneska mám chuť na to si připomenout naše víkendové radovánky v rámci kapely Metallica. Na to si připomenout naše víkendové radovánky v rámci kapely Metallica. A dáme si Unforgiven, což mi přijdou naše víkendové radovánky v rámci kapely Metallica. A dáme si radovánky v rámci kapely Metallica. A dáme si Unforgiven, což mi připomíná, že zrovna tuhle písničku kapely Metallica. A dáme si Unforgiven, což mi připomíná, že zrovna tuhle písničku Metallica. A dáme si Unforgiven, což mi připomíná, že zrovna tuhle písničku jsme o víkendu nehráli. A dáme si Unforgiven, což mi připomíná, že zrovna tuhle písničku jsme o víkendu nehráli. No tak už to někdy Unforgiven, což mi připomíná, že zrovna tuhle písničku jsme o víkendu nehráli. No tak už to někdy bejvá. Připomíná, že zrovna tuhle písničku jsme o víkendu nehráli. No tak už to někdy bejvá. Tak a možná pro tuhle písničku jsme o víkendu nehráli. No tak už to někdy bejvá. Tak a možná proto právě na ní mám chuť víkendu nehráli. No tak už to někdy bejvá. Tak a možná proto právě na ní mám chuť. No, tak už to někdy bejvá. Tak a možná proto právě na ní mám chuť teď. Tak už to někdy bejvá. Tak a možná proto právě na ní mám chuť teď. Tak si pojďte se mnou společně dát. Tak a možná proto právě na ní mám chuť teď. Tak si pojďte se mnou společně dát. Proto právě na ní mám chuť teď. Tak si pojďte se mnou společně dát. Právě na ní mám chuť teď. Tak si pojďte se mnou společně dát. Teď, tak si pojďte se mnou společně dát. Tak si pojďte se mnou společně dát. Společně dát.

0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes stouply o 10. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes stouply. Dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Litr benzínu se maximální ceny pohonných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Litr benzínu se může pohonných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Litr benzínu se může prodávat až za 5 a 4 dnes stouply o desítky haléřů. Litr benzínu se může prodávat až za 45 haléřů. Litr benzínu se může prodávat až za 45 korun. Naftu pak mohou. Litr benzínu se může prodávat až za 45 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice. Benzínu se může prodávat až za 45 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodat až za 45 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun.

0: oběd.
1: Tak jdeme na elektrický oběd, který startuje...
0: Rádio elektrický oběd.
1: Tak jdeme na elektrický oběd, který startuje právě...
0: Elektrický oběd.
1: Tak jdeme na elektrický oběd, který startuje právě teď, něco málo po 11.
0: Oběd.
1: Tak jdeme na elektrický oběd, který startuje právě teď, něco málo... Tak jdeme na elektrický oběd, který startuje právě teď, něco málo po 11. Jdeme na elektrický oběd, který startuje právě teď, něco málo po 11. hodině. A s vámi je Kamil Dráb, váš šéf kuchař, který je připravený plnit vaše objednávky, o který si můžete psát na náš. Který je připravený plnit vaše objednávky, o který si můžete psát na náš Facebook do zpráv, anebo na e-mail obec. Plnit vaše objednávky, o který si můžete psát na náš Facebook do zpráv, anebo na e-mail obec zavináč rocko objednávky, o který si můžete psát na náš Facebook do zpráv, anebo na e-mail obec zavináč rockoviradio.cz. Si můžete psát na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obec@rockoviradio. Na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obec@rockoviradio.cz. Do zpráv anebo na e-mail obec@rockoviradio.cz. To jsou jenom dvě cesty na e-mail obec@rockoviradio.cz. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane, a na @rockoviradio.cz. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane, a následně @rockoviradio.cz. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane, a následně můžu přetavit .cz. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane, a následně. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane, a následně můžu přetavit do. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane, a následně můžu přetavit do éteru Rokrádia. Ze kterých se to ke mně dostane, a následně můžu přetavit do éteru Rokrádia. Pokud tedy budeme schopni. To ke mně dostane, a následně můžu přetavit do éteru Rokrádia. Pokud tedy budeme schopni. A následně můžu přetavit do éteru Rokrádia. Pokud tedy budeme schopni to přání splnit. Následně můžu přetavit do éteru Rokrádia. Pokud tedy budeme schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci do éteru Rokrádia. Pokud tedy budeme schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci do éteru Rokrádia. Pokud tedy budeme schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci. Pokud tedy budeme schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci. Který opravdu budeme schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci. Který opravdu schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci. Který opravdu splnit, protože občas si píšete o věci. Který opravdu splnit schopný, že občas si píšete o věci. Který opravdu splnit schopný nejsme. To se nedá nic o věci. Který opravdu splnit schopný nejsme. To se nedá nic dělat, takže kdo ví. Který opravdu splnit schopný nejsme. To se nedá nic dělat, takže kdo ví, co splnit schopný nejsme. To se nedá nic dělat, takže kdo ví, co hrajem, tak má samozřejmě. Splnit schopný nejsme. To se nedá nic dělat, takže kdo ví, co hrajem, tak má samozřejmě výhodu. Takže kdo ví, co hrajem, tak má samozřejmě výhodu. A já na začátek pouze co hrajem, tak má samozřejmě výhodu. A já na začátek, tak má samozřejmě výhodu. A já na začátek pouštím hnedka první samozřejmě výhodu. A já na začátek pouštím hnedka první songu. A já na začátek pouštím hnedka první song. A já na začátek pouštím hnedka první song, který je vždy standardně ode mě. Já na začátek pouštím hnedka první song, který je vždy standardně. Pouštím hnedka první song, který je vždy standardně ode mě. A dneska mám chuť na první song, který je vždy standardně ode mě. A dneska mám...

Metallica Unforgiven. Metallica Unforgiven. Metallica Unforgiven. Metallica Unforgiven. První píseň dnešního elektrického oběda, kterou jsem... Metallica Unforgiven, první píseň dnešního elektrický. Metallica Unforgiven, první píseň dnešního elektrického oběda, kterou jsem Unforgiven, první píseň dnešního elektrického oběda, kterou jsem vybral já a teď už jdete vybírat. První píseň dnešního elektrického oběda, kterou jsem vybral já a teď už jdete vybírat. Píseň dnešního elektrického oběda, kterou jsem vybral já a teď už jdete vybírat vy. Elektrického oběda, kterou jsem vybral já a teď už jdete vybírat vy. Konkrétně Alča, která napsala, že kterou jsem vybral já a teď už jdete vybírat vy. Konkrétně Alča, která napsala, že by chtěla nechat a teď už jdete vybírat vy. Konkrétně Alča, která napsala, že by chtěla nechat jdete vybírat vy. Konkrétně Alča, která napsala, že by chtěla nechat zahrát pro svý. Konkrétně Alča, která napsala, že by chtěla nechat zahrát pro svoji kamarádku Monču. Konkrétně Alča, která napsala, že by chtěla nechat zahrát pro svoji kamarádku Monču k dnešnímu svátku a napsala, že by chtěla nechat zahrát pro svoji kamarádku Monču k dnešnímu svátku a mělo by to být něco. Chtěla nechat zahrát pro svoji kamarádku Monču k dnešnímu svátku a mělo by to být něco od Halloween. Hrát pro svoji kamarádku Monču k dnešnímu svátku a mělo by to být něco od Halloweenu. Moc děkuji. Kamarádku Monču k dnešnímu svátku a mělo by to být něco od Halloweenu. Moc děkuji. K dnešnímu svátku a mělo by to být něco od Halloweenu. Moc děkuji. Ano, moc svátku a mělo by to být něco od Halloweenu. Moc děkuji. Ano, mělo by to být něco od Halloweenu. Moc děkuji. Ano, Moniky mají dneska svátek, tak přejeme se co od Halloweenu. Moc děkuji. Ano, Moniky mají dneska svátek. Moc děkuji. Ano, Moniky mají dneska svátek, tak přejeme z Etera nebo z Eteru. Ano, Moniky mají dneska svátek, tak přejeme z Etera nebo z Eteru Rokrádia. Moniky mají dneska svátek, tak přejeme z Etera nebo z Eteru Rokrádia. Všichni dneska svátek, tak přejeme z Etera nebo z Eteru Rokrádia. Všechno nejlepší, tak přejeme z Etera nebo z Eteru Rokrádia. Všechno nejlepší všem Monikám z Etera nebo z Eteru Rokrádia. Všechno nejlepší všem Monikám, který právě nebo z Eteru Rokrádia. Všechno nejlepší všem Monikám, který právě teď poslouchají a jestli vám Rokrádia. Všechno nejlepší všem Monikám, který právě teď poslouchají a jestli vám stejně. Všechno nejlepší všem Monikám, který právě teď poslouchají a jestli vám stejně tak jako Monč. Všechno nejlepší všem Monikám, který právě teď poslouchají a jestli vám stejně tak jako Monče. Všem Monikám, který právě teď poslouchají a jestli vám stejně tak jako Monče, který budeme teď hrát, který právě teď poslouchají a jestli vám stejně tak jako Monče, který budeme teď poslouchají a jestli vám stejně tak jako Monče, který budeme teď hrát Halloweeny udělají vám stejně tak jako Monče, který budeme teď hrát Halloweeny udělají radost, tak jedině dobře. Stejně tak jako Monče, který budeme teď hrát Halloweeny udělají radost, tak jedině dobře. Všechno Monče, který budeme teď hrát Halloweeny udělají radost, tak jedině dobře. Všechno nejlepší děvčata, který budeme teď hrát Halloweeny udělají radost, tak jedině dobře. Všechno nejlepší děvčata a tady Halloweeny udělají radost, tak jedině dobře. Všechno nejlepší děvčata a tady jsou Halloweeny. Tak jedině dobře. Všechno nejlepší děvčata a tady jsou Halloweeny. Dobře. Všechno nejlepší děvčata a tady jsou Halloweeny. Nejlepší děvčata a tady jsou Halloweeny. A tady jsou Halloweeny. Halloweeny.

Elektrický. Elektrický. Elektrický oběd s... Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. S Kamilem Drábem. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel like... Radio. Do you ever...

0: Tak tohle byl...
1: Pro všechny, co poslouchají.

0: Rock Radio. Elektrický ob... Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Nejlepší výběr
0: nejo. Elektrický oběd.
1: Nejlepší
0: výtrický oběd.
1: Nejlepší výběr nejnižší ceny.
0: To oběd.
1: Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčí výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo čte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Čes. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Inách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Spotřební daň.
1: Více na bene.cz.
2: Spotřební daň.
1: Tvoří bene.cz.
2: Spotřební daň. Tvoří čtvrt. Spotřební daň. Tvoří 14% státního Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Těšíte se na
2: Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Těšíte se na sezónu?
2: CZ. Pro bohatší Česko.
3: Těšíte se?
2: Pro bohatší Česko.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.
2: Česko.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19.90. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19.90. Chodken prémiový ležák se svěží chutí za 19.90. Chocenské ležák se svěží chutí za 19.90. Chocenské tradiční pomazánk svěží chutí za 19.90.

0: Darů různé druhy za 23,90. Až do 26. kola darů různé druhy za 23,90. Až do 26. kola druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Přátelé, zdraví.
0: 50. Až do 26. května. Kaufland.
1: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera Praha.
0: Až do 26. května. Kaufland.
1: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka,
0: rok 6. května. Kaufland.
1: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila.
0: Kaufland.
1: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila.
0: Band.
1: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila.
2: Magickou rokovou
1: operu. Zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila.
2: Magickou rokovou operu Marie.
1: Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila.
2: Magickou rokovou operu Marie Prince.
1: Přijďte si užít tuto spektakulární opera Praha pro vás připravila.
2: Magickou rokovou operu Marie Prince.
1: Přijďte si užít tuto spektakulární připravila.
2: Magickou rokovou operu Marie Prince.
1: Přijďte si užít tuto spektakulární
2: magickou rokovou operu Marie Prince.
1: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
2: Ve středu operu Marie Prince.
1: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
2: Ve středu 27. května od 18.
1: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
2: Ve středu 27. května od 18 hodin.
1: Užít tuto spektakulární multimediální show.
2: Ve středu 27. května od 18 hodin.
1: Tohle zažijete pouze spektakulární multimediální show.
2: Ve středu 27. května od 18 hodin.
1: Tohle zažijete pouze multimediální show.
2: Ve středu 27. května od 18 hodin.
1: Tohle zažijete pouze v rokopeře.
2: 27. května od 18 hodin.
1: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
2: Na od 18 hodin.
1: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
3: Už zase
2: 18 hodin.
1: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
3: Už zase.
1: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
3: Už zase nejde internet.
1: Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
3: Už zase nejde internet.
1: Vstupenky na www.rockopera.cz.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi na
1: www.rockopera.cz.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
1: CZ.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo to
3: internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávat.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru.
4: Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co tak?
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc, nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc, dávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc, v latinstoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc, v takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc, v latinskoamerickém rytmu a hiphopu pohyb pro vaše děti? A navíc, v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes!
5: A navíc, v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes!
5: Tak v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes!
5: Taneční škola latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes!
5: Rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes!
5: Taneční škola Latu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměry rodilých tanečníků.
4: Yes!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský
4: tábor. Yes!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti.
4: Yes!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tane.
5: Škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kam
5: pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava,
5: příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i
5: tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základ. Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latbava,
4: kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latbava,
4: a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
4: I základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
4: Španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.

0: www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Ta kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti na srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my pikal. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách tě naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách my je naučíme tančit. I o prázdninách
1: chráním tvůj domov před letními
0: učíme tančit. I o prázdninách
1: chráním tvůj domov.
0: I o prázdninách
1: chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní.
0: I o prázdninách
1: chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak
0: robustní.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám. Nebo domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. Letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Ustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Ní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro
0: Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Nemáš co na sebe?
2: Více informací na velux.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako...
2: Více informací na velux.cz.
3: Nemáš co na sebe?
2: Chodí na velux.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhá...
2: CZ.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokstane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. E-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
4: Odplouvám krán
5: na www.rokovýradio.cz.
4: Odplouvám kránu
5: www.rokovýradio.cz.
4: Odplouvám kránu
5: radio.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu. Odplouvám kránu na katamaránu. Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom
4: odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale
4: mám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vy...
4: Na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat...
4: Na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě.
4: Kránu.
6: Nejenom kránu,

0: Na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. I po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské triku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaráně. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě dělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavy pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet o luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán.
0: Nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán.
0: www. akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán.
0: www.prageboats.cz.
1: Už vím. Kránu. Na katamarán.
0: www.prageboats.cz.
1: Už vím. Na katamarán.
0: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
0: Tak
1: na katamarán.
0: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Jsou s užitkovými
0: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Jsou z
0: CZ.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelů.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelů.
0: Vzhůru na palubu.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení. Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protokovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé? Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já na ty.
2: Jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já na tyrli.
2: A se záruku spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já na tyrli.
2: A se zárukou na
3: a já.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Já na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já.
2: Zich. Jsou spolehlivé.
3: Já na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já. Zicha.
2: Já
3: na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já. Zicha.
2: Spolehlivé. A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já. Zicha.
2: Spolehněte se na něm. A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já. Zicha.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz na 5 let zdarma?
3: Já, Zicha.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový
3: zdarma? Já, Zicha.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Mocha.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Com.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Com. Německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. A pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Po Combo. Nyní v akční nabídce. Nyní v akční nabídce. Akční nabídce.
4: To je.
5: Dobravárt.
4: Toto je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: Toto je.
5: Dobravárt.

0: Vezeme vám pračku.
1: Toto je.
0: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: Toto je.
0: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
0: Teď vám ji vyneseme. Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
0: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme. Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
0: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme pračku.
1: A co teď?
0: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič od...
1: A co teď?
0: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič... Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si...
0: Vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak...
0: Zbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
0: Zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
0: Spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou tele...
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma...
1: To si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a
1: povíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a povíme. A šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Data. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista. Novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektro... Přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pekelný ostro...
2: Pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pekelný ostrov se blíží.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4.
2: Datartový elektrospecialista.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4.
2: specialista.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédský, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédský Royal Republic. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédský Royal Republic. Rybičky. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédský Royal Republic. Rybičky. Července Holíšov rozpálí švédský Royal Republic. Rybičky 48. Holíšov rozpálí švédský Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri Divoký rozpálí švédský Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri Divoký byl Republic. Rybičky 48. Dimitri Divoký byl 3 sestry. Rybičky 48. Dimitri Divoký byl 3 sestry. 48. Dimitri Divoký byl 3 sestry Škvor a další. Dimitri Divoký byl 3 sestry Škvor a další. Dimitri Divoký byl 3 sestry Škvor a další. Více na Divoký byl 3 sestry Škvor a další. Více na Pekelný 3 sestry Škvor a další. Více na Pekelný ostrov sestry Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ Kvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ mediální další. Více na Pekelný ostrov CZ mediálním partnerem. Více na Pekelný ostrov CZ mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
4: Prodejna Honda
3: ostrov CZ mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle
3: je CZ mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo.
3: Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo.
3: Festivalu je Rock Radio.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady.
3: Vyber Rock Radio.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky za Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špici vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky

Zahradní techniky Honda, nebo objevte špičkovou hrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda, nebo objevte špičkovou akuzahradní z kompletní nabídky zahradní techniky Honda, nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku nabídky zahradní techniky Honda, nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto Niky Honda, nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná močkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká chuchle najdete i invalidní, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká chuchle najdete i invalidní, naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká chuchle najdete i invalidní a se motorovým strojům. V Hondě Velká chuchle najdete i invalidní a seniorům. V Hondě Velká chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká chuchle. A seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká chuchle. Seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká chuchle. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká chuchle. Prodejna Honda Velká chuchle. Rock Radio. Honda Velká chuchle.

50 a oské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. Pomazánkové různé druhy za 24,90 a Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 24,90 a Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 24,90 a Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 20,50 a Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 20 a Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26.

mě překvapí, jestli si to ještě pamatují. Tak já jsem sahnul, něco vybral, něco, co třeba všechny překvapí, jestli si to ještě pamatují. Tak já něco, co třeba všechny překvapí, jestli si to ještě pamatují. Tak já jsem sahnul hodně do historie, a třeba všechny překvapí, jestli si to ještě pamatují. Tak já jsem sahnul hodně do historie, překvapí, jestli si to ještě pamatují. Tak já jsem sahnul hodně do historie kapely Olympic a vybral tě pamatují. Tak já jsem sahnul hodně do historie kapely Olympic a vybral jsem. Tak já jsem sahnul hodně do historie kapely Olympic a vybral jsem Rosomáka. Sahnul hodně do historie kapely Olympic a vybral jsem Rosomáka. Historie kapely Olympic a vybral jsem Rosomáka. Rosomáka.

Runaway Train a Runaway Train a Runaway Train a Soul Asylum na Rock Rádiu přát. Runaway Train a Soul Asylum na Rock Rádiu Runaway Train a Soul Asylum na Rock Rádiu přát. Runaway Train a Soul Asylum na Rock Rádiu přání, který chtěla slyšet a Soul Asylum na Rock Rádiu přání, který chtěla slyšet Monika Asylum na Rock Rádiu přání, který chtěla slyšet Monika taky k dnešnímu svátku přání, který chtěla slyšet Monika taky k dnešnímu svátku, že si to nechá zahrát, tak to který chtěla slyšet Monika taky k dnešnímu svátku, že si to nechá zahrát, tak to jsem udělal velice rád. Monika taky k dnešnímu svátku, že si to nechá zahrát, tak to jsem udělal velice rád. Monika taky k dnešnímu svátku, že si to nechá zahrát, tak to jsem udělal velice rád. Děvčata taky k dnešnímu svátku, že si to nechá zahrát, tak to jsem udělal velice rád. Děvčata dneska slaví, že si to nechá zahrát, tak to jsem udělal velice rád. Děvčata dneska slaví i v éteru Rock Rádia zahrát, tak to jsem udělal velice rád. Děvčata dneska slaví i v éteru Rock Rádia a tady mám další udělal velice rád. Děvčata dneska slaví i v éteru Rock Rádia a tady mám další vzkaz a ten rád. Děvčata dneska slaví i v éteru Rock Rádia a tady mám další vzkaz a ten je ta dneska slaví i v éteru Rock Rádia a tady mám další vzkaz a ten je, že bych měl zahrát nějaký i v éteru Rock Rádia a tady mám další vzkaz a ten je, že bych měl Rock Rádia a tady mám další vzkaz a ten je, že bych měl zahrát nějakou specialitku nějak. Tady mám další vzkaz a ten je, že bych měl zahrát nějakou specialitku a ten je, že bych měl zahrát nějakou specialitku nějakou a ten je, že bych měl zahrát nějakou specialitku, nějakou hodně starou píseň od Olympiku, že bych měl zahrát nějakou specialitku, nějakou hodně starou píseň od Olympiku. Padaly tady zahrát nějakou specialitku, nějakou hodně starou píseň od Olympiku. Padaly tady nějaký nápady na koncialitku, nějakou hodně starou píseň od Olympiku. Padaly tady nějaký nápady na konec tedy hodně starou píseň od Olympiku. Padaly tady nějaký nápady na konec tedy, abych je něco vybral od Olympiku. Padaly tady nějaký nápady na konec tedy, abych je něco vybral, něco, co třeba padaly tady nějaký nápady, nakonec tedy, abych je něco vybral, něco, co tý nápady, nakonec tedy, abych je něco vybral, něco, co třeba všechny překvapí, jestli si to ještě, nakonec tedy, abych je něco vybral, něco, co třeba všechny překvapí, jestli si to ještě pamatují, tak abych je něco vybral, něco, co třeba všechny

Rock Radio. Rock Radio. Elektrický Rock Radio. Elektrický oběd Samilem Rock Radio. Elektrický oběd Samilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd Samilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd Samilem Drábem. Radio. Elektrický oběd Samilem Drábem. Elektrický oběd Samilem Drábem. I oběd Samilem Drábem. Samilem Drábem.

rádiu. Doťuknout tady jsou Beatles na Rock rádiu. Rádiu.

Rolling Stone. Rolling Stones a Love Strong na Rock Rádiu. Rolling Stones a Love Strong na Rock Rádiu. Rolling Stones a Love Strong na Rock Rádiu, tak se nám to krásně sešlo. Rolling Stones a Love Strong na Rock Rádiu, tak se nám to krásně. Rolling Stones a Love Strong na Rock Rádiu, tak se nám to krásně sešlo. A Love Strong na Rock Rádiu, tak se nám to krásně sešlo. Před chvílí Olympici, teď ještě Stouni a to ještě ani nevím. Na Rock Rádiu, tak se nám to krásně sešlo. Před chvílí Olympici, teď ještě Stouni a to ještě Rádiu, tak se nám to krásně sešlo. Před chvílí Olympici, teď ještě Stouni a to ještě ani krásně sešlo. Před chvílí Olympici, teď ještě Stouni a to ještě ani nevíte, co pro vás. Olympici, teď ještě Stouni a to ještě ani nevíte, co pro vás mám za chvíli. Tuhle tu muziku ještě Stouni a to ještě ani nevíte, co pro vás mám za chvíli. Tuhle tu muziku chtěla Věra a já tady mám další a to ještě ani nevíte, co pro vás mám za chvíli. Tuhle tu muziku chtěla Věra a já tady mám další vzkaz a to ještě ani nevíte, co pro vás mám za chvíli. Tuhle tu muziku chtěla Věra a já tady mám další vzkaz a ten je od Bedřicha, pro vás mám za chvíli. Tuhle tu muziku chtěla Věra a já tady mám další vzkaz a ten je od Bedřicha, který bych chtěl zahrát. Tuhle tu muziku chtěla Věra a já tady mám další vzkaz a ten je od Bedřicha, který by chtěl zahrát něco od Beatles. Muziku chtěla Věra a já tady mám další vzkaz a ten je od Bedřicha, který by chtěl zahrát něco od Beatles. A já tady mám další vzkaz a ten je od Bedřicha, který by chtěl zahrát něco od Beatles. Všem do práce mám další vzkaz a ten je od Bedřicha, který by chtěl zahrát něco od Beatles. Všem do práce a to vzkaz a ten je od Bedřicha, který by chtěl zahrát něco od Beatles. Všem do práce a tobě do studia, ať máme hezký den. Bedřicha, který by chtěl zahrát něco od Beatles. Všem do práce a tobě do studia, ať máme hezký den. Díky. Zahrát něco od Beatles. Všem do práce a tobě do studia, ať máme hezký den. Díky. Tak od Beatles. Všem do práce a tobě do studia, ať máme hezký den. Díky. Takže jsme to sfoukli všechno. Všem do práce a tobě do studia, ať máme hezký den. Díky. Takže jsme to sfoukli a tobě do studia, ať máme hezký den. Díky. Takže jsme to sfoukli všechno tyhle ty, ať máme hezký den. Díky. Takže jsme to sfoukli všechno tyhle ty legendy, které začínaly jak na hudební scéně. Díky. Takže jsme to sfoukli všechno tyhle ty legendy, které začínaly jak na. Takže jsme to sfoukli všechno tyhle ty legendy, které začínaly jak na hudební scéně. Sfoukli všechno tyhle ty legendy, které začínaly jak na hudební scéně světový, tak na naší domácí scéně. Ty legendy, které začínaly jak na hudební scéně světový, tak na naší domácí scéně, které začínaly jak na hudební scéně světový, tak na naší domácí scéně, jak na hudební scéně světový, tak na naší domácí scéně, hudební scéně světový, tak na naší domácí scéně a samozřejmě to všechno nastartovali, o tom nemůže být to ví, tak na naší domácí scéně a samozřejmě to všechno nastartovali, o tom nemůže být na naší domácí scéně a samozřejmě to všechno nastartovali, o tom nemůže být spor scéně a samozřejmě to všechno nastartovali, o tom nemůže být sporu v rámci Beatles Rolling a samozřejmě to všechno nastartovali, o tom nemůže být sporu v rámci Beatles Rolling všechno nastartovali, o tom nemůže být sporu v rámci Beatles Rolling Stones a taky Olympiku našeho. O tom nemůže být sporu v rámci Beatles Rolling Stones a taky Olympiku našeho. Být sporu v rámci Beatles Rolling Stones a taky Olympiku našeho. Tak Beatles Rolling Stones a taky Olympiku našeho. Takže to pojďme doťuknout. Rolling Stones a taky Olympiku našeho. Takže to pojďme doťuknout. Tady jsou Beatles na Rock Rádiu. Taky Olympiku našeho. Takže to pojďme doťuknout. Tady jsou Beatles na Rock Rádiu. Takže to pojďme doťuknout. Tady jsou Beatles na Rock Rádiu. To pojďme doťuknout. Tady jsou Beatles na Rock Rádiu.

0: 1390 Albert. Dle srovnání k 1390 Albert. Dle srovnání k 13. pát Albert. Dle srovnání k 13. pátý Albert. Dle srovnání k 13. pátý. Dle srovnání k 13. pátý. Srovnání k 13. pátý.
1: Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím francimel na farmě rodiny Němcovi. Kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanem vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Francimel, to je boží nápoj, váš farmář František.
0: Hausbrand Café Perf.
1: To je boží nápoj, váš farmář František.
0: Hausbrand Café per favore.
1: Sisi. Váš farmář František.
0: Hausbrand Café per favore.
2: Si, signora.
1: Hausbrand František.
0: Hausbrand Café per favore.
2: Si, signor.
0: Hausbrand Café per favore.
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle.
0: Hausbrand Café per favore.
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Pijte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Píse.
3: Hausbrandkáva.cz.
4: Písečná bouře?
3: Ne. Káva.cz.
4: Písečná bouře? Nebo Meruňko.cz. Písečná bouře? Nebo Meruňkový kompot? V Profikol. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Profikolor půjčují vzor. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Profikolor. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Profikolor půjčují vzorníky nebo meruňkový kompot v Profikolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Meruňkový kompot v Profikolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. V Profikolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
5: Wow!
4: Půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
5: Wow!
4: Vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
5: Wow! Barva mechanický pomeráč?
6: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2. Toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp apokalyptické. To je Basin Fire Fest 2026.

0: Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Já. No. Elektrický oběd. Já. No. Elektrický oběd.
1: Já. Nový plot mám. Já. Nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý?
1: Já. Nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý? Vám budou.
1: Já. Nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý? Vám budou obdivovat všichni.
1: Nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý? Vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý? Vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý? Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme. Firmy Ploty Dobrý? Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý? Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. My prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice.
3: Ploty Dobrý, CZ.
2: Máme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice.
3: Ploty Dobrý, CZ.
2: Ploty Dobrý, všechno. Ploty Dobrý, Praha Běchovice.
3: Ploty Dobrý, CZ.
2: Ploty Dobrý, všechno dobrý. Dobrý, Praha Běchovice.
3: Ploty Dobrý, CZ.
2: Ploty Dobrý, všech Běchovice.
3: Ploty Dobrý, CZ.
2: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Když uvidíte
3: Ploty Dobrý, CZ.
2: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné,
2: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné,
2: všechno dobrý.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledej.
2: Dobrý.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledej. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás.
4: Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás.
4: Trvanlivé, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás.
4: Trvanlivé plnotučné mléko.
5: Levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás.
5: Trvanlivé plnotučné mléko Albert.
4: Hledejte.
5: Tento týden u nás.
4: Trvanlivé plnotučné mléko Albert.
5: Litr. Tento týden u nás.
4: Trvanlivé plnotučné mléko Albert.
5: Litr s
4: u nás.
5: Trvanlivé plnotučné mléko Albert.
4: Litr s apkou za 12.
5: Trvanlivé plnotučné mléko Albert.
4: Litr s apkou za 12.
5: Tučné mléko Albert.
4: Litr s apkou za 12,90.
5: Albert.
4: Litr s apkou za 12,90.
5: A kuře bez drobů a 2/4.
4: Litr s apkou za 12,90.
5: A kuře bez drobů a 2/4 kilo
4: za 12,90.
5: A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90.
4: A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90.
5: A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90.
4: Bez drobů a 2/4 kilo za 69,90.
5: Albert.
4: 2/4 kilo za 69,90.
5: Albert.
4: Kilo za 69,90.
5: Albert.
4: Dle srovnání
5: 69,90.

0: 2026. Wasp Apocalyptica Paradise Lost nebo Napalm Death. Firefest 2026. Wasp Apocalyptica Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel 2026. Wasp Apocalyptica Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc. Wasp Apocalyptica Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 20. Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na 500 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na bejzeny na otoč 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na bejzeny na otočku tyjo až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na bejzeny na otočku 7. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na bejzeny na otočku. Je dobrý stupenky pro jednotlivce i dvojce pro spáleném pozičí. A nebo vydaš na bejzeny na otočku. Je dobrý stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na bejz pozičí. A nebo vydaš na bejzeny na otočku. Je dobrý stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej. Vydaš na bejzeny na otočku. Je dobrý stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na bejzečku. Je dobrý stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na bejzen.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje
0: pro jednotlivce i dvojce prodej na bejzen.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje
0: se i dvojce prodej na bejzen.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio.
0: Prodej na bejzen.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Máme pro vás tip na
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Máme pro vás tip,
1: jo. Rock je slušná muzika.
2: Máme pro vás tip na zajímavé
1: Rock je slušná muzika.
2: Máme pro vás tip na
1: slušná muzika.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MMRealka. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MMReal. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MMReality. Tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MMReality.
3: Byt 3 plus 1 v Koře na Berounsku za 5 milionů 250 tisíc. Byt 3 plus KK v Mariánských Ku za 5 milionů 250 tisíc. Byt 3 plus KK v Mariánských Lázních Úšovic 1 250 tisíc. Byt 3 plus KK v Mariánských Lázních Úšovic 50 tisíc. Byt 3 plus KK v Mariánských Lázních Úšovicích za 4 miliony 6. Byt 3 plus KK v Mariánských Lázních Úšovicích za 4 miliony 660 tisíc. 3 plus KK v Mariánských Lázních Úšovicích za 4 miliony 660 tisíc. Mariánských Lázních Úšovicích za 4 miliony 660 tisíc. Chata u Brněnské Přovicích za 4 miliony 660 tisíc. Chata u Brněnské Přehrady v Bystrci za 4 miliony 660 tisíc. Chata u Brněnské Přehrady v Bystrci za 1 milion 660 tisíc. Chata u Brněnské Přehrady v Bystrci 5 tisíc. Chata u Brněnské Přehrady v Bystrci za 1 milion 600 tisíc. Chata u Brněnské Přehrady v Bystrci za 1 milion 600 tisíc. Rodinný dům v Brněnské Přehrady v Bystrci za 1 milion 600 tisíc. Rodinný dům v Lipčanech v Bystrci za 1 milion 600 tisíc. Rodinný dům v Lipčanech na Královéhradecku za 1 milion 600 tisíc. Rodinný dům v Lipčanech na Královéhradecku za 3 miliony 200 tisíc. Rodinný dům v Lipčanech na Královéhradecku za 3 miliony 200 tisíc. Rodinný dům v Lipčanech na Královéhradecku za 3 miliony 200 tisíc. A rodinný dům v Lipčanech na Královéhradecku za 3 miliony 200 tisíc. A Královéhradecku za 3 miliony 200 tisíc. A rodinný dům v Dolnarecku za 3 miliony 200 tisíc. A rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku za 4,5 miliony 200 tisíc. A rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku za 4,5 miliony 200 tisíc. A rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku za 4,5 miliony. A rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku za 4,5 milionu korun. Rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku za 4,5 milionu korun. Lutyni na Karvinsku za 4,5 milionu korun.
2: Aktuální nabídku všech
3: za 4,5 milionu korun.

0: 4,5 milionu korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí
0: korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na MMR. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Český Goodwill.
1: Najdete na mmreality.cz.
2: Český Goodwill znovu.
1: Najdete na mmreality.cz.
2: Český Goodwill znovu hledá a ocení.
1: CZ.
2: Český Goodwill znovu hledá a Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. A oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. České podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. A navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Good můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Odat třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www. Český Goodwill. Cenění pro firmy, kterých si lidé váží. www. Český Goodwill. Pro firmy, kterých si lidé váží. www. Český Goodwill. CZ. Kterých si lidé váží. www. Český Goodwill. CZ. Váží. www. Český Goodwill. CZ.
3: Potřebuješ změnit
2: www. Český Goodwill. CZ.
3: Potřebuješ z
2: Český Goodwill. CZ.
3: Potřebuješ změnit splátku
2: Will CZ.
3: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden městku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až dní a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš dopad, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut on. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home minut online nebo na pobočce.

0: A je to Home Credit. Nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy. Nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Jedinečná nabídka v
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Jedinečná nabídka v Tetě.
0: Kredit. Pro lepší příběhy.
1: Jedinečná nabídka v Tetě.
0: Pro lepší příběhy.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se
0: příběhy.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou. Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování. Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek. Nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek. Sestavte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. S produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 4 značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 4 se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na Teta Drogerie. Slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na Teta Drogerie CZ. 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na Teta Drogerie CZ. Na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Právě
1: značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Právě teď
1: DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Právě teď v Planeu. Premiové
1: tetadrogerie.cz.
2: Právě teď v Planeu.
1: Pre.cz.
2: Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěchanové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už cent. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od re. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezerva. Bojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Vše, co potřebuji,
2: už do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou
2: 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se
2: od rezervace. Planeo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
2: Rezervace. Planeo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
2: Planeo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu ve Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně je za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně 70 se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně 79. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně 79. V Lidlu vepřová Krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková Krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 79,90.

za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 3,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90 gram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola 1 kilogram za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,1 kilogram za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litr 4,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,70 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 20 Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26 nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90 Zero 1,75 litru za 26,90 Lidl, to se vyplatí. 75 litrů za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí. 26,90. Lidl, to se vyplatí. 60. Lidl, to se vyplatí. Rok. Lidl, to se vyplatí. Rok. Se vyplatí.

Který jsme si poslechli právě teď, Close My Eyes Forever. No a bylo to přání, který jsme si poslechli právě teď, Close My Eyes Forever. No a bylo to přání, který zařídil Richard. Právě teď, Close My Eyes Forever. No a bylo to přání, který zařídil Richard. Close My Eyes Forever. No a bylo to přání, který zařídil Richard. Já tady mám přání, který... Forever. No a bylo to přání, který zařídil Richard. Já tady mám přání, bylo to přání, který zařídil Richard. Já tady mám přání, který je od zařídil Richard. Já tady mám přání, který je od Báry. Já tady mám přání, který je od Báry. Přání, který je od Báry Zelhoty, který je od Báry Zelhoty, která píše, že právě upekla 150 pouťových. Je od Báry Zelhoty, která píše, že právě upekla 150 pouťových. Báry Zelhoty, která píše, že právě upekla 150 pouťových koláčků. Zelhoty, která píše, že právě upekla 150 pouťových koláčků a chtěla by za odměnu zahrát. Ty, která píše, že právě upekla 150 pouťových koláčků a chtěla by za odměnu zahrát. Daniel píše, že právě upekla 150 pouťových koláčků a chtěla by za odměnu zahrát. Daniela Landa by upekla 150 pouťových koláčků a chtěla by za odměnu zahrát. Daniela Landa Daniel 50 pouťových koláčků a chtěla by za odměnu zahrát Daniela Landa, Daniela Landu a muži z padáky koláčků a chtěla by za odměnu zahrát Daniela Landa, Daniela Landu a muži z padáky a chtěla by za odměnu zahrát Daniela Landa, Daniela Landu a muži z padáky. Za odměnu zahrát Daniela Landa, Daniela Landu a muži z padáky. Děkuji moc. Tak Daniela Landa, Daniela Landu a muži z padáky. Děkuji moc. Tak gratulujeme a Daniela Landu a muži z padáky. Děkuji moc. Tak gratulujeme a tady je Dan Landa a muži z padáky. Děkuji moc. Tak gratulujeme a tady je Dan Landa a muži z padáky. Děkuji moc. Tak gratulujeme a tady je Dan Landa. Děkuji moc. Tak gratulujeme a tady je

posledním z poslední. Skok posledním z poslední. Vešla smrtka dál bez posledním z poslední.

Letadlo stoupá nad mraky. Letadlo stoupá nad mraky. Mí čtyři muži spadli. Letadlo stoupá nad mraky. Mí čtyři muži spadáky. Stoupá nad mraky. Mí čtyři muži spadáky. Nad mraky. Mí čtyři muži spadáky. Mí čtyři muži spadáky. Mí čtyři muži spadáky.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd a... Rock Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil... Rock Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Oběd a Kamil Tráp.

Osborne a Lita Ford na Rock Rádiu, který jsme si poslechli právě teď, Close My Eyes For. Lita Ford na Rock Rádiu, který jsme si poslechli právě teď, Close My Eyes Forever. No a bylo to přátelé na Rock Rádiu.

ještě že tak, aspoň ten strážnej budce usínal. Ještě že tak, budce usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned usínal. Ještě že tak, aspoň měl

je oslovil, ti dva, co zbyli, blíží se vpřed. Stalk je oslovili, blíží se vpřed. Stalk je oslovil, kulomet. Blíží se vpřed. Stalk je oslovil, kulomet. Hlas. Stalk je oslovil, kulomet.

mezi 11. a 12. nebo případně můžete využít roku na přání od 18 hodin. No mezi 11. a 12. nebo případně můžete využít roku na přání od 18 hodin. 12. nebo případně můžete využít roku na přání od 18 hodin. No a po 12 případně můžete využít roku na přání od 18 hodin. No a po 12 využít roku na přání od 18 hodin. No a po 12. hodině standard roku na přání od 18 hodin. No a po 12. hodině standardně už se na vás těší Dan se svým 12 hodin. No a po 12. hodině standardně už se na vás těší Dan se svým rokovým vorazem. No a po 12. hodině standardně už se na vás těší Dan se svým rokovým vorazem. Po 12. hodině standardně už se na vás těší Dan se svým rokovým vorazem. Standardně už se na vás těší Dan se svým rokovým vorazem. Těší Dan se svým rokovým vorazem. Dan se svým rokovým vorazem. Vorazem.

Tak to byly Papa Roach. Tak to byly Papa Roach v elektrickým obědě, který... Tak to byly Papa Roach v elektrickým obědě, který jsme si dali díky... Tak to byly Papa Roach v elektrickým obědě, který jsme si dali díky Ondrovi a... Tak to byly Papa Roach v elektrickým obědě, který jsme si dali díky Ondrovi. Tak to byly Papa Roach v elektrickým obědě, který jsme si dali díky Ondrovi a poslední přání tady Papa Roach v elektrickým obědě, který jsme si dali díky Ondrovi a poslední přání tady Kouč v elektrickým obědě, který jsme si dali díky Ondrovi a poslední přání tady koukám je, který jsme si dali díky Ondrovi a poslední přání tady koukám je od Pavla a díky Ondrovi a poslední přání tady koukám je od Pavla a Báry a poslední přání tady koukám je od Pavla a Báry, protože tady píšou, že přání tady koukám je od Pavla a Báry, protože tady píšou, že by chtěli nechat koukám je od Pavla a Báry, protože tady píšou, že by chtěli nechat je od Pavla a Báry, protože tady píšou, že by chtěli od Pavla a Báry, protože tady píšou, že by chtěli nechat zahrát Omňárky až dorp Pavla a Báry, protože tady píšou, že by chtěli nechat zahrát Omňárky, protože tady píšou, že by chtěli nechat zahrát Omňárky až dorp měsíc pro Honzíka. Tady píšou, že by chtěli nechat zahrát Omňárky až dorp měsíc pro Honzíka Voženílka Stábora. Chtěli nechat zahrát Omňárky až dorp měsíc pro Honzíka Voženílka Stábora. Omňárky až dorp měsíc pro Honzíka Voženílka Stábora. Ať měsíc pro Honzíka Voženílka Stábora. Ať pro Honzíka Voženílka Stábora. Ať se Voženílka z Tábora, ať se nepřejí na obědě jako včera. Voženílka z Tábora, ať se nepřejí na obědě jako včera. Ať se nepřejí na obědě jako včera. Díky moc, Pavla. Ať se nepřejí na obědě jako včera. Díky moc, Pavla a Bára. Tady se nepřejí na obědě jako včera. Díky moc, Pavla a Bára. Tady píšou. Takže nepřejí na obědě jako včera. Díky moc, Pavla a Bára. Tady píšou. Takže jdeme na to. Tady na obědě jako včera. Díky moc, Pavla a Bára. Tady píšou. Takže jdeme na včera. Díky moc, Pavla a Bára, tady píšou. Takže jdeme na to, tady je nějaká žďorp a je to asi díky moc, Pavla a Bára, tady píšou. Takže jdeme na to, tady je nějaká žďorp a je to asi Pavla a Bára, tady píšou. Takže jdeme na to, tady je nějaká žďorp a je to asi úplně poslední kousek a Bára, tady píšou. Takže jdeme na to, tady je nějaká žďorp a je to asi úplně poslední kousek, který se nám do dnešní Bára, tady píšou. Takže jdeme na to, tady je nějaká žďorp a je to asi úplně poslední kousek, který se nám do dnešní. Jdeme na to, tady je nějaká žďorp a je to asi úplně poslední kousek, který se nám do dnešního elektrického oběda vešel. Tady je nějaká žďorpa, je to asi úplně poslední kousek, který se nám do dnešního elektrického oběda vešel. Žďorpa, je to asi úplně poslední kousek, který se nám do dnešního elektrického oběda vešel. Nedá se nic dělat, zítra asi úplně poslední kousek, který se nám do dnešního elektrického oběda vešel. Nedá se nic dělat, zítra za kousek, který se nám do dnešního elektrického oběda vešel. Nedá se nic dělat, zítra zase budeme pokračovat do dnešního elektrického oběda vešel. Nedá se nic dělat, zítra zase budeme pokračovat oběda vešel. Nedá se nic dělat, zítra zase budeme pokračovat mezi 11. a 12. Nedá se nic dělat, zítra zase budeme pokračovat mezi 11. a 12. nebo případně můžete využít. Dělat, zítra zase budeme pokračovat mezi 11. a 12. nebo případně můžete využít. Se budeme pokračovat.

0: prg.aero.
1: Nemáš co na sebe?
0: www.prg.aero.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
0: g.aero.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď to na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný, chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www rokovirádio.cz. Trič oblečení na e-shopu Rokrádia na www rokovirádio.cz. Trič shopu Rokrádia na www rokovirádio.cz. Trička Rokrádia na www rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky www rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušno.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www rokovirádio.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupio
3: CZ.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz,
4: ať už věnuje.
2: Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz,
4: ať už jste hobík nebo pro,
2: kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz,
4: ať už jste hobík nebo profík,
2: co potřebuje. Zafido.eshop.cz,
4: ať už jste hobík nebo profík, u nás si.
2: Zafido.eshop.cz,
4: ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Press.
2: Eshop.cz,
4: ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura
2: CZ,
4: ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto,
4: hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně.
4: Profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků, na si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
5: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e
5: své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.
5: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Nenechte si ujít skvělé nabídky.
2: E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Nenechte si ujít skvělé nabídky.
2: E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkov.
2: Partner pro vaši zahradu.
6: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory.
2: Sleva zahradu.
6: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20 venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka i prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26.

0: Kauflandu. V Kauflandu fandíme hokeji. V Kauflandu fandíme hokeji stejně. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
1: Kaja.
0: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
1: Kajarmark Bramburky.
0: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
1: Kajarmark Bramburky 150.
0: Stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů.
0: Proto jsme pro vás připravili.
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17.
0: Jsme pro vás připravili.
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17.
0: Připravili.
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A svijanský malý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května. Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května.
0: Kaufland.
1: Kart za 13,90. Až do 26. května.
0: Kaufland.
1: 90. Až do 26. května.
0: Kaufland.
1: Až do 26. května.
0: Kaufland.
1: 26. května.
0: Kaufland.
1: Května.
0: Kaufland.
2: Léto.
0: Kaufland.
2: Léto chutná ve Léto chutná ve Španělsku pokaž. Léto chutná ve Španělsku pokaž. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba. To chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za slunku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za slunce každé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. To Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony z letiště Václav za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony z letiště Václav do Bilba nebo za sluncem do Barcelony z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do nebo za sluncem do Barcelony z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo Barcelony z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst vyberte si téměř do Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací a můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.20španělskýchměst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prgspanělskýchměst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Téměř 200 destinací na www.prg.aero. Destinací na www.prg.aero.

0: na 2026. Více na jiskc. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jiskc od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Je do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavians po května 2026. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living 2026. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living 6. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. Na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. Praho, připrav se na Z. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. Praho, připrav Scandinavian Sleeping and Living. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. Sleeping and Living. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barva. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. Na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku, běh. 20. června v Praze, v parku Učeňku, běh, barvy. 20. června v Praze, v parku Učeňku, běh, barvy, smích a zážitek. Června v Praze, v parku Učeňku, běh, barvy, smích a zážitek pro celou parku Učeňku, běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičky. Tady se nesmí a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner utečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda. Partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Ardon, prémiové.
0: V Praze a v Náchodě.
1: Ardon. Ardon, prémiové pracovní. Ardon, prémiové pracovní a outdoor. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděv. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky ve oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky ve obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky www.ardon.cz.

Před pořádný montérky. www.ardon.cz Pořádný montérky. www.ardon.cz www.ardon.cz www.ardon.cz www.ardon.cz www.ardon.cz

0: důvodů úřady uzavřely některé školy. Fotbalisté Aston Villa poprvé uzavřeli některé školy. Fotbalisté Aston Villa poprvé některé školy. Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu. Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu ve finále na stadionu Beşiktaş. Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu ve finále na stadionu Beşiktaş v Istanbulu. Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu ve finále na stadionu Beşiktaş v Istanbulu. Porazili prvé ovládli Evropskou ligu ve finále na stadionu Beşiktaş v Istanbulu. Vládli Evropskou ligu ve finále na stadionu Beşiktaş v Istanbulu. Porazili Freiburg 3-0 ligu ve finále na stadionu Beşiktaş v Istanbulu. Porazili Freiburg 3-0. Finále na stadionu Beşiktaş v Istanbulu. Porazili Freiburg 3-0. Evropská liga tak má podruhé. Beşiktaş v Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Evropská liga tak má Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Evropská liga tak má podruhé za sebou Anglii Freiburg 3-0. Evropská liga tak má podruhé za sebou Anglick 3-0. Evropská liga tak má podruhé za sebou anglického vítěze. Loni soutěž Evropská liga tak má podruhé za sebou anglického vítěze. Loni soutěž ovládal Tottenham. Tak má podruhé za sebou anglického vítěze. Loni soutěž ovládal Tottenham. Druhé za sebou anglického vítěze. Loni soutěž ovládal Tottenham. Rock Radio. Anglického vítěze. Loni soutěž ovládal Tottenham. Rock Radio. Vítěze. Loni soutěž ovládal Tottenham. Rock Radio. Počasí. Loni soutěž ovládal Tottenham. Rock Radio. Počasí. Ovládal Tottenham. Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polejasno, večer místy je skoro jasno.
2: Jo, počasí.
1: Dnes bude oblačno až polejasno, večer místy je skoro jasno. Místy většinou slabé.
2: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polejasno, večer místy je skoro jasno. Dnes bude oblačno až polejasno, večer místy je skoro jasno. Místy většinou slabý, anebo bude oblačno až polejasno, večer místy je skoro jasno. Místy většinou slabý, anebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty večer místy je skoro jasno. Místy většinou slabý, anebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty 18 skoro jasno. Místy většinou slabý, anebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty 18-23. Místy většinou slabý, anebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty 18-23. Slabý anebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty 18-23. Přehánkami. Nejvyšší denní teploty 18-23.
3: Ať už prší nebo
1: teploty 18-23.
3: Ať už prší nebo paří
1: 23.
3: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Každý prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušnej diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Krokra do každého počasí. Krokra počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Svobody.
2: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Svobody v Štěpánkovicích okres.
2: Jo, doprava.
1: V ulici Svobody v Štěpánkovicích okres Opava je.
2: Doprava.
1: V ulici Svobody v Štěpánkovicích okres Opava je nehoda. V ulici Svobody v Štěpánkovicích okres Opava je nehoda osobního auta. V ulici Svobody v Štěpánkovicích okres Opava je nehoda osobního auta. V Štěpánkovicích.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeji.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba.
0: Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Česko jako
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Česko jako jediný stát Evropy. Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo přeje Kuba Bělak. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valné Kuba Bělak. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valného shromáždění. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valného shromáždění OSN o jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Souhlasilo s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se Česko zdrželo. Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se Česko zdrželo. OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohli ochraně klimatu. Při středečním hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce při středečním hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které středečním hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohly státy vést se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky. Spory o očkohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o očkodnění se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o očkodnění. Okolí, které neplní klimatické závazky, spory o očkodnění. Okolí, jeho italské závazky, spory o očkodnění. Okolí, jeho italské neapole, spory o očkodnění. Okolí, jeho italské Neapole dnes ráno zasáhlo z očkodnění. Okolí jeho italské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení osy. Okolí jeho italské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4, okolí jeho italské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně. Italské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně. Při silných otřesech se probudilo mnoho zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně. Při silných otřesech třesení o síle 4,4 stupně. Při silných otřesech se probudilo mnoho lidí, kteří následně síle 4,4 stupně. Při silných otřesech se probudilo mnoho lidí, kteří 4 stupně. Při silných otřesech se probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli. Při silných otřesech se probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Z preventivních důvodů se probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Z preventivních důvodů mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Z preventivních důvodů úřady uzavřely, někteří následně vyběhli na ulice. Z preventivních důvodů úřady uzavřely některé běhly na ulice. Z preventivních důvodů úřady uzavřely některé školy. Fotbalce. Z preventivních důvodů úřady uzavřely některé školy. Fotbalist. Z preventivních důvodů úřady uzavřely některé školy.

0: Tankovicích, okres Opava, je nehoda osobního auta, obešlo se tam bez zranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. Tankovicích, okres Opava, je nehoda osobního auta, obešlo se tam bez zranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. Okres Opava, je nehoda osobního auta, obešlo se tam bez zranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, a je tam pořádku. Osobního auta, obešlo se tam bez zranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, a je tam pořádku dorazíte. Ta obešlo se tam bez zranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, a je tam pořádku dorazíte. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, a je tam pořádku dorazíte.
1: Kolony ne.
0: Tak hlavně opatrně, a je tam pořádku dorazíte. A je tam pořádku dorazíte.
1: Kolony neovlivníte. Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota. Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota. Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Lowman. Nový servis u kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Lowman. Nový servis u ovlivníte. Servis ano, Toyota Lowman. Nový servis u Praže. Servis ano, Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez ano, Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště. Servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Na letiště.toyota.lowman.cz. .toyota.lowman.cz. .lowman.cz. Rockradio.cz. Rockradio. Rocko. Rockradio. Rockradio. Rocko. Rockradio. Rockovej Force.
0: A je pár minut po...
1: Rockradio. Rockovej Force.
0: A je pár...
1: Rockradio. Rockovej Force.
0: A je pár minut po 12. hodině a vás zdravím.
1: Radio. Rockovej Force.
0: A je pár minut po 12. hodině a vás zdravím. Rockerzy začíná.
1: Rockovej Force.
0: A je pár minut po 12. hodině a vás zdravím. Rockerzy začíná. Rockovej Force s Danem. No a já jsem... A je pár minut po 12. hodině a vás zdravím, rockerzy, začíná rokový vraz s Danem. No a já jsem včera měli na... Pár minut po 12. hodině a vás zdravím, rockerzy, začíná rokový vraz s Danem. No a já jsem včera měli na finále českého poháru MOL. 12. hodině a vás zdravím, rockerzy, začíná rokový vraz s Danem. No a já jsem včera měli na finále českého poháru MOL Cupu. Rockerzy, začíná rokový vraz s Danem. No a já jsem včera měli na finále českého poháru MOL Cupu. Trošku se mi to nepovedlo s vraz s Danem. No a já jsem včera měli na finále českého poháru MOL Cupu. Trošku se mi to nepovedlo. No a já jsem včera měli na finále českého poháru MOL Cupu. Trošku se mi to nepovedlo, jsem se zdržel na pivko. Na finále českého poháru MOL Cupu. Trošku se mi to nepovedlo, jsem se zdržel na pivko. Pak jsem tam vydržel poháru MOL Cupu. Trošku se mi to nepovedlo, jsem se zdržel na pivko. Pak jsem tam trošku se mi to nepovedlo, jsem se zdržel na pivko. Pak jsem tam vydržel asi tak do 10 do večera. Se mi to nepovedlo, jsem se zdržel na pivko. Pak jsem tam vydržel asi tak do 10 do večera. Jsem se zdržel na pivko. Pak jsem tam vydržel asi tak do 10 do večera. Pivko. Pak jsem tam vydržel asi tak do 10 do večera. A fotbal jsem neviděl. Pak jsem tam vydržel asi tak do 10 do večera. A fotbal jsem neviděl. Vydržel asi tak do 10 do večera. A fotbal jsem neviděl. Takže třeba příště se podívám asi tak do 10 do večera a fotbal jsem neviděl. Takže třeba příště se podívám do večera a fotbal jsem neviděl. Takže třeba příště se podívám on ten a fotbal jsem neviděl. Takže třeba příště se podívám on ten fotbal stejně, co jsem na to koukal, viděl. Takže třeba příště se podívám on ten fotbal stejně, co jsem na to koukal. Takže třeba příště se podívám on ten fotbal stejně, co jsem na to koukal, stál zapret. Podívám on ten fotbal stejně. Co jsem na to koukal, stál zapret. A my si pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi. Stejně, co jsem na to koukal, stál zapret. A my si pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi Boston, nebo co jsem na to koukal, stál zapret. A my si pustíme nějakou...

0: hudbu čeká nás Bon Jovi, Boston nebo Halloween. Na to koukal, stál zapred. A my si pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi, Boston nebo Halloween. Stál zapred. A my si pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi, Boston nebo Halloween. A my si pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi, Boston nebo Halloween. Nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi, Boston nebo Halloween.
1: Rock
0: Bon Jovi, Boston nebo Halloween.
1: Rock Radio.
0: Halloween.
1: Rock Radio.

0: začalo Karviná dorovnala na 1-1, pak Kahun. No a pak začalo Karviná dorovnala na 1-1, pak Kahun Vinícius, není to brácha Vinícius. A pak začalo Karviná dorovnala na 1-1, pak Kahun Vinícius, není to brácha Vinícius. Je to jenom dorovnala na 1-1, pak Kahun Vinícius, není to brácha Vinícius. Je to jenom zhoda. 1-1, pak Kahun Vinícius, není to brácha Vinícius. Je to jenom zhoda. Tak ten dal na 2-1. Pak Kahun Vinícius, není to brácha Vinícius. Je to jenom zhoda. Tak ten dal na 2-1. Kahun Vinícius, není to brácha Vinícius. Je to jenom zhoda. Tak ten dal na 2-1. Vinícius, je to jenom zhoda. Tak ten dal na 2-1. No a pak Jablonec samozřejmě. Je to jenom zhoda. Tak ten dal na 2-1. No a pak Jablonec samozřejmě vystřídal. Tak ten dal na 2-1, no a pak Jablonec samozřejmě vystřídal v 51. minutě. Ten dal na 2-1, no a pak Jablonec samozřejmě vystřídal v 51. minutě. No a pak Jablonec samozřejmě vystřídal v 51. minutě. A přišel tam Gambiec, pak Jablonec samozřejmě vystřídal v 51. minutě. A přišel tam Gambiec Ebrima, samozřejmě vystřídal v 51. minutě. A přišel tam Gambiec Ebrima. Ten vystřídal v 51. minutě a přišel tam Gambiec Ebrima v 51. minutě a přišel tam Gambiec Ebrima. Ten dostal za 6 minut červenou kartu a to už byl průser. A přišel tam Gambiec Ebrima. Ten dostal za 6 minut červenou kartu a to už byl průser, protože přišel tam Gambiec Ebrima. Ten dostal za 6 minut červenou kartu a to už byl průser, protože pak už šli na Gambiec Ebrima. Ten dostal za 6 minut červenou kartu a to už byl průser, protože pak už šli na. Ten dostal za 6 minut červenou kartu a to už byl průser, protože pak už šli na. Za 6 minut červenou kartu a to už byl průser, protože pak už šli na. V danou kartu a to už byl průser, protože pak už šli na. V deseti a to už byl průser, protože pak už šli na. V deseti. A 3-1 nakonec, to, že pak už šli na v deseti. A 3-1 nakonec to skončilo, ten už šli na v deseti. A 3-1 nakonec to skončilo, ten na v deseti. A 3-1 nakonec to skončilo, ten zápas v deseti. A 3-1 nakonec to skončilo, ten zápas. A 3-1 nakonec to skončilo, ten zápas. No. Možná Karviná. A 3-1 nakonec to skončilo, ten zápas. No, možná Karviná se ani nepodívá jako vítěz. Nakonec to skončilo, ten zápas. No, možná Karviná se ani nepodívá zápas. No, možná Karviná se ani nepodívá jako vítěz do poháru. No, možná Karviná se ani nepodívá jako vítěz do poháru, protože. No, možná Karviná se ani nepodívá jako vítěz do poháru, protože oni mají nějaký průser. Možná Karviná se ani nepodívá jako vítěz do poháru, protože oni mají nějaký průser s tím, jak měli ty sáskarský. Karviná se ani nepodívá jako vítěz do poháru, protože oni mají nějaký průser s tím, jak měli ty sáskarský. Karviná jako vítěz do poháru, protože oni mají nějaký průser s tím, jak měli ty sáskarský. Jak je do poháru, protože oni mají nějaký průser s tím, jak měli ty sáskarský. Jak je oni mají nějaký průser s tím, jak měli ty sáskarský, jak je vlastně sebrali půlku toho týmu. Oni mají nějaký průser s tím, jak měli ty sáskarský, jak je vlastně sebrali půlku toho týmu tam. Průser s tím, jak měli ty sáskarský, jak je vlastně sebrali půlku toho týmu tam. Takže se měli ty sáskarský, jak je vlastně sebrali půlku toho týmu tam. Jak je vlastně sebrali půlku toho týmu tam. Takže se to bude řešit. Vlastně sebrali půlku toho týmu tam. Takže se to bude řešit. Možná ten Jablonec, když prohrál půlku toho týmu tam, takže se to bude řešit. Možná ten Jablonec, když prohrál, tak se možná ještě podívá do poháru. Takže se to bude řešit. Možná ten Jablonec, když prohrál, tak se možná ještě podívá do poháru. No, se to bude řešit. Možná ten Jablonec, když prohrál, tak se možná ještě podívá do poháru. No, a my se podíváme. Možná ten Jablonec, když prohrál, tak se možná ještě podívá do poháru. No, a my se podíváme na další hru Škorpion. Ten Jablonec, když prohrál, tak se možná ještě podívá do poháru. No, a my se podíváme na další hru Škorpions, Him a nebo jiné kafe. Prohrál, tak se možná ještě podívá do poháru. No, a my se podíváme na další hru Škorpions, Him a nebo jiné kafe. Podívá do poháru. No, a my se podíváme na další hru Škorpions, Him a nebo jiné kafe. No, a my se podíváme na další hru Škorpions, Him a nebo jiné kafe. Další hru Škorpions, Him a nebo jiné kafe.
1: Chcete si sednout?
0: Scorpions, Him a nebo jiné kafe.
1: Chcete si sednout tady?
0: Him a nebo jiné kafe.
1: Chcete si sednout tady nebo a
0: kafe.
1: Chcete si sednout tady nebo asi. Chcete si sednout tady?

0: nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Chci sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu.
0: Asi spíš na zahrádce.
1: V pohodě, já ji přivážu.
0: Na zahrádce.
1: V pohodě, já ji přivážu k Barovce. V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání.
1: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání.
1: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždycky jedno.
1: Já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano.
1: Přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnik vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účetky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
3: Drbis ohrad a výběhu.
2: Účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
3: Drbis ohrad a výběhu.
2: Start Business zdarma na KBCZ.
3: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín
2: na KBCZ.
3: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín
2: na KBCZ.
3: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
4: Tak
3: výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
4: Tak dneska vyrážíme.
3: Kuzelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
4: Tak dneska vyrážíme.
3: Hlásíme se z kozích ohrad.
4: Tak dneska vyrážíme. Lidi drží
3: ohrad.
4: Tak dneska vyrážíme. Lidi drží vodítko. Tak dneska vyrážíme. Lidi drží vodítko. Dneska vyrážíme. Lidi drží vodítko. Dneska vyrážíme. Lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. Vyrážíme. Lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou se. Lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze. Kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze. Krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze. Trocha mazl. Svítí sluníčko. Trocha chůze. Trocha mazlení. Sluníčko. Trocha chůze. Trocha mazlení. A trocha pozo. Trocha chůze. Trocha mazlení. A trocha pozování na foseň. Trocha mazlení. A trocha pozování na foseň. Zmazlení. A trocha pozování na foseň. Zagranulé. Jdu. A trocha pozování na foseň. Zagranulé. Jdu na a pozování na foseň. Zagranulé. Jdu na vycházku ráda. Prostě na foseň. Zagranulé. Jdu na vycházku ráda. Prostě jaro. Zagranulé. Jdu na vycházku ráda. Prostě jaro. Jak má být. Zagranulé. Jdu na vycházku ráda. Prostě jaro. Jak má být.

0: a hodně blízko u zvířat.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chce.
0: Od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Vše, co potřebuje za cenu.
0: A hodně blízko u zvířat.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Blízko u zvířat.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová. Co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně set. Je za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně 7. Chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně 79,90. Vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně 79,90. Čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně 79,90. Za 1 kilogram. Keřík vepřová Krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90 a 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90 a Coca-Cola nebo keříková rajčata 1 kg za 34,90 a Coca 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí. 5 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ceny rostou digitální.
1: 6,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ceny rostou digitální.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
1: A to se vyplatí.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí.
3: Ale zlato.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
3: Ale zlato, to tu bude vždycky.
2: U digitální čísla mizí.
3: Ale zlato, to tu bude vždycky.
2: A u portál čísla mizí.
3: Ale zlato, to tu bude vždycky.
2: A u portál CZ.
3: Ale zlato, to tu bude vždycky.
2: A u portál CZ.
3: Vsaď, to tu bude vždycky.
2: A u portál CZ.
3: Vsaď vždycky.
2: A u portál CZ.
3: Vsaďte na hodnoty
2: u portál CZ.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
2: Zlaté my CZ.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
3: Jistot.
2: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
3: Zlaté mince a cihličky.
2: Jistota ve vašich
3: hodnoty, které vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
3: Jistota ve vašich
2: vydrží po generace.
3: Zlaté mince a cihličky.
2: Jistota ve vašich
3: generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
3: Jistota ve vašich rukou.
2: AU jako zlato.
3: Mince a cihličky.
2: Jistota ve vašich rukou.
3: AU jako zlato.
2: Cihličky.
3: Jistota ve vašich rukou.
2: AU jako zlato.
3: Portál jako brána k bezpečí.
2: Jistota ve vašich rukou.
3: AU jako zlato.
2: Portál jako brána k bezpečí.
3: AU vašich rukou.
2: AU jako zlato.
3: Portál jako brána k bezpečí.
2: AU portál.
3: AU jako zlato.
2: Portál jako brána k bezpečí.
3: AU portál
2: jako zlato.
3: Portál jako brána k bezpečí.
2: AU portál CZ.
3: Portál
2: jako brána k bezpečí.
3: AU portál CZ.
4: Bolkafest 2020.
2: Obrána k bezpečí.
3: A u portál CZ.
4: Bolkafest 2020.
2: A u portál CZ.
4: Bolkafest 2026. Už 29.
2: Portál CZ.
4: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. Bolkafest 2026. Už 29. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Ryby krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48 a v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48. Harley Valda Gang. Škvor Dimitri Rybičky 48. Harley

to byly... A to byly Bon Jovi. A to byly Bon Jovi a Born to Me... A to byly Bon Jovi a Born to Me... A to byly Bon Jovi a Born to Me Be My Baby. No a včera? A to byly Bon Jovi a Born to Me Be My Baby. No a včera? A to byly Bon Jovi a Born to Me Be My Baby. No a včera? A to byly Bon Jovi a Born to Me Be My Baby. No a včera? Se nám hrál Bon Jovi a Born to Me Be My Baby. No a včera? Se nám hrál pohár českej. Molka Be My Baby. No a včera? Se nám hrál pohár českej. MOL Cup bylo finále, baby. No a včera se nám hrál pohár českej. MOL Cup bylo finále, a včera se nám hrál pohár českej. MOL Cup bylo finále, bylo v Hradci Malšovické aréně. Se nám hrál pohár českej. MOL Cup bylo finále, bylo v Hradci Malšovické aréně o 6 hodin. Pohár českej. MOL Cup bylo finále, bylo v Hradci Malšovické aréně o 6 hodin. Okay. MOL Cup bylo finále, bylo v Hradci Malšovické aréně o 6 hodin. A Jablonec. MOL Cup bylo finále, bylo v Hradci Malšovické aréně o 6 hodin. A Jablonec tam byl s Karvinou, hráli mezi sebou. Finále bylo v Hradci Malšovické aréně o 6 hodin. A Jablonec tam byl s Karvinou, hráli mezi sebou. Malšovické aréně o 6 hodin. A Jablonec tam byl s Karvinou, hráli mezi sebou. Jablonec mě o 6 hodin a Jablonec tam byl s Karvinou, hráli mezi sebou. Jablonec vedl od začátku a Jablonec tam byl s Karvinou, hráli mezi sebou. Jablonec vedl od začátku, Jablonec tam byl s Karvinou, hráli mezi sebou. Jablonec vedl od začátku 1-0 po penaltě Java. Karvinou hráli mezi sebou. Jablonec vedl od začátku 1-0 po penaltě Java mezi sebou. Jablonec vedl od začátku 1-0 po penaltě Java. No, Jablonec vedl od začátku 1-0 po penaltě Java. No a pak začalo Jablonec vedl od začátku 1-0 po penaltě Java. No a pak začalo Karvina od začátku 1-0 po penaltě Java. No a pak začalo Karvina dorovnala na 1-1 po penaltě Java. No a pak začalo Karvina dorovnala na 1-1, pak Kahun Vinicius po penaltě Java. No a pak

0: Valda Gang, Jiří Korn a Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Polka Fest 2020,
0: Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Polka Fest 2026,
0: Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Polka Fest 2026,
0: vstupenky zakoupí Korn a mnoho dalších.
1: Polka Fest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na Vstup na Fest. Mnoho dalších.
1: Polka Fest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na Vstup na
1: Polka Fest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na Vstup na Fest CZ
1: 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na Vstup na Fest CZ.
1: Odplouvám 26.
0: Vstupenky zakoupíš na Vstup na Fest CZ.
1: Odplouvám kránu.
0: Vstupenky zakoupíš na Vstup na Fest CZ.
1: Odplouvám kránu.
0: Zakoupíš na Vstup na Fest CZ.
1: Odplouvám kránu.
0: Zakoupíš na Fest CZ.
1: Odplouvám kránu.
0: Zakoupíš na
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i
1: plouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.
1: Katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrických katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusně. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní, že si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám.
0: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už ví. Na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhup.
1: Na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru.
1: Na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Přijďte si u...
0: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Přijďte si užít ro...
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do aqua...
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas.
0: Vzhůru na palubu.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
4: U nás slunce svítí.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
4: U nás slunce
3: si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
4: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30.
3: Rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
4: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
3: Do Aquapalas Praha.
4: U nás slunce svítí každý den. Voda má
3: z Praha.

0: den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. Slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na
0: den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
0: 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
0: Stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkou.
0: Ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském
0: víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátskému s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapala
1: zprávkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapala z Praha. Zábava na celý
1: vlnobití.

0: šťastné dítě.
1: Happy Sport.
0: Happy Bazar.
2: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport.
2: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejport.
0: Šťastné dítě.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší
0: šťastné dítě.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport?
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
0: Happy Sport?
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
1: Happy Sport?
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
1: Happy Sport.
2: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
1: Happy Sport.
2: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
1: Happy Sport.
2: Sportu vede přes...
1: Happy Sport.
2: Přes
1: Happy Sport. Happy Sport. Nové styly pro vaše. Nové styly pro. Nové styly pro vaše léto. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 90. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduš právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduš Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit 9 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslí každý den a pro zvláštní momenty. Kik. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte.

0: den, více na aquapalace.cz. Aquapalace Praha, zábava na celý den, více na aquapalace.cz.
1: Domov pro
0: z Praha, zábava na celý den, více na aquapalace.cz. Domov na celý den, více na aquapalace.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá
0: celý den, více na aquapalace.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá
0: více na aquapalace.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: Aquapalace.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: CZ.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledá
1: domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter.
1: Hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří.
1: Péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Máme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučí charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, sulická.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, sulická.cz.
3: Lyže.
2: Dívat. Více na domov, sulická.cz.
3: Lyže.
2: Více na domov, sulická.cz.
3: Lyže.
2: Domov, sulická.cz.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
2: Sulická.cz.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
2: Z.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport. Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Šťovna.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
5: Happy Sport.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.

webu i FM nebo na Rohoda. V dabu i FM nebo na Rádia V dabu i FM nebo na Rádia.cz. V dabu i FM nebo na Rádia.cz. V dabu i FM nebo na Rádia.cz. Robu i FM nebo na Rádia.cz. Rock Rádia nebo na Rádia.cz. Rock Rádia.cz. Rock Rádio. CZ.

0: kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Vše, co potřebuješ.
0: Kousek od Prahy.

circus.

ass. Tiki tiki task it, time to burn the casket.

0: shoots, he scores! And he shoots, he scores! And he shoots, he scores!
1: Uvolněte se.
0: And he shoots, he scores!
1: Uvolněte se a ne... Uvolněte se a nemusíte ani za... Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bachte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá kr... Nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Te hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Každej den... Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků. Fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků. Hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. A ty výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý ká tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Hokej. Každý den na Rock Radio. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší
1: na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel prof. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel zahradní techniky. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz e-topcentrum.cz topcentrum.cz

0: kterou tam chcete jít a pošlete nám nějakou crazy fotku, ale bude to na e-mail a to studio a pošlete nám nějakou crazy fotku, ale bude to na e-mail a to studio zavináčerokovi.cz fotku, ale bude to na e-mail a to studio zavináčerokovi.cz, ale bude to na e-mail a to studio zavináčerokovi.cz, čím originál bude to na e-mail a to studio zavináčerokovi.cz, čím originálnější, tím lepší. E-mail a to studio zavináčerokovi.cz, čím originálnější, tím lepší. Ať máte studio zavináčerokovi.cz, čím originálnější, tím lepší. Ať máte plán na sobotu zavináčerokovi.cz, čím originálnější, tím lepší. Ať máte plán na sobotu.cz, čím originálnější, tím lepší. Ať máte plán na sobotu, čím originálnější, tím lepší. Ať máte plán na sobotu, ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte, tím lepší. Ať máte plán na sobotu, ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte. Ať máte plán na sobotu, ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte. Na sobotu, ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte. Ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte.
1: Baru dovolené
0: a pořádně si zapaříte.
1: Baru dovolenou máme vyřešenou.
0: Zapaříte.
1: Baru dovolenou máme vyřešenou. Baru dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Baru dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Baru dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu v Baumaxu máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu v Baumaxu.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu v Baumaxu mají do konce května slevy až.
2: A kam pojedeme?
1: Na zahradu v Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. Na zahradu v Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily. Mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily. Zahradní nábytek do konce května slevy až 25% na bazény, grily. Zahradní nábytek a nejen až 25% na bazény, grily. Zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže
1: na bazény, grily. Zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u
1: bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový
1: zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, jen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax.
2: Pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky
2: nějaký rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké.
2: U nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Střešní okna Fenex. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Střešní okna a vždycky něco navíc. Střešní okna Fenestra. Vždycky něco navíc. Střešní okna Fenestra. Fenestra navíc. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
1: Ano, česká. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a ne. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již čtystra.
3: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem.
3: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna?
1: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez.
1: Mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
1: Nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
1: Ano, česká 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
1: Ano, česká
3: střešní střešních oken v klidu a bez starostí.
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Oken v klidu a bez starostí.
1: Ano, česká střešní okna a pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra umíme i bez zásahu do

0: A to boli Scorpions. A jestli ještě nemáte plán na sobotu, tak já... No a budou to v 20. května bude v Českých Budějovicích startuje roky náš.
1: Pošlete nám nějakou crazy fotku, ale bude to na...

0: interiérových obkladů. Střešní okna máme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. A nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
0: 40 let. Fenestra.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu.
0: Fenestra.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje.
0: CZ.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.kár se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík.
1: Kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík.
1: Všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto.
1: Eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno
2: nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte.
2: Nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.
3: Přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido
3: pomů na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Vaši úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Ahoj,
3: chrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Ahoj, rokeři.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Fore.
1: Mlčka e-shop.cz, partner pro vaši zahradu.
4: Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Forest.
1: Partner pro vaši zahradu.
4: Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20
1: zahradu.
4: Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi. Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let. Vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moře s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května. Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Poperou v neděli 24. května od 16 hodin. V neděli 24. května od 16 hodin. Rock Opera CZ. V neděli 24. května od 16 hodin. Rock Opera CZ.
5: Začalo to lakem na parket
4: 4. května od 16 hodin. Rock Opera CZ.
5: Začalo to lakem na parkety a najednou malo
4: od 16 hodin. Rock Opera CZ.
5: Začalo to lakem na parkety a najednou malující
4: hodin. Rock Opera CZ.
5: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokoj.
4: Rock Opera CZ.
5: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
6: Z Profikolor na
4: Z.
5: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
6: Z Profikolor na
5: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
6: Z Profikolor na
5: Ty a najednou maluju celý dětský pokojíček.
6: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
5: Profikolor. Celý dětský pokojíček.
6: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
7: Profikolor.
5: Fasád. Pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
7: Profikolor. Fasádo.
5: Profikolor natřete

0: Celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
0: Celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
0: Byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: Chceš žít z...
1: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: Chceš...
1: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: Chceš žít značkovej život?
1: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: Chceš žít značkovej
1: život? Vrátím se vzorníkem.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bdovej. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Kasi ty. www.bezpotisku.cz. www.bezpotisku.cz. www.bezpotisku.cz. www.bezpotisku.cz. Vše propadr v CZ.

0: nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. Až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Lux 16 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak
0: extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude
0: a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Depak. Za i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Depak. Za cenu běžného spalováku. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Depak. Za cenu běžného spalováku.
1: A tak to bude drahé.
0: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od
1: to bude drahé.
0: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Potřebuješ zkušební jízda na byd.com. Potřebuješ jízda na byd.com.
2: Potřebuješ změnit splátku
0: s flex.com.
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Ješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna tu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš se víc. Jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do a potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Atención, señor.
2: Je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Atención, señoras y señores.
2: Pro lepší příběhy.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Park.
2: Pro lepší příběhy.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Park.
2: Běhy.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích. Tropical Party opět roztančí smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola opět roztančí smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical roztančí smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinských.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten
3: tres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten
3: tres.
4: Taneční škola La

náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr. Pohodlné

0: všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mej všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdar. Workshopy, drinky, superprostředce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdar. Workshopy, drinky, superprostředí, to všech americké zábavy na ten nejlepší mejdar. Workshopy, drinky, superprostředí, to vy na ten nejlepší mejdar. Workshopy, drinky, superprostředí, to všechno na nádherný mejdar. Workshopy, drinky, superprostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov. Mejdar. Workshopy, drinky, superprostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov. Workshopy, drinky, superprostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropica.
0: Superprostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropica.
0: To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte se Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, sir. La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, sir.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, sir.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, sir.
0: Další La Tropical Party. Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, sir.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od... Přijďte žít.
1: Yes, sir.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od...
1: Yes, sir.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty.com. Více na www.latropical.cz na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Auara. Více na www.latropical.cz. Auara. Více na www.latropical.cz. Auara. Šar. Více na www.latropical.cz. Auara. Šar. www.latropical.cz. Auara. Šar. www.latropical.cz. Auara. Šar. Auara, šar. Rok. Šar.

0: Stavebniny Deck přináší mega akci.
1: Pro Bagr CZ.
0: Stavebniny Deck přináší
1: CZ.
0: Stavebniny Deck přináší mega akci. Při zapůjčení akukla. Stavebniny Deck přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti. Stavebniny Deck přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron. Deck přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdar. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdar. Čení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Deck platí, půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Deck platí do 29. května, baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Deck platí do 29. května. Mega akce v půjčovnách stavebnin Deck platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjč se v půjčovnách stavebnin Deck platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a stavebnin Deck platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma do 9. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na deck.cz.
2: Zase tankuju. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Tak. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový bývalý.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový bývalý DC-line.
2: Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový bývalý DC-line.
2: Tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový bývalý DC-line 5. Velké.
2: Tak to děláš špatně.
3: Já mám nový bývalý DC-line 5. Velké. Ne. Já mám nový bývalý DC-line 5. Velké SUV s dojezdem až 1600.

DABu i FM nebo na www.dabu.fm nebo na radia.cz www.dabu.fm nebo na radia.cz www.rock.fm nebo na radia.cz Rock Radio radia.cz Rock Radio CZ

Crap.

0: boxerky, ponožky a nebo třeba kejty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenky, kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód radio a slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód radio. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód radio a jede to. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód radio a jede to. 30% s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.radio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
1: Festival Ultras
0: a zítra máš. Trenirkarna.cz.
1: Festival Ultraslev Allegro.
0: Trenirkarna.cz.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v
0: Trenirkarna.cz.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu.
0: Trenirkarna.cz.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup slev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50% Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do soudu. Užívej si slevy až 50%.

sharp.

0: Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Sletní výbava. Léto. Doktor Max má vše. Sletní výbavou v lékárenské kvalitě se nes... Doktor Max má vše. Sletní výbavou v lékárenské kvalitě... Max má vše. Sletní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Sletní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odboru. Sletní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a ke kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte pálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Ků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
1: Top centrum.
0: Pustte k vodě. Doktor Max.
1: Top centrum CZ.
0: Tek vodě. Doktor Max.
1: Top centrum CZ.
0: Doktor Max.
1: Top centrum CZ. Dodavatel pro... Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou... Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Obrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od... Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a... Mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezon... Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezon... zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládo. Startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubic s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně milým vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy. V Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy. Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. V Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvěle v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídky na Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku na Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Právě teď v
1: Planetu.cz.
2: www.topcentrum.cz. Právě teď v Planeo.
1: www.topcentrum.cz.
2: Právě teď v Planeo.
1: Premi- topcentrum.cz.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny.cz. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kup. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 4 Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Navštivte je prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Navštivte elektro

0: dny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planen více než 30 tisíci položkami skladem. Planen. 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Slušnej rok.
0: Počkami skladem. Planeo.
1: Slušnej rok.
0: Planeo.
1: Slušnej rok. Pro Benešov na 90.
0: Planeo.
1: Slušnej rok. Pro Benešov. Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8. Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8. Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM. Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM. Pro Benešov na 95.8 FM. Na 95.8 FM.
2: Ve světě plném hrozby
1: 5.8 FM.
2: Ve světě plném hrozeb je
1: M.
2: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v České Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje a technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje ale, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Zajišťuje Alef. Alef.

0: objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak ale tu za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro. Ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Masters of Rock.
0: Shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Masters of
0: CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legend.
0: Něco, tak Allegro.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární.
0: Tak Allegro.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40.
1: Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Manson.
2: Festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné a legendární Halloween slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy. Halloween slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy.
3: Inflames.
2: 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy.
3: Inflames.
2: Slaughter.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy.
3: Inflames.
2: Slaughter to Prevail.
3: The Rasmus. Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy.
3: Inflames.
2: Slaughter to Prevail.
3: The Rasmus.
2: Přijede. Slavné Arch Enemy.
3: Inflames.
2: Slaughter to Prevail.
3: The Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři.
3: Inflames.
2: Slaughter to Prevail.
3: The Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavaler. Slaughter to Prevail.
3: The Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
3: Prevail.
2: The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
3: Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. června nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Léto.
2: 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Léto. Doktor.
2: U Jelínka ve Vizovicích.
4: Léto. Doktor Max má
2: v Vizovicích.
4: Léto. Doktor Max má v

0: NATO. Dnes řekl, že v případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o summitu NATO. Dnes řekl, že v případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení delegace na summit omezí, že v případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení delegace na summit omezí ústavní pravomoce, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení delegace na summit omezí ústavní pravomoce prezidenta červnu svým rozhodnutím o složení delegace na summit omezí ústavní pravomoce rozhodnutím o složení delegace na summit omezí ústavní pravomoce prezidenta, bude se muset obrátit na ústavní delegace na summit omezí ústavní pravomoce prezidenta, bude se muset obrátit na ústavní soud omezí ústavní pravomoce prezidenta, bude se muset obrátit na ústavní soud ústavní pravomoce prezidenta, bude se muset obrátit na ústavní soud. Summit se bude konat prezidenta, bude se muset obrátit na ústavní soud. Summit se bude konat v červenci, bude se muset obrátit na ústavní soud. Summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře. Na ústavní soud. Summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře. Soud. Summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře. Skupina Veolia Energie summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře. Skupina Veolia Energie vzhledem k teplému červenci v turecké Ankaře. Skupina Veolia Energie vzhledem k teplému počasí v turecké Ankaře. Skupina Veolia Energie vzhledem k teplému počasí přerušila. Skupina Veolia Energie vzhledem k teplému počasí přerušila topná Veolia Energie vzhledem k teplému počasí přerušila topnou sezónu. Byla chladnější než ta energie vzhledem k teplému počasí přerušila topnou sezónu. Byla chladnější než ta předchozí. Veolia teplému počasí přerušila topnou sezónu. Byla chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit na přerušila topnou sezónu. Byla chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit na sezónu. Byla chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč celou republikou s výjimkou Mariánských předchozí. Veolia přestala topit napříč celou republikou s výjimkou Veolia přestala topit napříč celou republikou s výjimkou Mariánských lázní na Chebsku. Topit napříč celou republikou s výjimkou Mariánských lázní na Chebsku, kde je podle ní dlouhodobě nutné celou republikou s výjimkou Mariánských lázní na Chebsku, kde je podle ní dlouhodobě nutné publikou s výjimkou Mariánských lázní na Chebsku. Kde je podle ní dlouhodobě nutné počítat s chladnějším Mariánských lázní na Chebsku, kde je podle ní dlouhodobě nutné počítat s chladnějším lázní na Chebsku, kde je podle ní dlouhodobě nutné počítat s chladnějším klimat, kde je podle ní dlouhodobě nutné počítat s chladnějším klimatem. Fotbalisté Karviné z dlouhodobě nutné počítat s chladnějším klimatem. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu a počítat s chladnějším klimatem. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec chladnějším klimatem. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 klimatem. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli doma. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii vedli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Rock Radio. Jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Rock Radio. Počasí. Minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Rock Radio. Počasí. Hlavní fázi konferenční ligy. Rock Radio. Počasí.
1: Nezbude oblačno.
0: Konferenční ligy.
2: Rock Radio. Počasí.

0: Dnesky. Rock Radio. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty osí. Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23. Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Až polojasno, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. No večer místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
1: Spa Hotel 9.
0: Teploty 18 až 23 stupňů.
1: Spa Hotel 9.
0: 23 stupňů.
1: Spa Hotel 9. Mariánské lázně. Spa Hotel 9. Mariánské lázně. V krásné. Spa Hotel 9 Mariánské lázně v krásném. Spa Hotel 9 Mariánské lázně v krásném prostředí Lesoparku. 9 Mariánské lázně v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistické lázně v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel 9. Ke procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel 9. Turistika, léčivé prameny. Spa Hotel 9. Ka léčivé prameny. Spa Hotel 9. Prameny. Spa Hotel 9. Spa Hotel 9.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na dálnici D11 je
2: doprava.
0: Na dálnici D11 je porucha.
2: Doprava.
0: Na dálnici D11 je poruchaný vozidlo, čekejte. Na dálnici D11 je poruchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je tam překážka na vozovce. Na dálnici D11 je poruchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je tam překážka na dálnici D11 je poruchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je tam překážka na vozovce. Je poruchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je tam překážka na vozovce. Také se někam poruchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je tam překážka na vozovce. Také se někam čekejte tam zdržení, je tam překážka na vozovce. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. Zdržení, je tam překážka na vozovce. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. Tam překážka na vozovce, také se někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. Vozovce, také se někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
3: Instagram Rock Rádia.
0: Pořádku dorazíte.
3: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je... Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že... Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobilgram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobilia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: poraz. Rock Radio, rockovej poraz. Rock Radio, rockovej poraz.
1: A je pár minut po 13.
0: Rock Radio, rockovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině.
0: Radio, rockovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a pokračuje
0: rockovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a pokračuje rockovej poraz s Danem. A je pár minut po 13. hodině a pokračuje rockovej poraz s Danem. Minut po 13. hodině a pokračuje rockovej poraz s Danem. No a my si za chvilku povíme něco o mistrovství světa v hokeji. Hodině a pokračuje rockovej poraz s Danem. No a my si za chvilku povíme něco o mistrovství světa v hokeji s Danem. No a my si za chvilku povíme něco o mistrovství světa v hokeji. Pak tady pokecáme s Kájou, že? No a my si za chvilku povíme něco o mistrovství světa v hokeji. Pak tady pokecáme s Kájou, že? Už mám ve studiu Káju. Upovíme něco o mistrovství světa v hokeji. Pak tady pokecáme s Kájou, že už mám ve studiu o mistrovství světa v hokeji, pak tady pokecáme s Kájou, že už mám ve studiu Káju, no a ještě se pustíme, pak tady pokecáme s Kájou, že už mám ve studiu Káju, no a ještě se pustíme, no a ještě se pustíme nějakou hudbu, třeba Oasis, Dimitri, anebo teďka Ariem. Se pustíme nějakou hudbu, třeba Oasis, Dimitri, anebo teďka Ariem. Hudbu třeba Oasis, Dimitri, anebo teďka Ariem. Dimitri, a nebo teďka Ariem.
0: Rock Radio.
1: A nebo teďka Ariem.
0: Rock Radio.
1: Ariem.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje
0: Kubio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Prezident Pavel.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Prezident.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Prezident Pavel.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Prezident Pavel trvá na své účasti na summitu. Odpoledne přeje Kuba Bělák. Prezident Pavel trvá na své účasti na summitu NATO. Dnes řekl, že v případě Kuba Bělák. Prezident Pavel trvá na své účasti na summitu NATO. Dnes řekl, že v případě Prezident Pavel trvá na své účasti na summitu NATO. Dnes řekl, že v případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím trvá na své účasti na summitu NATO. Dnes řekl, že v případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení účasti na summitu NATO.

0: Ahoj, tady je Miloš Ahoj, tady je Miloš Majer
1: a Jirka Urban z Dimitri.
0: Ahoj, tady je Miloš Majer
1: a Jirka Urban z Dimitri.
0: Ahoj, tady je Miloš Majer
1: a Jirka Urban z Dimitri.
0: Užijte si na... Ahoj, tady je Miloš Majer
1: a Jirka Urban z Dimitri.
0: Užijte si následující Dimi, tady je Miloš Majer
1: a Jirka Urban z Dimitri.
0: Užijte si následující Dimitri
1: a Jirka Urban z Dimitri.
0: Užijte si následující Dimitri Pecku. Čau!
1: Z Dimitri.
0: Užijte si následující Dimitri Pecku. Čau! Užijte si následující Dimitri Pecku. Čau! Následující Dimitri Pecku. Čau! Pecku. Čau!

0: A mám někde možná záznam, já tě ho potom pošlu. Ale počkej, ale když přijdu Nickelback, já tančím na stole a mám někde možná záznam, já tě ho potom pošlu, pustím možná. Ale když přijdu Nickelback, já tančím na stole a mám někde možná záznam, já tě ho potom pošlu, pustím možná. Já tančím na stole a mám někde možná záznam, já tě ho potom pošlu, pustím možná.
1: Pošleš, pustíš?
0: A mám někde možná záznam, já tě ho potom pošlu, pustím možná.
1: Pošleš, pustíš?
0: Oboje. Záznam, já tě ho potom pošlu, pustím možná.
1: Pošleš, pustíš?
0: Oboje.
1: Tak
0: pošlu, pustím. Možná.
1: Pošleš, pustíš?
0: Oboje.
1: Tak já to tady ohulím a budeš tancovat.
0: Pošlu, pustím možná.
1: Pošleš, pustíš?
0: Oboje.
1: Tak já to tady ohulím a budeš tancovat tady?
0: Jo, jo. Možná.
1: Pošleš, pustíš?
0: Oboje.
1: Tak já to tady ohulím a budeš tancovat tady?
0: Jo, jo, tak jo.
1: Oboje. Tak já to tady ohulím a budeš tancovat tady?
0: Jo, jo, tak jo.
1: Takže dáme rýlsko. Tak já to tady ohulím a budeš tancovat tady?
0: Jo, jo, tak jo.
1: Takže dáme rýlsko.
0: A dáme.
1: Ohulím a budeš tancovat tady?
0: Jo, jo, tak jo.
1: Takže dáme rýlsko.
0: A dáme to na socky. Jo, jo, tak jo.
1: Takže dáme rýlsko.
0: A dáme to na socky rokrádia, že jo?
1: Takže dáme rýlsko.
0: A dáme to na socky rokrádia, že jo?
1: Dobře, super. Takže čekaj nás rýlsko.
0: A dáme to na socky rokrádia, že jo?
1: Dobře, super. Takže čekaj.
0: A dáme to na socky rokrádia, že jo?
1: Dobře, super. Takže čekaj nás Nickelback fotograf.
0: Dáme to na socky rokrádia, že jo?
1: Dobře, super. Takže čekaj nás Nickelback fotograf a pak
0: rokrádia, že jo?
1: Dobře, super. Takže čekaj nás Nickelback fotograf a pak bude Strejda Proteus a jo, cesta. A to je za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to...
1: Chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová. Cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně 79,90 vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Od čtvrtka v Lidlu vepřová Krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková vepřová Krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata Krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 39,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90 a keříková rajčata 1 kilogram za 34,90 a kokačata 1 kilogram za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,70 gram za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90 Lidl Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90 Lidl 1,75 litru za 26,90 Lidl, to se vyplatí. 5 litru za 26,90 Lidl, to se vyplatí.
3: Pomoc.
2: Za 26,90 Lidl, to se vyplatí. 90 Lidl, to se vyplatí.
3: Pomoc.
2: Lidl, to se vyplatí.
3: Pomoc. Nemůžu.
2: To se vyplatí.
3: Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Můžu dýchat.
4: Správné větrání a vzduchotechnika je do... Správné větrání a vzduchotechnika je důležitý. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů, možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz najdete přes

0: A to byly Oasis. A to byly Oasis. A to byly Oasis. No a já jsem tady... A to byly Oasis. No a já jsem tady trošku projížděl. A to byly Oasis. No a já jsem tady trošku projížděl a našel jsem... A to byly Oasis. No a já jsem tady trošku projížděl a našel jsem tady totální pecku. Oasis. No a já jsem tady trošku projížděl a našel jsem tady totální pecku. Nebo teda aspoň pro mě. No a já jsem tady trošku projížděl a našel jsem tady totální pecku, nebo teda aspoň pro mě. No a já jsem tady trošku projížděl a našel jsem tady totální pecku, nebo teda aspoň pro mě. Trošku projížděl a našel jsem tady totální pecku, nebo teda aspoň pro mě. Nickelback fotograf, našel jsem tady totální pecku, nebo teda aspoň pro mě. Nickelback fotograf, určitě já nebude znát Nickelback pecku, nebo teda aspoň pro mě. Nickelback fotograf, určitě já nebude znát Nickelback.
1: Kámo.
0: Aspoň pro mě. Nickelback fotograf, určitě já nebude znát Nickelback.
1: Kámo, tak tady seš...
0: Nickelback fotograf, určitě Kaja nebude znát Nickelback.
1: Kámo, tak tady seš...
0: Nickelback fotograf, určitě Kaja nebude znát Nickelback.
1: Kámo, tak tady seš na špatný půdě, Dan.
0: Určitě Kaja nebude znát Nickelback.
1: Kámo, tak tady seš na špatný půdě, Dan.
0: Určitě Kaja nebude znát Nickelback.
1: Kámo, tak tady seš na špatný půdě, Dan. Na špatný...
0: Nickelback.
1: Kámo, tak tady seš na špatný půdě, Dan. Naš... Kámo, tak tady seš na špatný půdě, Dane. Na špatný. Tak tady seš na špatný půdě, Dane. Na špatný.
0: Takže jako mi chceš...
1: Na špatný půdě, Dane. Na špatný.
0: Takže jako mi chceš říct, že...
1: Na špatný půdě, Dane. Na špatný.
0: Takže jako mi chceš říct, že znáš Nickelback.
1: Ty jsi, Dane. Na špatný.
0: Takže jako mi chceš říct, že znáš Nickelback.
1: Ty jsi, špatný.
0: Takže jako mi chceš říct, že znáš Nickelback.
1: Ty jsi, kámo. Počkej.
0: Jako mi chceš říct, že znáš Nickelback.
1: Ty jsi, kámo, počkej, když přijde Nickelback.
0: Počkej, to je mé mládí, Nickelback.
1: Ty jsi, kámo, počkej, když přijde Nickelback.
0: Počkej, to je mé mládí, to je mé mládí.
1: Počkej, ale moje... Ty jsi, kámo, počkej, když přijde Nickelback.
0: Počkej, to je mé mládí, to je mé mládí.
1: Počkej, ale moje... Kámo, počkej, když přijde Nickelback.
0: Počkej, to je mé mládí, to je mé mládí.
1: Počkej, ale moje taky. Ono se to nezdá. Počkej, když přijde Nickelback.
0: Počkej, to je mé mládí, to je mé mládí.
1: Počkej, ale moje taky. Ono se to nezdá. Přijde Nickelback.
0: Počkej, to je mé mládí, to je mé mládí.
1: Počkej, ale moje taky. Ono se to nezdá.
0: Počkej, to je mé mládí, to je mé mládí.
1: Počkej, ale moje taky. Ono se to nezdá. Mě už křupou kolena.
0: Já jsem ti jenom teda chtěl říct.
1: Počkej, ale moje taky. Ono se to nezdá. Mě už křupou kolena.
0: Já jsem ti jenom teda chtěl říct, jako že ta písnička.
1: Ale moje taky. Ono se to nezdá. Mě už křupou kolena.
0: Já jsem ti jenom teda chtěl říct, jakože ta písnička...
1: Ono se to nezdá, mě už křupou kolena.
0: Já jsem ti jenom teda chtěl říct, jakože ta písnička je na 20...
1: Kolena.
0: Já jsem ti jenom teda chtěl říct, jakože ta písnička je na 20 let stará, to tady se ještě nebyla, jo. Jenom teda chtěl říct, jakože ta písnička je na 20 let stará, to tady se ještě nebyla, jo.
1: No.
0: Že ta písnička je na 20 let stará, to tady se ještě nebyla, jo.
1: No. Ještě ne, no. Ale počkej, ale když přijdou Nickelback.
0: Na 20 let stará, to tady se ještě nebyla, jo.
1: No. Ještě ne, no. Ale počkej, ale když přijdou Nickelback, já tančím na stole. No. Ještě ne, no. Ale počkej, ale když přijdou Nickelback, já tančím na stole a mám někde. Ještě ne, no. Ale počkej, ale když přijdou Nickelback, já tančím na stole.

0: 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz. Světy trání 1000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz. Světy trání na skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz. Světy trání na odborné poradenství. Ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě. Světy trání na jednom místě.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: Na jednom místě.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby!
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby!
1: Tam můžeme krmit... Tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby!
1: Tam můžeme krmit...
2: Víte, kam pojedeme na výlet?
1: Do Zoo chleby!
2: Tam můžeme krmit Daňky a
1: výlet?
2: Do Zoo chleby!
1: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobra...
2: Do Zoo chleby!
1: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i
1: chleby.
2: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
1: A mají tam i.
2: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
1: A mají tam i lvy.
2: A krmit Daňky a taky ty kobrazy.
1: A mají tam i lvy.
2: Jo a
1: i a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo a můžeme tam přespat, to bude jako v sobrazy.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jest tam i lvy.
1: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad,
1: jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu
1: a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad,
1: tak tam mají nejlepší
2: přespat, to bude jako v safari.
1: A jestli dostanu hlad,
2: tak tam mají nejlepší palačinky
1: jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad,
1: tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co jedeme?
1: Jestli dostanu hlad,
2: tak tam mají nejlepší palačinky.
1: Tak co jedeme?
2: Dostanu hlad,
1: tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co jedeme?
1: Zoo chleby.
2: Tam mají nejlepší palačinky.
1: Tak co jedeme?
2: Zoo chleby.
3: Dřív než
1: nejlepší palačinky.
2: Tak co jedeme?
1: Zoo chleby.
3: Dřív než začnou
1: činky. Tak co jedeme?
2: Zoo chleby.
3: Dřív než začnou prázdniny.
1: Tak co jedeme?
2: Zoo chleby.
3: Dřív než začnou prázdniny. Než zmi...
1: Co jedeme?
2: Zoo chleby.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než...
1: Zoo chleby.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou,
1: než... Zoo chleby.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypne... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix Česká Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. a vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Republiky už 19. až 21. června. Buď u toho před už 19. až 21. června. Buď u toho před prodej brzy až 21. června. Buď u toho před prodej brzy končí 1. června. Buď u toho před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto června. Buď u toho před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto motodrom Brno. Toho před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto motodrom Brno.cz. Prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto motodrom Brno.cz. Ty končí. Vstupenky pořídíš na auto motodrom Brno.cz. Vstupenky pořídíš na auto motodrom Brno.cz. Ty pořídíš na automotodrom Brno.cz. Automotodrom Brno.cz. Drom Brno.cz. CZ.

Kolik zážitků se... Kolik zážitků se vejde... Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímo. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál. Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Tem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, tý po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia jsou pě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia jsou světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na PRG, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na PRG, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Tu na prg.aero.

0: robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roli bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž.
0: A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu.
0: Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji.
0: Venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešením
0: Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešením. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřeš tu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více info. Bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací. Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Stavebniny dekní
1: okna Velux. Více informací na velux.cz. Více informací na velux.cz.
2: Stavebniny dek přináší mega akci.
1: Informací na velux.cz.
2: Stavebniny dek přináší mega akci. Nejprodávaj
1: velux.cz.
2: Stavebniny dek přináší mega akci. Nejprodávanější
1: Z.
2: Stavebniny dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH. Stavebniny dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH 20 do základové desky. Přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH 20 do základové desky. Mega akci. Nejprodávanější karisíť KH 20 do základové desky. Nyní za skvělých. Nejprodávanější karisíť KH 20 do základové desky. Nyní za skvělých 430. Karisíť KH 20 do základové desky. Nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. KH 20 do základové desky, nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Do základové desky, nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve desky, nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek, 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíc. Akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíc za super cenu. 29. května. Tak si přijďte pro karisíc za super cenu. Více na dek.cz května. Tak si přijďte pro karisíc za super cenu. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro karisíc za super cenu. Více na dek.cz. Karisíc za super cenu. Více na dek.cz. Právě teď v Planet cenu. Více na dek.cz. Právě teď více na dek.cz. Právě teď v Planeo. Dek.cz. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Spěcháte? Elektrodny se slevovými kupony až 40%. Spěcháte? Se slevovými kupony až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám kupony až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už cent. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od... Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Je připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Rezervace. Planeo.
3: Katalpa. Využijte výhody plánování s
1: Planeo.

Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodina nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktu přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám chce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízí rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízí firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 4 aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40 nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40 spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa, prémiový nábytek a především slevu až 40%. Katalpa, prémiový nábytek a kuchyně, především slevu až 40%. Katalpa, prémiový nábytek a kuchyně až 40%. Katalpa, prémiový nábytek a kuchyně, více na kuchyně%. Katalpa, prémiový nábytek a kuchyně, více na kuchyně-katalpa.cz. Prémiový nábytek a kuchyně, více na kuchyně-katalpa.cz. Nábytek a kuchyně, více na kuchyně-katalpa.cz. Rovně, více na kuchyně-katalpa.cz. Rokrádio, více na kuchyně-katalpa.cz. Rokrádio, kuchyně-katalpa.cz. Rokrádio. Pa.cz

0: Kvalitní vrta.
1: Musíte bát, jak chtěla dohodat.
0: Kvalitní vrta.
1: Bát, jak chtěla dohodat.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou
1: dohodat.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Máte penzík?
0: Dny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Máte penzíko? Převeďte si
0: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN
0: rukou. Profivoda.cz.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN. Zíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořen a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové, získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penz vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte sů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Pořád to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online. Si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Chráním tvůj dom.
0: Více na nn.cz/penzíko.
3: Chráním tvůj domov před letními
0: vedry.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní.
0: Penzíko.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i boním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro... Rock Radio. Slušnej rok pro pamětní. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky.

0: lyže slíže Dimitri, Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Slíže Dimitri, Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v F května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v F v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte na cích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem fest je
0: věnujeme právě vám.
1: Partnerem fest
0: je právě vám.
1: Partnerem festivalu je
0: vám.
1: Partnerem festivalu je společnost. Partnerem festivalu je společnost ne. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Patří do koše. Je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Patřnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Patří do koše. Více na www. Nedopalky nejen na festivalu? Patří do koše. Více na www.nevajgluj. Palky nejen na festivalu? Patří do koše. Více na www. Na festivalu? Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Tří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz.

Mate Mal. Rockin. Máte málo... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia... Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia... Málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia... Al... Svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia... Alkohol? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia... Alkohol? Horký žeslí... Přivezeme. Moderátoři Rock Rádia... Alkohol? Horký žeslíže... Dimitri Trautenberg. Moderátoři Rock Rádia... Alkohol? Horký žeslíže... Dimitri Trautenberg. Rock Rádia... Alkohol? Horký žeslíže... Dimitri Trautenberg a Traktor. Alkohol? Horký žeslíže... Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos nikdo... Horký...

0: tam je to taky jasný, to je taky 16-20, Finsko vyhraje. A pak máme Dánsko-Slovensko, to je taky 16-20, Finsko vyhraje. A pak máme Dánsko-Slovensko ve 20-20, taky 16-20, Finsko vyhraje. A pak máme Dánsko-Slovensko ve 20-20, Finsko vyhraje. A pak máme Dánsko-Slovensko ve 20-20, Slováci by měli porazit. A pak máme Dánsko-Slovensko ve 20-20, Slováci by měli porazit. Dáme Dánsko-Slovensko ve 20-20, Slováci by měli porazit. Dáme ve 20-20, Slováci by měli porazit Dány. A pak je tam zápas, který 20-20, Slováci by měli porazit Dány. A pak je tam zápas, který já budu sledovat. Slováci by měli porazit Dány. A pak je tam zápas, který já budu sledovat. A to jsou Švýcaři z Velby měli porazit Dány. A pak je tam zápas, který já budu sledovat. A to jsou Švýcaři z Velkou Británii. A pak je tam zápas, který já budu sledovat. A to jsou Švýcaři. A pak je tam zápas, který já budu sledovat. A to jsou Švýcaři z Velkou Británii. Je to zápas, který já budu sledovat. A to jsou Švýcaři z Velkou Británii. Je to ve 20-20. Já budu sledovat. A to jsou Švýcaři z Velkou Británii. Je to ve 20-20. Švýcaři včera. A to jsou Švýcaři z Velkou Británii. Je to ve 20-20. Švýcaři včera porazili s Velkou Británií, je to ve 20-20. Švýcaři včera porazili Rakušáky 9-0, je to ve 20-20. Švýcaři včera porazili Rakušáky 9-0, takže dneska čekám 20-20. Švýcaři včera porazili Rakušáky 9-0, takže dneska čekám, že přejedou tu Británii. Švýcaři včera porazili Rakušáky 9-0, takže dneska čekám, že přejedou tu Británii. Včera porazili Rakušáky 9-0, takže dneska čekám, že přejedou tu Británii 10+. No a včera to bylo Rakušáky 9-0, takže dneska čekám, že přejedou tu Británii 10+. No a včera 9-0, takže dneska čekám, že přejedou tu Británii 10+. No a včera to byla taková znuzecnost našeho hokejska, čekám, že přejedou tu Británii 10+. No a včera to byla taková, že přejedou tu Británii 10+. No a včera to byla taková znuzecnost našeho hokeje, Británii 10+. No a včera to byla taková znuzecnost našeho hokeje, protože jsme plus. No a včera to byla taková znuzecnost našeho hokeje, protože jsme se trápali s Italama a jsme prohrávali o 2/3. Včera to byla taková znuzecnost našeho hokeje, protože jsme se trápali s Italama a jsme prohrávali znuzecnost našeho hokeje, protože jsme se trápali s Italama a jsme prohrávali o 2/3 našeho hokeje, protože jsme se trápali s Italama a jsme prohrávali o 2/3 1-0. Pak ve 3/3 jsme, protože jsme se trápali s Italama a jsme prohrávali o 2/3 1-0. Pak ve 3/3 jsme to otočili a trápali s Italama a jsme prohrávali o 2/3 1-0. Pak ve 3/3 jsme to otočili a vyhráli jsme 3-1 a prohrávali o 2/3 1-0. Pak ve 3/3 jsme to otočili a vyhráli jsme 3/1 1-0. Pak ve 3/3 jsme to otočili a vyhráli jsme 3-1, ale čekal jsem to teda lepší, protože když 0. Pak ve 3/3 jsme to otočili a vyhráli jsme 3-1, ale čekal jsem. Pak ve 3/3 jsme to otočili a vyhráli jsme 3-1, ale čekal jsem to teda lepší, protože když jsem byl mladší, jak se to otočili a vyhráli jsme 3-1, ale čekal jsem to teda lepší, protože když čili a vyhráli jsme 3-1, ale čekal jsem to teda lepší, protože když jsem byl mladší, jak se pamatuju, že jsme porážili 1, ale čekal jsem to teda lepší, protože když jsem byl mladší, jak se pamatuju, že jsme porážili Itálii 12. Čekal jsem to teda lepší, protože když jsem byl mladší, jak se pamatuju, že jsme porážili Itálii 12, 13. No, bohužel, no, po té olympiádě nedorazilo tolik kluků.
1: Dodavatel profesionálního nářadí ve stavbě dovozidel Stavcentrum. Dodavatel profesionální

0: nářadí ve staveb dovozidel, stavební a dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. Profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
1: No, my si pustíme
0: techniky. www.topcentrum.cz.
1: No, my si pustíme ještě nějakou
0: www.topcentrum.cz.
1: No, my si pustíme ještě nějakou hudbu, Kájo, co nás
0: .cz.
1: No, my si pustíme ještě nějakou hudbu, Kájo, co nás čeká.
2: Čeká nás Red.
1: No, my si pustíme ještě nějakou hudbu, Kájo, co nás čeká.
2: Čeká nás Red Hot Chili Peppers.
1: No, my si pustíme ještě nějakou hudbu, Kájo, co nás čeká.
2: Čeká nás Red Hot Chili Peppers.
1: No, my si pustíme ještě nějakou hudbu, Kájo, co nás čeká.
2: Čeká nás Red Hot Chili Peppers a Genesis.
1: Nějakou hudbu, Kájo, co nás čeká.
2: Čeká nás Red Hot Chili Peppers a Genesis Kissing Dynamite.
1: Kájo, co nás čeká.
2: Čeká nás Red Hot Chili Peppers a Genesis Kissing Dynamite, ale teďka už tři sestry. Ej. Čeká nás Red Hot Chili Peppers a Genesis Kissing Dynamite, ale teďka už tři sestry. Ej. Red Hot Chili Peppers a Genesis Kissing Dynamite, ale teďka už tři sestry. Ej. Mexico.
1: Mexiko.
2: Genesis Kissing Dynamite, ale teďka už tři sestry. Ej. Mexico.
1: Mexiko.
2: Kissing Dynamite, ale teďka už tři sestry. Ej. Mexico.
1: Mexiko.
2: Dynamite, ale teďka už tři sestry. Ej. Mexico.
1: Mexiko.
2: Už tři sestry. Ej. Mexico.
1: Mexiko.
3: Ahoj.
2: Ej. Mexico.
1: Mexiko.
3: Ahoj, jsem Martin.
2: Mexico.
1: Mexiko.
3: Ahoj, jsem Martin.
1: Mexiko.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměnitin mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc auto. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel. Lidé mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel. Baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel. Lidé se vrací. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel. Lidé se vrací a jsou spokojení. Vyměníme desítky tisíc autoskel. Lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. A jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na Car. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz. Děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opravdu
3: se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass
3: opraví. Snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví. Carglass vymění.
3: Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: to byl Strejda. A to byl Strejda Proteus a jeho cesta. No a my se půjdeme podívat. A to byl Strejda Proteus a jeho cesta. No a my se půjdeme podívat do A to byl Strejda Proteus a jeho cesta. No a my se půjdeme A to byl Strejda Proteus a jeho cesta. No a my se půjdeme podívat do Švýcarska, taky cestou Proteus a jeho cesta. No a my se půjdeme podívat do Švýcarska, taky cestou, protože tam dneska pokračuje. No a my se půjdeme podívat do Švýcarska, taky cestou, protože tam...
1: Dneska nám zase pokračuje další den mistrovství
2: světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: Tak pozem se na to podívat na ty zápasy, co dneska sledovat na mistrovství světa. A já vám to hned řeknu. Myslím si, že Kanada je velký favorit, přejedou Norsko, Lotyšsko, Finsko, tam je to taky jasný, to je taky v 16:20, Finsko vyhraje a

0: dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. A Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz. Bene.cz.
1: Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi.
1: Čí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi. Říkal jsem, že...
1: Novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Už toho moc nenafouká.
2: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechniky.
2: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechniky.
2: Teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledny.
2: Na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledny eš. Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde... Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom... Kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Technika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.compline.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je...
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. To je fičák. Fičák.
3: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, CZ. Potisk, potisk, trička, byla, CZ. Trička, potisk, trička, byla, CZ. Trička, byla, CZ. Byla, CZ.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý.
3: CZ.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám pro...
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel.
5: Fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou...
5: Úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.

0: www.siegel.cz.
1: Rodič?
0: Auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
1: Rodič?
0: Všude. www.siegel.cz.
1: Rodiče, zbystřete lék.
0: www.siegel.cz.
1: Rodiče, zbystřete lék. Daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku. Ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí. Na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí. Takže mrkněte. Tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí. Takže Kuzelčín. Místa mizí. Takže mrkněte. Místa mizí. Takže mrkněte. Na zoopark Zelčín. Mizí. Takže mrkněte. Na zoopark Zelčín. CZ. Takže mrkněte. Na zoopark Zelčín. CZ.
2: Pekelný ostrov.
1: Mrkněte. Na zoopark Zelčín. CZ.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď...
1: Na zoopark Zelčín. CZ.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3.
1: a... Zelčín. CZ.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a...
1: CZ.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holý ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští rudy, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští rudy. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 4 spálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitry švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitry divoký Royal Republic. Rybičky 48 Dimitry divoký byl 3 sesk. Rybičky 48

0: 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Tím slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více nent. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které by nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Slechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter, Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter, již za šikové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter, již za 649, které byste nečekali. Moderní Crafter, již za 649 900 korun bez nečekali. Moderní Crafter, již za 649 900 korun bez DPH. Moderní Crafter, již za 649 900 korun bez DPH. A ID Bus Cargo, teď za 649 900 korun bez DPH. A ID Bus Cargo, teď se zvýhodněním 39 900 korun bez DPH. A ID Bus Cargo, teď se zvýhodněním až 2900 korun bez DPH. ID Bus Cargo, teď se zvýhodněním až 297 z DPH. ID Bus Cargo, teď se zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH. ID Bus Cargo, teď se zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH. Cargo, teď se zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH. Zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH. Až 297 tisíc korun bez DPH. Hledá 97 tisíc korun bez DPH. Hledáte adresu bez DPH. Hledáte adresu DPH. Hledáte Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný? Adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný?
2: Tak dobře poslouchej.
1: Všechno už vám přijde. Okoukaný?
2: Tak dobře poslouchej.
1: Přijde. Okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úkaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplte. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
1: Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát,
1: kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu
1: v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na
1: zkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Bude na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad
1: z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak. Pak
2: budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak. Pak si to pěkně
2: 101 metrů nad zemí.
1: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Nad zemí.
1: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: A pak.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
1: Pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořád.
1: Pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle.
4: Maminko!

0: je pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: Zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Te pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Rock Radio.
0: CZ.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: Baví, CarGlass vymění.
0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: Vymění.
0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší novny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v naší

0: 22. Co se děje? 22. a 23. května pořád. 22. a 23. května pořádají tři sestry. 22. a 23. května pořádají tři. 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockové. 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockové open. Května pořádají tři sestry tradiční punkrockové open air festival v Braníku. Těšit se tři sestry tradiční punkrockové open air festival v Braníku. Těšit se tradiční punkrockové open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý přeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičknutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do sféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy o skvělých hostů. Kapelu Profesor.
1: Black metalový kapely, český Malefér, německý Pelorés a rakouský.

0: a další. Více na Divokej byl, tři sestry, Škvor a další. Více na Pekel, tři sestry, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ. Sestry, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ. Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním palší. Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu. Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa.
0: Ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa. Využij.
0: Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování.
0: Festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastní výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze či své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastní přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně obce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízí firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montážní studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 4 darma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%.

0: Haxisa. Tak kapely český Malefir, německý Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte, český Malefir, německý Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte, německý Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte, Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte, prorok a rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte, prorok a Haxisa. Tak neváhejte a vyražte, prorok rádio. Tak neváhejte a vyražte, prorok rádio, Zuzka Klein. Neváhejte a vyražte, prorok rádio, Zuzka Kleinová. Vyražte, prorok rádio, Zuzka Kleinová. Prorok rádio, Zuzka Kleinová.
1: Prorok rádio,
0: Zuzka Kleinová.
1: Prorok rádio,
0: Zuzka Kleinová.

0: nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Rockradio.cz. Rock Radio. Rockradio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 22.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23.
0: Jo, co se děje?

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more. Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: A to byly Red Hot Chili.
0: Need you. This life is more than just a read through.
1: A to byly Red Hot Chili Peppers a.
0: This life is more than just a read through.
1: A to byly Red Hot Chili Peppers a Can't Stop z roku 2002.
0: To read through.
1: A to byly Red Hot Chili Peppers a Can't Stop z roku 2002. No a já děkuji. A to byly Red Hot Chili Peppers a Can't Stop z roku 2002. No a já děkuju. Red Hot Chili Peppers a Can't Stop z roku 2002. No a já děkuju. Kája se tady za nama stavila, kdo neví, kdo je Kája. A Can't Stop z roku 2002. No a já děkuju. Kája se tady za nama stavila, kdo neví, kdo je Kája. My říkáme 2002. No a já děkuju. Kája se tady za nama stavila, kdo neví, kdo je Kája. No a já děkuju. Kája se tady za nama stavila, kdo neví, kdo je Kája. My říkáme Mystery Kája, protože ona je jediná. No a já děkuju. Kája se tady za nama stavila, kdo neví, kdo je Kája. My říkáme Mystery Kája. Tady za nama stavila, kdo neví, kdo je Kája. My říkáme Mystery Kája, protože ona je jediná v rádiu, nikdo neví, jak vypadá. Kdo je Kája? My říkáme Mystery Kája, protože ona je jediná v rádiu, nikdo neví, jak vypadá. My říkáme Mystery Kája, protože ona je jediná v rádiu, nikdo neví, jak vypadá. Mystery Kája. Protože ona je jediná v rádiu, nikdo neví, jak vypadá.
2: A hlavně, co tady dělám přes týden, když jsem víkendačka.
1: Protože ona je jediná v rádiu, nikdo neví, jak vypadá.
2: A hlavně, co tady dělám přes týden, když jsem víkendačka.
1: Jediná v rádiu, nikdo neví, jak vypadá.
2: A hlavně, co tady dělám přes týden, když jsem víkendačka.
1: Tak, jak vypadá.
2: A hlavně, co tady dělám přes týden, když jsem víkendačka.
1: Tak,
2: tady dělám přes týden, když jsem víkendačka.
1: Tak, tady, vlastně ty jsi tady v každém pořadu tady.
2: Víkendačka.
1: Tak. Jirka je super.
2: Hele, já si mám představit, že by normálně lidi napsali fakt čva od Don't Cry, od Guns N' Roses a to tam pustí a já tady budu bulet, že Jirko, proč to pouštíš? Lidi si podle mě myslí, že jsem za to teďka jako placená, že jsem tady jako přesto. Ale já jsem tady dobrovolná.
1: Jo, ty jsi zadarmo, to...
2: Lidi si podle mě myslí, že jsem za to teďka jako placená, že jsem tady jako...

0: přesto, ale já jsem tady dobrovolná.
1: Jo, ty jsi zadarmo, to ale tak...
0: Že jsem za to teďka jako placená, že jsem tady jako přesto, ale já jsem tady dobrovolná.
1: Jo, ty jsi zadarmo, to ale takovýhle lidi se blbě hledají právě.
0: Placená, že jsem tady jako přesto, ale já jsem tady dobrovolná.
1: Jo, ty jsi zadarmo, to ale takovýhle lidi se blbě hledají.
0: Jako přesto, ale já jsem tady dobrovolná.
1: Jo, ty jsi zadarmo, to ale takovýhle lidi se blbě hledají právě, ještě mladý.
0: Dobrovolná.
1: Jo, ty jsi zadarmo, to ale takovýhle lidi se blbě hledají právě, ještě mladý. Jo, kdybyste jí dohledal nějaký dobrý brigád zadarmo, to ale takovýhle lidi se blbě hledají právě, ještě mladý. Jo, kdybyste jí dohledal nějaký dobrý brigádník, ale takovýhle lidi se blbě hledají právě, ještě mladý. Jo, kdybyste jí dohledal nějaký dobrý brigádník, my tady máme lidi se blbě hledají právě, ještě mladý. Jo, kdybyste jí dohledal nějaký dobrý brigádník, my tady máme Káju právě, ještě mladý. Jo, kdybyste jí dohledal nějaký dobrý brigádník, my tady máme Káju. Kája to. Jo, kdybyste jí dohledal nějaký dobrý brigádník, my tady máme Káju. Kája to. Kdybyste jí dohledal nějaký dobrý brigádník, my tady máme Káju. Kája to dělá ráda zadarmo.
0: A ještě odbor
1: dobrý brigádník, my tady máme Káju. Kája to dělá ráda zadarmo.
0: A ještě odborník na hokej a na
1: fotbal. My tady máme Káju. Kája to dělá ráda zadarmo.
0: A ještě odborník na hokej a
1: my tady máme Káju. Kája to dělá ráda zadarmo.
0: A ještě odborník na hokej a na formule, kdybyste
1: potřebovali. Kája to dělá ráda zadarmo.
0: A ještě odborník na hokej a na formule, kdybyste potřebovali.
1: Dělá ráda zadarmo.
0: A ještě odborník na hokej a na formule, kdybyste potřebovali.
1: Specialista zadarmo.
0: A ještě odborník na hokej a na formule, kdybyste potřebovali.
1: Specialista na všechno. K narozka vám donese.
0: Na hokej a na formule, kdybyste potřebovali.
1: Specialista na všechno. K narozka vám donese LPčko.
0: Formule, kdybyste potřebovali.
1: Specialista na všechno. K narozka vám donese LPčko třeba i.
0: Kdybyste potřebovali.
1: Specialista na všechno. K narozka vám donese LPčko třeba i. Specialista na všechno. K narozka vám donese LPčko třeba i.
0: Pravda. Ne, počkej, tak kdyby...
1: No, k narozka vám donese LPčko třeba i.
0: Pravda. Ne, počkej, tak kdybyste potřeboval nějaký dobrý...
1: Vám donese LPčko třeba i.
0: Pravda. Ne, počkej, tak kdybyste potřeboval nějaký dobrý dárek. Pravda. Ne, počkej, tak kdybyste potřeboval nějaký dobrý dárek k někomu... Pravda. Ne, počkej, tak kdybyste potřeboval nějaký dobrý dárek k někomu k narozkám, tak LPčko... Ne, počkej, tak kdybyste potřeboval nějaký dobrý dárek k někomu k narozkám, tak LPčko je vždycky dobrý nápad. Ne, počkej, tak kdybyste potřeboval nějaký dobrý dárek k někomu k narozkám, tak LPčko je vždycky dobrý nápad. Potřeboval nějaký dobrý dárek k někomu k narozkám, tak LPčko je vždycky dobrý nápad.
1: No nic.
0: K někomu k narozkám, tak LPčko je vždycky dobrý nápad.
1: No nic, Kájo, hele, my ti děkujem.
0: Já děkuju.
1: Ty už prý odjíždíš.
0: Tak LPčko je vždycky dobrý nápad.
1: No nic, Kájo, hele, my ti děkujem.
0: Já děkuju.
1: Ty už prý odjíždíš.
0: LPčko je vždycky dobrý nápad.
1: No nic, Kájo, hele, my ti děkujem.
0: Já děkuju.
1: Ty už prý odjíždíš, prý jdeš na vlak. Tak se mi hezky a čau.
0: Ty taky, tak mějte se, čau, čau.
1: Tak se mi hezky a čau.
0: Ty taky, tak mějte se, čau, čau.
1: Já čau.
0: Ty taky, tak mějte se, čau, čau.
2: Písečná bouře?
0: Tak mějte se, čau, čau.
2: Písečná bouře? Nebo
0: Tak mějte se, čau, čau.
2: Písečná bouře? Nebo meruňkový kompot?
0: Čau.
2: Písečná bouře? Nebo meruňkový kompot? V Proficolor. Písečná bouře? Nebo meruňkový kompot? V Profi... Písečná bouře? Nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se... Nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev neskový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomer... Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč? Nestratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Housebrand Café per favore.
2: Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Housebrand Café per...
2: Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Housebrand Café per favore.
2: Barva mechanický pomeranč?
3: Housebrand Café per favore.
4: Sì, signora.
2: Mechanický pomeranč?
3: Housebrand Café per favore.
4: Sì, signora.
5: Housebrand. Tu.
3: Housebrand Café per favore.
4: Sì, signora.
5: Housebrand. Tuhle.
3: Café per favore.
4: Sì, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte.
3: Favore.
4: Sì, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Sì, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Si zasloužíte pít.

0: www.housebrandkava.cz. Sloužíte pít. housebrandkava.cz. Chceme ho postavit. housebrandkava.cz. Chceme ho CZ. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porkama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
1: Materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Fíha! Zděte s rozumem, budujte srdcem. Fíha! Budujte srdcem.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové. Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte zde. Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se v Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádnu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořád nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vidování atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vidovádět. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vidovádět. V květnu je venku otevřeno s dětmi. Pořádně vidovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend. Pořádně vidovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend. A taky osvátně vidovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend. A taky osvátčadět. V květnu je venku otevřeno každý víkend. A taky osvátcích. A v květnu je venku otevřeno každý víkend. A taky osvátcích. A pozor. Otevřeno každý víkend. A taky osvátcích. A pozor. Vyhrát víkend. A taky osvátcích. A pozor. Vyhrát můžete narozeninovou. Taky osvátcích. A pozor. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za den. A pozor. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více. Pozor. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland. Ten narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland. Oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland. CZ.
3: Chceš žít
2: 10 tisíc. Více na Majaland. CZ.
3: Chceš žít značku.
2: Více na Majaland. CZ.
3: Chceš žít značkovej život?
2: Land CZ.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten... Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si tvojej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. Ten opravdovej. Značka si ty. Opravdovej. Značka si ty.
4: www.
3: Značka si ty.
4: www. Bez potisku CZ.
3: Značka si ty.
4: www. Bez potisku CZ.
3: Ty.
4: www. Bez potisku CZ.
5: Navštivte
4: www.bezpotisku.cz.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha
4: www.bezpotisku.cz.
5: Navštivte Mercedes-Benz. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 do Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy 140 let inovací. Zaregistrujte

0: Přihlaste se na kreativní workshopy, sportovní lekce, 30 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce, cí. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat se na kreativní workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky.
0: Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Nenechte si ujít skvělé
0: Studio Praha.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70%. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídky i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídky prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 6. na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. Scandinavian Sleeping and Living.
2: V Kauflandu fandíme.
1: Sleeping and Living.
2: Kauflandu fandíme hokeji.
1: Living.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark.
2: Hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark bramburky 150 gramů.
2: Vás připravili.
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. A svijanský 150 gramů za 17,90. A svijanský más světlý ležák z kamů za 17,90. A svijanský más světlý ležák 90. A svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. A svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 3. A svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. I más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 20,90. Až do 26. května.
2: Kaufland.
3: Až do 26. května.
2: Kaufland.
3: Do 26. května.
2: Kaufland.
3: 6. května.
2: Kaufland.
4: Ardon.
2: Kaufland.
4: Ardon. Ardon. Premium. Ardon, prémiové pracovní a Ardon, prémiové pracovní Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádné pracovní a outdoor oděvy

a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz.

0: Dopravce denní spojení obnovuje po večer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než štek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než šestileté přestávce. Trenér fotbalu dopravce denní spojení obnovuje po více než šestileté přestávce. Trenér fotbalu spojení obnovuje po více než šestileté přestávce. Trenér fotbalové je po více než šestileté přestávce. Trenér fotbalové reprezentace šestileté přestávce. Trenér fotbalové reprezentace Koubek přestávce. Trenér fotbalové reprezentace Koubek povolal na sraz předde. Trenér fotbalové reprezentace Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa. Trenér fotbalové reprezentace Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání doma s Kosovem. Reprezentace Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání doma s Kosovem. Reprezentace Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání doma s Kosovem. Povolal na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání doma s Kosovem. Tři nováčky. Útočníka Kabas před mistrovstvím světa a přípravné utkání doma s Kosovem, tři nováčky, útočníka Kabonga a záložníkem světa a přípravné utkání doma s Kosovem, tři nováčky, útočníka Kabonga a záložníky Sojku se slavné utkání doma s Kosovem, tři nováčky, útočníka Kabonga a záložníky Sojku se Sochůrkem Kosovem, tři nováčky, útočníka Kabonga a záložníky Sojku se Sochůrkem, tři nováčky, útočníka Kabonga a záložníky Sojku se Sochůrkem. V širší nominaci na šampionáta Kabonga a záložníky Sojku se Sochůrkem. V širší nominaci na šampionát a záložníky Sojku se Sochůrkem. V širší nominaci na šampionát jsou i útočník Chorý a obránce Sojku se Sochůrkem. V širší nominaci na šampionát jsou i útočník Chorýkem. V širší nominaci na šampionát jsou i útočník Chorý a obránce Douděra. Po zranění se v širší nominaci na šampionát jsou i útočník Chorý a obránce Douděra. Po zranění na šampionát jsou i útočník Chorý a obránce Douděra. Po zranění se vrací Hložek. I útočník Chorý a obránce Douděra. Po zranění se vrací Hložek.
1: Rock Radio.
0: Chorý a obránce Douděra. Po zranění se vrací Hložek.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Se Douděra. Po zranění se vrací Hložek.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Po zranění se vrací Hložek.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až poledne.
0: Se vrací Hložek.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až
1: poledne. Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až pole jasno, večer místo je skoro jasno.
1: Rock Radio, počasí.
2: Dnes bude oblačno až pole jasno, večer
1: místo počasí.
2: Dnes bude oblačno až pole jasno, večer místo je skoro jasno. Nejvyšší denní teploty. Dnes bude oblačno až pole jasno, večer místo je skoro jasno. Nejvyšší denní teploty. Dnes bude oblačno až pole jasno, večer místo je skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Až pole jasno, večer místo je skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Jste skoro jasno, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
3: Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého po 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí.
1: Rock Radio.
3: Do každého počasí.
1: Rock Radio. Doprava.
3: Do počasí.
1: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Martinovská postav.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Martinovská v
1: Ostravě. Radio. Doprava.
2: V ulici Martinovská v Ostravě nehoda.
1: Doprava.
2: V ulici Martinovská v Ostravě nehoda dvou osobních aut, obešlo se tam bez zranění, taky se. V ulici Martinovská v Ostravě nehoda dvou osobních aut, obešlo se tam bez zranění, taky se někam jedete. V ulici Martinovská v Ostravě nehoda dvou osobních aut, obešlo se tam bez zranění, taky se někam jedete. Obešlo se tam bez zranění, taky se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Zranění, taky se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Taky se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Opatrně, ať tam pořádku dorazíte.

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Cestující v Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Cestující v Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Cestující v pražském metru pomocí tlačítka Nouze. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Cestující v pražském metru pomocí tlačítka Nouze. Přeje Kuba Bělák. Cestující v pražském metru pomocí tlačítka Nouze zachránili. Cestující v pražském metru pomocí tlačítka Nouze zachránili ženům. Ta ve stanici v pražském metru pomocí tlačítka Nouze zachránili ženům. Ta ve stanici Smíchovské nádraží nešťastnou metru pomocí tlačítka Nouze zachránili ženům. Ta ve stanici Smíchovské nádraží Nouze zachránili ženům. Ta ve stanici Smíchovské nádraží nešťastnou náhodou spadla mezi vagóny. Zachránili ženům. Ta ve stanici Smíchovské nádraží nešťastnou náhodou spadla mezi vagóny. Bezpečnostní tlačítko. Ta ve stanici Smíchovské nádraží nešťastnou náhodou spadla mezi vagóny. Bezpečnostní tlačítka jsou na nástupišti Smíchovské nádraží nešťastnou náhodou spadla mezi vagóny. Bezpečnostní tlačítka jsou na nástupištích nešťastnou náhodou spadla mezi vagóny. Bezpečnostní tlačítka jsou na nástupištích stanic metra většinou náhodou spadla mezi vagóny. Bezpečnostní tlačítka jsou na nástupištích stanic metra většinou na začátku a na konci. Bezpečnostní tlačítka jsou na nástupištích stanic metra většinou na začátku a na konci nástupiště na stěnách. Tlačítka jsou na nástupištích stanic metra většinou na začátku a na konci nástupiště na stěnách, případně na sloupech. Nástupištích stanic metra většinou na začátku a na konci nástupiště na stěnách, případně na sloupech. Dopravci většinou na začátku a na konci nástupiště na stěnách, případně na sloupech. Dopravce American a na konci nástupiště na stěnách, případně na sloupech. Dopravce American Airlines nástupiště na stěnách, případně na sloupech. Dopravce American Airlines případně na sloupech. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince na sloupech. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi prapech. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. Dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes podvečer mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes podvečer. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce je ze Spojených států dnes podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje států dnes podvečer a v Praze přistane v pátek ráno.

0: neovlivníte.
1: Ať tam pořádku dorazíte.
0: Kolony neovlivníte.
1: Cíte.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Loumu. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čeká. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čeká. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčkiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Toyota.louman.cz. Louman.cz. Rock Radio. Rock.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej foras.
1: A je pár...
0: Rock Radio. Rockovej foras. Rock Radio. Rockovej foras.
1: A je...
0: Rock Radio. Rockovej foras.
1: A je pár minut po 14. hodině a my máme
0: Rockovej foras.
1: A je pár minut po 14. hodině a my máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem před sebou. A my máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem před sebou. Už je máme vždycky čtvrtek, zítra je pátek, rokového obrazu s Danem před sebou. Už je máme vždycky čtvrtek, zítra je pátek a čeká nás s Danem před sebou. Už je máme vždycky čtvrtek, zítra je pátek a čeká nás volný víkend. Už je máme vždycky čtvrtek, zítra je pátek a čeká nás volný víkend. Doufám, že už máte koupený čtvrtek, zítra je pátek a čeká nás volný víkend. Doufám, že už máte koupený lístky na zítra pátek a čeká nás volný víkend. Doufám, že už máte koupený lístky na sobotu a nás volný víkend. Doufám, že už máte koupený lístky na sobotu, protože víkend. Doufám, že už máte koupený lístky na sobotu, protože my startujeme v Českých Budějovicích Rockin. Doufám, že už máte koupený lístky na sobotu, protože my startujeme v Českých Budějovicích Rockin. Takže máte koupený lístky na sobotu, protože my startujeme v Českých Budějovicích Rockin. Takže podívejte se na sobotu, protože my startujeme v Českých Budějovicích Rockin. Takže podívejte, protože my startujeme v Českých Budějovicích Rockin. Takže podívejte se na naše stránky a kupte si lístky v Českých Budějovicích Rockin. Takže podívejte se na naše stránky a kupte si lístky na Rockin a vyražte si zapařit. Rockin. Takže podívejte se na naše stránky a kupte si lístky na Rockin a vyražte si zapařit. A já jsem tady vyhrával. Takže podívejte se na naše stránky a kupte si lístky na Rockin a vyražte si zapařit. Podívejte se na naše stránky a kupte si lístky na Rockin a vyražte si zapařit. A já jsem tady vyhrával stránky a kupte si lístky na Rockin a vyražte si zapařit. A já jsem tady vyhrával lístky na Rockin a vyražte si zapařit. A já jsem tady vyhrával solidní pecku s Andrý a vyražte si zapařit. A já jsem tady vyhrával solidní pecku s Andrý Sejmenu. A já jsem tady vyhrával solidní pecku s Andrý Sejmenu. Já jsem tady vyhrával solidní pecku s Andrý Sejmenu. Solidní pecku s Andrý Sejmenu. Roku s Andrý Sejmenu. Andrý Sejmenu.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. This is the Rock Radio. This Radio.

0: vzpomenu, když přijdu do práce na takovou jednu scénku, protože teď to ještě rozjedem. A já si vždycky vzpomenu, když přijdu do práce na takovou jednu scénku, protože já ještě rozjedem. A já si vždycky vzpomenu, když přijdu do práce na takovou jednu scénku, protože já mám rád naučené věci. Vždycky vzpomenu, když přijdu do práce na takovou jednu scénku, protože já mám rád naučené věci. Tak vždycky tady dávám první práce na takovou jednu scénku, protože já mám rád naučené věci. Tak vždycky tady dávám první co, tak jednu scénku, protože já mám rád naučené věci. Tak vždycky tady dávám první co, tak dávám si kafe. Scénku, protože já mám rád naučené věci. Tak vždycky tady dávám první co, tak dávám si kafe. Já mám rád naučené věci, tak vždycky tady dávám první co, tak dávám si kafe. Učené věci, tak vždycky tady dávám první co, tak dávám si kafe. No a já otevřu tu kuchyňskou linku tady, tak vždycky tady dávám první co, tak dávám si kafe. No a já otevřu tu kuchyňskou linku tady v práci a dávám první co, tak dávám si kafe. No a já otevřu tu kuchyňskou linku tady v práci a hledám ten hrníček, tak dávám si kafe. No a já otevřu tu kuchyňskou linku tady v práci a hledám ten hrníček a hrníček nikde. No a já otevřu tu kuchyňskou linku tady v práci a hledám ten hrníček a hrníček nikde. Tu kuchyňskou linku tady v práci a hledám ten hrníček a hrníček nikde. Říkám, ty tady v práci a hledám ten hrníček a hrníček nikde. Říkám, ty tak do částu a hledám ten hrníček a hrníček nikde. Říkám, ty tak do částu dělám ten hrníček a hrníček nikde. Říkám, ty tak do částu dělám a hrníček nikde. Říkám, ty tak do částu dělám. No a vždycky mě blikne tahle ta scénka. Říkám, ty tak do částu dělám. No a vždycky mě blikne tahle ta scénka z filmu účastníků zájezdu. Ty tak do částu dělám. No a vždycky mě blikne tahle ta scénka z filmu účastníků zájezdu a já vám to pustím. Dělám. No a vždycky mě blikne tahle ta scénka z filmu účastníků zájezdu a já vám to pustím. No a vždycky mě blikne tahle ta scénka z filmu účastníků zájezdu a já vám to pustím. To miluju. Blikne tahle ta scénka z filmu účastníků zájezdu a já vám to pustím. To miluju. Tak dá to.
1: Kolik chybí, Karle?
0: Scénka z filmu účastníků zájezdu a já vám to pustím. To miluju. Tak dá to.
1: Kolik chybí, Karle?
0: Zájezdu a já vám to pustím. To miluju. Tak dá to.
1: Kolik chybí, Karle?
0: A já vám to pustím. To miluju. Tak dá to.
1: Kolik chybí, Karle? Tak mi to.
0: Miluju. Tak dá to.
1: Kolik chybí, Karle? Tak mi to řekni.
0: Tak dá to.
1: Kolik chybí, Karle? Tak mi to řekni. Kolik chybí, Karle? Tak mi to řekni. Karle. Tak mi to řekni. Tak mi to řekni. Tak mi to řekni.
2: Pět.
1: Tak mi to řekni.
2: Pět.
1: Ne.
2: Pět. Pět. To fakticky nechápu. Pět. To fakticky nechápu. Pět. To fakticky nechápu. Pět. To fakticky nechápu. To fakticky nechápu.
1: Říkáš to těm lidem, Karle?
2: To fakticky nechápu.
1: Říkáš to těm lidem, Karle?
2: Fakticky nechápu.
1: Říkáš to těm lidem, Karle? Říkáš to těm lidem, Karle? Říkáš jim, aby ty počálky... Říkáš to těm lidem, Karle? Říkáš jim, aby ty počálky... Říkáš to těm lidem, Karle? Říkáš jim, aby ty počálky vraceli?
2: No říkám...
1: Říkáš to těm lidem, Karle? Říkáš jim, aby ty počálky vraceli?
2: No říkáme jim to pořád.
1: Karle? Říkáš jim, aby ty počálky vraceli?
2: No říkáme jim to pořád.
1: Říkáš jim, aby ty počálky vraceli?
2: No říkáme jim to pořád.
1: Když jim to říkáme pořád, aby ty počálky vraceli?
2: No říkáme jim to pořád.
1: Když jim to říkáme pořád, taky vraceli?
2: No říkáme jim to pořád.
1: Když jim to říkáme pořád?
2: No říkáme jim to pořád.
1: Když jim to říkáme pořád, tak to fakticky nechápu.
2: Pořád.
1: Když jim to říkáme pořád, tak to fakticky nechápu. Když jim to říkáme pořád, tak to fakticky nechápu.
0: Jo, takže takhle tam mám v práci.
1: Pořád, tak to fakticky nechápu.
0: Jo, takže takhle tam mám v práci.
1: Tak to fakticky nechápu.
0: Jo, takže takhle tam mám v práci.
1: Nechápu.
0: Jo, takže takhle tam mám v práci. Taky pořád říkáme, to dávají domičky ty hrníčky. Jo, takže takhle tam mám v práci. Taky pořád říkáme, to dávají domičky ty hrníčky, aby to umyli a já stejně ráno. V práci. Taky pořád říkáme, to dávají domičky ty hrníčky, aby to umyli a já stejně ráno mohu udělat.

0: kafe, přejedu. No a říkáme, to dávají do myčky ty hrníčky, aby to umyli a já z té ráno mohu udělat kafe, přejedu.
1: Kempovat můžeš i jinak.
2: Lihovárek.cz, které můžeme být hrdí.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark Bramburky.
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17 dv.

0: Bramborky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Marmark Bramborky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kauflandka a Svijanský Más světlý ležák z Kauflandkart za 13,90 Svijanský Más světlý ležák z Kauflandkart za 13,90 až do 20 světlý ležák z Kauflandkart za 13,90 až do 26. května z Kauflandkart za 13,90 až do 26. za 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
0: 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
0: až do 26. května
1: Kaufland
0: 26. května
1: Kaufland
0: 6. května
1: Kaufland Kaufland
2: Léto chutná v Itálii Léto chutná v Itálii pokaždé jinak Léto chutná v Itálii pokaždé Léto chutná v Itálii pokaždé jinak Na espresso do Florencie za večer Léto chutná v Itálii pokaždé jinak Na espresso do Florencie za večerní atmosféru v Itálii pokaždé jinak Na espresso do Florencie za večerní atmosférou do Neapole pokaždé jinak Na espresso do Florencie za večerní atmosférou do Neapole nebo za slunce jinak Na espresso do Florencie za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do espresso do Florencie za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi z letiště Václav Florencie za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi z letiště večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi z letiště Václava Havla Praha můžete letět do Neapole nebo za sluncem do Brindisi z letiště Václava Havla Praha můžete letět nebo za sluncem do Brindisi z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských do Brindisi z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst z letiště Václava

0: Jsme Siegl. Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz Jsme Siegl. Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz
1: Polkafest 2000
0: dostanou všude. www.siegl.cz
1: Polkafest 2020
0: www.siegl.cz
1: Polkafest 2026 už
0: 20.siegl.cz
1: Polkafest 2026 už 20.cz Polkafest 2026 už 29. a 30. května Polkafest 2026 už 29. a 30. května na Krákafest 2026 už 29. a 30. května 26 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé 9. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Rybitna na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Rybitna na louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 40 Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48 Harley. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48 Harley Valdagang. Škvor Dimitri Rybičky 48 Harley Valdagang Jiří Korn a Dimitri Rybičky 48 Harley Valdagang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bosum, Harley, Valdagang, Jiří Korn a mnoho dalších. Polkafest 2000.
0: Valdagang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Polkafest 2026.
0: Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Polkafest 2026.
0: Vstupenky za a mnoho dalších.
1: Polkafest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.
1: Polkafest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstup na
1: fest. 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: 26.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
2: Topcentrum.cz.
0: I zakoupíš na vstupnafest.cz.
2: Topcentrum.cz.
0: A vstupnafest.cz.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buď Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Ona startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v Jeveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubím vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty.cz.
3: www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz Topcentrum.cz CZ
4: Jsem farmář František z... Jsem farmář František z... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme z... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě. Na farmě rodiny Němcovi

A to byli Judas Priest. A já si vždycky vzpomenu, když přijdu do práce. A já si vždycky vzpomenu, když přijdu do práce.

0: Hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka. Rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel probiotický jogurt s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel probiotický jogurtový nápoj k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel probiotický jogurtový nápoj a z vlastního mléka vyrábíme Francimel probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotika, vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávej jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávej nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávej je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na Farma Němcovských kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. A farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Vidíš to?
0: Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Vidíš to?
0: Boží nápoj. Váš farmář František.
1: Vidíš to?
0: Váš farmář František.
1: Vidíš to?
2: Vidím.
0: Tišek.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a...
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co? Zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Leď balónem.
2: Slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Leď balónem. Bungee jump. No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Leď balónem. Bungee jumping. Driftování, rafting, skok pad. Co vidím já?
2: Co?
1: Leď balónem. Bungee jumping. Driftování, rafting, skok padá. Flyboarding,
2: no.
1: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboardem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočetání, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Padákem, flyboard lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí.
1: Počet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
1: zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek,
1: který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro
1: venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás
2: počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: Vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když nutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefí, nebo zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obda své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí.
1: Obda si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může za
1: úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: Snižný.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou.
2: Trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší.
2: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností
2: výměny. Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku.
2: Tak zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit. S nejširší nabídkou.

0: Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg18italskihmiest. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg18italskihmiest. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Toto je.
0: Destinací na www.prg.aero.
1: Toto je.
0: www.prg.aero.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám.
0: prg.aero.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
0: Aero.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme. Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič.
3: Co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme. Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to.
2: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na...
2: A starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
2: Spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospeciál. Televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospeciál.
5: Česká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou...
6: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. VV.

0: na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je za
0: nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek
0: možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitek.
0: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitek.
0: Nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Lepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Rock Radio.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Rock Radio.
2: Zážitky.
1: CZ.

Největším, co se o víkendu bude konat z motokeců, začnutím patrně největším, co se o víkendu bude konat možná ne významem, ale velikým začnutím patrně největším, co se o víkendu bude konat možná ne významem, ale velikým největším, co se o víkendu bude konat možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Tím, co se o víkendu bude konat možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete bude konat možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mém, ale velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky bez pochyby. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroad můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady prosím na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady prostě mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady prostě samá krásná obludka. Nákladňáky, kamiony, offroady prostě samá krásná obludka budou k vidění. Nákladňáky, kamiony, offroady prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu. Offroady prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou Ekorem Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nejemný. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční automotoburzu vyražte v sobotu jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuš techniku nejemných strojů. Na již tradiční automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší uhru. Na již tradiční automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší uhranic na Moravě. Jakož tradiční automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší uhranic na Moravě. Jako vždy to bude automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší uhranic na Moravě. Jako vždy to bude na sobotu do Drahotuší uhranic na Moravě. Jako vždy to bude nabídka velká. Drahotuší uhranic na Moravě. Jako vždy to bude nabídka velká, ceny mírné a uhranic na Moravě. Jako vždy to bude nabídka velká, ceny mírné a to od 7. Jako vždy to bude nabídka velká, ceny mírné a to od 7. hodiny raní. Tolik oblíbe nabídka velká, ceny mírné a to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Ceny mírné a to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v mírné a to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od 5:30 v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od 5:30 podvečer. O 2 hodiny později Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od 5:30 podvečer. O 2 hodiny později tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od 5:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona. Od 5:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec. Od 5:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer. Později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní scuk a celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní scuk a směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní scuk a bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní scuk a pak projížďka městem s cílem u hypermarketu Albert hlavní scuk a pak projížďka městem s cílem na letišti ani projížďka městem s cílem na letišti ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubí. Nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubí. Akce je sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubí. Akce je plánovaná od 10 do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubí.

0: Akce je plánovaná od 10. raní, dokud nebude na tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní, dokud nebude vše zvláštní gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní, dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní, psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní, dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tento plánovaná od 10. raní, dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec 10. raní, dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně. O pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně. Což je věc, která neváhejte. Kdo dřív přijde?
1: Rock Radio Moto
0: Keci. Kdo dřív přijde?
1: Rock Radio Moto Keci. Rock Radio Moto Keci. Rock Radio Moto Keci. Radio Moto Keci. Moto Keci.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Motoke.cz. Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek de facto.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek de facto poslední šance, jak ještě.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány.
0: Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Je tu čtvrtek de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže. Je tu čtvrtek de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z motoke. De facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek. Poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z motokecu. Začnu tím patrně hýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z motokecu. Začnu tím patrně nejvíkend. Třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z motokecu. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat. V tom pomůže pelmel nabídek z motokecu. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat. Možná ne nabídek z motokecu. Začnu tím patrně.

tak na tom uletěl. Nebyl v tom žádný, tak na tom uletěl. Nebyl v tom žádný trik, jen uletěl. Nebyl v tom žádný trik, jen věčnej hlad.

Honzou a hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden provalte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na který rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upeču Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Služ skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokově, kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rokrádiu. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rokrádiu. Grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rokrádiu. Jedno pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rokrádiu. Jednotku v Rokovém rozjezdu na Rokrádiu. Jednoduše si užijte bleskové rozjezdu na Rokrádiu. Jednoduše si užijte bleskové doru na Rokrádiu. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektro. Jednoduše si užijte bleskové doručení. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Dne. Planeo.

Pivo vychlazené. Pivo vychlazený, kámo. Pivo vychlazený. Pivo vychlazený, kámoši. Pivo vychlazený, kámoši pozvaní. Pivo vychlazený, kámoši pozvaní. Maso naložený. Pivo vychlazený, kámoši pozvaní. Maso naložený. Vychlazený, kámoši pozvaní. Maso naložený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, zvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánování, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánování, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánování, ze které nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Péct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rok, ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd.

0: A já už vítám kluky ve studiu, to tričko, vypadá to sice jak ubrus, ale je to moje velikost.
1: Jo, takže zase můžeš jet, Kubo.
2: Jo.
1: Mě to bavilo. Jsem si psal s lidma, aspoň zatím, bylo to v pohodě.
2: Tansky.
1: Jo, takže zase můžeš jet, Kubo. Jsem si psal s lidma, aspoň zatím, bylo to v pohodě.
2: Tansky.
1: Jo, takže zase můžeš jet, Kubo.
2: Jo, hele, já klidně, klidně, hele, takhle, jako já...
1: Zatím, bylo to v pohodě.
2: Tansky.
1: Jo, takže zase můžeš jet, Kubo.
2: Jo, hele, já klidně, klidně, hele, takhle, jako já dneska se klidně...
1: Jo, takže zase můžeš jet, Kubo.
2: Jo, hele, já klidně, klidně, hele, takhle, jako já dneska se klidně půjdu domovit.
1: Můžeš jet, Kubo.
2: Jo, hele, já klidně, klidně, hele, takhle, jako já dneska se klidně půjdu domovit spat. To jako Jo, hele, já klidně, klidně, hele, takhle, jako já dneska se klidně půjdu domovit spat. To jako Ne, klidně, hele, takhle, jako já dneska se klidně půjdu domovit spat. To jako vůbec nemám s tím problém. Já jsem stával, jako já dneska se klidně půjdu domovit spat. To jako vůbec nemám s tím problém. Já jsem stával ve 4 ráno a dneska se klidně půjdu domovit spat. To jako vůbec nemám s tím problém. Já jsem stával ve 4 ráno a Ano, nezastavujeme, prostě dneska jedeme, bude to odpoledne.
1: Zastavit dneska.
2: Ano, nezastavujeme.

0: Jedeme, bude to odpoledne prostě narvaný rokovou muzikou.
1: Tak já vás nebudu zdržovat
0: a jedeme, bude to odpoledne prostě narvaný rokovou muzikou energie a všem.
1: Tak já vás nebudu zdržovat a pustíme nějakou hudbu ještě poslední 20
0: poledne prostě narvaný rokovou muzikou energie a všem.
1: Tak já vás nebudu zdržovat a pustíme nějakou hudbu ještě poslední 20 minutách Pink Floyd. Steel Panther anebo Kaba.
2: Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na Farmary.

0: klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rády 30%, není problém. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. Cent, není problém. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všech trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30%.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš?
0: Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš?
0: Jo, a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénír. O, 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírka. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkarna.cz. Všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkarna.cz.
1: Jo, dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkarna.cz.
2: 4 dny to
1: máš a zítra máš.
0: Trénírkarna.cz.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a
0: Trénírkarna.cz.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a
0: Trénírkarna.cz.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je
0: Z.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Firefest 2026. Wasp Apocalypse. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Firefest 2026. Wasp lepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Firefest 2026. Wasp Apocalypse přátelské atmosféry, to je Base and Firefest 2026. Wasp Apocalyptica Paradise Lost nebo Napalm Dead, to je Base and Firefest 2026. Wasp Apocalyptica Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc Firefest 2026. Wasp Apocalyptica Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 426. Wasp Apocalyptica Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 20. Apocalyptica Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spále. Pozičí, anebo než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na bejzeny na otočku 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na bejzeny na otočku je do vidí stupenky až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na bejzeny na otočku je do vidí 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na bejzeny na otočku je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na spáleném pozičí. A nebo vydaš na bejzeny na otočku je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na nebo vydaš na bejzeny na otočku je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na bejzeny na otočku je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na bejzen.cz
3: Bejzen Firefest Medi
2: je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na bejzen.cz
3: Bejzen Firefest Media
2: jednotlivce i dvojce prodej na bejzen.cz
3: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio
2: i dvojce prodej na bejzen.cz
3: Bejzen Firefest mediálně podporuje
2: na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušt mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad se do postele fičí. Snad znám jí postele fičí. Snad s námi poradějí, snad s námi poradějí, snad s námi poradějí, snad s námi poradějí, snad s námi poradějí, jinak jsem jí poradějí, jinak jsem jinak jsem, jinak jsem,
5: nabízí role,
4: jinak jsem.

0: Elektrodny se slevovými kupóny až 40 je teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40 Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodeje se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než procent. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíc. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: No to, že jsou spolehlivé?
2: Já na tyrlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já.
1: Zde.
2: Já na tyrlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já.
1: Zicha. Spolehněte se
2: na... Já na tyrlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já.
1: Zicha. Spolehněte se na německou... A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já.
1: Zicha. Spolehněte se na německou... Rukou na 5 let zdarma?
2: Já.
1: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a...
2: Já.
1: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movan.
2: Zicha,
1: spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. A pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Nebo kombo. Nyní v akční nabídce.
3: Písečná bouře.
1: Nyní v akční nabídce.
3: Písečná bouře.
1: V akční nabídce.
3: Písečná bouře nebo meruňkový kompot. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
4: Wow!
3: Color půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
4: Wow! Barva mechanický pomeraň,
3: takže se v názvech barev nestratíte.
4: Wow! Barva mechanický pomeraň,
3: názvech barev nestratíte.
4: Wow! Barva mechanický pomeraň.
5: Top cent.
4: Wow! Barva mechanický pomeraň.
5: Top cent.
4: Wow! Barva mechanický pomeraň.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel.
4: Barva mechanický pomeraň.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Centrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte na sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicí. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy v Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy.

A to byly Iron Maiden, na mě zrovna hezka vodník přišel. A to byly Iron Maiden, na mě zrovna hezka vodník přišlo tričko. Vypadá to sice jak u Bruce, ale je to moje. A to byly Iron Maiden, na mě zrovna hezka vodník přišlo tričko, vypadá to sice jak u Bruce, ale je to moje velikost. A já už vítám, na mě zrovna hezka vodník přišlo tričko, vypadá to sice jak u Bruce, ale je to moje velikost.

0: velké prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na web. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Topcentrum cestní nabídku najdete také online na www. Topcentrum.cz. www. Najdete také online na www. Topcentrum.cz. www. Topcentrum na www. Topcentrum.cz. www. Topcentrum.cz. Topcentrum.cz. www. Topcentrum.cz. Centrum.cz. www. Topcentrum.cz. Topcentrum.cz. CZ.
1: Tlačíš tlač. Tlačíš tlač. Tlačíš, tlačíš.
2: Tlačím, tlačím, ale moc to...
1: Tlačíš, tlačíš.
2: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Tlačíš, tlačíš.
2: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Tlačíš, tlačíš.
2: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch.
2: Tlačíš, tlačíš. Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší.
2: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší.
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop.
2: Nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchu. Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme na... Je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompresory.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.
1: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.
1: Všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
1: Všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
1: Na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchu.
3: Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchu.
3: Vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz.
3: O netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz.
3: To dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Vzduchotechnika.cz. To je fičák. CZ. To je fičák. To je fičák.

0: okna Sukorady. www.oknasukorady.cz Sukorady. www.oknasukorady.cz Sukorady. www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: V drogerii
0: na Sukorady.cz
1: V drogerii
0: Teta.cz
1: V drogerii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty o péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jason, korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jason, AD a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jason a další kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jason a další. Vyberte si krém. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jason a další. Vyberte si krémy, séra i masky. L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jason a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Tetadrog Vision, Beauty of Jason a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Tetadrog of Jason a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrády nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrády a na www.dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrády a na www.rokovýradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrády a na www.rokovýradio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rokrády a na www.rokovýradio.cz. Na e-shopu Rokrády a na www.rokovýradio.cz. Rokrády a na www.rokovýradio.cz.
3: Právě teď v Plané
2: www.rokovýradio.cz.
3: Právě teď v Plané
2: www.rokovýradio.cz.
3: Právě teď v Plané
2: CZ.
3: Právě teď v Planeo. Premium. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny.

Listen.

0: po našom výročnom mysliveckom plese. Koš, já vás tady vítám na tom našom výročnom mysliveckom plese. Změna pro plese. Koš, já vás tady vítám na tom našem výročnom mysliveckom plese. Změna programu. Koš, já vás tady vítám na tom našem výročnom mysliveckom plese. Změna programu. Krištof na tom našem výročnom mysliveckom plese. Změna programu. Krištof nedorazili a na našem mysliveckom plese. Změna programu. Krištof nedorazili, ale máme tu kabáty. Tom plese. Změna programu. Krištof nedorazili, ale máme tu kabáty.
1: Jo, paní na.
0: Změna programu. Krištof

co se děje, když hajnej není doma, kontrolou to má. Jen já vím, co se děje, když hajnej není doma, jen já vím, co se děje, když

0: Techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego. Techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná. Objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě velká chuchle, akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě velká chuchle, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě velká chuchle najdete i invalidní a senior prosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě velká chuchle najdete i invalidní a senior motorovým strojům. V Hondě velká chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvojům. V Hondě velká chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky v Hondě velká chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká chuchle. A seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká chuchle.
1: Když uvidíte
0: Vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká chuchle.
1: Když uvidíte Albert neporazitelný.
0: Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká chuchle.
1: Když uvidíte Albert neporazitelný.
0: Prodejna Honda Velká chuchle.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější
0: Honda Velká chuchle.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u
1: neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Máslo česká.
1: Levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250.
1: Levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 20 den u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A ferč 250 gramů s apkou za 26,90. A fernet štok půl litru gramů s apkou za 26,90. A fernet štok půl litru s apkou za 26,90. A fernet štok půl litru s apkou jen za 96,90. A fernet štok půl litru s apkou jen za 90. A fernet štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert půl litru s apkou jen za 99,90. Albert dle srovnání s apkou jen za 99,90. Albert dle srovnání k 13. za 99,90. Albert dle srovnání k 13. 5. za 99,90. Albert dle srovnání k 13. Albert dle srovnání k 13. 5.
3: Potřebuješ změnit plán?
2: Albert dle srovnání k 13. 5.
3: Potřebuješ změnit plán?
2: Dle srovnání k 13. 5.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní
2: půjčkou k 13. 5.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou
2: k 13. 5.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídí zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pš. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to.

0: řídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Proce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má jogurtový nápoj. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel chutná tak, jak má.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V profiku
3: mechanický pomeranč?
4: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

nový plot mám. Nový plot od firmy. Já nový plot mám. Nový plot. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Plot obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovic, všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice, prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všech dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Prodejna Honda Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Prodejna Honda Velká. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Prodejna Honda Velká. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo. Všechno dobrý. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Všechno dobrý. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahrady. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akvu. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která nabídky zahradní techniky.

Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Začneme aktuální zprávu. Policie kvůli napadení evakuuje Votrubová. Na místě policisté zadrželi podezřelých. Maximální tých hmot, které denně určuje stát, se opět mění. Naopak nafta zlevní. Nejvíce z Polska, Rumunska platili dopravci ze zahraničí.

0: Více z Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska. Ale dopravci ze zahraničí. Nejvíce z Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska. Hraničí. Nejvíce z Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska. Nejvíce z Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska. V jihočeských Vodňanech probíhají Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska. V jihočeských Vodňanech probíhají Polska, Slovenska a Maďarska. V jihočeských Vodňanech probíhají Maďarska. V jihočeských Vodňanech probíhají ode dneška rybářské dny. V jihočeských Vodňanech probíhají ode dneška rybářské dny. Akce, která potrvá do českých Vodňanech, probíhají ode dneška rybářské dny. Akce, která probíhají ode dneška rybářské dny. Akce, která potrvá do soboty, nabídne bohatý rybářské dny. Akce, která potrvá do soboty, nabídne bohatý program. Akce, která potrvá do soboty, nabídne bohatý program. Jaký výřiditel potrvá do soboty, nabídne bohatý program. Jaký výředitelka městského kulturní nabídne bohatý program. Jaký výředitelka městského kulturního střediska Alena Hronková program. Jaký výředitelka městského kulturního střediska Alena Hronková. Jaký výředitelka městského kulturního střediska Alena Hronková.
1: Veřejnost se může těšit na dny
0: otevřeného městského kulturního střediska Alena Hronková.
1: Veřejnost se může těšit na dny otevřeného
0: kulturního střediska Alena Hronková.
1: Veřejnost se může těšit na dny otevřeného
0: střediska Alena Hronková.
1: Veřejnost se může těšit na dny otevřených dveří laboratoří experimentální
0: Alena Hronková.
1: Veřejnost se může těšit na dny otevřených dveří laboratoří experimentální rybochovné pracoviště. Veřejnost se může těšit na dny otevřených dveří laboratoří experimentální rybochovné pracoviště. Může těšit na dny otevřených dveří laboratoří experimentální rybochovné pracoviště i genetické centrum. Otevřených dveří laboratoří experimentální rybochovné pracoviště i genetické centrum. Městská galerie tvoří experimentální rybochovné pracoviště i genetické centrum. Městská galerie připravila na rybářstální rybochovné pracoviště i genetické centrum. Městská galerie připravila na rybářky hnedné pracoviště i genetické centrum. Městská galerie připravila na rybářky hned pět výstav a knihovnické centrum. Městská galerie připravila na rybářky hned pět výstav a knihovna Gelasa. Městská galerie připravila na rybářky hned pět výstav a knihovna Gelasa Vodňanského nabízí rodinnou hru. Galerie připravila na rybářky hned pět výstav a knihovna Gelasa Vodňanského na rybářky hned pět výstav a knihovna Gelasa Vodňanského nabízí rodinnou hru Vodní výstav a knihovna Gelasa Vodňanského nabízí rodinnou hru Vodní svět.
0: Já ještě doplním, že
1: knihovna Gelasa Vodňanského nabízí rodinnou hru Vodní svět.
0: Já ještě doplním, že dneska
1: Vodňanského nabízí rodinnou hru Vodní svět.
0: Já ještě doplním, že dneska je na programu Večer
1: přátelství svět.
0: Já ještě doplním, že dneska je na programu Večer přátelství a součástí. Já ještě doplním, že dneska je na programu Večer přátelství a součástí akce je taky bohatý hudební. Doplním, že dneska je na programu Večer přátelství a součástí akce je taky bohatý hudební. Je na programu Večer přátelství a součástí akce je taky bohatý hudební program. Tolik zprávy. Večer přátelství a součástí akce je taky bohatý hudební program. Tolik zprávy. A součástí akce je taky bohatý hudební program. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
2: Rok.
0: Akce je taky bohatý hudební program. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
2: Rok rádio.
0: Je taky bohatý hudební program. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
2: Rok rádio.
0: Hudební program. Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
2: Rok rádio. Počasí.
0: Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
2: Rok rádio. Počasí.
0: Pěkné odpoledne.
2: Rok rádio. Počasí.
3: Vypadá to, že pár kapek nám dneska ještě pořád spadne, ale
0: už poledne.
2: Rok rádio. Počasí.
3: Vypadá to, že pár kapek nám dneska ještě pořád spadne
2: a rádio. Počasí.
3: Vypadá to, že pár kapek nám dneska ještě pořád spadne, ale už to nebude opravdu nic velkého.
2: Počasí.
3: Vypadá to, že pár kapek nám dneska ještě pořád spadne, ale už to nebude opravdu nic velkého. Maximálně vyjde. Vypadá to, že pár kapek nám dneska ještě pořád spadne, ale už to nebude opravdu nic velkého. Maximálně v jižních Čechách. Pár kapek nám dneska ještě pořád spadne, ale už to nebude opravdu nic velkého. Maximálně v jižních Čechách, taky v kraji Vysočině pořád spadne, ale už to nebude opravdu nic velkého. Maximálně v jižních Čechách, taky v kraji Vysočina a možná, ale už to nebude opravdu nic velkého. Maximálně v jižních Čechách, taky v kraji Vysočina a možná na východě Moravy, ale opět velkého. Maximálně v jižních Čechách, taky v kraji Vysočina a možná na východě velkého. Maximálně v jižních Čechách, taky v kraji Vysočina a možná na východě Moravy, ale opravdu jen ojediněle. Maximálně v jižních Čechách, taky v kraji Vysočina a možná na východě Moravy, ale opravdu jen ojediněle. Jinak taky v kraji Vysočina a možná na východě Moravy, ale opravdu jen ojediněle. Jinak má kraje Vysočina a možná na východě Moravy, ale opravdu jen ojediněle. Jinak máme polojasno po celé možná na východě Moravy, ale opravdu jen ojediněle.

0: Jinak máme polojasno po celé České republice a teploty kolem 20, ale opravdu jen ojediněle. Jinak máme polojasno po celé České republice a teploty opravdu jen ojediněle. Jinak máme polojasno po celé České republice a teploty kolem 20 jediněle. Jinak máme polojasno po celé České republice a teploty kolem 21 stupňů a večer nám to padne asi na 10. Máme polojasno po celé České republice a teploty kolem 21 stupňů a večer nám to České republice a teploty kolem 21 stupňů a večer nám to padne asi na 10. Myslím si, že teploty kolem 21 stupňů a večer nám to padne asi na 10. Myslím si, že zimní bundy už 1 stupňů a večer nám to padne asi na 10. Myslím si, že zimní bundy už bychom pomalu mohli začít dávat a večer nám to padne asi na 10. Myslím si, že zimní bundy už bychom pomalu mohli začít to padne asi na 10. Myslím si, že zimní bundy už bychom pomalu mohli začít dávat pryč pře od zejtřka 10. Myslím si, že zimní bundy už bychom pomalu mohli začít dávat pryč pře od zejtřka už nebude nepadne. Zimní bundy už bychom pomalu mohli začít dávat pryč pře od zejtřka už nebude nepadne. Nepadne ani kapky už bychom pomalu mohli začít dávat pryč pře od zejtřka už nebude nepadne. Nepadne ani kapka na dalších asi 10 dní. Mohli začít dávat pryč pře od zejtřka už nebude nepadne. Nepadne ani kapka na dalších asi pře od zejtřka už nebude nepadne. Nepadne ani kapka na dalších asi 10 dní. Už nebude nepadne. Nepadne ani kapka na dalších asi 10 dní. Zítra teploty kolem 20. Nepadne ani kapka na dalších asi 10 dní. Zítra teploty kolem 23 stupňů a večer nám to ani kapka na dalších asi 10 dní. Zítra teploty kolem 23 stupňů a večer nám to padne asi na dalších asi 10 dní. Zítra teploty kolem 23 stupňů a večer nám to padne asi na 8. 10 dní. Zítra teploty kolem 23 stupňů a večer nám to padne asi na 8. Zítra teploty kolem 23 stupňů a večer nám to padne asi na 8. 23 stupňů a večer nám to padne asi na 8. Spahotel a večer nám to padne asi na 8.
1: Spahotel Děvín, Mariánské Lázně.
0: Asi na 8.
1: Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí spa hotel Děvín.
2: Tak jak to vypadá na českých...
3: Rock Radio. Doprava.
2: Tak jak to vypadá na českých...
3: Rock Radio. Doprava.
2: Tak jak to vypadá na českých silnicích...
3: Rock Radio. Doprava.
2: Tak jak to vypadá na českých silnicích v Ostravě na Plzeňský ulici ve směru...
3: Radio. Doprava.
2: Tak jak to vypadá na českých silnicích v Ostravě na Plzeňský ulici...
3: Doprava.
2: Tak jak to vypadá na českých silnicích v Ostravě na Plzeňský ulici ve směru na sever u nájezdu. Jak to vypadá na českých silnicích v Ostravě na Plzeňský ulici ve směru na sever u nájezdu na Rudnou, tak tam boural oských silnicích v Ostravě na Plzeňský ulici ve směru na sever u nájezdu na Rudnou, tak tam boural osobák s nákladem. V Ostravě na Plzeňský ulici ve směru na sever u nájezdu na Rudnou, tak tam boural o Plzeňský ulici ve směru na sever u nájezdu na Rudnou, tak tam boural osobák s nákladákem. Je to sice bez zranění, ale umíte si představit, že to zabere nějaký prostor a tím pádem o to míň prostoru zbyde pro vás, abyste tam projížděli, takže to zabere nějaký prostor a tím pádem o to míň prostoru zbyde pro vás, abyste tam projížděli, takže si tam asi možná postojte nějaký prostor a tím pádem o to míň prostoru zbyde pro vás, abyste tam projížděli, takže si tam asi možná postojíte. Na silnici pádem o to míň prostoru zbyde pro vás, abyste tam projížděli, takže si tam asi možná postojíte. Na silnici 360 zbyde pro vás, abyste tam projížděli, takže si tam asi možná postojíte. Na silnici 360, což je mezi Poličkou, tam projížděli, takže si tam asi možná postojíte. Na silnici 360, což je mezi takže si tam asi možná postojíte. Na silnici 360, což je mezi Poličkou a Litomyšlí zhruba na půl cesty, možná postojíte. Na silnici 360, což je mezi Poličkou a Litomyšlí zhruba na půl cesty. Na silnici 360, což je mezi Poličkou a Litomyšlí zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se 360, což je mezi Poličkou a Litomyšlí zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se srazily dva osobáky, což je mezi Poličkou a Litomyšlí zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se srazily dva Poličkou a Litomyšlí zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se srazily dva osobáky. Myšlí zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se srazily dva osobáky. I tam budete projíždět teďka s komplikacemi. Cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se srazily dva osobáky. I tam budete projíždět teďka s komplikacemi. A autobus vjel mimo obcema, tak tam se srazily dva osobáky. I tam budete projíždět teďka s komplikacemi. A autobus vjel mimo silnici na příbor se srazily dva osobáky. I tam budete projíždět teďka s komplikacemi. A autobus vjel mimo silnici na Příbramskou je páky. I tam budete projíždět teďka s komplikacemi. A autobus vjel mimo silnici na Příbramskou je to zhruba teďka s komplikacemi a autobus vjel mimo silnici na Příbramsku je to zhruba u mostu přes Vltavu u obcema a autobus vjel mimo silnici na Příbramsku je to zhruba u mostu autobus vjel mimo silnici na Příbramsku je to zhruba u mostu přes Vltavu u obce Cholín a na místě mimo silnici na Příbramsku je to zhruba u mostu přes Vltavu u obce.

DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Zajišťuje Aleph.

0: obce Cholín. V Příbramsku je to zhruba u mostu přes Vltavu u obce Cholín a na místě zasahují záchranáři. U obce Cholín a na místě zasahují záchranáři, takže dávejte pozor.
1: Instagram Rock Rádia. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový odpoledne.
2: 15 hodin, 4 minuty k tomu, rokový odpoledne a konečně... Kuba už je konečně zpátky.
0: Je to tady, jsme v plís. Je to tady, jsme v plný síle, nebo takhle v plným počtu, v plný síle budeme až od příštího týdne, bych řekl, protože samozřejmě znáte to.
3: Takže jsem rád, jak mi chybělo to vysílání, tak jsem prostě pořád tak jako mluvil.

0: mluvil a jako potřeboval jsem být vtipný pro všechny. Tak jsem prostě pořád tak jako mluvil a jako potřeboval jsem být vtipný pro všechny. Takže jsem rád, že teďka už konečně pořád tak jako mluvil a jako potřeboval jsem být vtipný pro všechny. Takže jsem rád, že teďka už konečně mluvil a jako potřeboval jsem být vtipný pro všechny. Takže jsem rád, že teďka už konečně mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme potřeboval jsem být vtipný pro všechny. Takže jsem rád, že teďka už konečně mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady spolu a že máme vtipný pro všechny. Takže jsem rád, že teďka už konečně mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady spolu a že máme posluchače a že máme, že teďka už konečně mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady spolu a že máme posluchače a že máme před sebou rockovou muziku. Mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady spolu a že máme posluchače a že máme před sebou rockovou muziku. Můžu mluvit, že už jsme tady spolu a že máme posluchače a že máme před sebou rockovou muziku.
1: Hele, bude to rašlapaný. Pojďme se
0: tady spolu a že máme posluchače a že máme před sebou rockovou muziku.
1: Hele, bude to rašlapaný. Pojďme se rovnou podívat Linkin.
0: Máme posluchače a že máme před sebou rockovou muziku.
1: Hele, bude to rašlapaný. Pojďme se rovnou podívat Linkin Park.
0: Že máme před sebou rockovou muziku.
1: Hele, bude to rašlapaný. Pojďme se rovnou podívat Linkin Park, taky
0: rockovou muziku.
1: Hele, bude to rašlapaný. Pojďme se rovnou podívat Linkin Park, taky Megadeth, ale teďka už to rozjede Dan. Hele, bude to rašlapaný. Pojďme se rovnou podívat Linkin Park, taky Megadeth, ale teďka už to rozjede Dan Landa. Paní, pojďme se rovnou podívat Linkin Park, taky Megadeth, ale teďka už to rozjede Dan Landa a jeho muži. Se rovnou podívat Linkin Park, taky Megadeth, ale teďka už to rozjede Dan Landa a jeho muži z padáky. Linkin Park, taky Megadeth, ale teďka už to rozjede Dan Landa a jeho muži z padáky. Tak rokový Megadeth, ale teďka už to rozjede Dan Landa a jeho muži z padáky. Tak rokový odpoledne, jdeme na to, ale teďka už to rozjede Dan Landa a jeho muži z padáky. Tak rokový odpoledne, jdeme na to. Dan Landa a jeho muži z padáky. Tak rokový odpoledne, jdeme na to. Muži z padáky. Tak rokový odpoledne, jdeme na to. Tak rokový odpoledne, jdeme na to. Ne, jdeme na to. Jdeme na to.

stoupá nad mraky, ní čtyři muži s padáky. Nad mraky, ní čtyři muži s padáky. Tváky, ní čtyři muži s padáky. Tváře se černají, ní čtyři

usínal. Ještě že tak, aspoň strážnej v budce usínal. Ještě že tak, aspoň strážnej v budce usínal. Ještě že tak, se usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned, ledvinu jínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned, ledvinu rozpůl. Ještě že tak, aspoň měl to hned, ledvinu rozpůlil majonet. Že tak, aspoň měl

tmou a jen si pak dál. Před krásný noci se vznášej tmou a jen si pak. Před krásný noci se vznášej tmou a jen si pak dárky s noci se vznášej tmou a jen si pak dárky se otevřou. Se vznášej tmou.

oslo, ti dva, co zbyli, blíží se vpřed. Stalk je oslovil, kulomli, blíží se vpřed. Stalk je oslovil, kulomet, blíží se vpřed. Stalk je oslovil, kulomet, hlasitě. Stalk je oslovil, kulomet, hlasitě štěká, jak zuřiv je oslovil, kulomet. Hlasitě štěká, jak zuřivej pes, byl kulomet.

Radio.

Rock Radio.

0: že i teď si je zpíváte. Kamil Střihavka tam taky bude, byt číslo 4, no prostě spousta muziky.
1: Takže otevřete Facebook a klasicky nám napište. Ať vám odsud z éteru můžeme hezky zavolat.
2: Nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco na...

0: Niské ceny a vždycky něco navíc.
1: Hausbrand
0: Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hausbrand Café per favore.
0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hausbrand Café per favore.
0: Vždycky něco navíc.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si signora.
0: Navíc.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu.
1: Café per favore.
2: Si signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Spít. Hausbrandkáva.cz. Hausbrandkáva.cz.
0: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
0: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
0: Ano, čet. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
0: Ano.

0: Nějaká žďorp a nejlíp jim bylo. Nejlíp jim bylo asi v roku 95, když tady tu písničku. Nějaká žďorp a nejlíp jim bylo. Nejlíp jim bylo asi v roku 95, když tady tu písničku napsali. Ale vám bude líp jim bylo. Nejlíp jim bylo asi v roku 95, když tady tu písničku napsali, ale vám bude nejlíp asi tak 20. bylo. Nejlíp jim bylo asi v roku 95, když tady tu písničku napsali, ale vám bude nejlíp bylo asi v roku 95, když tady tu písničku napsali, ale vám bude nejlíp asi tak 23.5. na Mega 95, když tady tu písničku napsali, ale vám bude nejlíp asi tak 23.5. na Mega koncertu, když tady tu písničku napsali, ale vám bude nejlíp asi tak 23.5. na Mega koncertu Rybiček napsali, ale vám bude nejlíp asi tak 23.5. na Mega koncertu bude nejlíp asi tak 23.5. na Mega koncertu Rybiček 48 řet. Asi tak 23.5. na Mega koncertu Rybiček 48 řet. Tam vás můžeme dneska poslat. 5. na Mega koncertu Rybiček 48 řet. Tam vás můžeme dneska poslat.
1: 100% je to
0: Mega koncertu Rybiček 48 řet. Tam vás můžeme dneska poslat.
1: 100% je to vlastně pozítří. Je
0: tu Rybiček 48 řet. Tam vás můžeme dneska poslat.
1: 100% je to vlastně pozítří. Je to velká akce.
0: 48 řet. Tam vás můžeme dneska poslat.
1: 100% je to vlastně pozítří. Je to
0: řet. Tam vás můžeme dneska poslat.
1: 100% je to vlastně pozítří. Je to velká akce. Určitě
0: dneska poslat.
1: 100% je to vlastně pozítří. Je to velká akce, určitě už jste o ní doskrát. 100% je to vlastně pozítří, je to velká akce, určitě už jste o ní doskrát slyšeli. Vlastně pozítří, je to velká akce, určitě už jste o ní doskrát slyšeli, budou tam ryby. Je to velká akce, určitě už jste o ní doskrát slyšeli, budou tam rybičky, bude tam velká akce, určitě už jste o ní doskrát slyšeli, budou tam rybičky, bude tam jak normálně uslyšíte naživo prostě
0: ano.
1: Všechny tyhle ty věci, které znáte z dětství a možná naživo prostě
0: ano.
1: Všechny tyhle ty věci, které znáte z dětství a možná, že i teď si je zpíváte. Kamil Střihavka tam taky bude byt číslo čte z dětství a možná, že i teď si je zpíváte. Kamil Střihavka tam taky bude dětství a možná, že i teď si je zpíváte. Kamil Střihavka tam taky bude byt číslo 4, no protože

0: době. Spolu stavební spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let od Buzinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3% době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buď za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka.cz. Ročení až 5,3%. Buzinka.cz.
1: Máte penzíko?
0: 3%. Buzinka.cz.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k N.
0: Buzinka.cz.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a
0: CZ.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to N a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád je možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online. S kem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNC. Zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzíko.
2: Zahrádka.
1: Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzíko. Pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzíko.
2: Zahrádkář se raduje za...
1: Více na NN.cz / penzíko.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
1: CZ / penzíko.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Nazad.
1: / penzíko.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eš. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hovnuje.
2: Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste
2: kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík.
2: Potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou.
2: Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou.
2: Shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto.
3: Jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto. Sesk.
3: U nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto. Se snadno a přírodně
3: si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto. Se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vašinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrod Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letoč se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachráníte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši
4: letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: OK. Presto.
2: Zafido.

0: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již na...
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40... Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna...
0: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken...
0: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez...
0: Mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí...
0: A česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střeba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez za profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i až. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestrační okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra cena. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ.
2: Tati ETF.
0: Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ.
2: Tati ETF.
0: Nebem již 40 let. Fenestra CZ.
2: Tati ETF.
0: 40 let. Fenestra CZ.
2: Tati ETF je teď nejlepší.
0: Fenestra CZ.
2: Tati ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
2: Nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
2: Aha. Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB? Nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
2: SSB? Co je ty, i když to už.
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantovaná podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: A bonusy. A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No.
2: Nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně. To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně. Spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii. No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
3: V Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv

0: e-shop.cz, partner pro vaši zahradu.
1: Okénko do ohrad a výb...
0: e-shop.cz, partner pro vaši zahradu.
1: Okénko do ohrad a výb...
0: CZ, partner pro vaši zahradu.
1: Okénko do ohrad a výběhů...
0: partner pro vaši zahradu.
1: Okénko do ohrad a výběhů... Zooparku Zelčín.
0: V našadu.
1: Okénko do ohrad a výběhů... Zooparku Zelčín.
0: V našich pravidelných...
1: Okénko do ohrad a výběhů... Zooparku Zelčín.
0: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín.
1: A výběhů... Zooparku Zelčín.
0: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už...
1: Zooparku Zelčín.
0: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už pro...
1: Zelčín.
0: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo. Ubytu. V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčína jsme už probrali kde co. Kontakt v pořadech ze Zooparku Zelčína jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo. U parku Zelčína jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo. Ubytování, kempování, na jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo. Ubytování, kempování, trampolíny, konc probrali kde co. Kontaktní zoo. Ubytování, kempování, trampolíny, koncerty. Kontaktní zoo. Ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptá o ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Lubu. Kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě. Mám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě. Nebo mohou parku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě. Nebo mohou přijet. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě. Nebo mohou přijet.
2: Ano.
0: Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě. Nebo mohou přijet.
2: Ano a ano. Určitě mohou přijet a jezdí
0: k vám i školy v přírodě. Nebo mohou přijet.
2: Ano a ano. Určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo z...
0: Mohou přijet.
2: Ano a ano. Určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo z zooparku je přece.
3: Ano a ano.
2: Určitě mohou přijet a jezdí.
3: Škola v přírodě přímo z zooparku je přece ideální.
2: Určitě mohou přijet a jezdí.
3: Škola v přírodě přímo z zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než a jezdí.
2: Škola v přírodě přímo z zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než.
3: Škola v přírodě přímo z zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém škole.
2: Přímo z zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí.
3: Je ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí.
2: Pro ubytování tříd zooparku
3: ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí.
2: Pro ubytování tříd propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí.
3: Pro ubytování tříd zooparku máme připravenou
2: v jiném než klasickém školním prostředí.
3: Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky v
2: klasickém školním prostředí.
3: Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky v
2: prostředí.
3: Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky.
2: Celková kapacita je až
3: tříd.
2: Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky.
3: Celková kapacita je až 60 lůžek spolu s
2: ubytování tříd zooparku máme připravené chatky.
3: Celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným
2: zooparku máme připravené chatky.
3: Celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plné chatky.
2: Celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím.
3: No a co je lepšího?
2: Celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím.
3: No a co je lepšího než přírodovědu a přírodota je až 60 lůžek spolu s plným zázemím.
2: No a co je lepšího než přírodovědu a přírodota
3: 60 lůžek spolu s plným zázemím.
2: No a co je lepšího než přírodovědu a přírodopis zažít přímo
3: lůžek spolu s plným zázemím.
2: No a co je lepšího než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce zázemím.
3: No a co je lepšího než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce.
2: Pro školy v přírodě máme zoopark.
3: No a co je lepšího než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce.
2: Pro školy v přírodě máme zoo
3: přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce.
2: Pro školy v přírodě máme zooparku Zelčín připravené i sady
3: přírodopis zažít přímo při výuce.
2: Pro školy v přírodě máme zooparku Zelčín připravené i sady programů, které by zažít přímo při výuce.
3: Pro školy v přírodě máme zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít
2: výuce.
3: Pro školy v přírodě máme zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou
2: v přírodě máme zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volno
3: zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program.
2: Připravené i sady programů, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program.
3: Zajistili programů, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program.

0: program, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů Rafty na vodu a i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů Rafty na časový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů Rafty na vodu a další.
1: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
0: Samozřejmě, s tím jsou...
1: Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
0: Samozřejmě, s tím se u nás počítá.
1: A lokalita. Poskytujete i stravování?
0: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo...
1: Poskytujete i stravování?
0: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování...
1: Stravování?
0: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Proč u nás počítá? Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje zoopark Zelčín celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje zoopark Zelčín stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje zoopark Zelčín kompletní servis.
1: A co dál?
0: Školy. Pro školy v přírodě zajišťuje zoopark Zelčín kompletní servis.
1: A co dál?
0: Školy v přírodě zajišťuje zoopark Zelčín kompletní servis.
1: A co další volnočasové aktivity?
0: Pro aktivní využití zoopark Zelčín kompletní servis.
1: A co další volnočasové aktivity?
0: Pro aktivní využití kompletní servis.
1: A co další volnočasové aktivity?
0: Pro aktivní využití máme zooparku
1: A co další volnočasové aktivity?
0: Pro aktivní využití máme zooparku také hodně hracích prvků pro děti.
1: Volnočasové aktivity?
0: Pro aktivní využití máme zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny.
1: Aktivity?
0: Pro aktivní využití máme zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny. A pokud chtějí, pro aktivní využití máme zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny. A pokud chtějí, mohou s dětmi máme zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny. A pokud chtějí, mohou s námi splout od nás také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny. A pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labku pro děti, trampolíny. A pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani políny. A pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás ne. Pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás ne. S námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine. Od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
1: Takže opravdová škola hrou.
0: Soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
1: Takže opravdová škola hrou. Zoopark
0: Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
1: Takže opravdová škola hrou. Zoopark Zelčín.
0: Ani zeměpis je u nás nemine.
1: Takže opravdová škola hrou. Zoopark
0: nás nemine.
1: Takže opravdová škola hrou. Zoopark Zelčín. CZ. Takže opravdová škola hrou. Zoopark Zelčín. CZ.
2: Přijeďte.
1: Škola hrou. Zoopark Zelčín. CZ.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte.
1: Zoopark Zelčín. CZ.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířata.
1: Zelčín. CZ.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířata.
1: CZ.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířata. Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka. Te i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Marku Zelčín. Zoopark Zelčín CZ. Zoopark Zelčín CZ.
3: Lyže.
2: Happy Sport.
3: Dětské
2: Čín CZ.
3: Lyže.
2: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
3: Lyže.
2: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
3: Půjčovna.
2: Happy Sport.
3: Lyže.
2: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
3: Půjčovna.
2: Happy Sport. Happy Sport.
3: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
3: Půjčovna.
2: Happy Sport.
3: Servis. Dětské kolo.
2: Happy Sport.
3: Půjčovna.
2: Happy Sport.
3: Servis.
2: Happy Sport.
3: Bazar.
2: Happy Sport.
3: Půjčovna.
2: Happy Sport.
3: Servis.
2: Happy Sport.
3: Bazar.
2: Happy Sport.
3: Půjčovna.
2: Happy Sport.
3: Servis.
2: Happy Sport.
3: Bazar.
2: Happy Sport.
3: A?
2: Happy Sport.
3: Servis.
2: Happy Sport.
3: Bazar.
2: Happy Sport.
3: Šťastné dítě. Servis.
2: Happy Sport.
3: Bazar.
2: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Bazar.
2: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
3: Happy Bazar.
2: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
3: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
3: Happy Sport.
2: Happy Sport.

0: Šťastné dítě.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta
0: ke dítě.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke
1: Sport.
0: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
0: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
1: Happy Sport.
2: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
1: Happy Sport.
2: Cesta ke sportu vede přes
1: Happy Sport.
2: Vede přes
1: Happy Sport.
2: Happy Sport.

Rokový odpoledne s Kubou a... Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Odpoledne s Kubou a

0: Traktor, který letos... Alkohol, horký žeslíže Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos... Horký žeslíže Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Že Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je... Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě... FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: věnujeme právě vám. Partnerem právě vám.
1: Partnerem
0: je vám.
1: Partnerem festivalu je společnost. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopal. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopal. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Víc Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj, jen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj, festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. Na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. CZ.

Rockin'. Rockin'. Rockin'. Máte málo roku ve svým... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři roku ve městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři rock rádia, alkohol, horký žeslíže, my vám ho přivezeme. Moderátoři rock rádia, alkohol, horký žeslíže, vezeme. Moderátoři rock rádia, alkohol, horký žeslíže, Dimitri Trautenberg. Moderátoři rock rádia, alkohol, horký žeslíže, Dimitri Trautenberg a Truck. Rock rádia, alkohol, horký žeslíže, Dimitri Trautenberg a Truck.

0: Ty první dvě třetiny se koukalo dost těžce. Co ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty první dvě třetiny se koukalo dost těžce. Jako mě teda na těch jako na ty první dvě třetiny se koukalo dost těžce. Jako v té třetí třetině se to naštěstí na ty první dvě třetiny se koukalo dost těžce. Jako v té třetí třetině se to naštěstí všechno otočilo, ale jako se koukalo dost těžce. Jako v té třetí třetině se to naštěstí všechno otočilo, ale jako říkáš se. Jako v té třetí třetině se to naštěstí všechno otočilo, ale jako říkáš si pak doprčistýho tým, který jako v té třetí třetině se to naštěstí všechno otočilo, ale jako říkáš si pak doprčistýho tým, který vlastně nikomu který třetině se to naštěstí všechno otočilo, ale jako říkáš si pak doprčistýho tým, který vlastně nikomu který otočilo, ale jako říkáš si pak doprčistýho tým, který vlastně nikomu který dal za celou dobu jenom jeden gól, říkáš si pak doprčistýho tým, který vlastně nikomu který dal za celou dobu jenom jeden gól, a si pak doprčistýho tým, který vlastně nikomu který dal za celou dobu jenom jeden gól, a doprčistýho tým, který vlastně nikomu který dal za celou dobu jenom jeden gól, a nám tam už rovnou jeden dali bez nikomu, který dal za celou dobu jenom jeden gól, a nám tam už rovnou jeden dali bez toho, aniž bysme jim nějaký dal za celou dobu jenom jeden gól, a nám tam už rovnou jeden dali bez toho, aniž bysme jim nějaký dali jeden gól, a nám tam už rovnou jeden dali bez toho, aniž bysme jim nějaký dali, no ty brďo, a nám tam už rovnou jeden dali bez toho, aniž bysme jim nějaký dali, no ty brďo, tam už rovnou jeden dali bez toho, aniž bysme jim nějaký dali, no ty brďo, jeden dali bez toho, aniž bysme jim nějakej dali, no ty brďo. Jako.
1: Já si normálně myslím,
0: aniž bysme jim nějakej dali, no ty brďo. Jako.
1: Já si normálně myslím, že
0: my jen nějakej dali, no ty brďo. Jako.
1: Já si normálně myslím, že existuje nějaký jako režisér.
0: Nějakej dali, no ty brďo. Jako.
1: Já si normálně myslím, že existuje nějaký jako režisér nebo někdo prostě
0: no ty brďo. Jako.
1: Já si normálně myslím, že existuje nějaký jako režisér nebo někdo prostě na tom mistrovství. Jako. Já si normálně myslím, že existuje nějaký jako režisér nebo někdo prostě na tom mistrovství, nějaký Švýcar. Prostě ani myslím, že existuje nějaký jako režisér nebo někdo prostě na tom mistrovství, nějaký Švýcar. Existuje nějaký jako režisér nebo někdo prostě na tom mistrovství, nějaký Švýcar, prostě kdo tam za nima přišel a říkal: "Hele, režisér nebo někdo prostě na tom mistrovství, nějaký Švýcar, prostě kdo tam za nima přišel a říkal: "Her nebo někdo prostě na tom mistrovství, nějaký Švýcar, prostě kdo tam za nima přišel a říkal: "Hele, na tom mistrovství, nějaký Švýcar, prostě kdo tam za nima přišel a říkal: "Hele, oba víme, prostě nebo všichni tady víme, že nějaký Švýcar, prostě kdo tam za nima přišel a říkal: "Hele, oba víme, prostě nebo všichni tady víme, že Česko-Itálie tam za nima přišel a říkal: "Hele, oba víme, prostě nebo všichni tady víme, že Česko-Itálie vtel." A říkal: "Hele, oba víme, prostě nebo všichni tady víme, že Česko-Itálie to je potenciál. Oba víme, prostě nebo všichni tady víme, že Česko-Itálie to je potenciál. Víme, prostě nebo všichni tady víme, že Česko-Itálie to je potenciál mít to prostě jako strašná nuda, že jo, 10. Všichni tady víme, že Česko-Itálie to je potenciál mít to prostě jako strašná nuda, že jo, 10-0 takhle. Česko-Itálie to je potenciál mít to prostě jako strašná nuda, že jo, 10-0 takhle. Pojďte to trošku zamíchat. To je potenciál mít to prostě jako strašná nuda, že jo, 10-0 takhle. Pojďte to trošku zamíchat. Potenciál mít to prostě jako strašná nuda, že jo, 10-0 takhle. Pojďte to trošku zamíchat jako strašná nuda, že jo, 10-0 takhle. Pojďte to trošku zamíchat. Ať je to prostě drama. Jasně, že Češi nakonec vyhrajou, tak jo, 10-0 takhle. Pojďte to trošku zamíchat. Ať je to prostě drama. Jasně, že Češi nakonec vyhrajou. Pojďte to trošku zamíchat. Ať je to prostě drama. Jasně, že Češi nakonec vyhrajou, tak. Já si myslím, že je to možná takhle, víš?
0: No a
1: zamíchat, ať je to prostě drama. Jasně, že Češi nakonec vyhrajou, tak. Já si myslím, že je to možná takhle, víš?
0: No a nebo jsem si taky říkal, že
1: to je drama. Jasně, že Češi nakonec vyhrajou, tak. Já si myslím, že je to možná takhle, víš?
0: No a nebo jsem si taky říkal, že to třeba
1: jasně, že Češi nakonec vyhrajou, tak. Já si myslím, že je to možná takhle, víš?
0: No a nebo jsem si taky říkal, že to
1: vyhrajou, tak. Já si myslím, že je to možná takhle, víš?
0: No a nebo jsem si taky říkal, že to třeba byl jako Rulíkův plán.
1: Myslím, že je to možná takhle, víš?
0: No a nebo jsem si taky říkal, že to třeba byl jako Rulíkův plán. Celý tohle to jakože
1: takhle, víš?
0: No a nebo jsem si taky říkal, že to třeba byl jako Rulíkův plán. Celý tohle to jakože nechme, nebo jsem si taky říkal, že to třeba byl jako Rulíkův plán. Celý tohle to jakože nechme, ať si první dvě to třeba byl jako Rulíkův plán. Celý tohle to jakože nechme, ať si Rulíkův plán. Celý tohle to jakože nechme, ať si první dvě třetiny myslej a pak jim to ukážem. Celý tohle to jakože nechme, ať si první dvě třetiny myslej a pak jim to ukážem. Jakože nechme, ať si první dvě třetiny myslej a pak jim to ukážem. Nechme je, ať si první dvě třetiny myslej a pak jim to ukážem. Jo, jako tím se tak jako já osobně uklidňuju. Ať si první dvě třetiny myslej a pak jim to ukážem. Jo, jako tím se tak jako já osobně první dvě třetiny myslej a pak jim to ukážem. Jo, jako tím se tak jako já osobně uklidňuju.
1: Jako vlastně na tré
0: myslej a pak jim to ukážem. Jo, jako tím se tak jako já osobně uklidňuju.
1: Jako vlastně na tré
0: jo, jako tím se tak jako já osobně uklidňuju.
1: Jako vlastně natrénovat si dotahování výsledků, že jo.
0: No, jako tím se tak jako já osobně

0: osobně uklidňuju.
1: Jako vlastně natrénovat si dotahování výsledků, že jo?
0: No, to, jako já osobně uklidňuju.
1: Jako vlastně natrénovat si dotahování výsledků, že jo?
0: Osobně uklidňuju.
1: Jako vlastně natrénovat si dotahování výsledků, že jo?
0: No,
1: to se vlastně
0: tak,
1: jako
0: no.
1: velmi hodí.
0: Přesně,
1: jako vlastně natrénovat si dotahování výsledků, že jo?
0: No,
1: to se vlastně
0: tak,
1: jako
0: no.
1: velmi hodí.
0: Přesně tak.
1: A natrénovat si dotahování výsledků, že jo?
0: No,
1: to se vlastně jako velmi hodí.
0: Přesně tak.
1: A no tak jako takhle, dotahování výsledků, že jo?
0: No,
1: to se vlastně
0: tak,
1: jako
0: no.
1: velmi hodí.
0: Přesně tak.
1: A no tak jako takhle, každou výsledku, že jo?
0: No,
1: to se vlastně
0: tak,
1: jako
0: no.
1: velmi hodí.
0: Přesně tak.
1: A no tak jako takhle, každopádně pan
0: no,
1: to se vlastně
0: tak,
1: jako
0: no.
1: velmi hodí.
0: Přesně tak.
1: A no tak jako takhle, každopádně no. jako velmi hodí.
0: Přesně tak.
1: A no tak jako takhle, každopádně pánové, děkujeme, že jste udělali takovýhle hezký drama.
0: Přesně tak.
1: A no tak jako takhle, každopádně pánové, děkujeme, že jste udělali tak no tak jako takhle, každopádně pánové, děkujeme, že jste udělali takovýhle hezký drama, ale klidně každopádně, pánové, děkujeme, že jste udělali takovýhle hezký drama, ale klidně, pánové, děkujeme, že jste udělali takovýhle hezký drama, ale klidně nemusíte příště zase. Jako to o tom, děkujeme, že jste udělali takovýhle hezký drama, ale klidně nemusíte příště zase. Jako to o tom, my se jako rádi obejdeme klidně bez toho, takovýhle hezký drama, ale klidně nemusíte příště zase. Jako to o tom, my se jako rádi obejdeme klidně bez toho, ale klidně nemusíte příště zase. Jako to o tom, my se jako rádi obejdeme klidně bez toho. A co nás čeká příště zase? Jako to o tom, my se jako rádi obejdeme klidně bez toho. A co nás čeká? Jako to o tom, my se jako rádi obejdeme klidně bez toho. A co nás čeká příště? Myslím si, že Slováci pozítří. Rádi obejdeme klidně bez toho. A co nás čeká příště? Myslím si, že Slováci pozítří, ne?
0: Slovensko
1: na... bez toho. A co nás čeká příště? Myslím si, že Slováci pozítří, ne?
0: Slovensko nás čeká.
1: Co nás čeká příště? Myslím si, že Slováci pozítří, ne?
0: Slovensko nás čeká v sobotu.
1: Čeká příště? Myslím si, že Slováci pozítří, ne?
0: Slovensko nás čeká v sobotu, jestli
1: jo,
0: se nepletu.
1: Jo, je to tak?
0: Ano.
1: Ne,
0: Slovensko nás čeká v sobotu, jestli
1: jo,
0: se nepletu.
1: Jo, je to tak?
0: Ano, ano.
1: No tak, jak to vidíš?
0: Slovensko nás čeká v sobotu, jestli
1: jo,
0: se nepletu.
1: Jo, je to tak?
0: Ano, ano.
1: No tak, jak to vidíš, no? Slováci...
0: Slovensko nás čeká v sobotu, jestli
1: jo,
0: se nepletu.
1: Jo, je to tak?
0: Ano, ano.
1: No tak, jak to vidíš, no? Slováci...
0: Hele, v sobotu, jestli
1: jo,
0: se nepletu.
1: Jo, je to tak?
0: Ano, ano.
1: No tak, jak to vidíš, no? Slováci...
0: Hele,
1: Slavkovský přijede, nebo ne?
0: Jako,
1: je to tak?
0: Ano, ano.
1: No tak, jak to vidíš, no? Slováci...
0: Hele,
1: já nevím, Slavkovský přijede, nebo
0: jako,
1: ne?
0: Jako uvidíme...
1: No tak, jak to vidíš, no? Slováci...
0: Hele,
1: já nevím, Slavkovský přijede, nebo
0: jako,
1: ne?
0: Jako uvidíme, víme...
1: Jak to vidíš, no? Slováci...
0: Hele,
1: já nevím, Slavkovský přijede, nebo
0: jako,
1: ne?
0: Jako uvidíme, víme, co předváděli na olympiádě, že jo? Tak uvidíme...
1: Slováci... Hele, já nevím, Slavkovský přijede, nebo
0: jako,
1: ne?
0: Jako uvidíme, víme, co předváděli na olympiádě, že jo? Tak uvidíme...
1: Slavkovský přijede, nebo ne?
0: Jako uvidíme, víme, co předváděli na olympiádě, že jo? Tak uvidíme, jako uvidíme, víme, co předváděli na olympiádě, že jo? Tak uvidíme, jak to dopadne, ale držím nám palce a snad předvedeme... Víme, co předváděli na olympiádě, že jo? Tak uvidíme, jak to dopadne, ale držím nám palce a snad předvedeme tu samou vervu, jako zaděli na olympiádě, že jo? Tak uvidíme, jak to dopadne, ale držím nám palce a snad předvedeme tu samou vervu, jako ze Švédama. Olympiádě, že jo? Tak uvidíme, jak to dopadne, ale držím nám palce a snad předvedeme tu samou vervu, jako ze Švédama. Uvidíme, jak to dopadne, ale držím nám palce a snad předvedeme tu samou vervu, jako ze Švédama.
2: Top hot.
0: Držím nám palce a snad předvedeme tu samou vervu, jako ze Švédama. Palce a snad předvedeme tu samou vervu jako ze Švédama. Předvedeme tu samou vervu jako ze Švédama.
2: Top hokejové zážitky
0: tu samou vervu jako ze Švédama.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve stavební zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. Regionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz zahradní techniky. www.topcentrum.cz
1: každopádně doufáme, že...
2: www.topcentrum.cz
1: každopádně doufáme, že z toho nebude...
2: topcentrum.cz
1: každopádně doufáme, že z toho nebude...
2: CZ.
1: Každopádně doufáme, že z toho nebude občanská válka, ta...

0: Každopádně doufáme, že z toho nebude občanská válka, ta nás čeká samozřejmě.
1: Nejlepší výběr.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Nejlepší
2: Carglass vymění.
1: Nejlepší výběr
2: vymění.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v naší Poděbradská 36. Více na BK36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Když ultravýhodné nabídky se slevou a CZ. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Week. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonic nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonic až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonic Air se 100%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonic Air se Sense IQ jen za 5000, Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonic Air se Sense IQ je Tweaks.

0: Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili... V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili...
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za...
1: Vy. Proto jsme pro vás připravili...
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90...
1: Jsme pro vás připravili...
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za...
1: Vy.
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý burky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý 50 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Kýmás světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 a světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května Card za 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
2: 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
2: až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Už zase ne.
2: 26. května.
1: Kaufland.
3: Už zase
2: května.
1: Kaufland.
3: Už zase nejde.
1: Kaufland.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalu.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi...
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne. Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání.
3: Nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
3: Co to
4: pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb provaží? Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Sedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinsku... Monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerické... Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerické... Takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu... Pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? A podše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? A pod vedením rodilých tanečníků?
4: V
5: latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Taneční škola La Tropical pořádá letní
5: a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den.
3: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den. Tanec.
3: Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den. Tanec, zábava, kamarád.
3: Letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den. Tanec, zábavký
3: tábor pro děti v Praze.
4: Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a
3: děti v Praze.
4: Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Celý den.
4: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti.
4: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na
4: zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz
4: a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz
4: španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacitny. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical.cz už teď. Kapacita

0: Tompety se pomalu... Tompety se pomalu... Tompety se pomalu učí lítat a já si myslím, že nám by se to tak... Tompety se pomalu učí lítat a já si myslím, že nám by se to taky docela hodilo, protože... Tompety se pomalu učí lítat a já si myslím, že nám by se to taky docela hodilo, protože... Tompety se pomalu učí lítat a já si myslím, že nám by se to taky docela hodilo, protože viděli jsme... Pomalu učí lítat a já si myslím, že nám by se to taky docela hodilo, protože viděli jsme...
1: Tálí. Ty brďo, včera jsem na to koukal docela jako těžce, co? Ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty první dvě třetiny se koukal dost těžce. Já jsem na to koukal docela jako těžce, co? Ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty první dvě třetiny se koukal docela jako těžce, co? Ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty na...

0: V červenci i srpnu je omezena. Latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale v srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Pikal. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o tě naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. My je naučíme tančit. I o prázdninách.
1: Masters of Rock.
0: Učíme tančit. I o prázdninách.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní fest.
0: I o prázdninách.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží.
0: I o prázdninách.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární.
0: Dninách.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící.
1: Of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící.
1: Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí
3: Hvězdného.
2: Festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slaval přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy. Legendární Halloween slavící 40. výročí
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy.
3: Inf.
2: Slavící 40. výročí
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy.
3: 40. výročí
2: Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy.
3: In Flames.
2: Hvězdného
3: Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy.
3: In Flames.
2: Slaughter to Prevail.
3: The Rasmus.
2: Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy.
3: In Flames.
2: Slaughter to Prevail.
3: The Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hit. Slavné Arch Enemy.
3: In Flames.
2: Slaughter to Prevail.
3: The Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hit.
3: In Flames.
2: Slaughter to Prevail.
3: The Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Cover.
3: Times.
2: Slaughter to Prevail.
3: The Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Cavalerovi.
3: Master
2: to Prevail.
3: The Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Cavalerovi.
1: Master.
3: The Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Cavalerovi.
1: Master.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Cavalerovi.
1: Master of Rock.
2: Od 16. do 19. z hity Accept nebo Bratři Cavalerovi.
1: Master of Rock.
2: Od 16. do 19. června Accept nebo Bratři Cavalerovi.
1: Master of Rock.
2: Od 16. do 19. Cavalerovi.
1: Master of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve
1: Master of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Sem 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Semi rostou digitální čísla
2: u Jelínka ve Vizovicích.
4: Semi rostou digitální. Semi rostou digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždy. Rostou digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodno, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota. Hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich. Vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u race. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Ve vašich rukou.

0: AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál cech rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Český Goodwill
0: bezpečí. AU portál CZ.
1: Český Goodwill znovu hledá a
0: od... AU portál CZ.
1: Český Goodwill znovu hledá... Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých se Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterou hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. A oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takové a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte, kterých si lidé váží? Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte, ty lidé váží? Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo? Co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete... Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba presti... na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium... Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium... A navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy. Studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si... Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
2: Odplouvám
1: váží. www.českygoodwill.cz.
2: Odplouvám kránu.
1: www.českygoodwill.cz.
2: Odplouvám kránu.
1: www.českygoodwill.cz.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: cz.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete...
2: Kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat...
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v...
2: Katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější... Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší... Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší... Den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v prágnějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v pránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vy naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všech. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky. Elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky. Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. Víme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky.

0: klidu a na luxusním katamaránu. Kde vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán.
0: Oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán.
0: Nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán. Odplouvám kránu. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už vím. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už vím. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak v
1: katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Boat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přátelé, zdraví.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přátelé, zdraví vás Kamelstřihavka, Rokopera Praha.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přátelé, zdraví vás Kamelstřihavka, Rokopera Praha pro vás připravila
3: magickou
0: túru na palubu.
2: Přátelé, zdraví vás Kamelstřihavka, Rokopera Praha pro vás Přátelé, zdraví vás Kamelstřihavka, Rokopera Praha pro vás připravila
3: magickou rokovou operu Malý princ.
2: Přátelé, zdraví vás Kamelstřihavka, Rokopera Praha pro vás připravila
3: magickou rokovou operu Malý princ.
2: Přijďte si Kamelstřihavka, Rokopera Praha pro vás připravila
3: magickou rokovou operu Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto speka, Rokopera Praha pro vás připravila
3: magickou rokovou operu Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární pro vás připravila
3: magickou rokovou operu Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární multimedia
3: magickou rokovou operu Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
3: Bezstředovou operu Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
3: Ve středu 27. května Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
3: Ve středu 27. května od 18 hodin.
2: Užít tuto spektakulární multimediální show.
3: Ve středu 27. května od 18 hodin.
2: Tohle zažije to spektakulární multimediální show.
3: Ve středu 27. května od 18
2: hodin. Multimediální show.
3: Ve středu 27. května od 18 hodin.
2: Tohle zažijete.
3: Ve středu 27. května od 18 hodin.
2: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na
3: 27. května od 18 hodin.
2: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.
3: Května od 18 hodin.
2: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz
3: 18 hodin.
2: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz
4: Právě teď v
2: Žijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz
4: Právě
2: Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz
4: Právě teď v Planeo. Premiové elektro
2: Vstupenky na www.rockopera.cz
4: Právě teď v Planeo. Premiové elektro
2: www.rockopera.cz
4: Právě teď v Planeo. Premiové elektrodny se sliď v Planeo. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na procent. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Do 15 minut od rezervace. Planeo. Rok. Minut od rezervace. Planeo.
5: Rok.
4: Rezervace. Planeo.
5: Rok. Radio.
4: Rok. Planeo.
5: Rok. Radio. Rok. Radio.
6: Rok. Radio.

0: Rádio, co se děje? Rock Rádio. Rock Rádio, co se děje? Rádio. Rock Rádio, co se děje? Rock Rádio, co se děje? Rádio, co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají tři sestry. 22. a 23. a 24. května pořádají tři sestry tradiční punkrockový open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeber punkrockový open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do atmosféru. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath. A den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrovej festival Profesor. V sobotu proběhne multižánrovej festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička.

Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově, tři špičkový Gent Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově, tři špičkový black metalový kapel Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově, tři špičkový black metalový kapel v klubu Sedmička na Strahově, tři špičkový black metalový kapely Český Maleka na Strahově, tři špičkový black metalový kapely Český Malefer, Německý Pe, tři špičkový black metalový kapely Český Malefer, Německý Pelores a rakouskový black metalový kapely Český Malefer, Německý Pelores a rakouský hakalový kapely Český Malefer, Německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak Český Malefer, Německý Pelores a rakouský Hakcisa. Německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Kleinová.

Thank you.

0: za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. května kuchyňské XXL za 59,90 až do 26. května Kaufland až do 26. května Kaufland.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský
0: 26. května Kaufland.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček
0: 6. května Kaufland.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček s profikolorníkem.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak v Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vydovádět. Nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vydovádět. Atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřen, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích dovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A v květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za a pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Víc pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland. Narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
3: Připadáš si v
2: hlavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
3: Připadáš si ve
2: za 10 000. Více na Majaland.cz.
3: Připadáš si ve značkovejch hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme?
3: Tam bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Mami, tati, víte, kam
3: pojedeme? www.bezpotisku.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme?
3: www.bezpotisku.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: www.bezpotisku.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do Zoo chleby!
4: Víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a tak
4: výlet.
5: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky dykobrazy. Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky dykobrazy. Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky dykobrazy. Tam můžeme krmit daňky a taky dykobrazy. A mají tam i lvy. Můžeme krmit daňky a taky dykobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a taky dykobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako... A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. Tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. Lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jest... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dost... A můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nej... Tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Stanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoch, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
6: Stavebniny dek.
5: Lepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.

0: Stavebniny Dek přináší...
1: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
0: Stavebniny Dek přináší mega akci.
1: Jedeme? Zoo chleby.
0: Stavebniny Dek přináší mega akci.
1: Zoo chleby.
0: Stavebniny Dek přináší mega akci.
1: Chleby.
0: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky. Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm. Mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za... Palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělých 245 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách 45 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20 DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky. Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz 5. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz.
2: Přijďte si
0: Classic za super cenu. Více na Dek.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro.
0: Super cenu. Více na Dek.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas.
0: Více na Dek.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
3: U nás slunce svítí každý den.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
3: U nás slunce svítí každý den.
2: Užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má
2: Aquapalas Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě. Slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. Už každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším.
3: Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkou.
3: Vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnu.
3: Ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnu. Zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití. Dalším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalas Praha.
2: Nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na Aquapalas.
2: Pirátské lodi.
3: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na Aquapalas.cz. Zábava na celý den. Více na Aquapalas.cz. Na celý den. Více na Aquapalas.cz. Více na Aquapalas.cz. Aquapalas.cz.
0: Ardon Premium. Ardon Premiové Ardon Premiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon Premiové pracovní. Ardon Premiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný mocovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Zkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz.

www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Dio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Důvodem evakuace střední průmysl. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Důvodem evakuace střední průmysl. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Důvodem evakuace střední. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Důvodem evakuace střední průmyslové školy chemické v je Eliška Votrubová. Důvodem evakuace střední průmyslové školy chemické v Pardubová. Důvodem evakuace střední průmyslové školy chemické v Pardubicích byl konflikt se střední průmyslové školy chemické v Pardubicích byl konflikt mezi dvěma lidmi. Při potyčce byl jeden člověk zraněn. Průmyslové školy chemické v Pardubicích byl konflikt mezi dvěma lidmi. Při potyčce byl jeden člověk zraněn. V Pardubicích byl konflikt mezi dvěma lidmi. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a skončil v konflikt mezi dvěma lidmi. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Útočník dvěma lidmi. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Podle ní má zadržený jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Podle ní má zadržený na škole a skončil v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Podle ní má zadržený nemocnici. Útočníka policie zadržela. Podle ní má zadržený na školu vazby a bližší informace. Útočníka policie zadržela. Podle ní má zadržený na školu vazby a bližší informace proto policie zadržela. Podle ní má zadržený na školu vazby a bližší informace proto podle ní má zadržený na školu vazby a bližší informace proto poskytovat nebude. Zadržený na školu vazby a bližší informace proto poskytovat nebude. Zlínský soud propustil z vazby informace proto poskytovat nebude. Zlínský soud propustil z vazby posledního muže, který poskytovat nebude. Zlínský soud propustil z vazby posledního muže, který je obviněný ve fotbalové. Zlínský soud propustil z vazby posledního muže, který je obviněný ve fotbalové kauze. Zlínský soud propustil z vazby posledního muže, který je obviněný ve fotbalové kauze. Ta je spojená s podezřením na korupci posledního muže, který je obviněný ve fotbalové kauze.
2: Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou a leží na Bulovce, jede.

Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky. A Linteo kuchyňské utěrky. Limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky X za 1,5 litru.

0: Byl v kontaktu s nakaženým ebolou a leží na Bulovce, je dál bez příznaků. Nepodstoupil žádná vyšetření a je na pozorování v naprosté izolaci. Muž byl do Česka převezen v noci na dnešek z Ugandy. O to, aby mohl být do konce inkubační doby v Česku, požádalo americké velvyslanectví. S příchodem teplých dnů začínají města po celé republice zdobit květinové záhony. Třeba v Hradci Králové zahradnice technických služeb vysadí přes 54 tisíc letniček. Ty ozdobí parky nebo náměstí služeb vysadí přes 54 tisíc letniček. Ty ozdobí parky nebo náměstí přes 54 tisíc letniček. Ty ozdobí parky nebo náměstí 50 tisíc letniček. Ty ozdobí parky nebo náměstí, kde všude je lidé tisíc letniček. Ty ozdobí parky nebo náměstí, kde všude lidé uvidí, říkám. Ty ozdobí parky nebo náměstí, kde všude lidé uvidí, říkám mluvčí radnice Kateřina. Ty ozdobí parky nebo náměstí, kde všude lidé uvidí, říkám mluvčí radnice nebo náměstí, kde všude lidé uvidí, říkám mluvčí radnice Kateřina Malá.
1: Tradičně zamíří do Jiráskových sadů, kde bude k vidění přes 12 tisíc květin. Další výrazné květinové kompozice Jiráskových sadů, kde bude k vidění přes 12 tisíc květin. Další výrazné květinové kompozice, kde bude k vidění přes 12 tisíc květin. Další výrazné květinové kompozice vzniknou například v sadech Architektů přes 12 tisíc květin. Další výrazné květinové kompozice vzniknou například v sadech Architektů tisíc květin. Další výrazné květinové kompozice vzniknou například v sadech Architekta Lisky v Kotěrově u další výrazné květinové kompozice vzniknou například v sadech Architekta Lisky v Kotěrově květinové kompozice vzniknou například v sadech Architekta Lisky v Kotěrově ulici na Masarykově a pozice vzniknou například v sadech Architekta Lisky v Kotěrově ulici na Masarykově a například v sadech Architekta Lisky v Kotěrově ulici na Masarykově a Ulrichově náměstí
0: výsad
1: Architekta Lisky v Kotěrově ulici na Masarykově a Ulrichově náměstí
0: výsadba vyjde Hradec
1: v Kotěrově ulici na Masarykově a Ulrichově náměstí
0: výsadba vyjde Hradec Králové na více než 2 miliony
1: na Masarykově a Ulrichově náměstí
0: výsadba vyjde Hradec Králové na více než 2 miliony korun
1: Ulrichově náměstí
0: výsadba vyjde Hradec Králové na více než 2 miliony korun tolik zprávy
1: pěstí
0: výsadba vyjde Hradec Králové na více než 2 miliony korun tolik zprávy pěkný den vyjde Hradec Králové na více než 2 miliony korun tolik zprávy pěkný den Králové na více než 2 miliony korun tolik zprávy pěkný den
2: Rock Radio
0: Poč než 2 miliony korun tolik zprávy pěkný den
2: Rock Radio počasí
3: dneska to ještě
0: korun tolik zprávy pěkný den
2: Rock Radio počasí
3: dneska to ještě
0: nek zprávy pěkný den
2: Rock Radio počasí
3: dneska to ještě
0: pěkný den
2: Rock Radio počasí
3: dneska to ještě není úplně ono ale od zítra už to bude lepší dnes
2: Rock Radio počasí
3: dneska to ještě není úplně ono ale od zítra už to bude lepší
2: jo počasí
3: dneska to ještě není úplně ono ale od zítra už to bude lepší dneska nás čekají průměr
2: počasí
3: dneska to ještě není úplně ono ale od zítra už to bude lepší dneska nás

0: čekají průměrné teploty někde. Dneska to ještě není úplně ono, ale od zítra už to bude lepší. Dneska nás čekají průměrné teploty někde kolem. Úplně ono, ale od zítra už to bude lepší. Dneska nás čekají průměrné teploty někde kolem 20, možná 21. Zítra už to bude lepší. Dneska nás čekají průměrné teploty někde kolem 20, možná 21 stupňů. To bude lepší. Dneska nás čekají průměrné teploty někde kolem 20, možná 21 stupňů. Ještě nás čekají průměrné teploty někde kolem 20, možná 21 stupňů. Ještě po zbytek dne na teploty někde kolem 20, možná 21 stupňů. Ještě po zbytek dne na východní polovině bude 20, možná 21 stupňů. Ještě po zbytek dne na východní polovině bude ještě pršet na jihu Čech. Možná 21 stupňů. Ještě po zbytek dne na východní polovině bude ještě pršet na jihu Čech. Tak 20 stupňů. Ještě po zbytek dne na východní polovině bude ještě pršet na jihu Čech taky, ale stupňů. Ještě po zbytek dne na východní polovině bude ještě pršet na jihu Čech taky, ale dobrá zpráva. Zbytek dne na východní polovině bude ještě pršet na jihu Čech taky, ale dobrá zpráva je, že k večeru by mělo ustávat jak sra. Východní polovině bude ještě pršet na jihu Čech taky, ale dobrá zpráva je, že k večeru by mělo ustávat jak srážky, tak bude ještě pršet na jihu Čech taky, ale dobrá zpráva je, že k večeru by mělo ustávat jak sra. Na jihu Čech taky, ale dobrá zpráva je, že k večeru by mělo ustávat jak srážky, tak taky oblačnost a ky, ale dobrá zpráva je, že k večeru by mělo ustávat jak srážky, tak taky oblačnost a k večeru a taky přes večeru by mělo ustávat jak srážky, tak taky oblačnost a k večeru a taky ptávat jak srážky, tak taky oblačnost a k večeru a taky přes noc už by se mělo víc vyjasňovat. Do srážky, tak taky oblačnost a k večeru a taky přes noc už by se mělo víc vyjasňovat. Do oblačnost a k večeru a taky přes noc už by se mělo víc vyjasňovat. Dobrá zpráva je, že v noci bude a k večeru a taky přes noc už by se mělo víc vyjasňovat. Dobrá zpráva je, že v noci bude 10 stupňů k večeru a taky přes noc už by se mělo víc vyjasňovat. Dobrá zpráva je, že v noci bude 10 stupňů, což není zrovna úplně hrozný, už by se mělo víc vyjasňovat. Dobrá zpráva je, že v noci bude 10 stupňů, což není zrovna úplně hrozný. Úplně super, na teplý noci se ještě počkáme. Každopádně zítra bude hlavně v Čechách víc jasno. Teplý noci se ještě počkáme. Každopádně zítra bude hlavně v Čechách víc jasno. Každopádně zítra bude hlavně v Čechách víc jasno. Mraků bude trošku míň. Naopak bude hlavně v Čechách víc jasno. Mraků bude trošku míň, naopak na východě, to znamená Morava jasno. Mraků bude trošku míň, naopak na východě, to znamená Morava a Slezsko, tak tam těch mraků bude trošku víc, každopádně slunce. Mraků bude trošku míň, naopak na východě, to znamená Morava a Slezsko, tak tam těch mraků bude trošku víc, každopádně slunce určitě uvidíme. Míň, naopak na východě, to znamená Morava a Slezsko, tak tam těch mraků bude trošku víc, každopádně slunce určitě uvidíme. A teploty někde mezi, to znamená Morava a Slezsko, tak tam těch mraků bude trošku víc, každopádně slunce určitě uvidíme. A teploty někde mezi je a Slezsko, tak tam těch mraků bude trošku víc, každopádně slunce určitě uvidíme. A teploty někde mezi 21 určitě uvidíme a teploty někde mezi 21 až 25 stupni. A teploty někde mezi 21 až 25 stupni. Někde mezi 21 až 25 stupni.
1: Ať už prší nebo
0: až 25 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si může. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Roší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. hodin. Slušnej diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušnej každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Časí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: Dejte si pozor, v ulici Náchodská v Nováči nad metrem.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Dejte si pozor, v ulici Náchodská v Nováči nad metrem.
1: Doprava.
2: Dejte si pozor, v ulici Náchodská v Nováči nad metrem. Je tam sobě náklaďák s osobákem a naštěstí. Dejte si pozor, v ulici Náchodská v Nováči nad metrem. Je tam sobě náklaďák.

0: osobákem a naštěstí ale bez zranění. Policie Náchodská v Nováči nad Metují, je tam sobě náklaďák s osobákem a naštěstí ale bez zranění. V Praze si dejte pozor v ulici Chuči nad Metují, je tam sobě náklaďák s osobákem a naštěstí ale bez zranění.
1: Bez čeká chtěte víc na letiště.toyota.lauman.cz. Rokový odpoledne.
2: 16 hodin a 2 minuty k tomu rokový
1: odpoledne.
2: Pokračuje Kuba i Petr, jsou na svých místech a máme pro vás. 16 hodin a 2 minuty k tomu rokový odpoledne pokračuje. Kuba i Petr jsou na svých místech a máme pro vás lístky na megakoncert Rybiček 48 v sobotu.
0: Takže rozhodně vy, co tam chcete vejít a chcete vidět mimo rybiček, taky padnej.

0: Rybiček taky Jardu Uhlíře, kdy co tam chcete vejít a chcete vidět mimo Rybiček taky Jardu Uhlíře, Kamila Střihavku, byt číslo 4, Jardu Uhlíře, Kamila Střihavku, byt číslo 4 a další, tak rozhodně napište na Facebook, proč by jsme tady, Kamila Střihavku, byt číslo 4 a další, tak rozhodně napište na Facebook, proč by jsme tady, byt číslo 4 a další, tak rozhodně napište na Facebook, proč by jsme tady ty lístky měli dát právě a další, tak rozhodně napište na Facebook, proč by jsme tady ty lístky měli dát právě vám a tak za 40, tak rozhodně napište na Facebook, proč by jsme tady ty lístky měli dát právě vám a tak za 40 minut je jeden Facebook, proč by jsme tady ty lístky měli dát právě vám a tak za 40 minut je jeden z vás od nás tady ty lístky měli dát právě vám a tak za 40 minut je jeden z vás od nás měli dát právě vám a tak za 40 minut je jeden z vás od nás dostane a tak za 40 minut je jeden z vás od nás dostane
1: a to tě trochu bolí
0: 30 minut je jeden z vás od nás dostane.
1: A to tě trochu bolí. Teda ne to, že rozdáváme lístky.
0: Jeden z vás od nás dostane.
1: A to tě trochu bolí. Teda ne to, že rozdáváme
0: z vás od nás dostane.
1: A to tě trochu bolí. Teda ne to, že rozdáváme
0: od nás dostane.
1: A to tě trochu bolí. Teda ne to, že rozdáváme lístky, ale to je peska, co nás čeká. A to tě trochu bolí. Teda ne to, že rozdáváme lístky, ale to je peska, co nás čeká. Od Alice už za chvíli budou taky. Tě trochu bolí. Teda ne to, že rozdáváme lístky, ale to je peska, co nás čeká. Od Alice už za chvíli budou taky Rammsteini. Teda ne to, že rozdáváme lístky, ale to je peska, co nás čeká. Od Alice už za chvíli budou taky Rammsteini, vypsaná fixa. To, že rozdáváme lístky, ale to je peska, co nás čeká. Od Alice už za chvíli budou taky Rammsteini, lístky, ale to je peska, co nás čeká. Od Alice už za chvíli budou taky Rammsteini, vypsaná fixa. Tak to je peska, co nás čeká. Od Alice už za chvíli budou taky Rammsteini, vypsaná fixa. Tak to je vždycky. Od Alice už za chvíli budou taky Rammsteini, vypsaná fixa. Tak to je vždycky jistý, ale teď chvíli budou taky Rammsteini, vypsaná fixa. Tak to je vždycky jistý, ale teď už robe. A fixa, tak to je vždycky jistý, ale teď už robe. Vždycky jistý, ale teď už robe. Už robe.

0: Srovnat čas, protože máme 16 hodin a už skoro 18 minut. A srovnat čas, protože máme 16 hodin a už skoro 18 minut. A my máme dneska extra porci čas, protože máme 16 hodin a už skoro 18 minut. A my máme dneska extra porci toho. No, že máme 16 hodin a už skoro 18 minut. A my máme dneska extra porci toho. No, už skoro 18 minut. A my máme dneska extra porci toho. No, štědrosti. 18 minut. A my máme dneska extra porci toho, no, štědrosti. A my máme dneska extra porci toho, no, štědrosti. To chci říct.
1: Velkou.
0: Extra porci toho, no, štědrosti. To chci říct.
1: Velkou,
0: jsme štědrý
1: velkou.
0: A rozdáváme toho, no, štědrosti. To chci říct.
1: Velkou,
0: jsme štědrý
1: velkou.
0: A rozdáváme lístky tentokrát na Rockin' no, štědrosti. To chci říct.
1: Velkou,
0: jsme štědrý
1: velkou.
0: A rozdáváme lístky tentokrát na Rockin' v Českých štědrosti. To chci říct.
1: Velkou,
0: jsme štědrý
1: velkou.
0: A rozdáváme lístky tentokrát na Rockin' v Českých Budějovicích. To chci říct.
1: Velkou,
0: jsme a rozdáváme lístky tentokrát na Rockin' v Českých Budějovicích, který se děje v sobotu. A
1: velkou.
0: A rozdáváme lístky tentokrát na Rockin' v Českých Budějovicích, který se děje v sobotu. A máte do zítra čas na Rockin' v Českých Budějovicích, který se děje v sobotu. A máte do zítra čas poslat nám fotku.
1: Stačí to, že
0: Rockin' v Českých Budějovicích, který se děje v sobotu. A máte do zítra čas poslat nám fotku.
1: Stačí,
0: který se děje v sobotu. A máte do zítra čas poslat nám fotku.
1: Stačí to, že abyste vyfotili
0: sobotu a máte do zítra čas poslat nám fotku.
1: Stačí to, že abyste vyfotili svoji rokovou partu.
0: Máte do zítra čas poslat nám fotku.
1: Stačí to, že abyste vyfotili svoji rokovou partu.
0: Čas poslat nám fotku.
1: Stačí to, že abyste vyfotili svoji rokovou partu. Klidně to můžete vyfotit
0: fotku.
1: Stačí to, že abyste vyfotili svoji rokovou partu. Klidně to můžete vyfotit teď, anebo to může být nějaké vyfotili svoji rokovou partu. Klidně to můžete vyfotit teď, anebo to může být nějaká starší fotka. Fantazii se meze nekladou, ale máte na to čas, jak říkal Kuba, zítra do 3 hodin a naše porota, ale máte na to čas, jak říkal Kuba, zítra do 3 hodin a naše porota potom vybere jednu na to čas, jak říkal Kuba, zítra do 3 hodin a naše porota potom vybere jednu partu z vás, která od nás dostane Kuba, zítra do 3 hodin a naše porota potom vybere jednu partu z vás, která od nás dostane 10 do 3 hodin a naše porota potom vybere jednu partu z vás, která od nás dostane 10 naše porota potom vybere jednu partu z vás, která od nás dostane 10 lístků na rok a potom vybere jednu partu z vás, která od nás dostane 10 lístků na Rockin' v Českých Budějovicích. Jednu partu z vás, která od nás dostane 10 lístků na Rockin' v Českých Budějovicích už tuhle sobotu. Která od nás dostane 10 lístků na Rockin' v Českých Budějovicích už tuhle 10 lístků na Rockin' v Českých Budějovicích už tuhle sobotu.
0: Jsme na to
1: 10 lístků na Rockin' v Českých Budějovicích už tuhle sobotu.
0: Jsme na to zvědaví, kdo tam
1: půjde na Rockin' v Českých Budějovicích už tuhle sobotu.
0: Jsme na to zvědaví, kdo tam půjde, vždycky se
1: v Českých Budějovicích už tuhle sobotu.
0: Jsme na to zvědaví, kdo tam půjde, vždycky se nám líbí tyhle ty fotky těch
1: už tuhle sobotu.
0: Jsme na to zvědaví, kdo tam půjde, vždycky se nám líbí tyhle ty fotky těch rokových
1: no,
0: part, protože to jsme na to zvědaví, kdo tam půjde, vždycky se nám líbí tyhle ty fotky těch rokových
1: no, part.
0: Zvědaví, kdo tam půjde, vždycky se nám líbí tyhle ty fotky těch rokových
1: no,
0: part, protože to je tam půjde, vždycky se nám líbí tyhle ty fotky těch rokových
1: no,
0: part, protože to je prostě radost jako chodit na koncerty, se nám líbí tyhle ty fotky těch rokových
1: no,
0: part, protože to je prostě radost jako chodit na koncerty s kámošima, tyhle ty fotky těch rokových
1: no,
0: part, protože to je prostě radost jako chodit na koncerty s kámošima, to je rokových
1: no,
0: part, protože to je prostě radost jako chodit na koncerty s kámošima, to je vždycky paráda, protože to je prostě radost jako chodit na koncerty s kámošima, to je vždycky paráda, takže kolik je prostě radost jako chodit na koncerty s kámošima, to je vždycky paráda, takže kolik je tam 10 lístků?
1: 10 lístků
0: chodit na koncerty s kámošima, to je vždycky paráda, takže kolik je tam 10 lístků?
1: 10 lístků ty brďo, to je
0: paráda. S kámošima, to je vždycky paráda, takže kolik je tam 10 lístků?
1: 10 lístků ty brďo, to je rozsele jako hustý, no.
0: Kdo ti vždycky paráda, takže kolik je tam 10 lístků?
1: 10 lístků ty brďo, to je rozsele jako hustý, no.
0: Kdo ti dá 10 lístků na festiák? Takže kolik je tam 10 lístků?
1: 10 lístků ty brďo, to je rozsele jako hustý, no.
0: Kdo ti dá 10 lístků na festiák? Lístků?
1: 10 lístků ty brďo, to je rozsele jako hustý, no.
0: Kdo ti dá 10 lístků na festiák?
1: Jako myslím si, že tam žádný ty brďo, to je rozsele jako hustý, no.
0: Kdo ti dá 10 lístků na festiák?
1: Jako myslím si, že tam žádný
0: rozsele
1: jako hustý, no.
0: Kdo ti dá 10 lístků na festiák?
1: Jako myslím si, že tam žádný jiný rádio jako. Sorry.
0: Hele, kdo ti dá 10 lístků na festiák?
1: Jako myslím si, že tam žádný jiný rádio jako. Sorry.
0: Hele, určitě lístku na festiák.
1: Jako myslím si, že tam žádný jiný rádio jako. Sorry.
0: Hele, určitě ne, Rock Radio.
1: Jako myslím si, že tam žádný jiný rádio jako. Sorry.
0: Hele, určitě ne, Rock Radio ti dává 10 lístků, no.
1: Myslím si, že tam žádný jiný rádio jako. Sorry.
0: Hele, určitě ne, Rock Radio ti dává 10 lístků, no a taky další 3
1: jiný rádio jako. Sorry.
0: Hele, určitě ne, Rock Radio ti dává 10 lístků, no a taky určitě ne, Rock Radio ti dává

0: Dává 10 lístků, no a taky další 3 pecky, který si poslechneme za chvilku. Status quo, Rock Radio ti dává 10 lístků, no a taky další 3 pecky, který si poslechneme za chvilku. Status quo, Amarant ti dává 10 lístků, no a taky další 3 pecky, který si poslechneme za chvilku. Status 10 lístků, no a taky další 3 pecky, který si poslechneme za chvilku. Status quo, Amarant a nebo Green Day Boulevard of Broken Dreams. No a taky další 3 pecky, který si poslechneme za chvilku. Status quo, Amarant a nebo Green Day Boulevard of Broken Dreams. Už za chvilku si poslechneme za chvilku. Status quo, Amarant a nebo Green Day Boulevard of Broken Dreams. Už za chvilku.
1: Tvrdou muziku.
0: Chvilku Status quo, Amarant anebo Green Day Boulevard of Broken Dreams. Už za chvilku.
1: Tvrdou muziku. Vaší tvrdá matrace Hercules Klima od matrace zahubičku CZ. Tu neprole. Matrace Hercules Klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Matrace zahubičku CZ. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Zahubičku CZ. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79. Chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keří čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo kata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,7 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru 4,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru 10. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26. Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí. 75 litrů za 26,90. Lidl, to se vyplatí. 90. Lidl, to se vyplatí.
2: Koupelnové ventilátory.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory.
1: To se vyplatí.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplo. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory. Potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové. Průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Ani ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Zušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak, takhle širokou.
2: Střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak, takhle širokou nabídku
2: ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde. Nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz. Techniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz. Nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz. Jinde nenajdete. Ventilátory.cz. Najdete. Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.
4: Top cent.

0: Topcentrum.cz. Topcentrum. Topcentrum.cz. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičku. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičku. Centrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nového řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Skovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna start techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubice s lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Atención, señora.
0: CZ. www.topcentrum.cz.
1: Atención.
0: www.topcentrum.cz.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party.
0: CZ.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí.
1: Señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Tanečníci. La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Tanečníci. Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce. Opět roztančí smích.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny míchov.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinsko.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na ten taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na ten nejlepší Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na ten nejlepší všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super proce latinskoamerické zábavy. Na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí americké zábavy. Na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu. Mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
2: Super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Terase smíchu.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Další La Tropical Party. Bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. Tančit, přijďte žít.

0: A to ti trochu bolí. A to ti trochu bolí, Alice.
1: Jo.
0: A to ti trochu bolí, Alice.
1: Jo.
0: Já teďka dojel. A to ti trochu bolí, Alice.
1: Jo.
0: Já teďka dojeli. A to ti trochu bolí, Alice.
1: Jo.
0: Já teďka dojeli.
2: Dan Bárta za mě.
0: Trochu bolí, Alice.
1: Jo.
0: Já teďka dojeli.
2: Dan Bárta za mě jako jeden z nejlepších českých zpěváků.
0: Alice.
1: Jo.
0: Já teďka dojeli.
2: Dan Bárta za mě jako jeden z nejlepších českých zpěváků.
1: Jo.
0: Já teďka dojeli.
2: Dan Bárta za mě jako jeden z nejlepších českých zpěváků. Jeho hlas je opravdu nesrovnatelný.
0: Já teďka dojeli.
2: Dan Bárta za mě jako jeden z nejlepších českých zpěváků. Jeho hlas je opravdu nesrovnatelný. Dan Bárta za mě jako jeden z nejlepších českých zpěváků. Jeho hlas je opravdu nesrovnatelný. Jako jeden z nejlepších českých zpěváků, jeho hlas je opravdu nesrovnatelný.
0: To se ani nedá s nikým srovnávat.
2: Českých zpěváků, jeho hlas je opravdu nesrovnatelný.
0: To se ani nedá s nikým srovnávat.
2: Jeho hlas je opravdu nesrovnatelný. Je to skvělý. Každopádně je opravdu nesrovnatelný.
0: To se ani nedá s nikým srovnávat.
2: Je to skvělý. Každopádně.
0: To se ani nedá s nikým srovnávat.
2: Je to skvělý. Každopádně pojďme si teďka srovnat čas.
0: To se ani nedá s nikým srovnávat.
2: Je to skvělý. Každopádně pojďme si teďka srovnat čas, protože
0: se nedá s nikým srovnávat.
2: Je to skvělý. Každopádně pojďme si teďka srovnat čas. Je to skvělý. Každopádně pojďme si teďka srovnat čas, protože máme 16. Každopádně pojďme si teďka srovnat čas, protože máme 16 hodin a už skoro 18 minut. Pojďme si teďka srovnat.

0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. Čte žít.
1: Yes,
0: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Tu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Víc hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty.com. Více na www.latropical.cz. Terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Awarashar. Více na www.latropical.cz. Awarashar. La Tropical.cz. Awarashar.
2: Profi vonia.
0: Awarashar.
2: Profi vonia. Sto.
0: Awarashar.

www.barvam.cz. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiálně registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner utečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobrank. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš auto do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše pro bagry na jednom místě. Pohodlné objednání.

0: Kvalitní vrtané stupy. Kvalitní vrtané stupy. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivodac. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivodac.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivodac.cz.
1: Ratata.
0: S desetiletou zárukou. Profivodac.cz.
1: Ratatadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ratatatararata. Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
0: Praho,
1: psika, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
0: Praho, připrav se na den,
1: trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
0: Praho, připrav se na den,
1: bela, bela, bela, bela, CZ.
0: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný.
1: Bel CZ.
0: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Je tady. 20. Den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Je tady. 20. Všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze. I ty barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Tam neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smíšeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro cinku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babič. Barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Vše babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš. Řeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš. CZ. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš. Sbírají vzpomínky.

0: Jak to má motor a kola? Propagr.cz. Jak to má motor a kola? CZ. Jak to má motor a kola? Dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motor a kola? Dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motor a kola? Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě motor a kola? Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše... Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě předtím. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marce. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je vš... Zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzín. Kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychle. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo do...
0: Na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra.
0: Rock Radio.
1: CZ/kariéra.
0: Rock Radio.
1: Kariéra.

DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock Radio. CZ.

odpoledne. Rokový odpoledne s Kubou a Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. S Kubou a Petrem. Petrem.

Rock Radio Stay. Lepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc český. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde. Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage roku. Nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v uslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Radio Stage v dabu. V dabu.

Poctivej český festiák. Poctivej český festiák nonstop. Poctivej český festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stages. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stages. Jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Svět střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav,

0: Wow a Indie Army Now právě teďka dojíždí na Rock Rádiu 16 hodin 34 a Indie Army Now právě teďka dojíždí na Rock Rádiu 16 hodin 34 minut k tomu a já si myslím, že už je na čase Now právě teďka dojíždí na Rock Rádiu 16 hodin 34 minut k tomu a já si myslím, že už je na čase jíždí na Rock Rádiu 16 hodin 34 minut k tomu a já si myslím, že už je na čase 16 hodin 34 minut k tomu a já si myslím, že už je na čase někomu udělat radost a rozdat si nějaký lístek 34 minut k tomu a já si myslím, že už je na čase někomu udělat radost a rozdat si nějaký lístky, my už známe. A já si myslím, že už je na čase někomu udělat radost a rozdat si nějaký lístky, my už známe jméno víš, na čase někomu udělat radost a rozdat si nějaký lístky, my už známe jméno výherce, to se s ním teďka někomu udělat radost a rozdat si nějaký lístky, my už známe jméno výherce, to se s ním teďka spojíme a za chvilku už se tady všichni dost a rozdat si nějaký lístky, my už známe jméno výherce, to se s ním teďka spojíme a za chvilku už se tady všichni společně uchytí lístky, my už známe jméno výherce, to se s ním teďka spojíme a za chvilku už se tady všichni společně uslyšíme, to se s ním teďka spojíme a za chvilku už se tady všichni společně uslyšíme. Teďka spojíme a za chvilku už se tady všichni společně uslyšíme.
1: Ahoj, jsem Martin.
0: Spojíme a za chvilku už se tady všichni společně uslyšíme.
1: Ahoj, jsem Martin.
0: Tady všichni společně uslyšíme.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik ská.
0: Uslyšíme.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik ská.
0: Uslyšíme.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Martin, mechanik Scarglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše budete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. A vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass, staráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz. Sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz. Snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Carglass.cz.
2: Carglass

0: si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro
0: venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo svého počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás
1: Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere
1: ten nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdaro své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit
0: úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší.
1: Když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou.
1: Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou.
1: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků
1: nemůže zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků
1: zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na
0: zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Co je?
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Co je? Funguj ty, křáp.
2: Zážitky.
1: CZ.
3: Co je? Funguj.
1: CZ.
3: Co je? Funguj ty, křápe.
4: Já to musím.
3: Co je? Funguj ty, křápe.
4: Já to musím dneska do...
3: Křápe.
4: Já to musím dneska dodělat. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si no dělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BB. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika CZ. Kvalitní a za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika CZ. Za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika CZ. A nejen to. Na www. Kompresory vzduchotechnika CZ. A nejen to. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Kompresory vzduchotechnika CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, technika CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spento. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky. Pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www. Kompresory vzduchotechnika najdete na našem e-shopu na www. Kompresory vzduchotechnika CZ na našem e-shopu na www. Kompresory vzduchotechnika CZ na www. Kompresory vzduchotechnika CZ Kompresory vzduchotechnika CZ.
1: Léto chutná ve Španělsku.
0: Vzduchotechnika CZ.
1: Léto chutná ve Španělsku.
0: CZ.
1: Léto chutná ve Španělsku. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly. Za architekturou do Bilbao. Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly. Za architekturou do Bilbao. Nebo za sluncem do tapas do Sevilly.

0: architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony? Z letiště Václava Havla Pví? Za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony? Z letiště Václava architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony? Z letiště Václava Havla Praha nebo za sluncem do Barcelony? Z letiště Václava Havla Praha můžete letět sluncem do Barcelony? Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 Španělony? Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 Španělů. Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.do20španělskýchměst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.kýchměst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.ai. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Jíst zdravěji.
0: Téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Jíst zdravěji.
0: Destinací na www.prg.aero.
1: Jíst zdravěji. Jde v Albertus.
0: www.prg.aero.
1: Jíst zdravěji. Jde v Albertus.
0: prg.aero.
1: Jíst zdravěji. Jde v Albertus snadno. Jsou tu oblíbené.
0: .aero.
1: Jíst zdravěji. Jde v Albertus snadno. Jsou tu oblíbené. Jíst zdravěji. Jde v Albertus snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních. Jde v Albertus snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 100 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 20 exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litr promis 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 130 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90. Albert. Bioolivový olej půl litru za 139,90. Albert. Olej půl litru za 139,90. Albert. Za půl litru za 139,90. Albert. 39,90. Albert.
2: Zase tankuju. Po třetí.
1: 90. Albert.
2: Zase tankuju.
1: Albert.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový bývaj.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně.
2: Já... Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV.
2: Tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké.
2: Tak to děláš špatně.
1: Já mám nový BYD C-Line 5. Velké. Špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1000. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016. Mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. X5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vej SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufrem. Až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. 15 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
2: A tak to bude
1: úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry.

0: kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Jde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Jde pak. I rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Jde pak. Za cenu běžného spory. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Jde pak. Za cenu běžného spory.
1: A tak to bude drahé.
0: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line.
1: Tak to bude drahé.
0: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 600 běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 690. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostě. C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Skutíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD. Tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Zkušební jízda na BYD.com.
2: Nemáš co na BYD.com. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia, do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia, na tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia, na www.rock dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia, na www.rock. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia, na www.rockovirádio.cz. Oblečení na e-shopu Rockradia, na www.rockovirádio.cz. E-shopu Rockradia, na www.rockovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky, rockovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Rádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hačka, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. A spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio. Slušný hadry na www. Rokový rádio. CZ.
3: Nenechte si ujít skvěle.
2: www. Rokový rádio. CZ.
3: Nenechte si ujít skvěle na
2: bradio.cz.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory.
2: Z.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70%. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20% na široký výběr.

0: Vidíš to?
1: Vidím.
2: Ať vás vymění.
0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím?
1: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem.
1: Slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, drift.
1: Pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, drift. No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting. Vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, fly.
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboardem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet další driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte
3: lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí
3: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a
3: dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte.

Status Quo war in Status Quo war in die Status Quo war in die Army Now. Status Quo war in the Army Now právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. 16 hodin 34 minut. Status

0: Koho ti trvá nejdýl uspat? Tak koho ti trvá nejdýl uspat?
1: No manželku, dá.
0: Koho ti trvá nejdýl uspat?
1: No manželku.
0: No, koho ti trvá nejdýl uspat?
1: No manželku.
0: No, dobře, a nejdýl uspat?
1: No manželku.
0: No,
1: No manželku.
0: No, dobře, a teď já jsem doufal, že to bude nějaký...
1: No manželku.
0: No, dobře, a teď já jsem doufal, že to bude... No, dobře, a teď já jsem doufal, že to bude nějaký dítě, teď už to bude ta otázka horší, no a... No, dobře, a teď já jsem doufal, že to bude nějaký dítě, teď už to bude ta otázka horší, no a co... dobře, a teď já jsem doufal, že to bude nějaký dítě, teď už to bude ta otázka horší, no a co nakonec zabere? A teď já jsem doufal, že to bude nějaký dítě, teď už to bude ta otázka horší, no a co nakonec zabere? Já jsem doufal, že to bude nějaký dítě, teď už to bude ta otázka horší, no a co nakonec zabere? Že to bude nějaký dítě, teď už to bude ta otázka horší, no a co nakonec zabere?
1: Já nemusíme se unavit, že poslechem dobrý muziky nějaký alkohol,
0: která
1: je pro manželku, a unavit, že poslechem dobrý muziky nějaký alkohol, která je pro manželku, a... Mluvit poslechem dobrý muziky nějaký alkohol, která je pro manželku, a... Uvidíme, jak to dopadne, no, kdy se vrátíme. Alkohol,
0: dobrá.
1: Pro manželku. Uvidíme, jak to dopadne, no, kdy se vrátíme. Pro manželku. Uvidíme, jak to dopadne, no, kdy se vrátíme.
0: To je moc dobrá odpověď, hele, tak...
1: Uvidíme, jak to dopadne, no, kdy se vrátíme.
0: To je moc dobrá odpověď, hele, tak hlavně si tam pořád...
1: Uvidíme, jak to dopadne, no, kdy se vrátíme.
0: To je moc dobrá odpověď, hele, tak
1: hlavně... Jak to dopadne, no, kdy se vrátíme.
0: To je moc dobrá odpověď, hele, tak hlavně si tam pořádně zatančete, užijte...
1: Kdy se vrátíme.
0: To je moc dobrá odpověď, hele, tak hlavně si tam pořádně zatančete, užijte si to a... To je moc dobrá odpověď, hele, tak hlavně si tam pořádně zatančete, užijte si to a... Odpověď, hele, tak hlavně si tam pořádně zatančete, užijte si to a... No tak samozřejmě i s dětma, že jo, hlavně si tam pořádně zatančete, užijte si to a no tak samozřejmě i s dětma, že jo, pořádně zatančete, užijte si to a no tak samozřejmě i s dětma, že jo, tohle užijte si to a no tak samozřejmě i s dětma, že jo, toho alkoholu zase jako opatrně a no tak samozřejmě i s dětma, že jo, toho alkoholu zase jako opatrně, abyste ty děti, no tak samozřejmě i s dětma, že jo, toho alkoholu zase jako opatrně, abyste ty děti pak našli a nebo jste na toho alkoholu zase jako opatrně, abyste ty děti pak našli a nebo jste no, zase jako opatrně, abyste ty děti pak našli a nebo jste no, naopak si nevzali domů víc dětí, než se kterýma jste přišli. To je opatrně, abyste ty děti pak našli a nebo jste no, naopak si nevzali domů víc dětí, než se kterýma jste přišli. To je pak našli a nebo jste no, naopak si nevzali domů víc dětí, než se kterýma jste přišli. To je jako taky blbý. A nebo jste naopak si nevzali domů víc dětí, než se kterýma jste přišli. To je jako taky blbý. A si nevzali domů víc dětí, než se kterýma jste přišli. To je jako taky blbý.
1: No to už
0: domů víc dětí, než se kterýma jste přišli, to je jako taky blbý.
1: Jo, no to už snad ani ne, ty jo.
0: No a tak dobrý. Ještě poslední věc, než se kterýma jste přišli, to je jako taky blbý.
1: Jo, no to už snad ani ne, ty jo.
0: No a tak dobrý. Ještě poslední věc, co ti chci popřát, to je jako taky blbý.
1: Jo, no to už snad ani ne, ty jo.
0: No a tak dobrý. Ještě poslední věc, co ti chci popřát, aby si neusnul.
1: No to už snad ani ne, ty jo.
0: No a tak dobrý. Ještě poslední věc, co ti chci popřát, aby si neusnul první ty.
1: Ani ne, ty jo.
0: No a tak dobrý. Ještě poslední věc, co ti chci popřát, aby si neusnul první ty.
1: Jo, ty jo.
0: No a tak ještě dobrý. Poslední věc, co ti chci popřát, aby si neusnul první ty. Ještě
1: dobrý.
0: Poslední věc, co ti chci popřát, aby si neusnul první ty.
1: Jo, no.
0: Co ti chci popřát, aby si neusnul první ty.
1: Jo, no, to je taky možnost. Uvidíme.
0: Aby si neusnul první ty.
1: Jo, no, to je taky možnost. Uvidíme.
0: První ty.
1: Jo, no, to je taky možnost. Uvidíme. Jak to dopadne, kluci. Jo, no, to je taky možnost. Uvidíme. Jak to dopadne, kluci, děkuju vám. No, to je taky možnost. Uvidíme. Jak to dopadne, kluci, děkuju vám, rád vás poslouchám. Uvidíme. Jak to dopadne, kluci, děkuju vám, rád vás poslouchám. Jak to dopadne, kluci, děkuju vám, rád vás poslouchám.
0: To jsme moc rádi. Děkuji.
1: Kluci, děkuju vám, rád vás poslouchám.
0: To jsme moc rádi.
1: Děkuju vám, rád vás poslouchám.
0: To jsme moc rádi. Děkujeme, Lukáši, hele, tak jo, užij si to moc. To jsme moc rádi. Děkujeme, Lukáši, hele, tak jo, užij si to moc, pozdravuj od... Děkujeme, Lukáši, hele, tak jo, užij si to moc, pozdravuj od nás rybičky a zase se někdy ozvi. Děkujeme, Lukáši, hele, tak jo, užij si to moc, pozdravuj od nás rybičky a zase se někdy ozvi. Nazdar, Luky, čau.
1: Děkuju.
0: Hele, tak jo, užij si to moc, pozdravuj od nás rybičky a zase se někdy ozvi. Nazdar, Luky, čau. Užij si to moc, pozdravuj od nás rybičky a zase se někdy ozvi. Nazdar, Luky.

0: Topcentrum.cz. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku vením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Topcentrum.cz. Rock Radio.
1: Jsme tady z
0: CZ. Rock Radio. Rock Radio.
1: Jsme tady zpátky.
0: Rock Radio.
1: Jsme tady zpátky, rozdáváme lístky.
0: Rock Radio.
1: Jsme tady zpátky, rozdáváme lístky na
0: Radio.
1: Jsme tady zpátky, rozdáváme lístky na megakoncert Rybiček, no a s námi. Jsme tady zpátky, rozdáváme lístky na megakoncert Rybiček, no a s námi je tady Lukáš. Zpátky, rozdáváme lístky na megakoncert Rybiček, no a s námi je tady Lukáš. Nazdar, Lukáši. Rozdáváme lístky na megakoncert Rybiček, no a s námi je tady Lukáš. Nazdar, Lukáši.
2: Nazdar.
1: Lístky na megakoncert Rybiček, no a s námi je tady Lukáš. Nazdar, Lukáši. Koncert Rybiček, no a s námi je tady Lukáš. Nazdar, Lukáši.
2: Nazdar, kluci.
1: S námi je tady Lukáš. Nazdar, Lukáši.
2: Nazdar, kluci.
1: Prosím tebe, ty jsi nám napsal velmi zajímavý. Lukáš, nazdar, Lukáši.
2: Nazdar, kluci.
1: Prosím tebe, ty jsi nám napsal. Nazdar, Lukáši.
2: Nazdar, kluci.
1: Prosím tebe, ty jsi nám napsal velmi zajímavou zprávu a já bych potřeboval něco
2: Nazdar, kluci.
1: Prosím tebe, ty jsi nám napsal velmi zajímavou zprávu a já bych potřeboval něco vysvětlit.
2: Kluci.
1: Prosím tebe, ty jsi nám napsal velmi zajímavou zprávu a já bych potřeboval něco vysvětlit. Ty jsi napsal, vzal bych sebou svoje tři děti. Tebe, ty jsi nám napsal velmi zajímavou zprávu a já bych potřeboval něco vysvětlit. Ty jsi napsal, vzal bych sebou svoje tři zajímavou zprávu a já bych potřeboval něco vysvětlit. Ty jsi napsal, vzal bych sebou svoje tři děti a manželku, aby se potřeboval něco vysvětlit. Ty jsi napsal, vzal bych sebou svoje tři děti a manželku, aby se pořádně unavili a nemohl vysvětlit. Ty jsi napsal, vzal bych sebou svoje tři děti a manželku, aby se pořádně unavili a nemusel jsem je psal. Vzal bych sebou svoje tři děti a manželku, aby se pořádně unavili a nemusel jsem je potom tolik tak dlouho svoje tři děti a manželku, aby se pořádně unavili a nemusel jsem je potom tolik tak dlouho uspávat. Tak manželku, aby se pořádně unavili a nemusel jsem je potom tolik tak dlouho uspávat. Tak pořádně unavili a nemusel jsem je potom tolik tak dlouho uspávat. Tak musel jsem je potom tolik tak dlouho uspávat. Tak koho ti trvá nejdýl uspat. Potom tolik tak dlouho uspávat. Tak koho ti trvá nejdýl tak dlouho uspávat. Tak

0: Čau.
1: Děkuju, ahoj.
0: Nás Rebičky a zase se někdy ozve. Nazdar Luky, čau.
1: Děkuju, ahoj.
0: A zase se někdy ozve. Nazdar Luky, čau.
1: Děkuju, ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesou... Nazdar Luky, čau.
1: Děkuju, ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale roz... Čau.
1: Děkuju, ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale...
1: Děkuju, ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme... Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Jíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Zpráv přišlo zase. Od rána do večera. Slušnej rok. Zpráv přišlo zase docela do. Od rána do večera. Slušnej rok. Zpráv přišlo zase docela dost, ale nebojte se ještě... Slušnej rok. Zpráv přišlo zase docela dost, ale nebojte se ještě pořád zítra tady pro... Zpráv přišlo zase docela dost, ale nebojte se ještě pořád zítra tady pro vás dva lísky budeme mít připravené. Zpráv přišlo zase docela dost, ale nebojte se ještě pořád zítra tady pro vás dva lísky budeme mít připravený. Zpráv přišlo zase docela dost, ale nebojte se ještě pořád zítra tady pro vás dva lísky budeme mít připravený. Docela dost, ale nebojte se ještě pořád zítra tady pro vás dva lísky budeme mít připravený, takže to když tak zkuste. Nebojte se ještě pořád zítra tady pro vás dva lísky budeme mít připravený, takže to když tak zkuste ještě zítra. Teďka už se ale pojďme na zítra tady pro vás dva lísky budeme mít připravený, takže to když tak zkuste ještě zítra. Teďka už se ale pojďme na další muziku. Kiss, Aerosmith a lísky budeme mít připravený, takže to když tak zkuste ještě zítra. Teďka už se ale pojďme na další muziku. Kiss, Aerosmith a nebo The Who připravený, takže to když tak zkuste ještě zítra. Teďka už se ale pojďme na další muziku. Kiss, když tak zkuste ještě zítra. Teďka už se ale pojďme na další muziku. Kiss, Aerosmith a nebo The Who a nebo Škvoři zítra. Teďka už se ale pojďme na další muziku. Kiss, Aerosmith a nebo The Who a nebo pojďme na další muziku. Kiss, Aerosmith a nebo The Who a nebo Škvoři a jejich síla starých vín, která startuje. Kiss, Aerosmith a nebo The Who a nebo Škvoři a jejich síla starých vín. Smith a nebo The Who a nebo Škvoři a jejich síla starých vín, která startuje právě teď. Rokový odpoledne. Hu a nebo Škvoři a jejich síla starých vín, která startuje právě teď. Rokový odpoledne. Škvoři a jejich síla starých vín, která startuje právě teď. Rokový odpoledne pokračuje. A jejich síla starých vín, která startuje právě teď. Rokový odpoledne pokračuje. Síla starých vín, která startuje právě teď. Rokový odpoledne pokračuje. Vín, která startuje právě teď. Rokový odpoledne pokračuje. Právě teď, rokový odpoledne pokračuje. Nepokračuje.

0: 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Bytna 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. 26. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě
0: více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo.
0: CZ. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo.
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny
0: se Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se Sleeping. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupo. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kup. Teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: až do 26. května.
1: Kaufland.
0: Dřív než do 26. května.
1: Kaufland.
0: Dřív než začnou 6. května.
1: Kaufland.
0: Dřív než začnou prázdniny, než zmizí
1: Kaufland.
0: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím, díš na automotodrombrno.cz. Motodrombrno.cz.
2: Kontejner.cz. Kontejnery. Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám pro...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úz... Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
0: Z.
4: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. červen... Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov... Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí... Ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí... Royal Republic, rybičky 48, Dimitri, divokej byl, Republic, rybičky...

0: www.trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxery?
0: .cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba... Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalo... Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Ne trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna. Třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz se slevou 30%, není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod procent, není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. Trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. CZ, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra
1: je to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
1: Všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
2: Objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz.
3: V Kauflandu fandíme.
0: Trenirkarna.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokej. V Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme. V Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark Bramburky.
3: Fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark
3: jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark Bramburky.
3: Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17.
3: Vás připravili
4: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 7. Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Más Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Más gramů za 17,90. A Svijanský Más Světlý ležák gramů za 17,90. A Svijanský Más Světlý ležák z Kaufland 90. A Svijanský Más Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. A Svijanský Más Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do Kým Más Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května Kart za 13,90. Až do 26. května 13,90. Až do 26. května
3: Kaufland. Sát.

jistota základ. Cisco Security. Technologie, které je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které je základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Zajišťuje Alef.

0: sestry, škvor a další. Divokej Bill, tři sestry, škvor a další. Více na pekelný oil, tři sestry, škvor a další. Více na pekelný ostrov, sestry, škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediální kvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Medievaluje Rock Radio.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám...
0: Radio.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 30... Spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 30... Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5... Hodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady a... S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banky pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Až do 30 milionů korun. Komerční banka. 30 milionů korun. Komerční banka. Korun. Komerční banka. Komerční banka.

0: Detestu Lucie Korbeliusová. Právní vztah trvá, to ví mluvčí Detestu Lucie Korbeliusová.
1: Záleží na
0: to ví mluvčí Detestu Lucie Korbeliusová.
1: Záleží na tom, zda máte smlouvu
0: Detestu Lucie Korbeliusová.
1: Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo
0: Korbeliusová.
1: Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo ne. Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. Dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. Neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou je situace. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější. Neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější. To můžete vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější. Tu zpravidla nelze předčasně ukončit. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější. Tu zpravidla nelze předčasně dobu určitou je situace složitější. Tu zpravidla nelze předčasně ukončit.
0: Někteří dodavatelé ale umožňují
1: situace složitější. Tu zpravidla nelze předčasně ukončit.
0: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu
1: složitější. Tu zpravidla nelze předčasně ukončit.
0: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou
1: tu zpravidla nelze předčasně ukončit.
0: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na
1: časně ukončit.
0: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok. Dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok. Pořádnou ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok. Pořádnou dávku ducha přítomnost to, že na to nemáte zákonný nárok. Pořádnou dávku ducha přítomnosti ukázali cestující, nemáte zákonný nárok. Pořádnou dávku ducha přítomnosti ukázali cestující v pražském metru nárok. Pořádnou dávku ducha přítomnosti ukázali cestující v pražském rok. Pořádnou dávku ducha přítomnosti ukázali cestující v pražském metru. Pořádnou dávku ducha přítomnosti ukázali cestující v pražském metru. Ve stanici Smíchovské nádraží přítomnosti ukázali cestující v pražském metru. Ve stanici Smíchovské nádraží ukázali cestující v pražském metru. Ve stanici Smíchovské nádraží tlačítkem nouze zachránili v pražském metru. Ve stanici Smíchovské nádraží tlačítkem nouze zachránili ženu k metru. Ve stanici Smíchovské nádraží tlačítkem nouze zachránili ženu, která spadla mezi. Ve stanici Smíchovské nádraží tlačítkem nouze zachránili ženu, která spadla mezi vagony. Při nastupování Smíchovské nádraží tlačítkem nouze zachránili ženu, která spadla mezi vagony. Při nastupování tlačítkem nouze zachránili ženu, která spadla mezi vagony. Při nastupování do metra nouze zachránili ženu, která spadla mezi vagony. Při nastupování do metra se totiž nechtěně srazila s ženu, která spadla mezi vagony. Při nastupování do metra se totiž nechtěně spadla mezi vagony. Při nastupování do metra se totiž nechtěně srazila s mladíkem, který z ní vystupoval. Při nastupování do metra se totiž nechtěně srazila s mladíkem, který z ní vystupoval. Vání do metra se totiž nechtěně srazila s mladíkem, který z ní vystupoval. Správa národního se totiž nechtěně srazila s mladíkem, který z ní vystupoval. Správa národního parku České Švýcarsko srazila s mladíkem, který z ní vystupoval. Správa národního parku České Švýcarsko ukončila dohled nad, který z ní vystupoval. Správa národního parku České Švýcarsko ukončila dohled nad požářištěm. Správa národního parku České Švýcarsko ukončila dohled nad požářištěm mezi Jetřichov. Správa národního parku České Švýcarsko ukončila dohled nad požářištěm mezi Jetřichovicemi a Chřib. Národního parku České Švýcarsko ukončila dohled nad požářištěm mezi Jetřichovicemi. Švýcarsko ukončila dohled nad požářištěm mezi Jetřichovicemi a Chřibskou. Správa se s hasiči domluvila na ukončila dohled nad požářištěm mezi Jetřichovicemi a Chřibskou. Správa se s hasiči domluvila dohled nad požářištěm mezi Jetřichovicemi a Chřibskou. Správa se s hasiči domluvila na ukončení už těm mezi Jetřichovicemi a Chřibskou. Správa se s hasiči domluvila na ukončení už ve středu s Jetřichovicemi a Chřibskou. Správa se s hasiči domluvila na ukončení už ve středu situaci. Správa se s hasiči domluvila na ukončení už ve středu situaci pomohlo dešť se s hasiči domluvila na ukončení už ve středu situaci pomohlo deštivé počasí ukončení už ve středu situaci pomohlo deštivé počasí i to, že na místě nejsou skrytá v středu situaci pomohlo deštivé počasí i to, že na místě nejsou skrytá pomohlo deštivé počasí i to, že na místě nejsou skrytá ohniska. Požár vypukl počasí i to, že na místě nejsou skrytá ohniska. Požár vypukl 2. května. Policie ho, že na místě

0: Hezké odpoledne.
1: Rock Radio. Zprávy. Radio. Zprávy.
0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrub.
1: Zprávy.
0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová.
1: Zprávy.
0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Prezident Petr Pavel chce jet na nadcházející. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Prezident Petr Pavel chce jet na nadcházející summit NATO. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Prezident Petr Pavel chce jet na nadcházející Eliška Votrubová. Prezident Petr Pavel chce jet na nadcházející summit NATO do Turecka. Prezident Petr Pavel chce jet na nadcházející summit NATO do Turecka. V případě, že vláda svým rozhodnutím chce jet na nadcházející summit NATO do Turecka. V případě, že vláda svým rozhodnutím o složení nadcházející summit NATO do Turecka. V případě, že vláda svým rozhodnutím o složení v případě, že vláda svým rozhodnutím o složení delegace omezí ústavní pravomoce hlavy státu, bude se muset obrátit na ústavní soud. Spor mezi ústavní pravomoce hlavy státu bude se muset obrátit na ústavní soud. Spor mezi vládou a Pavlem o složení delegace na summit se rozhořel začátkem dubna. Co ale dělat, když už právní vztah trvá, to výmluvčí detestu Lucie Korbel.

0: nejsou skrytá ohniska. Požár vypukl 2. května. Policie nejsou skrytá ohniska. Požár vypukl 2. května. Policie ho prověřuje jako trestný čin ohniska. Požár vypukl 2. května. Policie ho prověřuje jako trestný čin obecné ohrožení. Požár vypukl 2. května. Policie ho prověřuje jako trestný čin obecné ohrožení. 2. května. Policie ho prověřuje jako trestný čin obecné ohrožení nedbalosti. Za zpráv policie ho prověřuje jako trestný čin obecné ohrožení nedbalosti. Za zpráv je to všechno. Hezký den. Je jako trestný čin obecné ohrožení nedbalosti. Za zpráv je to všechno. Hezký den. Čin obecné ohrožení nedbalosti. Za zpráv je to všechno. Hezký den.
1: Rock Radio.
0: Nedbalosti. Za zpráv je to všechno. Hezký den.
1: Rock Radio.
0: Za zpráv je to všechno. Hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska mám venku polojasno a teplo.
0: No, hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska mám venku polojasno a teplo.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska mám venku polojasno a teploty kolem 20.
1: Radio. Počasí.
2: Dneska mám venku polojasno a teploty kolem 21 stupňů.
1: Počasí.
2: Dneska mám venku polojasno a teploty kolem 21 stupňů. Večer nám to padne. Dneska mám venku polojasno a teploty kolem 21 stupňů. Večer nám to padne asi na 10 stupňů a polojasno a teploty kolem 21 stupňů. Večer nám to padne asi na 10 stupňů a pořád ještě teploty kolem 21 stupňů. Večer nám to padne asi na 10 stupňů a pořád ještě nějaká možnost, že pár kapek nám spadne 1 stupňů. Večer nám to padne asi na 10 stupňů a pořád ještě nějaká možnost, že pár kapek nám spadne v jižních Čechách a nebo na východě Moravy, tak se na to dejte pozor. Od zítřka už ale žádný déšť nebude a po asi 10 dní Moravy, tak se na to dejte pozor. Od zítřka už ale žádný déšť nebude a po asi 10 dní budeme mít jenom krásné, na to dejte pozor. Od zítřka už ale žádný déšť nebude a po asi 10 dní budeme. Od zítřka už ale žádný déšť nebude a po asi 10 dní budeme mít jenom krásné slunivé počasí. Déšť nebude a po asi 10 dní budeme mít jenom krásné slunivé počasí. Po asi 10 dní budeme mít jenom krásné slunivé počasí. Zítra bude opět polojasno a teploty budeme mít jenom krásné slunivé počasí. Zítra bude opět polojasno a teploty kolem 23 stupňů, dokonce slunivé počasí. Zítra bude opět polojasno a teploty kolem 20 počasí. Zítra bude opět polojasno a teploty kolem 23 stupňů, dokonce večer to padne na 8. Zítra bude opět polojasno a teploty kolem 23 stupňů, dokonce večer to padne na 8. Zítra bude opět polojasno a teploty kolem 23 stupňů, dokonce večer to padne na 8. Opět polojasno a teploty kolem 23 stupňů, dokonce večer to padne na 8. 23 stupňů dokonce, večer to padne na 8.
3: Spa Devín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, Mariánské Lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turisté, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistik, prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Devín. Spa, léčivé prameny. Spa, hotel, Devín. Léčivé prameny. Spa, hotel, Devín. Spa, hotel, Devín. Devín.
1: Rock Radio.
2: Momentálně.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Momentálně dám asi za.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Momentálně dám asi za pravdu všem, kdo tvrdí.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Momentálně dám asi za pravdu všem, kdo tvrdí, že
1: Rock Radio. Doprava.
2: Momentálně dám asi za pravdu všem, kdo tvrdí, že Pražáci neumějí řídit. Na záběhlický to tě.
1: Doprava.
2: Momentálně dám asi za pravdu všem, kdo tvrdí, že Pražáci neumějí řídit. Na záběhlický. Momentálně dám asi za pravdu všem, kdo tvrdí, že Pražáci neumějí řídit. Na záběhlický to těž. Dám asi za pravdu všem, kdo tvrdí, že Pražáci neumějí řídit. Na záběhlický to těž u autocentra bourali. Pravdu všem, kdo tvrdí, že Pražáci neumějí řídit. Na záběhlický to těž u autocentra bourali. Dva osobáky, takže Pražáci neumějí řídit. Na záběhlický to těž u autocentra bourali. Dva osobáky, takže si tam dejte pozor, psi neumějí řídit. Na záběhlický to těž u autocentra bourali. Dva osobáky, takže si tam dejte pozor. Na záběhlický totiž u autocentra bourali dva osobáky, takže si tam dejte pozor. Při totiž u autocentra bourali dva osobáky, takže si tam dejte pozor při průjezdu na Praze východ, tak tam za centra bourali dva osobáky, takže si tam dejte pozor při průjezdu na Praze východ, tak tam zase mezi Mnichovy dvě

0: dva osobáky, takže si tam dejte pozor při průjezdu. Na Praze východ, tak tam průjezdu. Na Praze východ, tak tam zase mezi Mnichovicem a Ondřejovem boural osobák s trolem. Praze východ, tak tam zase mezi Mnichovicem a Ondřejovem boural osobák s trolem. Se mezi Mnichovicem a Ondřejovem boural osobák s trolejbusem. I tam projíždějte opatrně, je to tam spíš tak jako vlek. A Ondřejovem boural osobák s trolejbusem. I tam projíždějte opatrně, je to tam spíš tak jako vlek. Boural osobák s trolejbusem. I tam projíždějte opatrně, je to tam spíš tak jako v lese, takže to možná neuvidíte úplně hned. Tak s trolejbusem. I tam projíždějte opatrně, je to tam spíš tak jako v lese, takže to možná neuvidíte úplně hned. Na Pražském i tam projíždějte opatrně, je to tam spíš tak jako v lese, takže to možná neuvidíte úplně hned. Na Pražském opatrně, je to tam spíš tak jako v lese, takže to možná neuvidíte úplně hned. Na Pražském okruhu, tak tam přímo na Radotínském spíš tak jako v lese, takže to možná neuvidíte úplně hned. Na Pražském okruhu, tak tam přímo na Radotínském, takže to možná neuvidíte úplně hned. Na Pražském okruhu, tak tam přímo na Radotínském mostě ve směru na Ruzeni, tak tam vidíte úplně hned. Na Pražském okruhu, tak tam přímo na Radotínském mostě ve směru na Ruzeni. Na Pražském okruhu, tak tam přímo na Radotínském mostě ve směru na Ruzeni, tak tam taky bourali, nebo tam je odstavený auto a zasahuje do pruhu, takže si na něj dejte pozor a radši si tam zpomalte. No ale aby se neřeklo, tak v Havě do pruhu, takže si na něj dejte pozor a radši si tam zpomalte. No ale aby se neřeklo, tak v Havířově Žermanicích, tak tam jsou tak, takže si na něj dejte pozor a radši si tam zpomalte. No ale aby se neřeklo, tak v Havířově Žermanicích, tak tam jsou taky pozor a radši si tam zpomalte. No ale aby se neřeklo, tak v Havířově Žermanicích, tak tam jsou taky dva osobáky v sobě, takže nemyslím tam zpomalte. No ale aby se neřeklo, tak v Havířově Žermanicích, tak tam jsou taky dva osobáky v sobě, takže nemyslete. No ale aby se neřeklo, tak v Havířově Žermanicích, tak tam jsou taky dva osobáky v sobě, takže nemyslete si. Tak v Havířově Žermanicích, tak tam jsou taky dva osobáky v sobě, takže nemyslete si.
1: Kolony neovlivní.
0: Tak tam jsou taky dva osobáky v sobě, takže nemyslete si.
1: Kolony neovlivní.
0: Taky dva osobáky v sobě, takže nemyslete si.
1: Kolony neovlivníte.
0: Takže nemyslete si.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. To jo.
0: Myslete si.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.com. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.com.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Na letiště.toyota.lowman.cz. letiště.toyota.lowman.cz. toyota.lowman.cz.
2: Hele, lístky jsme rozdali, pozvali jsme vás na akce. Dokonce jsme vám i řekli, jak získat ještě jsme rozdali, pozvali jsme vás na akce. Dokonce jsme vám i řekli, jak získat ještě dalších 10 lístků na zvali jsme vás na akce. Dokonce jsme vám i řekli, jak získat ještě dalších 10 lístků na Rockin. Dokonce jsme vám i řekli, jak získat ještě dalších 10 lístků na Rockin. Ale tady v té hodince si myslím, že jde hlavně. Vám řekli, jak získat ještě dalších 10 lístků na Rockin. Ale tady v té hodince si myslím, že jde hlavně o muziku. Co ty na to? Ještě dalších 10 lístků na Rockin. Ale tady v té hodince si myslím, že jde hlavně o muziku, co ty na to? 10 lístků na Rockin, ale tady v té hodince si myslím, že jde hlavně o muziku, co ty na to?
0: 100%
2: Rockin, ale tady v té hodince si myslím, že jde hlavně o muziku, co ty na to?
0: 100% hele, muzika je to, kvůli čemu jsme tady mimochodem.
2: V té hodince si myslím, že jde hlavně o muziku, co ty na to?
0: 100% hele, muzika je to, kvůli čemu jsme tady.
2: Že jde hlavně o muziku, co ty na to?
0: 100% hele, muzika je to, kvůli čemu jsme tady mimochodem.
2: Na to.
0: 100% hele, muzika je to, kvůli čemu jsme tady mimochodem, tam kde jsem byl, tak tam zase jako taková roková, ale muzika je to, kvůli čemu jsme tady mimochodem, tam kde jsem byl, tak tam zase jako taková rocková muzika úplně nebyla.
2: Fakt.
0: Bylo to všechno taky, čemu jsme tady mimochodem, tam kde jsem byl, tak tam zase jako taková rocková muzika úplně nebyla.
2: Fakt.
0: Bylo to všechno taky, chodem, tam kde jsem byl, tak tam zase jako taková rocková muzika úplně nebyla.
2: Fakt.
0: Bylo to všechno taky, kde jsem byl, tak tam zase jako taková rocková muzika úplně nebyla.
2: Fakt.
0: Bylo to všechno taky, jako taková rocková muzika úplně nebyla.
2: Fakt.
0: Bylo to všechno taky, no a to muzika úplně nebyla.
2: Fakt.
0: Bylo to všechno taky, no, a to, no, bylo to všechno taky. No a to, no, něco takového. No taky. No a to, no, něco takového, ale každopádně. No a to, no, něco takového, ale každopádně. No a to, no, něco takového, ale každopádně. No a to, no, něco takového, ale každopádně, jako bylo teplo, no, každopádně. Teď už jsme. A to, no, něco takového, ale každopádně, jako bylo teplo, no, každopádně. Teď už něco takového, ale každopádně, jako bylo teplo, no, každopádně. Teď už to, ale každopádně, jako bylo teplo, no, každopádně. Teď už jsme tady teplo.

Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco se... Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie. Plném hrozeb je jistota základ.

Už je i v Česku, je to paráda. Každopádně, jako bylo teplo, no, každopádně, teď už jsme tady, teplo už je i v Česku, je to paráda. Dáme si Eye of the Tiger, bude Godhard. Pořádně dáme pecku. Rock Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Rock Radio.

0: Kdo tohle to slyší, tak má prostě okamžitě jako pocit běhat po schodech,
1: že jo?
0: Tak vlastně potom dohlídneš, myslím, těch 6 nebo 7 nebo kolik těch roků je, tak

0: vlastně potom jsou ještě ty filmy 6 nebo 7 nebo kolik těch roky je, tak vlastně potom jsou ještě ty 7 nebo kolik těch roky je, tak vlastně potom jsou ještě ty filmy Creed, těch roky je, tak vlastně potom jsou ještě ty filmy Creed,
1: počkej, říkal jsi Rocky U?
0: Tak vlastně potom jsou ještě ty filmy Creed,
1: počkej, říkal jsi Rocky U?
0: Vlastně potom jsou ještě ty filmy Creed,
1: počkej, říkal jsi Rocky U?
0: Ty filmy Creed,
1: počkej, říkal jsi Rocky U?
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. V kempu, vaše místo je 867, sektor G. Místo je 867, sektor G. 67, sektor G.

0: Kempovat můžeš. Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Bezkemp můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz To bez kempu. www.bezkempu.cz
1: Nejlepší výběr
0: kempu. www.bezkempu.cz
1: Nejlepší výběr
0: www.bezkempu.cz
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Bezkempu.cz
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: CZ.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v naší... Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Vícecká 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na... Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Benešově. Více na bene.cz.
2: Těšíte se na sezónu?
1: Více na bene.cz.
2: Těšíte se na sezónu?
1: Přijďte CZ.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k... Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám tento týden. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám tento týden Heineken. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám tento týden Heineken prémiový ležák se svíží. Přijďte k nám tento týden Heineken prémiový ležák se svíží chutí za 19,90. Tento týden Heineken prémiový ležák se svíží chutí za 19,90. Chocenské Heineken prémiový ležák se svíží chutí za 19,90. Chocenské tradičnový ležák se svíží chutí za 19,90. Chocenské tradičnový ležák se svíží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 3,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23. Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května různé druhy za 23,90. Až do 26. května 23,90. Až do 26. května Kaufland 90. Až do 26. května Kaufland. Do 26. května Kaufland. 6. května Kaufland. Kaufland. Kaufland.
3: Kolik zážitků se vejde? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z Pražské? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z Pražské? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště?

0: Můžete letět přímým letem. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do zážitků se vejde do jednoho léta. Z pražského letiště můžete letět přímým letem do jednoho léta. Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po léta. Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. I z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. I dál do světa letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Seoul, po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Seoul i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Seoul, Pekingu nebo Tajpeta. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Seoul, Pekingu nebo Tajpeje. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Seoul, Pekingu nebo Tajpeje. Vyber New Yorku, Toronto, Philadelphia, Seoul, Pekingu nebo Tajpeje. Vyberte si svou cestu na Philadelphia, Seoul, Pekingu nebo Tajpeje. Vyberte si svou cestu na Philadelphia, Seoul, Pekingu nebo Tajpeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Pekingu nebo Tajpeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Připadáš si ve značku
0: Tajpeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Připadáš si ve značku
0: Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Připadáš si ve
0: svou cestu na prg.aero.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako
0: prg.aero.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap?
0: Aero.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak v značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Kam bez potisku? www.bezpotisku.cz www.bezpotisku.cz
2: Šepro, bagr, šepro,
1: bez potisku CZ.
2: Šepro, bagr, šepro, bagr,
1: CZ.

0: Kapela Survivor. Kapela Survivor, Eye of the Tiger, Kapela Survivor, Eye of the Tiger, Kapela Survivor, Eye of the Tiger, Kapela Survivor, Eye of the Tiger, naprostá klasika, myslím si, že to rozhodně patří do zlatého. Kapela Survivor, Eye of the Tiger, naprostá klasika, myslím si, že to rozhodně patří do zlatého fondu rockové muziky. Eye of the Tiger, naprostá klasika, myslím si, že to rozhodně patří do zlatého fondu rockové muziky. Naprostá klasika, myslím si, že to rozhodně patří do zlatého fondu rockové muziky. A je klasika, myslím si, že to rozhodně patří do zlatého fondu rockové muziky. A je to taky pecka, myslím si, že to rozhodně patří do zlatého fondu rockové muziky. A je to taky pecka nepatří do zlatého fondu rockové muziky a je to taky pecka neodmyslitelně spjatá s filmem Rocky, že jo? Fondu rockové muziky a je to taky pecka neodmyslitelně spjatá s filmem Rocky, že jo? To je prostě úplně z muziky a je to taky pecka neodmyslitelně spjatá s filmem Rocky. Je to taky pecka neodmyslitelně spjatá s filmem Rocky, že jo? To je prostě úplně jasný.
1: Každý, kdo tohle to slyší,
0: pecka neodmyslitelně spjatá s filmem Rocky, že jo? To je prostě úplně jasný.
1: Každý, kdo tohle to slyší,
0: s filmem Rocky, že jo, to je prostě úplně jasný.
1: Každý, kdo tohle to slyší, tak má prostě okamžitě jako pocit běhat po schodech.
0: Filmem Rocky, že jo, to je prostě úplně jasný.

0: tam přespat dikobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší pary. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme?
1: Vystoupí Škvor Dimitri 9. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Škvor Dimitri Rybičky 48 Boleslavi Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48 Harley Valdagang Jiří Korn a mnoho dalších.
2: Polkafest 8

0: A je to. Home Credit. Pro lepší přebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Domov.
0: A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter.
1: Hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Ter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Učíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na dobré podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz. Podívat. Více na domov.sulická.cz. Více na domov.sulická.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich
2: majitelé.sulická.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé
2: spokojení.sulická.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Jo.
2: CZ.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Jo, jo.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Jo, jo.
3: Protože jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Jo, jo.
3: Protože jsou spolehlivé? Vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Jo, jo.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Jan.
3: Jejich majitelé spokojení?
4: Jo, jo.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Jan Natürli.
3: Spokojení?
4: Jo, jo.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Jan Natürli. Jo, jo.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já na tyrli.
3: A se zárukou na pět let. Protože jsou spolehlivé?
4: Já na tyrli.
3: A se zárukou na pět let zdarma?
4: Spolehlivé? Já na tyrli.
3: A se zárukou na pět let zdarma?
4: Já, Zicha. Já na tyrli.
3: A se zárukou na pět let zdarma?
4: Já, Zicha.
3: Spolehněte se na německou kvalitu
4: a tyrli.
3: A se zárukou na pět let zdarma?
4: Já, Zicha.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si
4: zdarma?
3: Já, Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel.
4: Já, Zicha.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivarone. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivarone nebo Kompo. Německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivarone nebo Kompo. Nyní a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivarone nebo Kompo. Nyní v akční nabídce. Užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kompo. Nyní v akční nabídce. Vůz Opel Movano Vivaro nebo Kompo. Nyní v akční nabídce. Movano Vivaro nebo Kompo. Nyní v akční nabídce. Hledáte Kompo. Nyní v akční nabídce. Hledáte v akční nabídce. Hledáte adrenalin a... Hledáte adrenalin, ale vše... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný... Ale všechno už vám přijde... Okoukaný...
5: Tak dobře...
3: Vám přijde... Okoukaný...
5: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má... okoukaný.
5: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplně...

smažák. Říkej! Třikrát zelená smažák. Říkej! Třikrát zelená smažák.

0: koukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž...
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku.
1: Dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou
1: jste...
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: V Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších
1: unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: Na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Všech budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak...
1: Praze. Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak...
1: 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pí...
1: Nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhne...
1: Zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Mami.
0: Pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě
0: si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě
0: se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle...
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zá...
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na
1: adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
2: Zážitky.
1: CZ.
4: Rock Radio.
1: CZ.

0: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr. Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jedno. Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ. Objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ. Rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
1: Mami, tati.
0: Pro bagr CZ.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zo...
0: CZ.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: Net.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam může... Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky... Víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky... Výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a... Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy! A mají chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. A taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme...

0: 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup a mnoho dalších. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupí Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
1: Potřebuješ
0: 26. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
1: Potřebuješ změnit
0: spíš na vstup na fest.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku
0: fest.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsícku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň kreditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš dopad, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš dopad na potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pš. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo 1000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home online nebo na pobočce.

nebylo. Bylo nebylo, kde se to tu z... Bylo nebylo, kde se to... Bylo nebylo, kde se to tu zalo...

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Wanted, Dead or Alive. Tady ta peska od Bon Jovi právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Máme 17 hodin 35 minut k tomu a já si myslím, že už je pomalu, ale jistě konec rokového odpoledne.
1: 100% hlavně, protože Dead or Alive, tak to je v podstatě pojmenování naší dvojice dneska. Ty jsi takový jako hodně živej, že jo, samozřejmě, pěkně, nebo přijdeš mi takový a já tak jsem dneska vstával ve 4 ráno, tak já už si přijdu zase takový trošku použitej. No ale ještě, že nás stejně jako v hokeji střídají čerství síly, nastupuje úplně nová formace a ta formace se jmenuje Jirka alias Kapitán, který právě teďka vstoupil do studia. Nazdar, Jirko.
2: Když nazdar, Scott. Nazdar.
1: Tak co, jak se máš? Ty jedeš do Brna na sraz, nebo co?
2: Dobře ty. Ne, tak jsem to nemyslel,
1: V pořádku, hele, já si myslím, do toho ani zabrušovat nebudem, ne?
2: Už tady to posluchači se mnou řešili, no.
1: No, tak v tom případě už je to vyřešený.
2: Že se tam jedou podívat taky, ale jinak.
1: Tak, hele, víš co, já si myslím, že na tom našem rádiu je dobrý, že vlastně rocková muzika nás spojí, ať máme jakýkoliv názory a všechno, protože prostě hudba je jenom jedna. A když je rocková, tak je vždycky o kapku lepší.
3: No, já s tebou souhlasím, no.
1: A zvlášť, když si vy, posluchači, přejete a přímo posíláte přání, což můžete dělat už teď, můžete psát, můžete vlastně začít už i volat. A my se s váma loučíme, teďka první rokový odpoledne v plné sestavě. Já myslím, že jsme to docela zvládli.
3: Já myslím, že docela pohodě. Zítra si to bohužel nepřipomeneme, protože zítra se nebudu já, ale od pondělka už pojedeme zase společně.
1: No tak konečně všechno bude zase v pořádku. Co rozhodně zůstává neměný, tak to je teďka další 2 hodiny.
2: Vlejte, pište.
1: No, mějte se krásně, hezký večer a zítra zase čus.
3: Čus.
4: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
6: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
5: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je dodejí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
8: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
10: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
11: A tomu říkáte problém?
13: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
16: Tak dobře poslouchejte.
15: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: Firma na zážitky.
16: CZ.
19: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest.
17: Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
18: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
19: vybrat dobrý materiál
18: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
20: Housebrand Café per favore?
21: Si, signora.
22: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
8: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: podvečer přeje Eliška Votrubová. Jak už od nás víte, kvůli konfliktu mezi dvěma mladými lidmi policie odpoledne evakuovala střední školu v Pardubicích. Jeden člověk byl vážně zraněn a skončil v nemocnici. Podle serveru novinky.cz mělo jít o studenty školy. Útočníkem měl být mladík, který kvůli rozchodu pobodal mladší spolužačku. Policie ho zadržela. Teploty jdou stále nahoru a s tím souvisí i aktivita klíšťat. Ta v průběhu tohoto týdne stoupá. O víkendu by podle meteorologů měla být i mimořádná. Klíšťatům totiž nejlépe svědčí současné teplo a vlhko. Doporučuje se nevstupovat volně do lesů a zapomínat bychom neměli ani na repelent. A kvůli počasí ukončují topnou sezonu teplárny. Vytápění přerušují třeba pražská nebo brněnská teplárenská. Nepředpokládají, že by se dodávky do konce května ještě obnovily. I proto, že o nadcházejícím víkendu budou teploty podle meteorologů atakovat tropickou třicítku. Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku téměř 4,5 milionu hostů. Pokračuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
1: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků, a více než 4 milionu hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
0: Já ještě doplním, že turisty láká české lázeňství. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Děkujeme ti, Drha, za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra, tedy v pátek. Mělo by být polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách a na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty čekejte na 26, no a v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů, na Šumavě a v Krušných horách až 19 stupňů Celsia.
2: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.

0: zpráva.
1: Začneme ulicí Peroutkovou v Praze, tam srazilo osobní auto chodce, na místě policie asi záchranka, na náměstí 28. října v Brně, koukám srážka dvou osobních aut, brání to v provozu, tak nervy v klidu a buďte opatrní. No a na D0, což je Pražský okruh, u odbočky na Chrášťany, nehoda dvou osobních aut, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, tak počítejte s velkými kolonami. Ještě se podíváme na D1 a na 190. kilometr na trase Polsko Praha. Tam je nehoda nákladňáku s osobákem, brání to v provozu v celé šíři vozovky, tak tam čekejte velmi silný provoz na místě policie České republiky. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz.
1: Ahoj, náborníci, máme 4 minutky po 18. hodině, no a na pirátské lodi Rock Radio vás opět vítá a zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak doufám, že jste si středeční večer pěkně užili, že ještě můžete chodit a pokud ano, tak můžete i poslouchat a můžete se i zpívat s náma, což je dobře. Vyberte na 2 hodinky samozřejmě muziku, která je vám nejbližší, od toho je tady pořad Rock na přání, který máme právě teď před sebou, do kterého si můžete zapojit úplně všichni. Volejte mi buď to do kapitánský kajuty na 7258444424, pište na Messengera a do mailu. No a na úvod čerta starýho si dáme Ozzyho Osbourna skoro se 6-minutovkou No More Tears. No a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože proč? Právě vyplouváme. Juhu!
0: Rock Radio.

0: No, taková ruka ve křoví, to může znamenat lecos, přátelé, ale Ozzy Osbourne, ten už nám dohrál s peckou No More Tears. Jasně, když je ruka ve křoví, tak nejsou potřeba slzy. Tak, co si dáme na úvod, přátelé, dáme si krásnou záležitost. Tady Martin Parkan mi psal, nazdar Jiří, ještě jsem v práci, jdu sám trávu na jámě s traktorem, tak mi pust něco, ať to rychle utíká. Díky. No tak co myslíte, že mě napadlo? Samozřejmě, že vysáči.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Já nevím, jak vás, milí námořníci, ale mě tohle kapela strašně baví. Avenged Sevenfold a Nightmare. A pokud jste viděli naživo, tak určitě dáte za pravdu, že kluci hrát umějí. Pokud ne, tak vřele doporučuji koncert téhle kapely. No a my se posuneme dál, teďka si dáme trošku nějakou alternativu. Volal mi Petr z Příbrami, že tam na zahrádce spolupracují s kamarádkou Lenkou Obejdovou, že po třech nuščních a musí si dát nějakou svoji typickou meducínku na uspání, ne na ucpání, ale na uspání. No a že jeho kamarád Miloš je úplně celý skácený ve skleníku a potřeboval by tak nějakou spruhu. Tak jsme se bavili právě s Lenou potom, co bychom si jako mohli dát, a ona chtěla strašně Tool. Já musím ještě s panem dramaturgem pohovořit, já už jsem mu to připomínal, že čas od času, aspoň tady do roku na přání, by se Tool hodili. Já myslím, že to kapela, která je takovou nedílnou součástí vlastně i když alternativnějšího ranku rockové hudby a jsou to jako taky vynikající muzikanti. Nicméně nabídnu jinou alternativu. Dáme si Silver Sun Pickups a jejich pečku Panic Switch, tak schválně, co na to řeknete.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
7: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
8: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
12: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
11: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
12: No, to by šlo.
11: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: Velmi se omlouvám, musím vstoupit do písně, když už je to jenom ten závěr, ale je to tak, aby jsme stihli všechno, dneska to máme opravdu natřískaný, milí námořníci, hele, jedna pecka za druhou, aby jsme to tam všechno mohli nacpat, tak to budeme muset takhle udělat. Zde nám mi volala, že by si dala krucipiska mamánka, jen tak, pro dobrou náladu, pro radost, protože dneska má skvělý den a zítra jde navíc asi s kámoškama do Plzně na tah, takže to bude velký v Plzni. Ještě mi tady psala Marcela Medová, ahoj kapitán, prosím, zahraj pro manžela Lukáše, mě, tebe a všechny rockery. Připravujeme bazén, tak ať se nám dílo daří něco svižného od krucipisku. Já myslím, že mamánek je docela svižný a k bazénu se hodí skvěle.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
14: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
13: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
14: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
15: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
18: Wow, barva mechanický pomeranč?
19: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz.
20: www.topcentrum.cz.

0: Tak to byla taky německá kapela Škorpíci a Tease Me, Please Me, přátelé. No, dáme si na dokrádiu asi poslední pecku, kterou sem teďka ještě stačíme vrhnout a než ji tady rozjedem, tak mi prosím vás, pište na Messenger či do mailu vaše dnešní návrhy na jazyk pro časové znamení a taky na tu situaci, v které byste ho chtěli načapat. Já vám za to zahraju jako vždy píseň na přání přednostně, ale sichr po 7 hodině. Tak, my si dáme teďka Luci, o kterou si volal Pepa, konkrétně v opecku Černý anděle, a bylo by to pro mamku Mirku a vůbec pro všechny posluchače Rock Rádia. Tak samozřejmě tuhle pecku z roku 1991 vyšťouráme, dáme si ji tam. No a potom už z ní myslím, že ještě východoněmecký Umf a s peckou Augen auf. No a půjdeme hlásit 7. Vidíte.
1: Rock na přání. Rock Rádio.

0: e da ore ci scavo una buca profonda e non ho ancora trovato che cavo. E cosa sto cercando e che ore sono? Sono già le 7 e quindi devo tornare a casa prima che mia moglie mi uccida. Sì, sì.
1: Tak, vážení posluchači, dnes jste slyšeli kopu zde již několik hodin hlubokou jámu a pořád nenacházím to, co jsem chtěl. A co to vlastně hledám? Kolik je hodin? Jo, to už je 7, tak to musím domů, než mě žena zabije. Jo, jo. Tak to bylo, přátelé, italsky, a tak, jak to chtěla Edice Péši, která napsala: ahojky, chtěla bych velmi starého italského hledače pokladů, co zapomněl, co vlastně kope. A protože už je 7 večer, musí jít domů. Tak doufám, že seš, Edit, spokojená, můžeš si za to něco přát. Já ti samozřejmě za to něco zahraju za chviličku. Jinak, Mr. Big a Shine je pecka, která nám otvírá druhou půli našeho roku na přání. No a to je právě otevřena. Jdeme na to.

0: to svítí jak psí kulky, pecka Shine, a samozřejmě nám odstartovala naši druhou půli roku na přání. A co bych chtěla za toho starého hledače pod pokladů italského zahrát Edy Sepeši, a tak koukám tady třeba Whitesnake, děkuji. Ano, David Coverdale, ten věčný fešák, když dneska už šedivej stejně chodí furt v tý rozhalence, dává to tam jak za mladá, tak samozřejmě ten tady dlouho nebyl, tak si pojďme dát nějakou ale skočnou píseň, ne žádný ploužáček, aby jsme tady neusnuli, a bude to pecka z roku 2019, která se jmenuje Shut Up and Kiss Me.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Richtig, přátelé, to byli Sabatoni, o který si tady taky volala Jana, posluchačka, a chtěla právě nechat něco pěkného od Sabatonu zahrát Monikám, jednak sestřence, jednak kamarádce k svátku. Tak ještě jednou přejeme všem Monikám všenej k svátku. Tyhle Sabatoni Soldier of Heaven byly pro vás. No já, a teď si dáme po druhé v našem roku na přání nějakou němčinu. Postaral se o to Jarda Kund, který psal: ahoj kapitáne Jirko, v práci přeji pohodu a klid. Co myslíš, bacíš do éteru Die Totenhosen a píseň Here Comes Alex pro tebe k mikrofonu a pro všechny, co užívají podvečerní pohody poslechem Super Rock Rádia. Díky, Jarda Kund. Samozřejmě tato pecka je předlohou písničky Já jsem Aleš od Tří sestry, ale to už asi víte, tak si pojďme poslechnout originál verzi z roku 1988.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Tak co koupelna, hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
1: Jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
3: Housebrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
9: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor.
10: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
12: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
13: Třikrát zelená, smažák!
14: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
15: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
16: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
17: Kontejnery Siegel, dobrý den.
18: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
17: A tomu říkáte problém?
19: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.

Ladíte vámi oblíbené Rock Radio a na něm posloucháte právě váš oblíbený večerní pořad Rock na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Co tam dáme dál po Within Temptation Stereo, tak tam dáme třeba Arakainy, o který si zavolal tradičně Martin, chtěl by slyšet 7 hříchů a bylo by to pro obecně prospěšnou společnost. Asistence jako vždycky, která se stará o vozíčkáře a vozíčkářky, no a samozřejmě taky pro všechny slušní rockery a rockerky. Tak pojďme na to, hříšníci.

0: Ještě s Chesterem Benningtonem a pecka New Divine. No a já jsem tak teďka před chvílí zase vzpomínal, co jsem zapomněl, a maila jsem zapomněl otevřít nějakýho taky. Tak jdeme rovnou na to. Tak tady psala Veronika Gabriel. Dobrý den, chtěla bych pozdravit do jisté firmy v Třebíči a pozdravit tímto svoje kolegyně a nejlepšího kolegu, který na nás neustále kašle. Poprosím zahrát nějakou písničku od Morčat na útěku. Hezký den, Verča. Hele, tak co byste řekli v té firmě jisté v Třebíči na takového Vladislava? Ten se věčně vrací z kalby. No jo.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
2: Vladislav.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Proficolor natřete celý dům, byt i zahradu. Proficolor.
6: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
7: Housebrand Café, per favore.
8: Si, signora.
9: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Duší vám Burací Rock Radio s vaším oblíbeným večerním pořadem Rock na přání. S váma je tu taky Jirka Vajgis a tohle byly Iron Maiden, Can I Play With Madness, taky rok 1988. No a teď si dáme zase nějakou češtinu, máme to krásný. Honzík volal po delší době a říkal, že mu strašně dělají radost jako panoptiko, že mu to fakt dělá dobře, když tu muziku poslouchá, takže by se s tím chtěl jako podělit se všema a že by to poslal pro mě a pro všechny posluchače nám tady do rádia a takhle, tohleto, tamhleto. Tak jo, a že mám vybrat nějakou pěknou píseň. Tak já bych vybral něco, co tady nehrajeme teďka, zrovna každý den. A ta píseň se jmenuje Dejte mi pro vás. Má 4 minutky, hele, to se vyplatí.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Tak to byl jeden z největších rokových hlasů, bohužel už tenhle chlápek taky není mezi náma, Chris Cornell a jeho píseň z roku 2015, Nearly Forget My Broken Heart. No, aby jsme nekončili tak nějak jako melancholicky, tak si dáme na závěr Rammstein. Psal mi tady Radek Krajíček, ahoj kapitáne, zahraješ nám prosím něco od Rammsteinu, bude to pro celý Mannschaft Carp Team Effect, abych nezapomněl, tak k tomu všemu přejeme naší oslavenkyni Míši Trčálkové ke krásným 20. narozeninám. Děkuji moc. Tak samozřejmě taky přejeme hodně štěstí, zdraví a kopec srandy navrch. No a přátelé, když máte ten Carp Team Effect, tak to jsem pochopil, že jste asi rybáři. Takže Petrův zdar. A protože jsme tady němčinu už měli dvakrát v našem pořadu Rok na přání dneska, tak si dáme Rammsteiny, ale dáme si tu španělskou. Tequiero puta je píseň na závěr, s kterou se s váma loučí pro dnešek váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám plodný večer a budu se na vás těšit zase zítra, tedy v pátek po 18. hodině s pořadem Rok na přání. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad znám.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z Motokecu. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat, možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady, prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční auto Motoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě. Jako vždy to bude nabídka velká, ceny mírné a to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou od 6:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní scuk. A pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubí. Akce je plánovaná od 10. raní, dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus. Stejně jako možnost kouknout na nové oblékací mototrendy. Ale neváhejte, kdo dřív přijde.
0: Rock Radio. Motokeci.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půllitry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
0: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
1: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio C.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Slušnej rock z vinilů.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací.

0: Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Hej, když jsme sami.
3: Jo, šéfe.
2: Přijďte mi poručíku.
3: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
2: O, to ne.
3: Ano, pane plukovník. Pane generále.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Hele, Brudo.
3: No?
2: Ženský pohlavní orgán na 4. Poslední je A.
3: A je to vodorovně nebo svislé?
2: No, vodorovně.
3: Tak to bude pusa.
1: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Slušnej rok z vinilů.

0: Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já už na vás kluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
3: To nevím.
2: No já přeci, Jergot, já!
3: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
2: Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
3: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
2: No přece, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde.
3: No,
2: to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
3: Jo, ale v noci.
2: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takové zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
3: Víte,
2: rozumíte?
3: Co? Počítejte si do 10, jo?
4: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Záleží. V sobotu odstartuje v Českých Budějovicích letošní šňůra festivalů Rock in Town. Ale pokud to máte do Budějic poněkud z ruky, odhlasujte si v referendu desku jednoho z headlinerů. Na výběr máte Sudovou přitažlivost z roku 2018 od Alkeholu. A je tu ten náš Nebo můžete zvolit předloňskou Džungli 21 od Traktoru. A nebo dát hlas v spouře Kanců z roku 2022 od Trautenberg.

0: hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ho všem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domů, kde nemají čísla.
2: No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rock Radio. Konec legrace.